0: Urologové využívají hlavně při operacích nádorů prostaty a ledvin, říká primář urologie Pavel Hanek.
1: Podle plánu ministerstva zdravotnictví by nám byla odebrána možnost operovat útvary na ledvinách, nádory prostaty, nadledvin.
0: Asociace českých a moravských nemocnic upozorňuje, že přesun častějších výkonů do center by zhoršil dostupnost péče v regionech. Ministerstvo tvrdí, že specializované operace mají dělat hlavně nemocnice s dostatečnou zkušeností. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
2: V minulém roce provedli například takzvané prostatektomy 17 výkonů, tak si myslím, že to prostě je neúplně dobře naplánované vynakládání peněz.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce zejména onkologické zákroky přivést do specializovaných center do roku 2030. S Příbrami Laura Hájková, Radiožurnál.
3: Sport. Sparta Praha si v tomto ročníku hokejové typ Sport Extraligy připsala první domácí výhru. Nad Českými Budějovicemi zvítězila 4-2. Jihočeši v zápase vedli, ale vývoj otočil gól Špačka a Hiky. Vítěznou branku na 3-2 dal pak Kanaďan Shore. V dresu Jihočechů debitoval 18-letý obránce Václav Nedorost.
4: Nějaká nervozita byla, samozřejmě O2 Arena, že jo, 11 000 lidí. Jsem si první třetině říkal, jaký to je fučák, teda, že se to s tou juniorkou fakt nedá absolutně srovnat a jsem rád, že jsem se s tím nějak vyspořádal.
3: V neúplné tabulce se Sparta posunula na 4. místo a má stejný počet bodů jako 5. České Budějovice.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dálnice i hlavní tahy jsou průjezdné bez nehod a v Praze je zavřený Strahovský tunel. Na dálnici D5 počítejte s omezením Prahy. Na kilometru 3,5 silničáři opravují svodidla. Jsou tam uzavřené levé pruhy v obou směrech. Jezdí se tudy plynule. Plynule jsou průjezdné i ostatní dálnice, nezdrží vás ani nehody. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel. Údržba zastavila provoz v obou směrech a má být hotová až ráno. Omezení má skončit do 5 hodin. A v Ohrazenicích na Semilsku je kvůli práci na vozovce uzavřený sjezd ze silnice 10 od Turnova na 35 na Liberec. Objížďka vede po dálnici D10 otočením na exitu u Svijan a pak zpět na Ohrazenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru na měří kolem 6. Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
7: A přesně takhle se jmenuje náš noční pořad, tedy noční Radiožurnál. Posloucháte nás 6 minut po 2. hodině. Mimochodem říká vám něco název pořadu Gramo Tingle Tangle. Je to pořad, který se v 60. letech minulého století vysílal denně na tehdejším rozhlasovém okruhu Československo 2. No a uváděla ho legendární dvojice Suchý Šlitr. No a ty nejlepší díly můžete vyhrát právě teď v telefonické soutěži, a to na CDčku, tak si zavolejte o pořad Gramo Tingle Tangle Suchý Šlitr. Tady jsou čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
5: Noční Radiožurnál
8: a Jiří Štefl.

0: Skupina Young Rising Suns dospívala, dohrála, dopískala ve vysílání pátečního nočního radiožurnálu. Teď navazujeme telefonickou soutěží. 9,5 minuty po druhé hodině můžete vyhrát rozhlasový pořad Gramo Tingle Tangle legendární dvojice Suchý šlitr, který se vysílal v 60. letech minulého století, a to na stanici Československo 2. Telefonní čísla sem ke mně do studia radiožurnálu 221 552 155 a nebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má CD Gramo Tingle Tangle.
2: Dobrý večer.
1: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchý šlitr.
3: Co, že bychom si střihli tu zlomilce v ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
1: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A soutěžit bude Celestín. Celestíne, zdravím vás, dobrý den.
4: Dobrý večer.
0: Vy byste si zasloužil Celestín skoro až vyhrát jenom díky tomu krásnému jménu. Ale mám pro vás samozřejmě soutěžní otázku, Celestíne. I dneska budeme hledat název jedné písně dvojice Suchý šlitr. Mám pro vás ukázku jedné písničky, no a na vás bude, abyste mi řekl, jak se ta písnička jmenuje. Nebojte, i tentokrát pro vás mám tři možnosti. Nejprve ale ta ukázka, tak Celestíne, dobře poslouchejte.
5: Měl

0: Tak Celestine, ptám se, jak se tahle píseň jmenuje? Věděl byste, nebo dáme ty tři možnosti?
1: Já si tipnu, to měl vlastně samouloknu, jak?
0: No ano, to se tam zpívá, možná by někteří posluchači řekli stejný název, ale takhle se ta písnička nejmenuje, tak raději ty tři možnosti. Za A je to Marnivá sestřenice, za B Prší prší, za C Voda živá.
1: Tak ta Marnivá sestřenice.
0: Ano, přesně tak, ona měla tu samou loknu, je. Písnička z 50. let minulého století, Suchý šlitr, později tuhle píseň taky přespíval Valdemar Matuška, no a jedná se o jednu z nejznámějších písní raného divadla Semafor, Sedm malých forem. Tak Celestine, pro vás dobrá zpráva, vyhráváte CDčko, budete Gramo Tingle Tangle poslouchat vy?
1: Určitě.
0: Ať se vám dobře poslouchá. Tak myslím si, že tohle je ideální cena pro vás. Zdravíme na Vysočinu, přeju hezký pátek a ještě mi vydržte na telefonu. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji pěkně za tím.
0: A telefonická soutěž opět zítra o stejnou cenu po druhé hodině v noci.

0: I dál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu. Připomínáme, že týden zbývá do voleb. Zpravodajský servis najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. No a taky v našem vysílání. V několika desítkách obcí v Česku se už 32 let opakuje stejná situace. Lidé v komunálních volbách mají vždycky jenom jednu kandidátku. Příkladem může být Bačetín v podhůří Orlických hor ve východních Čechách, kde žije 400 obyvatel. Přestože voliči v téhle podhorské obci nemají na výběr, volební účast tam není vůbec slabá. Pohybuje se v českém průměru, tedy kolem 40-50%. Někteří lidé si tam navíc myslí, že dvě kandidátky by už byly známkou konfliktu a to by v obci nedělalo dobrotu.
1: Je to dobře. My máme Gabinu rádi a dělá to dobře.
2: Lucie v tričku Bačetináče.
1: My nosíme všichni.
2: Pořadatelé letního tábora pro děti.
1: Ano. Gábinu mají tady prostě všichni rádi, dělá pro to vůbec všechno možný, no.
3: Tou Gábinou myslí Lucie starostku Gabrielu Prímusovou. Ta vede obec třetí volební období a volby bez soupeře nepovažuje za zásadní problém.
4: Takže já nemůžu říct, že mi to jako vyhovuje. Konkurence je zdravá, pořád vás to drží ve střehu a i když zdánlivě nemám konkurenci, tak mám kritiky, kteří mi řeknou, tohle to je špatně.
5: A největší kritika kdo?
4: Můj manžel.
3: Letošní kandidátní listina vypadá dokonce na vlas stejně, jako ta před 4 lety. Kandidují stejní lidé a dokonce ve stejném pořadí.
4: U nás tady v horách, na obcích, když jsou dvě kandidátní listiny, tak to vždycky značí problém, že v té obci buď se něco nepovedlo, anebo jsou tam nějaké osobní ambice, takže já to právě necítím, že jsme výjimka, nebo proto to tady pro mě není téma.
6: Že mu to kradou je sice hezký, ale musí být vidět, kdo to krade, no.
7: Zastupitel Josef Kárník instaluje tady kameru.
8: No, za mě si myslím, že to je dobrým jako kolektivem v tom zastupitelstvu, protože se nehádáme. Ale myslím si, že kdyby byl nějaký problém, že by si tu protikandidátku udělali. Protože Rejpalu tady pár na to máme.
9: Takhle, já jsem chtěla, že se tam napíšu do té kandidátky taky. A paní starostka mě řekla, že už má své lidi.
2: Paní Hana Hofmanová, a teď tady sbírá ořechy. No. Už jsou zralé?
9: Jo, můžete si vzít? A tak jsem se ptala asi 3 lidí tady a nikdo až tak nechtěl na tu kandidátku jít.
2: Vážně?
9: No.
2: A co vás tak napadlo kandidovat?
9: No, to vám nebudu ani říkat. Se mně nelíbilo, že vlastně už jsou tak hodně sehraný, až se mně to nelíbí.
3: Nelíbí se to ani penzistce Jitce.
10: Víte co, nemáme si z koho vybrat. No ne, kdyby třeba na ty kandidátce bylo 10 členů, aby nepostoupili všichni. Kandiduje tolik počet zastupitelů, kolik se jich bude volit, takže to vlastně je o ničem. Co tam jsou zvoleny?
11: Není to u nás vysloveně jako one man show, že by to byla jenom ta starostka, my jsme dělali ji jenom jako to křoví.
2: Místo starosta Dušan Matohlína.
11: A dokážeme si i v tom zastupitelstvu udělat takovou de facto jakoby malou opozici, když někdo přijde opravdu s nějakým...
12: Mám nějakou novou stylovou, budete chtít?
13: To víte, že jo.
12: No, tak.
3: Vedle kanceláře starostky sídlí knihovna a knihovnice Jana Fabiánová, která se do Bačetína přestěhovala před 15 lety.
12: Záleží na úhlu pohledu. Když se na to budete dívat jako cizí, tak vám to přijde špatně. Bude to připomínat něco, co tady dřív bylo. A když se na to podíváte, jako že tady žijete, tak to vypadá úplně jinak zblízka. Protože ty lidi se potkávají, ty lidi tady všechno vědí. Jeden o druhém. A hlavně ty lidi to opravdu nechtějí dělat, takže jsou rádi, že to někdo, kdo už to umí, veme na sebe.
2: A vy jste nikdy nechtěla kandidovat?
12: Ne, já zůstanu u knih, děkuju.
3: Z Bačetína pod Orlickými horami Lubomír Smatana, Radiožurnál.
14: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí ohlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:15.
15: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 2:30. A ve studiu je taky Martin Matějka.
1: Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovali třeba výši schodku státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmu Andreje Babiše. Debata trvala dohromady 3 jednací dny. Američanka Krista Pajková odsouzená k trestu smrti je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužečky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala 2 dávky smrtící injekce. Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. 4 firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prysmian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Společnosti s pokutou nesouhlasí a plánují se proti ní bránit. A z Floridy odstartovala raketa společnosti SpaceX mířící na mezinárodní vesmírnou stanici. Na palubě jsou astronaut a astronautka ze Spojených států, jeden Kanaďan a jeden ruský kosmonaut. A v rámci mise na ISS stráví 6 měsíců. A během pobytu bude posádka provádět výzkum lidského zdraví a výkonnosti na oběžné dráze. A zaměří se taky na přípravu budoucích misí mířících do vesmíru mimo nízkou oběžnou dráhu Země.
2: Sport.
1: Basketbalista Tomáš Satoranský pomohl Hapoelu Tel Aviv v evropské lize k cennému vítězství nad Realem Madrid 102-98. Český rozehrávač přispěl 9 body, 5 asistencemi a 3 doskoky. Izraelský tým si ve třetím kole připsal druhou výhru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 u Kývalky a taky na silnici 10. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na překážku před sjezdem na Popůvky. Na kilometru 182 v odstavném pruhu nepojízdné vozidlo. Na místo už silničáři přivezli světelnou šipku, auta přesto vybočují doleva. Na D1 z Lipníku do Ostravy počítejte s omezením u Bělotína. Na kilometru 310,5 silničáři opravují vozovku. V obou směrech je zúžení do jednoho pruhu. Kolony se teď netvoří. Na silnici 10 zpomalte za Turnovem směrem do Železného Brodu. Před Malou Skálou stojí porouchané vozidlo, částečně zasahuje do jízdního pruhu. A v Praze na městském okruhu dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem. Uzavřené jsou oba směry kvůli plánované údržbě a potrvá to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů, při vyjasnění a uklidnění větru naměří kolem 6 stupňů Celsia. A přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky a k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech naměří 18 až 21 a na horách kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefanem.
0: 4 minuty po půl třetím. Když si rodič najde nového partnera, dítě se učí žít s někým, koho si do svého života samo nevybralo. I tohle probereme už za chvíli v pravidelném pořadu Linka bezpečí s moderátorkou Hankou Schánilovou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
2: Najít si nového partnera, to je jedna věc, ale najít si cestu k jeho dětem, to už může být mnohem větší dobrodružství. Nová teta, nový strejda nebo možná budoucí nevlastní rodič, to všechno jsou role, na které asi nikdo nemá jednoznačný návod. Jak dětem usnadnit život v nové rodině a co dělat, když to mezi novým partnerem a dítětem skřípe úplně od začátku, o tom bude dnešní Linka bezpečí Radiožurnálu, kterou uvede Tereza Hybšerová z domácí redakce. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den. Když se dítě musí zvykat na novou tetu nebo nového strejdu, může žárlit na pozornost svého rodiče, bát se, že o něj přichází, nebo může nového partnera odmítat a dělat mu na schvály. Někdy se ale napětí projeví i bolestí břicha nebo jinými tělesnými potížemi. Vysvětlit synovi novou situaci bylo těžké i pro Davida.
4: Ono vysvětlit 9letému klukovi jako partnerství není úplně jako triviální disciplína. A to dítě se jako nechce připustit, že existují jiný ženy, než je jeho matka. Takže

0: co máma třeba ne, nebo jsem zvědavá, jaký, jaká je. A zároveň často je tam třeba strach. Strach, že přijdu o mámu, o tátu, ať už ta máma je ta, která má nového partnera, nebo táta, ten, který má novou partnerku. Někdy jsou tam pocity, jako že nebudu už pro rodiče důležitý, důležitá, nebo že když si oblíbím toho nového partnera, tak zradím vlastně toho druhého rodiče. A možná i nějaký pocit, že třeba nemám věci pod kontrolou. Jo. Že si rodiče dělají, co chtějí.
1: Ale jaké místo by v životě dítěte měl mít nový partner nebo nová partnerka?
0: Možná začnu tím, že někdy ty třetí nebo noví partneři dělají takovou chybu v tom, že třeba moc spěchají. Snaží se být třeba hodní, chtějí si dítě získat nebo chtějí nastavit nějaká pravidla, aby to u nás nějak fungovalo. A zároveň pro děti je důležitý nějaký čas a předvídatelnost a budování vztahu. Nespěchat, netlačit.
1: Neuplácet.
0: Ještě něco ne. Možná přehnaně nevychovávat.
1: To je zajímavé. Tak je vhodné, aby se hned od začátku snažil fungovat jako další rodič, nebo jak byste pojmenovala tu novou personu, která je v té rodině?
0: Možná tohle je taky důležitý bod. Neříkat tomu a nesnažit se říkat, tohle je tvoje nová máma, tvůj nový táta. Předtím jsme slyšeli strejda, teta, můžou se používat křestní jména. A nejde opravdu o to, že by měl ten nový člověk nahradit rodiče. Ale je tam od toho, aby se spolu nějak postupně naučili žít, a důležité opravdu znova, možná už jsem to řekla, je nesnažit se nahradit toho rodiče. Takže s výchovou opatrně obecně se doporučuje, aby ta výchovná role zůstala na tom biologickém rodiči.
1: Co když máme ale velmi vynalézavé dítě, které odmítá nového partnera, třeba provokuje, dělá na schvály a tak podobně?
0: A stává se to, známe to i z filmu, ale i z reality, protože možná žádný film nebyl natočený bez nějaké skutečné životní předlohy. Je důležité fakt zůstat u toho, že uvědomit si možná, co to se mnou dělá, když se to dítě chová nějakým způsobem. Co se mnou to dělá a co já potom cítím a mám chuť udělat. A důležité je neubližovat. Teď to myslím na ty dospěláky.
1: Kdy tedy, už jste říkala o tom, že máme nechat raději výchovu na tom biologickém rodiči, ale kdy má ten nový partner opravdu právo říct dítěti, hele, tohle se prostě nedělá, a nebo nastaví hranici, i když by to měl třeba nechat na tom biologickém rodiči, třeba hele, takhle se s mámou nemluví?
0: Myslíte věta? Jako zastávat se třeba i toho biologického rodiče? Možná i nám to někdy nedá, uděláme to, a nechci vůbec říct, že je to špatně, a užitečné vždycky bývá vrátit se k nějaké náročné konfliktní situaci potom. Třeba jak jsem řekla, zastala jsem se mámy, je teďka, nebo táty, je teď dobrý prostor si o tom popovídat, vrátit se k tomu, protože vnímám, že to možná mezi námi něco udělalo.
1: Jak si poradit ale s vlastními pocity, kdy milujeme toho svého partnera nebo partnerku, ale k jeho potomkovi cítíme možná právě kvůli velmi obtížné adaptaci třeba skoro averzi?
0: Je důležitý si uvědomit, že pocity prostě jsou. Dává nám to prostě nějaký signál. A je důležité si uvědomit, že to takhle cítím. A ten další krok je pozor na to, abych se tak i nechovala. Takže klidně říct si o pomoc, promluvit si s někým, s přáteli samozřejmě, klidně i s odborníky, a pracovat na tom, aby se tohle ale nepropsalo směrem k dítěti.
1: A když se teď na to podíváme očima těch biologických rodičů, jak poznáme, že naše dítě tu novou situaci nezvládá dobře? Jak se jeho odpor nebo nejistota vlastně může projevovat?
0: Mohou to být ty naschvály, jak jste zmiňovala, mohou to být i vyloženě vulgární slova vůči, i s tím se setkáváme, vůči tomu novému partnerovi. Možná fakt nespěchat, nebo i mě zaujala vlastně formulace nezvládá dobře. My bychom si strašně přáli, aby to šlo hladce, abychom byli vlastně přátelé. Ale je důležité počítat s tím, že ten nový partner bere kus pozornosti, která původně patřila tomu dítěti. Takže se přirozeně

0: přirozeně vlastně brání.
1: Jde to někdy úplně hladce?
0: Určitě to jde i hladce, ale řekla bych, že většinou se tam nějaké nesrovnalosti vždycky vyskytnou.
1: Co by měl udělat rodič, který si převedl nového partnera, aby dítě nemělo pocit, že kvůli tomu novému vztahu přichází od toho druhého rodiče?
0: Mm-hmm. Možná, když tohle zavnímám, tak klidně to nahlas říct. Tvoje máma je pořád tvoje máma, nebo tvůj táta je pořád tvůj táta. A tohle je člověk, který teď hraje důležitou roli v mém životě. Já s ním jako chci být. A třeba i rozumím tomu, že ty ne. A někdy stojí i za to domluvit si čas jenom s dítětem a řeknu v uvozovkách, necpat tam přehnaně toho nového partnera, o kterého v tu chvíli to dítě nestojí.
1: Tak nevychovávat, neuplácet, nespěchat, i o tom jsme teď mluvili společně se Zuzanou Kubíkovou, terapeutkou a krizovou interventkou a lektorkou Linky bezpečí. Děkuji za váš čas.
0: Naschledanou.
2: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
3: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.

0: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
1: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Teď zprávy s Martinem Matějkou.
2: Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migračních pravidel i zřizování center pro odmítnuté žadatele o azyl ve třetích zemích. Čeští fotbalisté odjedou do Španělska k zápasu Ligy národů bez Adama Karabce. A dnes bude většinou polojasno na východě až jasno na západě s velkou oblačností a přeháňkami, teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO má dál důvěru sněmovny. Opozici se ani na druhý letošní pokus nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců, proti jich bylo 94 z koaličních stran. Ministryně financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO výsledek nepřekvapil.
4: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný, že naše koalice je pevná, nás spojovalo a spojilo to, abychom odstavili od moci vládu Petra Fialy, to se podařilo a samozřejmě nedalo se očekávat, že by se stalo dnes něco jiného. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
2: Mimořádná schůze trvala 3 dny, opoziční poslanci kritizovali, že se ke slovu dostali až druhý den. Opozice zdůvodnila vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů a útoky vlády na různé instituce. Státy Evropské unie budou moct pro neúspěšné žadatele o azyl zřizovat migrační centra ve třetích zemích. Vyplývá to z návrhu návratového nařízení, které finálně schválili ministři vnitra zemí 27. Centra by měla vznikat na základě dohod se zeměmi v Asii nebo Africe.
5: Dánsko, Rakousko či Německo už podle agentury AFP uvažují o zřízení návratových center ve Rwandě, Ugandě nebo v Uzbekistánu. Dánský ministr pro migraci a integraci Morten Beckov si od center slibuje rychlé a přímé návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Rada Evropské unie uvedla, že návratová centra bude možné zřizovat jen v zemích, které dodržují mezinárodní standardy lidských práv. Podle kritiků z řad lidskoprávních organizací to ale přesto povede k masovým deportacím a porušování lidských práv. Návratové nařízení počítá také s přísnějším postupem vůči lidem, kteří představují bezpečnostní riziko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Po 10 letech končí festival Metronom Praha. Podle organizátorů ho nenavštěvovalo dostatek lidí. Pořádání hudební akce komplikovaly také stížnosti narušení nočního klidu.
6: Sting, Nick Cave nebo Iggy Pop. Nejen tyto hudební hvězdy mohli slyšet fanoušci na festivalu Metronom Praha, který založil v roce 2016 David Gajdečka.
7: Pro nás hlavní důvod je, že nevidíme cestu, co my bychom mohli změnit, aby jsme ten festival posunuli dál. Ano, návštěvnost by to potřebovalo větší, potřebovalo by to trochu dlouhodobější strategický dohody, my jsme toho nedosáhli, proto to rozhodnutí je takový.
6: Na festival běžně zavítali nižší desítky tisíc lidí. Na ty největší koncerty na letišti v Letňanech ale dorazí běžně až 80 tisíc diváků. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Sport. Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má poraněný kotník z utkání proti Anglii a tak přijde o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a Anglii. Lituje toho i křídelník národního týmu Martin Schubert.
8: Myslím si, že to je skvělý hráč, kreativní, dopředu výborné věci. Hrál oba dva zápasy v základu. Dal góla, takže určitě to ztráta. Doufám, že ho, kdo bude hrát místo něho, tak ho dokáže nahradit.
2: Národní tým dnes odletí do Španělska. Zápas Ligy národů je čeká v Oviedu zítra večer. Radiožurnál a Radiožurnál Sport chystají přímý přenos. V úterý se pak Češi představí proti Anglii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D5 u Loděnice a překážka na D1 u Kývalky. Na dálnici D5 počítejte s omezením u Loděnice. Mezi 9. a 10. kilometrem silničáři opravují svodidla. Jsou tam uzavřené levé pruhy jak na Plzeň, tak na Prahu. Na D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte odstavené vozidlo za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Je to za zatáčkou, tak opatrně. Na D1 z Prahy do Brna podobná situace i před sjezdem na Popůvky. Na kilometru 182 v odstavném pruhu nepojízdná dodávka. Místo je označené šipkou. A v Praze bude až do rána uzavřený Strahovský tunel. Údržbáři tentokrát pracují v obou směrech. Omezení má skončit do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru na měří kolem 6. A přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno. A v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat a nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál Jiří Štef.
1: A začínáte s námi 2. říjnový den. Dobré jitro, 6 minut po 3. hodině. No a začala taky akce Růžový říjen. Jestli nevíte, o co jde, tak za chvíli vám to řekneme.

0: Začal růžový říjen. Ženám připomíná, aby mysleli na své zdraví a zašli po 45 jednou za dva roky na mamograf. Podle dat Národního screeningového centra totiž na tohle preventivní vyšetření skoro 40% žen nechodí. Lékařům se přitom právě díky němu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu, kdy je šance na uzdravení nejvyšší.
1: Dobrý den, jdu na mamograf a mám tady žádanku.
2: Hlásí se 57letá Mirka na recepci mamodiagnostického centra ve fakultní nemocnici Bulovka.
3: Já vás poprosím vyplnit tady ty rizikové faktory a potom si vás laborant zavolá jménem do kabinky.
2: V krátkém dotazníku Mirka vyplňuje, jestli měl někdo z její rodiny karcinom prsu, vaječníku anebo jiné nádorové onemocnění. Krátce na to už míří na mamograf.
4: Slečete se do půl těla vršek, boty si necháte.
2: Upozorňuje ji radiologická asistentka Martina Černá.
4: Položíme si pravou stranu na desku. Budu za prso tahat a budu ho trochu mačkat. No, nalekněte se. Výborně. Tak, uděláme druhou stranu úplně stejně. Tak, poprosím levé prso.
2: Během několika minut tu vzniknou celkem 4 snímky, po 2 zepředu a z boku.
4: Tak a máme to hotový, je to všechno, můžete se jít obléknout zase do kabinky a chvilku počkáte v čekárně na výsledek, ano?
1: Děkuju.
2: Vy tady máte vlastně jeden z nejmodernějších mamografů, v čem je třeba jeho výhoda?
4: Snímku je rychleji, to vyšetření trvá přibližně tak 3 minuty. Kompresie je pomalejší, paní všichni chválí, že přijdou, že jim to mačká ty prsa míň než dřív.
2: Takže to nebolí?
4: Takže to více méně nebolí. Já bych tomu ani bolest neříkala, spíš bych řekla, že to je nepříjemný než bolest.
2: Dodává radiologická asistentka Martina Černá. Obrázky mezitím putují do počítaček primářce mamocentra Lívy Večeřové.
5: Vyloučení nádoru v prsu vyžaduje skutečně velkou přesnost a hledáme nádory, které jsou často menší než 5 mm.
2: Vysvětluje lékařka, proč sedí za monitorem s vysokým rozlišením.
5: Takže když se podíváme na snímky paní Miroslavy, tak vidíme, že ta žláza mamograficky je velmi dobře přehledná.
6: Tady třeba vidíme dole takový uzlíček laickým okem, ale není to nic nebezpečného.
5: Není to nic nebezpečného, od toho jsou ty dvě projekce a vidíme, že to pokračuje jakoby do dálky a je to vlastně klasická struktura prsní žlázy.
2: Primářka postupně všechny 4 snímky zhodnotí. Totéž udělá později nezávisle na ní ještě další lékař. Zároveň je posoudí i umělá inteligence. Podobná praxe je podle Lívie Večeřové běžná na přibližně třetině pracovišť u nás.
5: My víme, že když to označí Ačkem, to znamená, že ten prs je tukový, dobře přehledný. Celkovou rizikovost ohodnotila 11%. To znamená, že je naprosto minimální číslo a v tom prsu se skutečně nic zásadního nevyskytuje.
2: Říká lékařka a zvedá se od počítače.
5: Takže já jdu pro pacientku. Paní Mirko, pojďte. Takže mám pro vás dobrou zprávu. Screeningová mamografie byla v pořádku. Vy přijdete k nám až za 2 roky. Samozřejmě, kdyby se vyskytl nějaký problém, tak přes vašeho gynekologa nebo praktického lékaře se objednáte u nás na kontrolu.
1: Děkuju.
6: Takže dobře to dopadlo, Mirko, odechla jste se.
1: Takovej kámen vždycky spadne. A zase se objednám určitě.
2: Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice i ve světě. Každoročně u nás lékaři diagnostikují kolem 8 000 případů. Z fakultní nemocnice Bulovka.

0: Dobré jitro, za chvíli bude 15:30, tady je vysílání Radiožurnálu. Po zprávách o 15:15 si poslechněte taky aktuální díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Do té doby ještě jedno téma, nejenom obří požár v Českém Švýcarsku před 4 lety, ale i letošní vyprahlé léto jsou pro hasiče motivem k tematickému cvičení. To poslední simulovalo boj proti rozsáhlému ohni v hlubokém lese. 200 hasičů a záchranářů z Česka i Polska si v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách mimo jiné zkoušeli, jak dostat vodu do těžko dostupného terénu.
1: My potřebujeme ty jednotky nějakým způsobem naučit trošičku jinou taktiku práce s menším množstvím vody.
2: Říká v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách vedoucí cvičení kapitán Luboš Socha z hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a zároveň vysvětluje, proč si pro cvičení vybrali jedno z nejnáročnějších míst v kraji.
1: Není tady ta voda, máme tady problém s pokrytím signálu, takže si vyzkoušíme nějaký technologie, tak aby jsme si zesílili signál a ten terén je tady taky poměrně složitý.
2: Právě nedostatek vody je při hašení v tomto terénu jedním z hlavních problémů.
1: Protože tady v lese nejsou téměř žádné zdroje vody. Kor teďka, jak jsou ty sucha, tak veškeré potoky, všechno je tady vyschlé.
2: Hasiči proto natáhli zhruba 10 kilometrů hadic. Nejdelší vedení měří asi 6 kilometrů a vodu přivádí z řeky Divoké Orlice v Bartošovicích až na Panské pole.
1: Takže ono je jenom, když naplníme nějaké dlouhé vedení, tak ta spotřeba vody je enormní.
2: Hasiči si proto zkoušeli situaci, kdy není možné oheň jednoduše uhasit vodou. V lese vytvořili protipožární pás, který má zabránit dalšímu šíření požáru.
1: Takže kdyby to nějakým způsobem nebylo tady obkopané, tak ten požár se může znovu začít šířit.
2: Podle kapitána Luboše Sochy navíc není vždy nejlepší snažit se požár zastavit přímo v místě, kde hoří.
1: Obětujeme kus lesa, ale zastavíme to na místě pro nás výhodném. Je to z hlediska bezpečnosti těch hasičů.
2: Situaci ze vzduchu během cvičení sledovali také drony s termokamerami. Jiří Studnička vysvětluje, k čemu jsou hasičům při tak rozsáhlém zásahu dobré.
3: Monitorují pohyby jednotek, šíření požáru a v podstatě všechny ty signály z těch dronů jsou staženy do takzvané skupiny podpory řízení, která má tady zobrazovací pracoviště. Na tom zobrazovacím pracovišti velitel zásahu a štáb vidí komplexní přehled o té operační situaci.
2: Kromě dronů se do cvičení zapil také policejní vrtulník letecké služby. Několikrát nabral vodu na pastvinách a schodil ji nad cvičným požárem. Podle hasičů cvičení splnilo svůj účel. Ověřili si dálkovou dopravu vody, koordinaci jednotek i nové taktiky hašení. Další podobné cvičení už připravují a v dalších letech by se mělo uskutečnit na území jednoho z českých národních parků. Jiří Hofmann, Radiožurnál.

0: hudby nočního rádia žurnálu, taky Lenny Kravitz. Za chvíli pro vás budeme mít aktualizaci Zelené vlny s Michalem Šoferem. Dobré jitro, půl čtvrté. A teď Martin Matějka a zprávy.
1: Všech 130 nových vzorků vody v oblasti Odolena voda splnilo limit pro olovo. Vyhověl i Postřižín, kde úterní odběr ukázal skoro trojnásobek povoleného množství. Informovali o tom středočeské vodárny. Voda ale dál není pitná. Vodohospodáři totiž nejdřív chtějí mít jistotu, že se nadlimitní hodnoty znovu neobjeví. V platnosti taky zůstávají všechna ostatní opatření. Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem a výsledek prověřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. A Estonsko zakázalo transport ruského a běloruského obilí přes své území. Jde o preventivní krok, oznámila to estonská veřejnoprávní média. Rusko a Bělorusko zatím estonské přístavy k vývozu svého obilí nepoužívaly. Tallinem zavedená omezení tomu ale mají zabránit do budoucna. Estonská vláda nechce umožnit export zboží zemi, která ničí přístavní, skladovací a vývozní kapacity Ukrajiny. Sport. Poslední tým fotbalové šance ligy Zlín posílil v reprezentační pauze záložník Miloš Kratochvíl. 30-letý hráč přišel do klubu po vypršení smlouvy ve Spartaku Trnava, kde strávil dvě sezóny. Předtím hrál v české lize za Jablonec a Zbrojovku a připsal si celkem 161 startů a 19 gólů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Humpolcem a omezení na D5 Loděnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Je to za zatáčkou, tak snižte rychlost. Na dálnici D5 je omezený provoz u Loděnice. Mezi 9. a 10. kilometrem silničáři opravují svodidla. Jsou tam uzavřené levé pruhy na Plzeň i na Prahu. V Praze je uzavřený Strahovský tunel. Údržba zastavila provoz v obou směrech. Má být hotová až ráno. Omezení má skončit do 5 hodin. A u Opavy jeďte opatrně po silnici 56 na Hlučín. Mezi Malými a Velkými Hošticemi je omezený provoz kvůli noční nakládce řepy a pohybují se tam lidé a technika, tak buďte opatrní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ochladilo se na 13 až 8 stupňů Celsia při vyjasnění a uklidnění větru na měří kolem 6. A přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno. A v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru ale začne postupně oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů. A v západní polovině Čech naměří odpoledne 18 až 21 a na horách bude většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Radiožurnálu Vinohradská 12.
4: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Kdo vyhraje bitvu o Prahu?
6: 9. a 10. října zvolíte primátora Prahy, který povede vaše město další 4 roky.
7: Do pražského zastupitelstva letos kandiduje celkem 24 subjektů.
6: Právě nedostupné bydlení je jeden z největších problémů, který trápí metropoli.
8: Nové vedení převezme město v době velkých dopravních staveb.
9: Další otázkou je cena veřejné dopravy.
4: Kde bydlet a kde parkovat? Hlavní témata pražských voleb. Kdo v nich zvítězí a ovládne hlavní město? A co s ním pak udělá? Ptám se na to politoložky a expertky na politický marketing Marcely Konrádové z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 2. října. Ahoj Marcelo, vítej ve Vinohradské 12.
10: Ahoj Matěj.
4: Jsou tu zase volby, budou za týden a my dnes budeme spolu hledat nového pražského primátora. Zmíníme u toho 7 kandidátů a kandidátek ze stran a hnutí, které teď byly v zastupitelstvu nebo v posledních průzkumech dostávají největší šanci se do zastupitelstva dostat. A začnu byty. Minimálně 2 kandidáti na primátora už totiž museli řešit svoji bytovou kauzu. Nejčerstvěji v těch posledních týdnech Tomáš Portlík z ODS, kandidující za Spolu, veřejně se přihlásil k méně nemovitostem, než ve skutečnosti vlastní a oponenti, tak to tak bývá, samozřejmě mu to dávají takzvaně sežrat právem.
10: Já co bych řekla, tak u této kauzy je potřeba rozlišovat mezi tím, co musí politik uvést do zákonného registru a tím, co se od něj vlastně očekává v politické komunikaci. Protože když pan Portlík říká, že zákonné povinnosti splnil, tak to vůbec nechci rozporovat. Nicméně pro politickou komunikaci je důležitá transparentnost. A ta byla právě neuvedením některých jeho nemovitostí z pohledu novinářů, voličů, občanů narušena, protože bydlení je opravdu jako jedno z těch velkých témat nejenom letošních voleb, ale vedle bezpečnosti, vedle dopravy, možná i školství, si myslím, že to je jakoby jedno z těch opravdu největších, které se v pražské a nejenom pražské komunální politice prostě hodně řeší v České republice.
4: On tvrdí nebo říká, že podává pravidelně přiznání do registru ministerstva spravedlnosti, protože je současně starostou na Praze 9, proto jsou tedy na něj kladena i přísnější kritéria a odmítá tedy, jak si sama říkala, porušení čehokoliv. On v nějaké anketě pro Mladou frontu dnes řekl, že těch bytů je prostě méně než ve skutečnosti. Potom se zjistilo, že má přes firmu, že vlastní další 3 byty. On se teď hájil taky v superdebatě iDNESu, kde o těch svých bytech znovu mluvil a kde se řešilo teda, co všechno vlastní nejenom on, ale i všichni ostatní kandidáti, ty hlavní. Motoristka Klára Sovová přiznala, jsem bohatá, mám desítky bytů. Mimochodem, zdanění investičních bytů by do budoucna mohlo snižovat i schodek státního rozpočtu, byť třeba SPD je proti, jako tomu mluvil i další kandidát na primátora Milan Urban, ale je to něco, o čem třeba Alena Schillerová, ministryně financí z ANO, přemýšlí. Ty byty a to vlastnictví hodně bytů a to, že je někdo bohatý a přizná to, je to handicap pro ty volby v Praze nebo je to značka úspěchu?
10: Tady je zajímavé, že velké množství investičních bytů nemusí být samo o sobě nějakým politickým handicapem. Ono opravdu záleží na tom, jaký příběh kolem toho kandidát, respektive kandidátka vytvoří. Takže když paní Sovová to vlastnictví prezentuje jako důkaz svého podnikatelského úspěchu a otevřeně říká, jsem bohatá, tak to vlastně může některým voličům iniciovat, že bude správně vlastně hospodařit i dál, že vlastně bude schopna rozvíjet Prahu v tomto sektoru. Zároveň ale v Praze probíhá jistý politický spor o to, zda velké množství investičních nebo prázdných bytů nepřispívá k nedostupnému bydlení. A tam už potom vlastně vznikají ty třecí plochy, protože když se podíváme na téma bydlení obecně v letošních volbách, tak tam je velmi široká shoda na tom, že se to musí nějakým způsobem řešit. Jo? Tam není otázka toho, že by někdo si myslel, že bydlení je tady v pořádku a pojďme řešit třeba zrovna dopravu. Tam jde o to konkrétní řešení. Konkrétní kroky, které se mají učinit, kterým směrem.
4: Kterým směrem? K těm směrům samozřejmě mám spoustu poznatků, ale ještě jenom dopovím ten příběh o těch minimálně 2 kandidátech na primátora, co už museli řešit svou bytovou kauzu, protože tím druhým, a to je všeobecně známá věc, a taky jsme to řešili ve Vinohradské 12, Ondřej Prokop, ANO, nakonec není kandidátem za hnutí ANO na primátora, protože kvůli bytové kauze skončil, nahradil ho pan Hušbauer. Nicméně v zásadě všichni ti kandidáti mají 1, 2, 3 nemovitosti, tu a tam někdo rekreační nemovitosti. Někde ve středních Čechách například a podobně. A teďka mají ty velké plány s byty v Praze s výstavbou bytů. Ty si říkala, že krize bydlení to je jedno z těch hlavních témat, možná to nejdůležitější, které se řeší.
10: Určitě ano, protože třeba v průzkumu Stemmark z letošního srpna hodnotilo téměř 80% Pražanů dostupnost bydlení jako velmi špatnou. Více než polovina jí dala nejhorší známku. To je poměrně zajímavé. Otázku, ale vlastně taky je, co s tím ten primátor může dělat.
4: No.
10: A zrovna u pražského magistrátu je to extrémně složité a myslím si, že někteří voliči se v tom právě nevyznají. Co řeší magistrát, co řeší městská část, co třeba musí řešit stát prvně, aby to mohla potom řešit Praha.
4: No, nějaké legislativní změny, ale nicméně ten primátor určitě může tlačit něco, nastavovat vizi, určovat nějaký směr, kdyby to
10: určitě
4: nechtěl, tak to ani
10: Praha může stavět na svých pozemcích, rozhodovat o městském bytovém fondu, ovlivňovat územní plánování a tak dál a tak dál. Máme tady metropolitní plán, máme pražskou developerskou společnost, která vznikla už v roce 2021, je hodně spjata s dalším kandidátem, o kterém jsme ještě nemluvili, s panem Hlaváčkem, takže
4: kandidátem za starosty.
10: Přesně, ano. Tak děkuji. Není to o tom, že by zrovna v tomhle tématu ti kandidáti nemohli nic udělat, ale není to tak jednoduché. Oni nemůžou tlačit na developery, oni můžou využívat to, co patří Praze.
4: K těm plánům. Pirátka Tereza Nýslerová, o níž jsme ještě taky nemluvili, chce být primátorkou pro bydlení, doslova. Slibuje 10 000 bytů ročně, to není rozhodně málo, miliardy z evropských peněz do té výstavby chce sehnat. Městské byty chce právě i Petr Hlaváček, jehož mateřská strana má v gesci onu zmíněnou pražskou developerskou společnost, která skutečně už existuje řadu let, 5-6 let, má plány na spoustu nových bytů, ale na ty první, na asi 22 prvních bytů získala povolení teprve letos v létě a nelíbí se to například právě Janu Hušbauerovi z ANO, dalšímu kandidátovi na primátora. On kritizuje pana Hlaváčka za to, že prostě jenom mluví zatím o plánech, ale ty skutky jako takové se ještě nestaly.
10: Určitě. A tady dostáváme vlastně do toho další rozměr a to je mateřská strana. Protože, jak už jsem před chviličkou řekla, tak ne všechno může vyřešit pražská komunální politika. Máme tady jedno z nejsložitějších a nejdéle trvajících stavebních povolování. Ano. Takže když pan Hlaváček nebo paní Nýslerová, která se o tom taky v některých debatách zmiňovala, vlastně hájí to, že sice PDS, tedy ta pražská developerská společnost, vznikla už před těmi 5-6 lety a teprve teď získala první stavební povolení, takže to je jakoby v uvozovkách normální délka toho procesu, že to prostě nejde urychlit. Stejně jako hájili prodražování některých velkých investičních zakázek.
4: Samozřejmě, třeba Vltavskou filharmonii.
10: Buď, anebo třeba Barrandovský most a tak dál, ale tam jde o to, že v ten moment vlastně získáváme ten rozměr, co mohli udělat jejich straničtí kolegové na těch vyšších nebo jiných úrovních. A ta kampaň v ten moment se z té komunální politiky v podstatě přesunuje k velkým celostátním tématům, jako je zrovna stavební povolování.
4: A vyznají se v tomhletom voliči? Ty si sama říkala, že v tom možná mají trošku guláš, co teda může ten či onen, protože pak do toho skutečně přicházejí ty plány a každý má tak trochu jiné. Pan Hušbauer, zmínili jsme ho tady, by do bytů rozpouštěl třeba to obrovské bohatství Prahy, které je teď vyčísleno na cirka asi 200 miliard korun. Ono to rozhodně není málo. Mimochodem, ano, teď teda podle Seznam zpráv má určitý plán, jak sebrat mimo jiné Praze peníze z daní, protože Aleně Schillerové se možná nelíbí, kolik teda peněz Praha má, respektive jak s nimi hospodaří nebo nehospodaří, protože je prostě má na účtě. Tomáš Portlík chce zase spolupracovat s investory a uvolňovat pozemky pro výstavbu. A ještě Adam Scheinherr, a ten tu dosud nebyl zmíněn z Prahy sobě, tak ten říká, že Praha má stavět nejméně 500 bytů ročně. Motoristé tedy zase nestavili žádné byty. Respektive město by podle nich nemělo nic stavět.
10: No a právě tady se ukazuje problém pro voliče, jak si ho naznačil, protože když kandidát řekne postavíme tisíce bytů nebo Praha má 200 miliard, tak to zní strašně jednoduše. A je to ale vlastně v podstatě heslo. Ve skutečnosti je zatím komplikovaný systém, když jsme u toho bydlení pozemku, územního plánování a já nejsem na to vůbec expert a nechci zacházet do tohoto detailu. Takže nejde ani tak o to, že by se voliči vyznali nebo nevyznali. Spíš si myslím, že je pro ně v tom heslu a v té volební kampani, což teda jsem schopná nějakým způsobem okomentovat více než to bydlení jako takové, tak co je reálný závazek toho budoucího primátora, co je politický cíl, co je vlastně příslib budoucí spolupráce na těch jiných úrovních a tak dál. A tohle si myslím, že je pro ně velice nečitelné. To, že když někdo něco slíbí, tak zatím nestojí jenom ten jeden jediný člověk, že opravdu ta spolupráce různých aktérů a nejenom politických je opravdu velice složitá
4: a nutná.
10: A nutná, ale co chce ten volič? No on chce ten výsledek, zvlášť v komunální politice, a teďka to není jenom o Praze. On chce mít spravené chodníky. On chce, aby mohl zaparkovat před svým domem. On chce, aby byly vynesené popelnice.
4: A aby měl kde bydlet.
10: Aby měl kde bydlet, samozřejmě. A tady narážíme na opravdu velký problém, protože některé z těch věcí, třeba zrovna řešení bydlení nebo doprava, prostě trvají. Takže když to jeden primátor, starosta, zastupitel, radní, já nevím, kdo začne, tak velice často za to nesklízí tu smetanu. Ale hlavně taky se k tomu potom váže ta kritika, když už se něco děje. No je to opravdu velice
4: metropolitní plán taky vznikal napříč x volebními obdobími přes 10 let, takže myslím ten pražský nedávno schválený.
11: Mám 10bodový akční plán pro zlepšení

0: Ale mám pocit, že minimálně v těchto volbách konkrétních, o kterých se teď bavíme, se politika, politická témata vlastně nevytratila, což hodnotím prostě pozitivně. Spíše je otázka toho, jak to potom zabalit komunikačně do té kampaně, aby to opravdu nevyznělo jako prázdný slib nebo dokonce nějaký populismus, protože ona je hrozně jednoduché říct, jak jsme to tady zažili, že vysázíme milion stromů, ale ona ta realita prostě opravdu je poměrně složitá.
1: No nicméně kampaň kampaňuje i tak, protože se objevují ta videa a šarvátky třeba na sociálních sítích mezi kandidáty a podobně. Portlík mluví o tempu pro Prahu, Hlaváček napsal lidem osobní růžový dopis, ukazuje na sítích památky. Adam Scheinherr má svou písničku Scheinherr Like a Diamond, což je teda jednoznačná aluze na Rianu a její song, nicméně už se hádá, a to mě překvapilo, hádá se s právními zástupci majitelů práv právě na ten text písně o tom, jestli vůbec něco takového měl a mohl publikovat. Co udeřilo z kampaně do očí tebe nebo do uší?
0: Nebylo toho málo, na druhou stranu nemám pocit, že by tady bylo něco, co jsme dosud neměli třeba i na jiných úrovních v politickém marketingu a v kampaních. Velmi silně se letos pracuje s osobní politickou značkou. Pražské volby jsou silně personalizované, liší se potom i třeba tím, jestli ten kandidát na primátora, respektive kandidátka na primátora má za sebou pomoc třeba politiků z celostátní úrovně.
1: Jan Lipavský je poradce Tomáše Portlíka, bývalý ministr zahraničí, zvolený do sněmovny za ODS. A když mluvíš o té známosti, jenom promiň, Adamu Scheinherrovi v tom videu, kde se zpívá ta píseň, tak kadeřnice říká, vás přece vůbec nikdo nezná, tak i o té známosti to asi je. Ne?
0: No on se ostříhal a opravdu ta změna image, prostě já jsem ho taky nepoznala na první dobrou.
1: Ale ne, že je to i o tom, jestli prostě ti lidé, když říká, že to je silně personalizované, jestli
0: určitě.
1: Ti lidé ty kandidáty znají.
0: Možná v té pražské politice je to trošičku jiné, když bychom rozlišili magistrát a městskou část a úplně jiné by to zase bylo, kdybychom porovnávali Prahu a nějaké prostě 20-tisícové město, kde se s tím politikem můžete potkat na náměstí při nějaké kulturní akci. Na druhou stranu, já si myslím, že opravdu, a už jsme se o tom i bavili, a u té komunální politiky je potřeba mít jakoby nějaký program, nějakou hodnotu, nějakou vizi, spojit to s tou osobností a teprve potom jít k těm emocím. A potom to zabalit do toho sdělení, potom vlastně na ně narážet na těch náměstích, ale bez toho, abyste měli jakoby ten plán a nějakou silnou osobnost, to prostě nejde. Nejde to nejenom v komunální politice, ale nejde to velmi těžko a prostě ta doba je teďka tak udělaná, že ta osobní politická značka je opravdu strašně důležitá.
1: Jan Hušbauer zase nasadil trumpovskou čapku s nápisem Silná Praha, s Babišem se taky Prahou prošel, nadávali společně na, a teď budu citovat, protože ty slova použili oni, na bezdomovce, na žebráky, na obecně nepořádek v ulicích s motoministrem Borisem Šťastným, mimochodem, který taky kandiduje v komunálkách, tak pan Hušbauer se hádá o nočním zákazu prodeje alkoholu ve večerkách, protože pana ministra pro prevenci mrzí, že by si nedal pivo po práci, což by si samozřejmě dát mohl, jenom by si musel zajít někam do restaurace nebo do baru.
0: A nebo by ho měl koupený doma.
1: Jaký vliv může vůbec to primátorské klání mít na vládní soudružnost?
0: Podle mě samotná předvolební přestřelka nebo negativní kampaň bude mít na soudržnost vlády spíše omezený vliv. Mnohem zajímavější to podle mě ale začne být po volbách, protože pak už nepůjde jen o to, kdo měl lepší kampaň, ale kdo s kým bude ochoten vytvořit koalici, kdo získá primátora a jednotlivé posty v radě. No, protože pražská politika už ukázala, že to nemusí být vůbec jednoduché, když si vezmeme stav před 4 roky, tak tam trvalo téměř 5 měsíců. Co se týče tady těch vztahů, tak ta kampaň, já bych ji hodně oddělila od toho, co se bude dít, až budeme znát výsledky voleb za týden.
1: Jestli jsme mluvili o politicích, kteří mají problémy s byty, tak třeba Adam Scheinherr dělá kampaň jako řidič autobusu a načapali ho, jak má zaparkovaný svůj reklamní vůz na smyčce, kam můžou jenom vozy MHD. Psali o tom Novinky s tím, a to je pěkný dovětek, že kandidát Prahy sobě pak sám prostřednictvím svého mluvčího začal hlásit přestupky jiných kandidátů. A tak se přišlo třeba na to, že údajně Portlík jel na skútru pruhem pro autobusy a Hušbauer v tom svém obří Jeepu jel protisměrem někde na parkovišti. I špatná reklama je dobrá reklama, nebo?
0: Může být, záleží, jaký příběh se zase kolem toho vytvoří. Za mě to bylo vlastně trošku zbytečné. Udělala bych to trošičku jinak. Tam byl problém v tom, že tento konkrétní kandidát si vytvořil image kolem určitého tématu, takže jeho vlastní pochybení bylo jako velmi citlivé a snažil se z toho vybruslit, ale za mě takovým jako mateřská škola řešením. Na druhou stranu, není to úplně poprvé. této kampani, protože pan Portlík, který teď řeší kauzu s byty, vlastně na začátku kampani se vysmíval, poukazoval na kauzu s

0: zveřejněním bytu u pana Prokopa, což byl původní kandidát tedy hnutí ANO, poté nahrazen někdy v srpnu panem Hušbauerem.
1: No, diskutovat můžeme o té závažnosti, ale ty jsi mluvila o tom, že když si někdo udělá PR kolem jednoho tématu, měli jsme tu Terezu Nýslerovou, která, jak říká, chce být primátorkou pro bydlení. A Adam Scheinherr by zase chtěl být tedy primátorem pro dopravu.
0: Ano.
1: Mohl by jim chtít být i Portlík třeba nebo Hušbauer s tím, jaké ty reformní plány mají ohledně parkovacích zón.
2: A myslím si, že všichni cítíme, že tou reformou ty zóny musí prostě projít. Není možné,
3: když jedu ze čtyřky na dvojku, tak tam chci mít možnost zaparkovat jako normální Pražan.
1: Ale skutečně ten titul primátor pro dopravu, ten používá Adam Scheinherr.
4: Ten problém je hlavně na příjezdu do Prahy, protože z jiných krajů přijíždí 60% řidičů, 40% MHD.
1: On mluví o metru O, on slibuje klimatizované tramvaje, nezastírá nutné zdražení MHD, teda to nezastírají ani pánové Portlík nebo Hlaváček, pan Urban, který kandiduje za SPD, by naopak MHD zlevňoval a motoristé chtějí dokonce MHD zdarma.
5: Pro Pražany zdarma.
6: Takže vy byste Vítečku úplně zrušili?
5: Ne, protože třeba například turista by si ji mohl koupit.
1: Tak ti, kteří říkají, že se zdražovat bude muset, neriskují příliš, protože zdražovat cokoliv a říct to před volbami, to je sebevražda, ne?
0: No, sebevražda ne, je to riskantní, sebevražda určitě ne. A protože volič slyší hlavně na slovo zdražit a vyvolá to v něm tu negativní emoci. Ale znovu, bylo by vlastně strašně smutné si myslet, že voliči slyší jenom na to jedno slovo. Já opravdu vřele doufám, i kdyby si nečetli celý ten program, že minimálně jako mi nacítili atmosféru těch jednotlivých kandidátů a jejich programů a ví, co za tím slibem stojí, protože ono, to zdražení jako takové má nějaké opodstatnění.
1: Takže tam asi hrají roli hlavně tři věci, tři aspekty, totiž samozřejmě inflace, pak vůbec politika té dané strany a toho člověka jako takového, který kandiduje, a třetí věc, vůbec ty širší debaty a spadá to do těch širších debat o tom, kdo co má platit za různé formy dopravy v Praze.
0: Ano, tak. A důležité v té politické komunikaci té lince je vysvětlit, přesvědčit, argumentovat. Jo? Není to jenom o tom, že dáme to heslo a jdeme od něho pryč. Takhle by to nemohlo fungovat. Takhle fungují populistická hesla a to nechceme.
1: A když mluvím o těch širších plánech, tak ODSK, ta je proti omezení tranzitní dopravy v centru, Piráti jsou zase pro. Jan Hušbauer mluví o dopravním pekle Pirátů, které tu bylo v minulých letech. Naprosto věčným tématem už je třeba dostavba vnějšího okruhu Prahy, která spadne asi na naše děti. Hušbauer nadává na neprůjezdnost Prahy a tak dále, takže vedle bydlení to vypadá skoro, že ta doprava je tím druhým nejdůležitějším tématem voleb.
0: Určitě souhlasím, navíc je pro voliče velmi konkrétní, protože každý se nějakým způsobem setká s nějakou kolonou, parkováním nebo MHD, které jede pozdě nebo je špinavé nebo prostě cokoliv. V jednom z letošních průzkumů byla hned po bydlení dokonce doprava označena jako ten druhý největší problém
1: Prahy.
0: Pražanů, ano, no, Prahy. A zajímavé je, že tady se opravdu střetávají odlišné vize.
1: Ale úplně.
0: Úplně, ale úplně. A spor není o tom, jestli Praha potřebuje lepší dopravu. Na tom se zase stejně jako u toho bydlení shodne skoro každý. Spor je o tom, jak má vypadat, jestli má Praha hlavně lépe umožnit pohyb aut nebo část lidí motivovat, aby auto vůbec nepotřebovali.
1: Ano.
0: A to už je poměrně zásadní politický rozdíl, na kterém se to potom dost láme.
1: A do toho ještě přicházejí vlaky, protože pan Hlaváček mluví o tom, že nebo rád by tlačil železnici, a Klára Sovová zase říkala teď naposled v debatě na CNN Prima News, že by nejradši vzala velký sud ředidla a smazala všechny ty zbytečné cyklopruhy na těch hlavních tazích. Tak to je ještě další rozměr. Cyklo, vlaky a auta. A auta musí někde parkovat? A parkování. O tom jsme měli samostatnou epizodu s ekonomem Alešem Rodem, protože výstavba parkovacích domů, pan Hušbauer je prosazuje, Nýslerová taky, ale chce jenom na periferii. Hlaváček by parkování zdražoval a ubíral každý rok o nějaké to procento. Zdražování chce i Scheinherr a Nýslerová. Druhé auto dokonce trojnásobně zdražit druhé auto v rodině. A o zdražování nechce slyšet Hušbauer, není to prý řešení ani třeba SPD.
0: No, ale pořád je to kombinace témat. A témat, o kterých voliči mají pocit, že se jich dotýkají a že jim rozumí. Nebo třeba kapacita škol a tak dále, a tak dále. Mohli bychom vlastně na to nabalovat další témata. A ano, každý volič bude přikládat větší váhu jinému tématu, jiné třeba sekci toho tématu, takže někdo v dopravě bude spíše řešit autodopravu a jiný zase bude chtít řešit více MHD. ale není to tak, že by něco jednoznačně dominovalo.
1: Není to tak, že jenom tahle ta strana mi slibuje více parkovacích míst a parkovacích domů a já ji proto budu volit, že by jenom ta doprava vyhrála.
0: Já osobně si to nemyslím. Ano, může to být ta třešnička na dortu, takové to finální, ano, tady mám třeba 2-3 strany, 2-3 kandidáty, kteří jsou mi zhruba stejně sympatičtí nebo jsou nějakým způsobem jako na stejné úrovni, ale pro mě je důležité toto téma a z tohoto výběru já nakonec díky tomuto tématu vyberu. Ale nemyslím si, že by to bylo to první, na co se ten volič podívá. A navíc my tady hodně mluvíme o tématech, párkrát jsme zmínili jako důležitost toho kandidáta a je tady potom ještě ta značka stranická, mm-hmm, kterou reprezentují. A ta v ten moment tady toho finálního rozhodování může taky hrát roli.
1: Dobře, a když mluvíš o té značce, já se k tomu dostanu, tak když Hužbauer i Portlík chtějí teď zjednodušit parkovací zóny a rozpracují to téma dopravy ještě na závěr. Hužbauer chce dvě zóny, Portlík de facto jednu a dynamické ceny pro návštěvníky a proti podobným parkovacím reformám se třeba ostře staví Adam Scheinherr, tak když Portlík a Hužbauer chtějí velké parkovací reformy a neříkám, že chtějí to samé, ale vidím tam nějaké podobné znaky, tak neznamená to, že třeba jenom na základě spojenectví v dopravě by šla upéct koalice ODS, ano?
0: No, na papíře můžeme si udělat 100 různých variant. Je opravdu zajímavé, že Portlík, jak ano, osobně i politicky poměrně skeptický.
1: No, on to vylučuje, no.
0: A zároveň velmi ostře říká, že si neumí představit pokračování pirátského vedení dopravy.
1: Ano.
0: Takže když hledáme možné povolební partnery, tak vlastně může být důležitější právě tohle rozložení vztahu než samotný průnik u parkování. A pak si myslím ještě, že je dobré rozlišovat dvě věci. Programový průnik a politickou důvěru. Takže ODS a ANO se sice můžou shodnout na parkování, rozvoj infrastruktury nebo, já nevím, rychlejší výstavbě, ale povolební koalice vzniká až z mnohem širší dohody a také z toho, kdo kolik získá mandátu, kdo bude ochoten s kým sednout k jednomu stolu a kdo koho navrhne na to konkrétní místo. Hmm. Takže tam jakoby ta personální stránka věci bude hrát taky důležitou roli. A to my teďka nevíme.
1: My víme, že to zatím vypadá, že se teoreticky rýsuje, i přesto, kdyby náhodou ANO třeba vyhrálo ty pražské volby, že se spíš rýsuje ta koalice STAN spolu?
0: Podle mého názoru to není možné vyloučit, protože pokud bych vzala programové průniky a zároveň tady dostupná data voličských preferencí, tak by jim to za předpokladu, že máme zase řekněme těch 65 zastupitelů, protože tam není fixně daný počet, tak by to mohlo stačit. Nicméně musíme si počkat ten týden ještě. A tím pádem by novým pražským primátorem mohl být pan Portlík nebo pan Hlaváček.
1: Pan Hlaváček je, myslím, favoritem sázkovek v tuhle chvíli. Ty by ses na něj vsadila?
0: Já zásadně nesázím.
1: Dobře. Tak moc díky, že jsi přišla, že jsme o tom mohli mluvit.
0: Já děkuji, přeji hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska politoložka Marcela Konrádová a řešili jsme pražské volby. Mimochodem, zástupci mnoha stran a hnutí kandidujících do pražského zastupitelstva přijali pozvánku do debat, které odvysílá Radiožurnál a Plus, a to příští týden od pondělí do čtvrtka po 18. hodině.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Zemřela dívka, kterou v úterý na Slovensku pobudal spolužák. Útok tak má druhou oběť. Hokejisté Sparty vyhráli poprvé v sezóně Tipsport Extraligy doma, zvítězili nad Českými Budějovicemi. A dnes bude většinou polojasno na východě až jasno na západě s velkou oblačností a přeháňkami, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Prohlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 zástupců koaličních stran.
3: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
4: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
3: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
5: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
3: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už dvě oběti. Včera zemřela v nemocnici žačka, která byla po útoku v kritickém stavu. První obětí byla na místě incidentu jedna z napadených učitelek. Druhá kantorka je mimo ohrožení života. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Motiv zatím nezveřejnila.
6: Smrt žačky oznámil na jednání parlamentu jeho předseda Richard Raši.
7: Nikdo z nás jako rodiče asi nevím ani len představit. Žal, který musí i rodiče prežívat.
6: Problémy ve škole řešili i několik dní před útokem a vedení kvůli jednomu z incidentů podalo trestní oznámení. Policejní inspekce nyní prověřuje, jak s ním policisté naložili. Úřady neuvedly, jestli souviselo s útokem. Ještě den před tragédií na místě podle ministra školství Tomáše Druckera s jednou třídou pracovali psychologové. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: V Břeclavi můžou lidé nově zdarma využít toaletu v jedné z kaváren v centru města. Jde o první podnik zapojený do projektu WC Gratis. Odskočit si můžou i lidé, kteří si v kavárně nic neobjednají. Město chce do projektu postupně zapojit i další podniky. Na provoz toalet bude přispívat 2 000 korun měsíčně. A podle radnice je to levnější než provoz vlastních veřejných záchodů, říká mluvčí Břeclavy Ivana Solaříková.
8: My jsme měli veřejné toalety, které fungovaly v minulosti, ale ty náklady na ten personál plus ten provoz, úklid, to je nesmírně ekonomicky náročné. Zvažovali jsme třeba i nějakou možnost samoobslužného využití, ale to se zase pojilo s vandalismem, nebo nám tam chodili bezdomovci a lidé pak stejně měli obavy ty toalety využívat.
1: Podobný systém přístupných toalet funguje taky třeba ve Znojmě, Hradci Králové nebo v Jihlavě. Sport. Pražská Sparta vyhrála poprvé v této sezóně hokejové Tipsport Extraligy na svém ledě. Nad Českými Budějovicemi zvítězila 4-2. V dresu Sparty debutoval v nejvyšší soutěži teprve 16-letý obránce Matyáš Michálek. Mluvil o něm střelec úvodní branky Sparty, útočník Michal Špaček.
9: Výborný kluk, hodný, takový trošku tichý, ale to je normální. Já si myslím, že jsem nebyl úplně jiný, když si vzpomnu nějaký ty moje začátky a tato liga není vůbec lehká, naopak je to hodně defenzivní, hodně soubojů a on se s tím poradil výborně.
1: Sparta v tabulce odsunula ze 4. místa právě České Budějovice. Zbylých 6 zápasů 7. kola se bude dohrávat dnes.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 za hranicemi a překážka na D2 u Hustopečí. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy vyšetřují nehodu před sjezdem na Bělotín a Frýdek Místek. Na kilometru 310,5 ve zúžení havarovalo osobní auto. Na místě policie jsou v uzavřeném jízdním pruhu. Na D2 z Bratislavy do Brna zpozorněte před Hustopečemi. Na 28. kilometru stojí na kraji nepojízdné nákladní auto. U Bruntálu zpomalte na silnici 45 do Krnova. U Oborné osobní auto narazilo do dopravního značení. Čekejte překážky na vozovce. V Brně opatrně v Ostravské ulici ve směru k dálnici D1. V okolí odbočky na Ochoz a Slatinov se na vozovce pohybuje chodec bez reflexních prvků. A v Praze na městském okruhu je stále uzavřený Strahovský tunel. Zavřené jsou oba směry kvůli údržbě. Potrvá to ještě do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů a v západní polovině Čech naměří 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Jiří Štefl.
0: A je pátek 2. října, tak tedy dobrý vstup do 2. říjnového dne. Na hodinách 6 minut po 4. hodině zachnili z hudby třeba Sheryl Crow, Falco a teď taky Top Loader. Tak ještě jednou, dobré.

0: Pár minut a bude 4:45. Dobré jitro, tady je vysílání Radiožurnálu. Tak možná i vy jste tohle už pocítili. Vláda od včerejška znovu zastropovala ceny pohonných hmot a snížila spotřební daně na naftu. Stejně jako na jaře tím reaguje na zvýšené ceny paliv a jejich ekonomické dopady. Zároveň ale dotování výrobků z ropy, uhlí nebo plynu patří k největším překážkám ve snaze přejít k čistší dopravě i energetice a chránit tím zdraví lidí, stabilní klima, ale i uspořit. Jak je to s dotacemi fosilních paliv v Česku i ve světě? Na to se našeho klimatického zpravodaje Jana Kaliby ptala moderátorka Hanka Skánělová.
1: Proč jsou dotace fosilních paliv problém?
2: Zjednodušeně řečeno prohlubují závislost na fosilních polivech a naopak brzdí přechod k čistší a odolnější dopravě i energetice. Ta přitom může v podobných krizích znamenat i velké úspory. Třeba Velká Británie od začátku této hormuzské krize ušetřila na dovozu plynu 170 miliard korun v přepočtu díky rekordní produkci energie z větru a slunce, uvádí nová analýza webu Carbon Brief. Fosilní dotace navíc znamenají financování vzniku škod, které pak sami zaplatíme, jak pro BBC před časem vysvětlil IPEC Gensu z Institutu zámořského rozvoje.
3: Když pomyslíte na to, kolik stojí adaptace na změnu klimatu, tak dotace fosilních paliv nejsou efektivní, i když se to tak v daný moment může zdát. Náklady extrémního počasí, povodní a podobných událostí ale budou narůstat. A každý dolar, kterým podpoříme fosilní paliva, zesílí dopady změny klimatu, což zaplatíme.
2: Země G20 mluvily o potřebě utlumit neefektivní fosilní dotace už v roce 2009. Podobný cíl si dali skoro všechny země světa v dubajské klimatické dohodě před 3 lety a v praxi se to ale příliš neprojevuje.
1: Jak jsou obvyklé dotace na fosilní paliva tady u nás v Česku?
2: Je to běžná praxe i za předchozích vlád a v posledních letech prudce vzrostly v reakci na energetickou krizi kvůli ruské válce na Ukrajině. Jsou to desítky miliard korun v přímých fosilních dotacích, třeba na výstavbu plynových elektráren, a nižší stovky miliard v nepřímých, jako je třeba právě zastropování cen benzínu nebo snížení spotřební daně na naftu.
4: U těch nepřímých to je kolem 300 miliard korun. Když se podíváme jenom na ty přímé, tak to je asi 63,5 miliardy korun.
2: Uvádí na základě dat mezinárodních organizací Veronika Murzinová z Centra pro dopravu a energetiku poslední ověřená čísla za rok 2022. Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu se to od té doby dramaticky nezměnilo. Globálně jsou dotace do fosilních paliv pětkrát vyšší než dotace do obnovitelných zdrojů podle letošní zprávy Mezinárodního institutu udržitelného rozvoje.
0: O dotacích na fosilní paliva mluvil v Radiožurnálu náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba.

0: S humorem, který by se prý líbil i Václavu Havlovi, si Ostravané připomínají nedožité devadesátiny bývalého prezidenta. Cestující tramvají překvapili gymnazisté četbou jeho textů. Na lavičku Václava Havla před Heřmanickou věznicí přibyla igelitka plná věcí, o které si psal ve slavných dopisech Olze. A chystají se taky vařit guláš, na jakém si pochutnávali disidenti na Hrádečku.
1: Milí Ostravané, my vás vítáme v literární tramvají.
2: V běžném ranním spoji do centra Ostravy je něco jinak.
3: Dozral ve mně úmysl nebýt nadále už jen pasivním objektem dějin.
2: Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida čtou ukázky z Havlových textů.
3: Líp se mi dýchalo, protože už jsem sobě nedusil pravdu.
2: Někteří cestující si ani nesundali sluchátka, většina ale poslouchá.
4: Zajímavé, příjemné. Vzpomínám na povinný čerby ze základky.
2: Šárka a Max jedou do práce. Posloucháte to?
5: Moc ne, já to nejsem.
6: Na počátku všeho je slovo. Je to zázrak, kterému vděčíme za to, že jsme lidi. A je to zároveň nástroj, zkouška, les a test.
2: Podle studentky Ester Kolarčíkové mají texty Václava Havla co říct i dnes.
7: Mně osobně připadá velice aktuální, víc jak dříve. Opět řešíme různé takové ty krize, máme hodně jako nějakých totalitních prostě zřízení a takhle.
2: Petr Ondruž měl strachy, jak budou cestující reagovat, příjemně ho ale překvapili.
8: Vidím, že na to nebyla tak negativní reakce. Mohli přijít na nové informace ohledně Václava Havla, protože upřímně někteří lidi hádám, že asi jeho díla moc nečetli.
2: Studenti z gymnázia Olgy Havlové se rozhodli potěšit ty, kdo nastupují do věznice v Ostravě Heřmanicích. Václav Havel si tam odseděl rok a půl. Pedagog Petr Šimíček ukazuje připravené věci, o které si psal v dopisech.
9: Tak jsme podle Havlova seznamu vybírali nejrůznější předměty, sešity, cigara, takhle jako je zvláštní, jako třeba hnědý opalovací krém, zubní pasta.
2: Studenti nachystali i putování po místech, která Havel nikdy nenavštívil, ale mohl by. Na pondělní setkání na Masarykově náměstí nacvičují živé obrazy a nakonec 14. října uvaří v kampusu kotel havlovského guláše. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: má CD Gramo Tingle Tango.
1: Dobrý večer.
0: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchý šlitr.
2: Co, že bychom si střihli tu zlomilce v ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
0: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Hovory z Lán se vrací.
4: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
3: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
4: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
3: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
4: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů z Lán.
3: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
4: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
5: Dobré jítro, půl páté. A zprávy už má Jana Utendorská.
6: Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů. Do ulic proto vyšlou víc hlídek a provoz budou sledovat taky pomocí dronů a vrtulníku s termovizí. Slovenský premiér Robert Fico by dnes měl jednat s předsedou nejmenší vládní strany SNS Andrejem Dankem. Řešit mají jmenování nového ministra životního prostředí. Doteď rezort řídil Tomáš Taraba, kterého nominovala právě SNS. Tento týden mu ale parlament vyslovil nedůvěru a prezident Peter Pellegrini ho pak odvolal. Dnes je poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Využijí ho hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. A soudní exekutoři by už nemuseli mít na starosti vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Od změn si slibuje větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora plán kritizuje. Podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží.
3: Sport.
6: Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace začala kvůli nedostatku financí propouštět zaměstnance a chystá další úspory. Vedení FIS o tom informovalo po zasedání v Ženevě. Její rezervy se od roku 2021 snížily téměř o polovinu na zhruba miliardu korun. Bez změn by podle vedení federace peníze do 2 let došly. Část finančních ztrát chce federace nahradit pořádáním dalších závodů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D35 u Mladče a nehoda u Bruntálu. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice nebezpečná situace před odbočkou na Mladeč. Na kilometru 246 se na vozovce pohybuje chodec. Na D1 z Prahy do Brna opatrně na předsjezdem na Popůvky. Na kilometru 182 v odstavném pruhu stojí nepojízdná dodávka. Místo je označené šipkou, některá vozidla tam vybočují. Na silnici 45 dejte pozor na výjezdu z Bruntálu směrem do Krnova. U Oborné osobní auto narazilo do dopravního značení a průjezd je teď omezený. A v Praze je opět průjezdný Strahovský tunel. Provoz byl celou noc zastavený kvůli údržbě, ta teď skončila a jezdí se bez omezení oběma směry. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude většinou polojasno, na východě až jasno, jen v západní polovině Čech velká oblačnost a na západě a severozápadě taky slabé přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech jen 18 až 21, na horách většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
8: A přeju vám dobré páteční ráno, skoro 4 minuty po půl pátém. Teď už víte, jak bude v pátek, ještě pohled na víkend, tak v sobotu jasno až polojasno, na západě až skoro jasno. V sobotu teploty maxima do 24 stupňů, neděle na obloze podobná, teploty do 23 stupňů Celsia. Detaily o počasí na irozhlas.cz/počasí.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Sezónu hodnotit jenom v tom nejlepším, ale jsou v ní i takoví závodníci, kteří na ní budou chtít spíš zapomenout, nebo se z ní aspoň poučit. Patří mezi ně i nejlepší kajakář posledních let Jiří Prskavec.
1: Česká republika má zlatého olympijského vítěze
2: Jiří Prskavec.
1: Jiří Prskavec.
3: Roky byl zvyklý vozit individuální medaile z mezinárodních závodů. Když už to nebylo z olympijských her nebo mistrovství světa, tak evropský šampionát býval jistotou, vždyť má 7 titulů. A když se v roce 2024 nepovedlo ani to, tak Jiří Prskavec zabodoval aspoň ve světovém poháru. Letos ho nezachránil ani ten, a tak se dlouhá šňůra úspěchů po 13 letech přetrhla.
4: To vždycky musí skončit, že jo, ta lajna někdy, ale letos jsem vlastně jakoby ani v jednom závodě nedokázal v tom finále předvíst jízdu, se kterou bych byl spokojený, a to mě tak jako na tom bolí nejvíc, a myslím si, že vlastně kdybych tuhle jízdu předved, tak jsem zase přivez tu medaili. Jako.
3: Aby se Jiří Prskavec na stupně vítězů zase vrátil, plánuje změny v přípravě. Chce zhubnout kolem 4 kg tím, že omezí silovou přípravu, na kterou se víc zaměřil před letošní sezónou.
5: Já bych to viděl zpátky se trošku vrátit k tomu, kdy Jiřa vlastně těžil z toho, že vlastně tady ty subtilní postavy a že potřebuje být dostatečně lehký a tu sílu k tomu jako je má dostačující. Prostě vodní slalom je v tomhle specifický, ne úplně ten, kdo zvedá nejtěžší činky v posilovně, je potom dostatečně rychlej na té vodě. Jo.
3: Vysvětluje otec a zároveň trenér Jiří Prskavec starší. Jeho syn a svěřenec v jedné osobě se taky vrátí k nabírání kondice na běžkách. Dřív jezdíval do italského Livigna, tentokrát zamíří do Norska. Konkrétně zkusí Šušun.
4: Moc se tam těším, protože je to nejlepší destinace na běžkování na světě. No.
3: A cíl celého snažení, aby měl Jiří Prskavec z vodního slalomu stále radost a nevyskakovaly myšlenky na konec kariéry jako po letošním mistrovství světa, kterému obětoval všechno a úspěchu se nedočkal. I za rok ale může zažít velké zklamání. Bude se totiž rozhodovat o účasti na olympijských hrách a nominaci má mnohem líp rozjetou aktuální světový i evropský šampion Jakub Krejčí.
4: Já ten sport dělám i proto, že tak nějak mě to furt baví a chci být úspěšný na těch jednotlivých závodech. Ta olympiáda pro mě není jakoby ten jediný závod, kam se chci dostat. Samozřejmě udělám maximum pro to, abych byl v top formě příští rok, ale není to jako ten pupek světa.
3: Říká vodní slalomář Jiří Prskavec, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu.
1: Na své jubileum netrénuje dortem, ale během a rotopedem. Monika Absolnová se chystá na svůj dosud největší koncert. Proč kvůli němu znovu oprášila písně, které už roky nespívá? Co se zní z jejího alba Láska a jaké to je bilancovat kariéru právě na pódiu před tisíci lidmi? Monika Absolnová bude hostem radiožurnálu.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dobré ráno, je 5 hodin. A se zprávami je tu Jana Utendorská.
4: Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Američanka Pajková je po nezdařené popravě v kritickém stavu. České fotbalisty čeká přesun do Španělska, kde nastoupí proti mistrům světa. A bude polojasno až oblačno, na západě Čech až zataženo. Teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovala taky výši schodku státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmů premiéra. Debata trvala dohromady 3 jednací dny. Do Česka dnes mají přijet až tisíce řidičů speciálně upravených aut. Informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství hlídek z různých oddělení.
5: Do terénu nasadíme policisty z celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
4: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s více než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3 miliardy 800 milionů korun. K převzetí bylo potřeba schválení od několika institucí, včetně Českého úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby trest smrti zmírnil na doživotní vězení. 50-letá Pajková si nejvyšší trest vyslechla před 30 lety za vraždu spolužačky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala 2 dávky smrtící injekce. Činohra Moravského divadla Olomouc dnes uvede svou první premiéru v nové sezóně, Hedu Gablerovou dramatika Henrika Ibsena. Režie se ujal Marián Pecko. Titulní roli se představí Kristýna Jurková. Pokračuje šéf činohry Moravského divadla Roman Wenzel.
6: Abyste mohli dělat Hedu Gablerovou, tak potřebujete mít Hedu Gablerovou, kterou pan režisér našel v naší Kristýnce Jurkové. To byla nabídka na čtvrtou spolupráci, která se nedala odmítnout, protože pan režisér se k nám vrací po čtvrté během 8 let. Jsem rád, že je to právě tento titul, který se v Moravském divadle hrál pouze jednou, a to v úplně první sezóně, české sezóně v Moravském divadle v roce 1921.
2: Sport.
4: Fotbalisté se odpoledne přesunou do Španělska, kde zítra nastoupí ve třetím utkání Ligy národů proti aktuálním mistrům světa i Evropy. Tým Santiago Denny zatím prohrál oba duely v elitní skupině. Doma podlehl Chorvatsku i Anglii. Reprezentační obránce Štěpán Chaloupek mluví o programu během rekordně dlouhé reprezentační přestávky.
7: Tak věděli jsme, že to bude náročný, ten program je prostě nabitej. 4 zápasy v jedné repre pauze je prostě hodně, ale kluci tady okolo, fyzouši, maséři, dělají všechno pro to, aby jsme byli maximálně připravení, takže máme dobré podmínky.
4: Zápas Španělsko-Česko se bude hrát v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra od 20 hodin na 45 minut. Reprezentační blok pak Češi zakončí v úterý utkáním v Anglii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 za Tasovem a překážka na D2 za Hustopečemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor za odbočkou na Tasov. Na kilometru 157 máme hlášenou nehodu. V místě se zpomaluje, tak opatrně. Na D1 z Ostravy na Přerov se vyhněte překážce za odbočkou na Bílovec. Na kilometru 337 leží na vozovce nějaký předmět. Na D1 čekejte silnější provoz kolem Brna ve směru na Vyškov. Zpomaluje se u odbočky na Centrum a Mikulov na kilometru 194 a pak se kilometr jede pomalu až za zúžení na kilometru 195. Na D2 z Bratislavy do Brna zpozorněte před Hustopečemi. Na 28. kilometru stojí na kraji nepojízdné nákladní auto. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem podobná situace za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 25. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně i slabé přehánky. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech bude 18 až 21. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, snad i pro vás lepší o to, že je páteční, víkend s teploty na 20 stupňů před námi, tak takhle začíná říjen, dnes je 2. No a právě začal ranní radiožurnál s tímto datem, abyste už od rána měli přehled o tom, co se děje ve světě, i doma a také třeba v lesích kolem Velké Bíteše, kam vás zavedeme už za chvíli. Dobrý tro.
0: Ranní radiožurnál
2: a Petr Král.

0: 10 minut po páté v ranním radiožurnálu nahlédneme do lesů na Vysočině v okolí Velké Výteše. Ostatně tam se jezdí dívat odborníci celého světa. Od kůrovcové kalamity tam totiž správci šli jiným směrem než většina hospodářů v Česku. Namísto, aby napadené stromy těžili a holiny pak sázely novými stromky, tak nechali většinu procesu čistě na přírodě. Ono se ukázalo, že praxe, která je běžná třeba v národních parcích a přírodních rezervacích, může fungovat i v hospodářském a zároveň ekonomicky výdělečném lese.
1: Takže jsme doputovali do toho pro nás nejcennějšího místa. Na několika desítkách hektarů jsme zde les po kalamitě z roku 2018 ponechali svému vývoji.
2: Ukazuje lesní hospodář Jiří Nohel na dvě zcela rozdílné plochy. Jednu skoro prázdnou, kde v minulosti využili častý postup těžby a následného znovu osázení, a na druhou, kde ponechali les svému osudu. Ta je teď zarostlá různými druhy stromů i keřů.
3: Právě v těch místech, kde to dříví bylo ponecháno, tak úplně bez jakékoliv investice došlo k okamžitému návratu přirozeného smíšeného lesa.
2: Už dnes tak lesy na Velkobýtežsku, které Jiří Nohel spravuje, tvoří z 80% listnaté stromy.
3: To je právě ten rozdíl mezi tím tmavým smrkovým lesem, na který byli zvyklí a který už tady, to není tak, že my bychom ho tady nechtěli, ale on už tady prostě neporoste, on už mu to nepůjde. A my se musíme prostě naučit žít s tím takzvaným světlým, listnatým, hůře průchozím lesem.
2: To, co tady hospodář návštěvníkům z Čech i zahraničí ukazuje, je ale i fakt, že les řízený do velké míry přírodou může dál vydělávat.
3: V podstatě ve chvíli, kdy spoustu majitelů investuje do lesů, tak my obcím vyplácíme peníze a máme obnovený lesy smíšeným lesem.
2: Vedoucí katedry ekologie lesa České zemědělské univerzity Miroslav Svoboda uvádí hospodaření kolem Velké Býteše jako příklad, o který odborníci za kůrovcové kalamity usilovali.
4: V té době jsme vyzývali vládu, aby se otevřela jako debata právě nad tím alternativním přístupem k té tehdejší kůrovcové kalamity. A pak jsme čirou náhodou zjistili, že tady pan Nohel už to jako v tom terénu dávno dělá, ale je to opravdu jako jeden z mála.
2: Miroslav Svoboda poukázal i na ekologickou úsporu takového hospodaření. Přirozeně se rozkládající les totiž podle něj zadržel oxid uhličitý, který jinak při těžbě unikal do ovzduší. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Ranní Rady Žurnál s vámi pátek, dost možná pojedete také tankovat před víkendovou cestou, ostatně o cenách pohonných hmot budeme dnes po ránu mluvit také, a to už za malou chvíli. Dobré ráno, ve 5:45. Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí a slibuje si od nich úspory jak pro úřady sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky. Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se může snížit úspěšnost při jejich vymáhání. Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru posbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen legendární skupiny The Police. Sting je známý také svým bojem za lidská práva anebo za ochranu klimatu.
1: Dnešní ráno je na východě polojasné, v západní polovině Česka je spíš oblačno až zataženo. Aktuálně naměříme většinou mezi 11 a 6 stupni, ale třeba v Jeseníkách je kolem 16. Naopak v Jizerkách nebo na Šumavě slabě mrzne. Během dne bude polojasno až oblačno, na západě a severozápadě Čech se výjimečně můžou objevit slabé přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na západě bude o něco chladněji, od 18 do 21. Teď už ale přeji pěkné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál, 5 hodin 20 minut, je pátek, jsme rádi, že jste i dnes s námi. Možná už jste tankovali, možná ne, každopádně ceny pohonných hmot je velmi aktuální téma. Jak známo, od 1. října je vláda reguluje. Zemědělce vysoké ceny pohonných hmot trápí velmi, na některých místech stouply meziročně o více než polovinu. Jeden stroj přitom může spotřebovat až 200 litrů nafty každý den. Regulace cen, kterou vláda včera tedy zavedla farmářům, zatím příliš nepomohla. Zvýšené náklady mají podniky po celé republice, no a my jsme se za tímhle tématem konkrétně vydali teď také na Benešovsko.
1: S předsedou statku Domašín Janem Bursíkem jsme u čerpací stanice přímo na statku. Vy jste říkal, že i kdybyste teď chtěli natankovat, takže vlastně není co. Tady ta obrovská nádrž.
2: Je to dvoupláštový.
1: Zní to dutě.
2: Standardně by v téhle nádrži touhle dobou bylo 5000 litrů nafty. Aktuálně tam není ani tisícovka, protože čekám s nákupem na vhodnější dobu.
1: Pokud se podíváme teď na aktuální cenu po tom, co stát zavedl regulaci cen a taky snížil o 2 koruny 35 haléřů spotřební daň, tak poznal jste to?
2: Ano, klesla o 2 koruny 35, ale i tak je to prostě obrovská suma, protože ta cena je tak vysoká, že meziročně to stejně stoplo 55 až 60%.
1: Drahá nafta má dopady i na malé farmáře. Jsem teď v Jeníkově a s traktorem s valníkem, který je plný brambor, přijíždí na statek Tomáš Hájek. Vy jste se na mě poctivě připravil, když jsem říkala, že se vás budu ptat na ceny nafty a jak se u vás promítly.
3: Minulý rok byly ty ceny mezi 28 až 26 tady korunama, jo.
1: A když se podíváme na letošní rok, tak tady začaly ty ceny extrémně stoupat tedy od srpna a dostali jste se, tady se dívám, až ke 40 korunám za litr.
3: Nejdražší vlastně byla v září 40, 75 halířů.
1: Při té vaší spotřebě za ten rok, tak jaký to bude v součtu rozdíl?
3: Bude tam rozdíl zhruba nějakých 120 tisíc. Peníze to samozřejmě jsou, ale co se dá dělat, no?
1: Promítnout drahou naftu do cen produktů prý zemědělci nemohou, protože ceny si neurčují oni, ale odběratelé. Z Benešovská, Věra Hájková, Radiožurnál.

0: za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Dobré ráno v půl šesté. S novými zprávami je tu Jana Utendorská.
1: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO má nadále důvěru sněmovny. Opozici se ani na druhý letošní pokus nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců, proti jich bylo 94 z koaličních stran. Mimořádná schůze trvala 3 dny. Lidé na více než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž, tedy pocitovou teplotu 38 stupňů Celsia nebo více. Zvýšilo se tak riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus. Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří, nebo naopak nízké letní průtoky v řekách. Požáry v Evropské unii pak spálili plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu velmi tvrdým trestem za možný podíl na incidentu v letadle společnosti Fly Dubai. Informuje o tom agentura AP. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. Stroj i díky zásahu cestujících nouzově přistál v Saudské Arábii. A vysutá lávka přes židovu strouhu v Bechyni na Táborsku se po více než roční opravě znovu otevírá turistům. Loni v září poškodil spadlý strom. Oproti původní dřevěné konstrukci je teď nová lávka železná. Sport. Portugalští fotbalisté i bez Cristiana Ronalda vyhráli v Lize národů také třetí zápas. V Kodani zdolali Dánsko 4-2. Hvězdný útočník Ronaldo opustil reprezentaci ve středu kvůli neschodám s trenérem Jesusem. Poprvé v novém ročníku Ligy národů vyhráli Němci, kteří porazili Srbsko 2-0. Řecko remizovalo s Nizozemskem 2-2 a Norové prohráli ve Walesu 1-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehoda za Tasovem a kolona před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno za exitem Tasov opatrněji na 156. kilometru se zpomaluje, na 157. došetřují nehodu, zdržení ale není dlouhé. Na D1 potom před Brnem směrem z Prahy už čekejte frontu kamionů v pravém pruhu, místy roztrženou od exitu 182 popůvky. Osobní auta jedou v levém pruhu plynule, místy lehce zpomalují. A na D1 Přerov Ostrava je u exitu 310 Bělotín ještě dnes zúžení do jednoho pruhu v obou směrech kvůli opravám vozovky. Směrem na Přerov a Brno se před omezením teď dobrzďuje, zatím bez dalšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Česko se probouzí do polojasného rána, na západě je místy zataženo. Většinou naměříme mezi 11 a 6 stupni, jsou ale i mnohem teplejší místa, třeba Frýdlant nebo Jesenín klásí i 17 stupňů, naopak například v Rýmařově nebo v Broumově jsou pouhé 3 stupně a slabě pak mrzne na horách. Dnešek bude polojasný až oblačný, později odpoledne se bude vyjasňovat. Čekáme teploty od 20 do 24 stupňů, na severovýchodě kolem 26. No a na západě bude o něco chladněji, od 18 do 21. Výjimečně se tam můžou objevit i přehánky. V 1000 metrech na horách pak čekáme nejvyšší teploty kolem 15 stupňů, na Šumavě až 18. No a sobota pak přinese slunečné počasí s nadprůměrnými odpoledními teplotami. Většinou bude jasno nebo skoro jasno a i přesto, že ráno můžete čekat mlhy a klidně jen 5 stupňů, odpoledne naměříme klidně i 24. A to i třeba na Šumavě se budou teploty blížit 20. Teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Král.
0: Dobré ráno, počasí Karolina Bordová, dnes si pátku je 2. října, jednomu je 18, druhému teprve 16 a oba včera debitovali v nejvyšší hokejové soutěži, taky o nich bude dnes ranní radiožurnál.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 537. Vytiskli jste si na 3D tiskárně náramek a teď vás při jeho nošení svědí ruka. No, podle odborníků z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy to nemusí být náhoda. Otestovali běžné materiály pro 3D tisk a zjistili, že některé z nich při dlouhodobém používání negativně ovlivňují lidské buňky. A to pak může vyvolat třeba i ekzém.
1: Jeden z těch materiálů je flex. Po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky významně poškozuje. U lidí, kteří jsou citliví, může vyvolat svědění nebo ekzém.
2: Přibližuje Jiří Dejmek z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, zatímco otevírá skříně plné materiálu pro 3D tisk.
1: Tak, těch materiálů a jejich barev i vlastností je nepřeberné množství. Bohužel nám nikdo neřekne, z jakých příměsí to je. Je to obchodní tajemství.
2: Primárně jde o technické materiály pro výrobu atypických součástek. A tak si ze 16 variant vytiskli milimetrové kostičky, které nechali týden působit na laboratorní buňky, jak mi ukazuje Iveta Paurová.
3: Buňkám, které sedí na dně destičky, přidávám fluorescenční barvu a dojde postupné změně z fialové na růžovou.
2: Ale jen u zdravých buněk. Ty poškozené zůstaly fialové, jak vidím, a Jiří Dejmek je teď pozoruje speciálním mikroskopem.
1: Buňky, které byly ovlivněny materiálem flex, tak vidíte, že mají oteklá játra.
2: Náramek vytištěný z flexu tak při dlouhodobějším nošení může vést k vyrážce.
1: Nicméně materiál například typu PLA, ASA a většina ABS nevykázala žádné negativní účinky na lidské kožní buňky.
2: Teď odborníci chystají podrobnější analýzy flex materiálu pro 3D tisk. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: 6.43, jak se říká, tak do třetice všeho dobrého. Po dvou domácích porážkách se hokejistům Sparty povedlo v Tipsport Extralize na svém ledě konečně vyhrát. Nad Motorem České Budějovice dokázali zvítězit na domácím ledě v pražské O2 aréně v sedmém kole v poměru 4-2. No a do zápasu nastoupili také dva nováčci. V dresu Jihočechů debitoval 18-letý obránce Václav Nedorost. No a za Spartu teprve 16-letý Matyáš Michálek.
1: Výborný kluk, hodnej, takový trošku tichý, ale to je normální. Já si myslím, že jsem nebyl úplně jiný, když si vzpomněl nějaký ty moje začátky, a tahle liga není vůbec lehká, naopak je to hodně defenzivní, hodně soubojů a on se s tím poradil výborně.
2: Chválil Michálka střelec první spartianské branky Michael Špaček. 16-letý back strávil nejvíc času na ledě po boku zkušeného Kanaďana Marka Pisika a tomu vyhovovalo.
3: Je to takový učitel, pan profesor pro mě, protože má starty v NHL, tady je vidět ty zkušenosti a myslím si, že jako určitě si hodně můžu vzít hodně.
2: Jak Matyáš Michálek, tak i českobudějovický Václav Nedorost si v O2 aréně zahráli poprvé. Jejich debut sledovalo přes 11 tisíc lidí.
4: Nějaká nervozita byla. Samozřejmě O2 aréna, že jo, 11 tisíc lidí. Jsem si první třetině říkal, jaký to je fučák, teda, že se to s tou juniorkou fakt nedá absolutně srovnat. A jsem rád, že jsem se s tím nějak vyspořádal.
2: Přiznal po své premiéře v hokejové Tipsport Extralize 18-letý Václav Nedorost. Z pražské O2 arény Kristián Švěda, Radiožurnál.
5: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
6: Nestíháte se dostat na stadion?
5: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
6: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
5: Přepínejte libovolně mezi duely.
6: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
5: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
6: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
5: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
6: webu radiožurnalsport.cz
5: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
6: Radiožurnál.
5: Fandíme s vámi.
0: Dobré ráno, 6:45. V Lucemburku se sejdou unijní ministři spravedlnosti. Jednat budou mimo jiné o změnách ve fungování Eurojustu, který promáhá státům spolupracovat při vyšetřování závažné kriminality. Ministři budou mluvit také o ochraně novinářů anebo o boji proti rasismu a diskriminaci. Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom tamní vodopád.

0: zatím bez další kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zatímco Liberec, Hradec Králové i centrum Prahy hlásí kolem 13-14 stupňů, v horských kotlinách teploty klesly i pod nulu. Česko se probouzí do polojasného rána, jen na západě je spíš zataženo. Tam taky přes den meteorologové očekávají přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech bude nepatrně chladněji, s maximy od 18 do 21. I o víkendu čekejte babí léto, bude většinou slunečno s teplotami do 24 stupňů. Pěkné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Vanil, ranní radiožurnál. Za 10 minut 6, páteční ráno, 2. říjnové jste s námi. Připomínáme, že 28. ročník design bloku, tentokrát s tématem světlo, rozehraje Pražský veletržní palác, Národní galerie Praha, jízdárnu Pražského hradu, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze a průmyslový palác na výstavišti Praha. Pro veřejnost se koná od 7. do 11. října, takže ještě máte čas. Pro profesionály to začíná 6.10. A pokud máte rádi takové libůstky jako třeba hezký design či architektura, tak připomínáme také další festival, a sice festival Dne architektury. Jeho součástí bývají komentované procházky ulicemi měst. Tentokrát účastníky čekala procházka o něco rychlejší. Původně totiž průvodkyně a architektky vedly skupinu s Vyžným tempem, Stromovkou, Trojou a Bohnicemi v Praze. Představili tak běžcům odlišné podoby bydlení v hlavním městě.
1: Dneska poběžíme tady Bubenečskýma vilama, pak proběhneme do Stromovky, Stromovkou proběhneme...
2: Nakonec se v Praze u stanice Hradčanská sešlo několik desítek, nižších desítek lidí. Martina Károva teď vysvětluje, proč vlastně poběžíme.
1: Tím, že my tu vzdálenost urazíme v jednom kuse, tak se nám to propojí celý ty jednotlivý stavby do města jako do celku a organismu.
2: Program je jasný, trasa měří nějakých 12 kilometrů. Všichni jsou připraveni a budeme vybíhat. Stojíme u cihlové vily, neomítnuté, takže cihly jsou vidět úplně po celém jejím povrchu.
3: Tady to už je vlastně jakoby inspirace holandskou architekturu. Tu vil-

0: Pepou postavil Otakar Novotný pro Lumíra Kapsu.
1: Jednou ze zastávek bude třeba vila Věry Chytilové a další vily v Troji, ale průvodkyně lákají také na skromnější příklady bydlení. Doběhne se třeba do Bohnic, kde je nejdelší panelový dům v Česku. Filip Svoboda, Radiožurnál.
2: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
3: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
4: Se kterými slovy nesouhlasil?
3: Česko. Mě vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
2: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
3: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
4: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
2: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
4: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
2: Denně ve 14:15.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Joe Cooker před dalšími zprávami Summer in the City. No tak léto bylo horké nejenom ve městě, ale úplně všude. Evropa má za sebou dokonce vůbec třetí nejteplejší léto v historii měření. I na to se podíváme už v další hodině. A počasí aktuálně před námi víkend a s ním alespoň kousek bavího léta.
1: Liga mistrů na Radiožurnálu.
2: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
1: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
2: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
1: Liga mistrů na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál?
1: Fandíme s vámi.
0: Radiožurnál v 6 hodin. A teď zprávy s Janou Tendorskou.
3: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Vývoz neíránské ropy z Hormuzského průlivu se vrátil na úroveň před válkou. Čeští fotbalisté zamíří do Španělska, zítra je čeká další zápas Ligy národů. Kolona kamionů vzniká na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. A bude polojasno až oblačno, na západě Čech až zataženo. Teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO ustála hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení kabinetu kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Prohlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 zástupců koaličních stran.
4: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
5: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
4: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
6: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
4: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Vývoz neíránské ropy přes Hormuzský průliv se vrátil na předválečnou úroveň, informuje o tom agentura AFP s odkazem na údaje analytické společnosti Kepler. Podle ní lodě plující z Hormuzu vyvezly od 22. do 28. září průměru 13,5 milionu barelů ropy denně. To je podle AFP srovnatelné s úrovní před začátkem války na konci února. Teherán nicméně neoznámil, že by důležitou úžinu přestal blokovat. Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem.
7: Proti loňskému roku se ten výskyt kůrovce zvýšil.
8: Říká o dopadech sucha a horkého léta na lesní porosty v Nových Hradech na Českobudějovicku lesní správce Petr Žemlička.
7: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku.
8: Mimořádný audit lesů České republiky je prevencí před kůrovcovou kalamitou, která podle lesníků na některých místech v Česku hrozí. Doplňuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
9: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod.
8: Audit potrvá do konce března. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
3: Na zastávku Knižní se dnes promění pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice. Od 10 do 18 hodin tam cestující můžou zanechat vzkaz, vypůjčit si knihy nebo navštívit autorská čtení a hudební vystoupení. Popisuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
10: Akce se koná v rámci 30. ročníku Týdne knihoven. Navštěvníci si mohou také prohlédnout nový bibliobus Matilda městské knihovny nebo si prostřednictvím QR kódu stáhnout elektronickou knihu z e-knihovny.
11: Sport. Čeští fotbalisté odletí do Španělska k zítřejšímu utkání s aktuálními mistry světa. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Yamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček české reprezentaci Martin Schubert.
12: Nejlepší tým na světě teďka s pro mě nejlepším hráčem na světě nebo hráčema. Pro mě to určitě jako křídelníka bude Lamine Yamal, na kterého rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. Těším se na to.
11: Zápas Španělska s Českem v lize národů se bude hrát v sobotu večer v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A hokejisté Sparty porazili v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy České Budějovice 4-2 a poprvé v sezóně vyhráli doma. Dalších 6 zápasů se bude hrát dnes.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 před Brnem i na D11 u Poděbrad. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Domašovem už na kilometru 173 začíná kolona kamionů v pravém pruhu, sune se do omezení u D2 a za exitem 182 Popůvky zpomalují chvílemi i osobní auta v levém pruhu. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Pečky se teď dojíždí na 37. kilometru do kolony. U exitu 39 Poděbrady je zúžení, zdržení 10 minut. Na příjezdu do Pardubic silnicí z Lázní Bohdaneč za Semtínem dejte pozor. Před sjezdem na Hradubickou se srazilo osobní auto s nákladním, vznikají kratší kolony v obou směrech. A na silnici 15 z České Lípy na Lovosice opatrně za Kravaři, kousek za kruhovým objezdem je provoz omezený po srážce osobního auta s nákladním. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech bude 18 až 21. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
0: Dobré ráno, krátce po 6. S vámi ranní Radiožurnál. Slyšeli jsme to, až 24 stupňů Celsia bude dnes 2. října. Můžeme ještě stále vzpomínat na vlny veder a dlouhé sucho a teplotní rekordy, které padaly v průběhu letošního léta. To, že to letošní léto v Evropě patřilo vůbec k nejteplejším, potvrzují také data unijní klimatické služby Copernicus. Kde bylo nejtepleji a co všechno tohle extrémní počasí mohlo ovlivnit, to probereme v ranním Radiožurnálu. Už za malou chvíli. Tak buďte s námi, dobré jitro.
2: Ranní Radiožurnál
13: a Petr Král.

0: 10 minut po 6. Radiožurnál. Evropa má za sebou třetí nejteplejší léto v historii měření a na západě kontinentu bylo to letošní léto dokonce rekordní s průměrnou teplotou 21,7 stupně Celsia. Oznámil to unijní služba, to oznámila pro sledování klimatu Copernicus. No a co dalšího data ukazují, tak to probereme s Lukášem Pastejříkem ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Rozšířená byla v Evropě podle Koperniku taky takzvaná tepelná zátěž. To je ukazatel toho, jak různá teplotní prostředí působí na lidský organismus a vystavují lidi závažným zdravotním rizikům. Víc než polovina území starého kontinentu do konce sezóny čelila alespoň velmi silným podmínkám, tedy pocitové teplotě 38 stupňů Celsia a víc.
0: A bylo a stále je i sucho?
1: Ano, evropské řeky v létě zaznamenaly velmi nízké průtoky, včetně velkých a významných toků, jako je Rýn nebo Dunaj. To pak narušilo třeba lodní dopravu nebo chlazení jaderných reaktorů. Letošní léto v Evropě se podle unijní klimatické služby vyznačovalo extrémními vlnami veder a suchem, které přispěly taky k mimořádné sezóně lesních požárů. No a s těmi největšími letos bojovala Francie nebo Španělsko.
0: Lukáš Pastejří, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No, vedra sice nebudou, ale babí leto určitě ano. O víkendu čekejte i tentokrát teploty nad 20 stupňů Celsia, no a dnešní maxima pro pátek 24 stupňů. Radiožurnál 6 hodin 11 minut k tomu.

0: Radiožurnál je 7:15. Dnes máte poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Ukrajinská armáda vůbec poprvé použila v boji vlastní taktickou balistickou střelu FP-7. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Raketu vyrobila ukrajinská firma Fighterpoint a Zelenský vůbec neupřesnil, na jaké cíle tentokrát mířila. Dolet má 300 kilometrů a využívat může už existující odpalovací zařízení.
1: Kolona na D1 před Brnem a nehoda v Pardubicích. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona kamionů v pravém pruhu začíná kousek za exitem Domašov na 171. kilometru a u sjezdu 182 Popůvky brzdí i osobní auta v levém pruhu, postupně se pak zase rozjíždějí. A na silnici 36 na příjezdu do Pardubic z Lázdí Bohdaneč za Semtínem před Hradubickou u odbočky na Doubravice se srazilo osobní auto s nákladním, projíždí se Kyvadlově, fronty jsou v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
2: Dnes máme polojasné ráno, jen na západě Čech je místy zataženo. Teploměry většinou ukazují mezi 11 a 6 stupni, na některých místech je ale mnohem tepleji. Třeba Friedland hlásí už teď 17 stupňů. Přes den bude polojasno až oblačno, na západě a severozápadě Čech se výjimečně můžou objevit slabé přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na západě bude o něco chladněji od 18 do 21. Teď už ale hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 6.20, čas zajít do kavárny, ale tentokrát nikoli na kávu, konkrétně do humpolecké kavárny Čistá duše. Tam včera chodili lidé proto, aby se nechali zapsat do registru dárců kostní dřeně. S každým nově příchozím samozřejmě stoupala šance na nalezení případného dárce pro někoho, kdo to potřebuje. Nejenom pro Jindru, i když to bylo hodně o něm. Pětiletý Jindra totiž trpí leukémií a nutně potřebuje transplantaci kostní dřeně.
1: Vezmete si dvě ty štětičky, do každé ruky jednu. Budete je dávat do pusy na horní rep.
2: V kavárně Čistá duše v Humpolci se dnes neservírují pouze zákusky či káva, ale také odběrové tyčinky. Přemluvit se nechala i vedoucí kavárny Kateřina Vašáková.
3: Já jsem ve finále ráda, že ano, že jsem do toho asi šla.
4: Je to trošku nekomfort dočasný, ale zase na druhou stranu to vědomí to, že jakoby pomůžete někomu na celý život. To si v sobě nesete prostě pořád.
2: A tady nám přišel někdo další.
5: Barbora. Protože můžu, jsem zdravá, jestli to někomu pomůže, tak ráda pomůžu.
2: To, co se tu děje, by si možná zasloužilo vysvětlení od někoho fundovanějšího, než jsem já. Proto se obracím na Boniku Bartoňovou z Českého národního registru dárců kostní dřeně.
6: Pořádáme nábory po celé České republice, mám několik kolegyní, které se starají každá o svou oblast.
2: Ale tady je to vlastně z konkrétního i důvodu, pokud vím.
6: Tady tenhle ten nábor je ještě situovaný vlastně kvůli kloučkovi, Jindříškovi, který mu je teďka 5 let a potřebuje najít dárce kostní dřeně.
2: My jsme teď v kavárně, abych to spíš čekal někde v ordinaci.
6: My se snažíme vybírat si příjemný prostředí a my dneska už neděláme vlastně žádný odběr krve. Dělá se stěr z dutiny ústní. To znamená, že to i v tomhle prostředí vlastně může jít hezky. A za prvý, lidem se hůř chodí do nemocnice, líp se jim chodí do kavárny, takže je větší pravděpodobnost, že za náma přijdou. Můžou si u toho hrát něco dobrýho. Je tady prostě taková pohoda.
2: Do registru dárců se může přihlásit každý zdravý člověk mezi 18 a 35 lety. Z Humpolce Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál Liquido Narkoty krátce před 6:30. No a v té další půl hodině mimo jiné o změnách ve vymáhání dluhů, o dalším kole nejvyšší hokejové soutěže a taky o počasí v dalších zprávách právě teď.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké, si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
0: Je 6:30. Jana Utendorská zprávy.
5: Do Česka mají dnes dorazit tisíce upravených aut na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu posílí hlídky v Praze i Brně. Do akce nasadí taky drony nebo vrtulník s termovizí. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů na silnicích. Některé úseky proto můžou dočasně i uzavřít. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s více než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3 miliardy 800 milionů korun. K převzetí bylo potřeba schválení od několika institucí, včetně Českého úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Evropská unie žaluje Řecko a Kypr kvůli špatnému nakládání s odpadem. Informoval o tom řecký deník Ekaterini s odvoláním na Evropskou komisi. Ta obě země několikrát varovala kvůli nedostatkům na desítkách skládek. Podle pravidel musí členské státy například zajistit, aby na skládkách končil jen předem upravený odpad. A některé náramky vytištěné na 3D tiskárně můžou citlivým lidem způsobovat ekzém nebo vyrážku. Ukazuje to výzkum vědců z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zveřejnil ho prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports. Většina materiálu pro 3D tisk ale podle odborníků problematická není.
1: Sport.
5: Španělským fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů s českou reprezentací chybět Nico Williams. 24-letý útočník si poranil levé stehno v úterním zápase. Úřadujícím mistrům světa i Evropy v něm pomohl jednou brankou k vítězství 4-1 nad Chorvatskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdražení na D1 před Brnem a nehoda v Pardubicích. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy už kolona kamionů v pravém pruhu začíná za sjezdem na Domašov na 169. kilometru. Za exitem Rosice potom od 179. za Popůvky jedou velmi pomalu i osobní auta v levém pruhu. Na D11 se Praha Hradec Králové teď vázne provoz u konce, respektive začátku omezení u exitu 35 pečky v obou směrech. Chvílemi se brzdí do zastavení, dejte pozor. V Pardubicích na výjezdu z města silnicí 36, to je Poděbradská na Lázně Bohdaneč, se tvoří kolona od Baumaxu, popoždí se až čtvrt hodiny za Hradobickou. U odbočky na Doubravice se srazilo osobní auto s nákladním. Kratší kolona vzniká i v opačném směru do Pardubic. A na silnici 20 z Písku do Plzně pozorně, těsně před Měcholupy, stojí tam auto po srážce se Srnkou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnešek bude v Česku polojasný až oblačný, jen na západě Čech bude místy zataženo, výjimečně i s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na západě bude o něco chladněji, do 21. V tisíci metrech na horách pak čekáme kolem 15 stupňů Celsia. Zítra pak bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno se můžou objevit mlhy nebo nízká oblačnost, ale teploty vystoupí znovu na 20 až 24 stupňů. Na horách pak bude kolem kolem 16, no a na Šumavě až 19. Poměrně slunečné počasí s nadprůměrnými odpoledními teplotami bude pokračovat až do poloviny příštího týdne. Ve čtvrtek ale pravděpodobně do Česka dorazí od západu studená fronta, přibude oblačnosti a postupně se objeví déšť nebo přehánky. A v pátek už se pak výrazně ochladí. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: A s Karolínou Budovou, která dnes po ránu hlídá oblohu ranní radiožurnál, ten páteční 4 minuty po půl sedmé, to je přesný čas. No a za chvíli bude řeč o penězích, které nejsou. Méně práce pro exekutory a také více práce pro pracovníky finanční správy by totiž mělo brzy přijít díky ministerstvu financí, které plánuje změny ve vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištěním. Co to přesně znamená a co se má měnit, povíme za chvíli.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Páteční ranní radiožurnál, 6 hodin, 37 minut a další novinka. Dluhy na sociálním a zdravotním pojistném by nově mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Teď je to zatím práce exekutorů. Počítá s tím ministerstvo financí a to už od roku 2028. Z detaily teď ve studiu Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Proč ministerstvo plánuje právě tuhle změnu?
1: Slibuje si od toho úspory, a to jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro samotné dlužníky, vysvětluje mluvčí rezortu Gabriela Krušinová.
2: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
1: Změny se ale nelíbí exekutorské komoře.
0: A proč?
1: Třeba proto, že by někteří exekutoři mohli přijít o zakázky, stejně tak podle komory klesne efektivita vymáhání. Finanční správa totiž na rozdíl od soudních exekutorů může využívat jen zlomek nástrojů, zpravidla se omezuje na blokaci peněz na bankovním účtu nebo srážky ze mzdy.
0: No a co na to pojišťovny, těch se to taky týká?
1: Těm vesměs vyhovuje současný stav, jak nám řekla mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.
3: Dnes při vymáhání využíváme kombinaci vlastních nástrojů daňové exekuce a soudních exekutorů. Současné nastavení považujeme za funkční a efektivní.
1: Ministerstvo každopádně tvrdí, že finanční správa je na změnu i samotné vymáhání připravená. No a pokud vás zajímá víc, tak detaily přidáme v dnešním biznisu po 10. hodině dopoledne.
0: Ministerstvo financí připravilo změny vymáhání dluhů na sociálním a zdravotném pojistném. Proč tomu taky, jak to má fungovat, vysvětla Eliška Zábrocká. Díky za to.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 6 hodin, 39 minut.

0: Tady už od nále bývalý hokejový brankář Petr Bříza se právě dnes bude ucházet o pozici šéfa světového hokeje. Jaké má šance, probereme ještě před 7 hodinou. A teď rozehrajeme vaši představivost. Zkuste si to představit. Připoutáte 4 tanečníky k sobě a necháte je dělat hvězdy. Tak přesně takhle se rodil pohyb děsivého monstra pro film Resident Evil. Záběry ze zkoušek mají miliony shlédnutí a pochválil je také režisér Guillermo del Toro. Jedním z lidí v tomto klubu je také český choreograf Jakub Hudlický, kterého mám teď představíme také ve vysílání ranního radiožurnálu.
1: Na začátku bylo jen stručné zadání režiséra a tvůrce Barbara i Oscarové hodiny zmizení Zacka Craiga. Chtěl vytvořit Human Tumbleweed, něco jako lidskou obdobu chomáče, který se ve westernech kutálí krajinou. Jakub Hudlický se proto zavřel do studia z kaskadéry z filmka Stunt týmu a akrobaty z Cirkula Putika a začali zkoušet.
2: A zkoušeli jsme, aby to bylo co nejrychlejší, protože zachtěl, aby to se hýbalo hrozně rychle. A potom ten, kdo viděl film, tak tohle bude takový trošku spoiler, ale ono se to pak hejbe ta příšera i jako v malých takových uličkách. Vlastně jsme došli k tomu, že to není reálný, aby to byli ty lidi a zároveň jsme se nemohli úplně zbavit hlav. Takže by tam bylo potřeba nějak jakoby nás dát do green screenu a tak. Takže nakonec tohle to byla jenom taková předloha k tomu, aby ta příšera, která nakonec v tom filmu je udělaná speciálníma efektama, a aby vypadala realisticky.
3: Pojď, zrychli to. Yes. Jo, super. Dobré.
1: Když pak Jakub Hudlický zveřejnil záběry ze zkoušek, původně jen jako zajímavost ze zákulisí, začali žít vlastním životem. Vůbec nečekal, že na sociálních sítích nazbírají desítky milionů zhlédnutí.
2: Já jsem to jenom pousnul, protože prostě mě to bavilo a najednou mi začal vybuchovat Instagram a byl jsem, že aha, tak tím pádem teda asi se to lidem líbí, tak super. A byli jsme hrozně rádi, že vlastně můžeme ukázat to, co v Česku děláme.
1: Alžběta Havlová, Radio Žurnál.
0: Dobré ráno, 7:15. Postupný vstup zemí západního Balkánu do Evropské unie je pro Česko, Slovensko i Rakousko prioritou, řekl to český ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Spolu s ministry zahraničí Slovenska a Rakouska právě dnes bude v Černé hoře jednat s tamními představiteli. Vysutá lávka přes Židovu strouhu v Bechyni na Táborsku se po více než roční opravě znovu otevírá turistům. Loni v září poškodil spadlý strom a od té doby byla uzavřena. Oproti původní dřevěné konstrukci je teď nová lávka železná.
4: Zdržení na D1 před Brnem i D11 u Poděbrad. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy teď kolona kamionů je už od sjezdu 168 do Mašov roztrhaná pravým pruhem do Brna. Za sjezdem na Rosice kolem 180. se zastavuje i v levém pruhu, pak za exitem 182 popůvky se osobní auta postupně zase rozjíždějí. Na D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte silný provoz v omezení od sjezdu 25 Sacká, pak od exitu 35 Pečky chvílemi vzniká i kolona do pokračujícího zúžení na 41. zdržení asi 15 minut. A na výjezdu z Pardubic 36 na lázně Bohdaneč je ucpaný úsek od Baumaxu.

0: Radiožurnál v 6.50. Mezinárodní hokejová federace právě dnes zvolí svého nového prezidenta. Mezi největšími favority na tuhle pozici je i bývalý český reprezentační brankář Petr Bříza. Proč právě on? Tak to nám teď objasní Lukáš Antoš ze sportovní redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. 61-letý bývalý hokejista a potom funkcionář působí v Mezinárodní federaci jako člen rady už 10 let. Od roku 2021 navíc plní roli seniorního viceprezidenta. Do čela IIHF už kandidoval před 5 lety. Tehdy ho porazil Francouz Luc Tardif. Břízovou funkcionářskou kariéru zdobí dva úspěšné světové šampionáty v Česku, při kterých byl pokaždé šéfem organizačního výboru. Stejnou pozici plnil i při loňském mistrovství světa žen. Při bilanci svého funkčního období označil Tardif právě poslední mužský šampionát v Česku za zlomový. Podle něj se v roce 2024 dostala Mezinárodní federace do dobrého stavu po hokejové i finanční stránce.
0: No a kdo bude při volbě na poletním kongresu federace největším soupeřem Břízy?
1: Nejspíš bývalý šéf německého svazu Franz Reindl, ten je členem federace stejně dlouho jako Bříza a usedá ve výboru šampionátu IIHF a taky hráčském výboru. Byl taky u organizace světových šampionátů v Německu v letech 2001 a 2010. Mimochodem v Německu bude i mistrovství ve příštím roce.
0: No jak vzácné je mít Čecha v čele významné mezinárodní sportovní organizace?
1: Je to poměrně velká vzácnost. Aktuálně v čele Mezinárodní florbalové federace Filip Schumann mezi lety 1954 a 96 byl předsedou Mezinárodní kanoistické federace Karel Popel. Jako viceprezidenti působili třeba Roman Kumpošt Mezinárodní lyžařské federaci nebo Libor Varhaník v evropské atletice.
0: No a tolik teď v ranním radiožurnálu pro změnu Lukáš Antoš, díky, naslyšenou.
1: Mějte hezký den.
0: Jedete s námi, pokud ano, tak pro vás máme informaci z dopravy velmi aktuální, týká se Pražského okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště. Za sjezdem na dálnici D5 pozor na odstavené auto u středových vozidel, zasahuje do levého pruhu 23. kilometr, zatím jenom na varovných bimkech.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
3: To je moderní.

0: call centrum s nepřetržitým provozem.
1: Tisíce aktivních zpravodajů.
0: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
1: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
0: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
0: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Boris Lán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
0: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
1: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů z Lán.
0: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
1: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Dobré ráno v 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Tendorská.
5: Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření. Do Česka míří tisíce tuningových aut. Američanka Pajková je po nezdařené popravě v kritickém stavu. Hokejisté Sparty poprvé v sezóně vyhráli doma. České Budějovice porazili 4-2. Kolona se tvoří na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové v omezení u Poděbrad. A bude polojasno až oblačno, na západě Čech až zataženo, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO má nadále důvěru sněmovny. Opozice se ani na druhý letošní pokus nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců, proti jich bylo 94 z koaličních stran. Dění ve sněmovně shrne ranní Radiožurnál už po zprávách. Do Česka se dnes jedou až tisíce řidičů speciálně upravených aut. Informovala o tom policie s tím, že v jiných zemích sjezd provázely závody, blokování dálnic i policejních aut, krádeže dopravních značek nebo pyrotechnika. Podle mluvčí Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství policistů z různých oddělení.
6: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
5: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. Je poslední den, dokdy je možné písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Lhůta vyprší v 16 hodin. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Američanka Krista Pajková je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Guvernéra státu Tennessee žádají, aby trest smrti zmírnil na doživotní vězení. 50-letá Pajková si nejvyšší trest vyslechla před 30 lety za vraždu spolužačky. Celkem dostala 2 smrtící injekce. Ukrajinská armáda poprvé použila v boji vlastní taktickou balistickou střelu FP-7. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Raketu vyrobila ukrajinská firma Firepoint, podle které má dolet nejméně 200 kilometrů.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu zveřejnil video z nočního odpálení taktické balistické rakety FP-7. Bude se vyrábět, napsal stručně Zelenský, aniž upřesnil, na jaké cíle střela mířila a jestli je zasáhla. Ukrajinská firma Firepoint předeslala, že raketu není možné otestovat jinak než v bojových podmínkách. Podle výrobce je klonem ruského systému S-400 a je 2,5x levnější obdobou americké Atacams. Využívat může už existující odpalovací zařízení. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru pozbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police.
8: Do skupiny The Police přivedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Radiožurnál.
9: Sport. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy porazili České Budějovice 4-2. Za domácí Pražany debutoval v nejvyšší soutěži 16-letý obránce Matyáš Michálek, za motor na stejné pozici 18-letý Václav Nedorost. Asistent českobudějovického kouče David Vrbata pak Nedorosta pochválil za výkon v utkání před více než 11 000 diváky.
10: Odehrál velice slušné utkání, měl velice slušnou přípravu. Myslím si, že ten prostor bude dostávat nadále, protože ukázal takovýmhle těžkým utkání proti Spartě v Foutu aréně, že se toho nebojí, výborně bruslí, má výbornou rozehrávku.
9: Spartě v neúplné tabulce patří 4. místo, České Budějovice jsou 5. Zbylých 6 zápasů 7. kola se budou hrát dnes, ty vám nabídneme na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za hokejem a na Radiožurnálu v reportážních stupech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na pražském okruhu u D5 a kolony na D1 před Brnem. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště pozor za sjezdem na plzeňskou D5. Na 23. kilometru stojí u středových svodidel a zasahuje do levého pruhu osobní auto po nehodě. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně už se auta řadí do kolony za Rudnou od 4. kilometru. Pomalu se to sune až právě na pražský okruh tradičně k Ořechu. Na D1 před Brnem z Prahy se kolona kamionů v pravém pruhu natahuje už k odpočívce 9 křížů na 167. kilometr. Za sjezdem na Rosice pak kolem 180. vzniká kolona i v levém pruhu a sune se dál za Popůvky. Na D11 z Prahy do Hradce Králové je omezení mezi sjezdy 25 Sacká a 35 Pečky protažené dál až před sjezd na Jičín na 42. kilometr. Na konci tam provoz vázne víc. Celé se to jede kolem 20 minut osobním autem. V Pardubicích na silnici 36 na Poděbradské směr Lázně Bohdaneč se tvoří kolona skoro od Baumaxu, je to až na čtvrt hodiny k nehodě u odbočky na Doubravice. A na auta po nehodách pozor taky na 20 z Písku do Plzně těsně před Měcholupy a na 38 z Boleslavy na Českou Lípu v zatáčkách před Doxy, před Oborou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech do 21. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
4: Dobré ráno, snad toto lepší, že je páteční hraní Radiožurnál s informačním přehledem o všem důležitém, tedy i o tom, co se dělo včera ve sněmovně. Vláda tam ustála i druhé hlasování o nedůvěře. A to bude téma pro nás.
0: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál s vámi 10 minut po 7. Vláda má dál důvěru sněmovny, rozhodli o tom a poslanci hlasováním. Debatou na schůzi, kterou svolala opozice, strávili politici asi 30 hodin. Detaily Eliška Záborská z domácí redakce, vítej.
1: Pěkné ráno, já doplním čísla. 94 poslanců bylo proti nedůvěře a 83 pro. To je ten výsledek včerejšího hlasování. Kabinet premiéra Andreje Babiše s ANO tak ustál i druhé hlasování o nedůvěře. Tentokrát ho opozice vyvolala kvůli tomu, že podle ní vláda útočí na instituce a taky tvrdí, že premiér pořád nevyřešil svůj střet zájmu. Opozice vyčítá vládě i návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun.
0: No, jednání se na závěr té třídenní schůze vyostřilo. Proč?
1: Protože opoziční poslanci se scháněli po premiérovi Babišovi, ten byl na téměř celý jednací den omluvený. Do běžné diskuze už se navíc hlásili jen koaliční poslanci, opozice to označovala za zdržovací taktiku. Předseda dolní komory Tomio Okamura z SPD ale věří, že se vztahy po senátních a komunálních volbách, které budou za dva týdny, opět uklidní.
0: Dění ve sněmovně jako nedávné. Eliška Záborská, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Ranní Radiožurnál, Eta Langerová v 7 hodin 12 minut a za chvíli zprávy. Mě.

0: Tady je Radiožurnál ve 7:45. Evropa má za sebou třetí nejteplejší léto v historii měření, což oznámila unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. Ta taky upozorňuje, že evropské řeky zaznamenaly velmi nízké průtoky, což ovlivnilo i objem vody v českých přehradách. Další klesly na svá minima, tak například Husinecká přehrada na Prachaticku. My o tom budeme mluvit i v ranním interview 7:50. V Lucemburku se sejdou unijní ministři spravedlnosti, jednat budou mimo jiné o změnách ve fungování Eurojustu, který pomáhá státům spolupracovat při vyšetřování závažné kriminality. Ministři budou mluvit taky o ochraně novinářů, anebo i o boji proti rasismu a proti diskriminaci.
1: Zdržení na D1 před Brnem a překážka na Pražském okruhu. Na D1 před Brnem z Prahy kolona kamionů teď začíná za Velkou Bíteší na 165. kilometru v pravém pruhu. Za sjezdem na Rosice od 180. se to vleče i levým pruhem dál za Popůvky. Na Pražském okruhu z D1 na letiště pozor, za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru stojí auto po nehodě u středových svodidel, zasahuje do levého pruhu, teď už dorazila policejní hlídka. Ještě před okruhem se plní dálnice D5 směrem z Plzně. Od Rudné ze 4. kilometru je kolona až na 20 minut, hlavně do omezení na 0. kilometru, pokračuje dál i okruhem k Ořechu. Na silnici 20 z Písku do Plzně opatrně na dvou místech, po nehodách je omezený provoz před Nepomukem u odbočky na Třepčice, auto narazilo do svodidel a pak těsně před Měcholupy došetřují střed auta se zvěří. A na 22 ze Strakonic na Klatovi pozor, za Zavlekovem havarovalo tam osobní auto. Další zelená vlna za 16:15.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, přes den ale bude oblačnosti postupně ubývat. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na západě bude o něco chladněji od 18 do 21. Na horách pak bude kolem 15 a na Šumavě až kolem 18 stupňů. Zítra se můžete těšit na sluníčko, bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty se znovu dostanou až na 24 stupňů. No a poměrně slunečné počasí s nadprůměrnými odpoledními teplotami pak vydrží až do poloviny příštího týdne. Přeji krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Páteční ranní radiožurnál v 7.20. Černá Hora je podle Evropské komise premiantem mezi kandidátskými zeměmi. Teď ale řeší překážku, se kterou se příliš nepočítalo. Do plánovaného vstupu v roce 2028 zřejmě nestihne přeložit všechny evropské předpisy do černohorštiny. Brusel proto podle televize Euronews zvažuje výjimku. Co by to mohlo znamenat? Tak na to se ptáme bruselské zpravodajky Zdeňky Trachtové. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké řešení tedy Evropská komise zvažuje pro případ, že Černá Hora tyhle práce nestihne?
1: Evropská komise podle Euronews zvažuje dočasnou výjimku. Černá Hora by po určitou dobu, než dokončí překlady, mohla používat některý už existující úřední jazyk Evropské unie. Nejlogičtější by byla chorvatština, protože je černohorštině velmi blízká a jazyky jsou vzájemně srozumitelné. Takové řešení by navíc nebylo úplně bezprecedentní. Třeba Malta dostala po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004 tříletou výjimku, protože tehdy neměla dost kvalifikovaných překladatelů do malčtiny.
0: No a kdyby asi tak země tedy mohla skutečně do Evropské unie vstoupit?
1: Černá Hora je z těch všech kandidátských zemí úplně nejdále a mohla by tak vstoupit do Evropské unie jako první, jak ve čtvrtek znovu potvrdila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová při návštěvě černohorské metropole Podgorici.
2: Černá Hora je mezi zeměmi v regionu v čele přístupového procesu a my skutečně věříme, že se vám podaří do konce roku uzavřít všechny vyjednávací kapitoly, abychom pak mohli zahájit jednání o přístupové smlouvě. Vím, že Černohorci jsou velmi proevropští.
1: Von der Leyenová tento týden kromě Černé Hory navštěvuje i další kandidátské země západního Balkánu. Za sebou už má návštěvu Albánie, Kosova a dnes míří do severní Makedonie.
0: Tolik tedy naše zpravodajka při evropských institucích Zdeňka Trachtová. Mluvili jsme o tom, že novým členem Evropské unie by chtěla být už za dva roky Černá Hora. Co cestu komplikuje, to jsme se dozvěděli přímo z Bruselu. Zdeňko, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: S vámi ranní radiožurnál také na cestách. Děkujeme našim dopravním zpravodajům za informace. Připomínáme problémy teď na dálnici D5. Od Rudné budete popojíždět v koloně a to kvůli omezení před Prahou a ještě pozor pražský okruh z dálnice D1 na letiště za sjezdem na D5. Odstavené auto. Na hranici hlídka.
3: Zprávy z domova a vašeho regionu.
4: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
3: To je zpravodajství na radiožurnálu.
4: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Radiožurnál, půl osmé. A začínají další zprávy s Janou Tendorskou.
5: Rusko znovu zaútočilo na jižní most v Kyjevě, přes který vede silnice i trasa metra. Na síti Telegram to bez bližších informací oznámil starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko. Na místo míří záchranáři. Ostřelování Kyjeva podle tamních úřadů nepřežil jeden člověk a další dva jsou zranění. Ruská armáda už včera na most zavěšený přes Dněpr zaútočila dvakrát. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O více než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově peníze dostanou Panama, Peru nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině. Americké ministerstvo zahraničí teď tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Soudní exekutoři by už nemuseli mít na starosti vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Od změn si slibuje větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora plán kritizuje. Podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. A vysutá lávka přes židovu strouhu v Bechyni na Táborsku se po více než roční opravě znovu otevírá turistům. Loni v září poškodil spadlý strom. Oproti původní dřevěné konstrukci je teď nová lávka železná.
0: Sport.
5: Hokejový brankář Karel Vejmelka vychytal hned při svém prvním startu v nové sezóně NHL čisté konto. Český gólman nepustil ani jednu střelu Chicaga a pomohl Utahu k výhře 6-0. Za svůj výkon byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem a nehoda v Praze na jižní spojce. Na D1 před Brnem směrem z Prahy pozor na první část roztrhané kolony kamionů v pravém pruhu už za Velkou Bíteší na 163. kilometru. V levém pruhu vzniká pomalu jedoucí fronta za sjezdem na Rosice ze zhruba 179. kilometru za Popůvky. Teď se to rychle různě mění. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně počítejte s kolonou od exitu 5 Rudná, sunese zhruba 20 minut jen do omezení na 0. kilometru na vjezdu dál na Rozvadovskou spojku a pokračuje ještě dalších 10 až 15 minut už na okruhu od D5 k Ořechu. Na východní části Pražského okruhu pomalá jízda od D11 k Průmyslové a o kousek dál na jižní spojce směr Smíchov čekejte kolonu od Lanového mostu a natahuje se to zdržení zatím čtvrt hodiny za sjezd na Zahradní město za Orlenem v pravém pruhu hlásíte nehodu.
7: Vypadá to dva kamiony, který mezi sebe se cvakly ještě nějaký jedno auto, nějaký jeep.
6: A na silnici 38 z Mladé Boleslavy na Českou Lípu v zatáčkách před Doxy opatrně ještě před oborou se brzdí v obou směrech po srážce dvou osobních aut řídí provoz kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zatímco v horských kotlinách teploty ráno klesly i pod nulu, centrum Prahy hlásí kolem 13 stupňů a Frýdland dokonce 17. Dnes čekejte spíš polojasno, na západě místy zataženo, výjimečně i s přeháňkami. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na západě bude o něco chladněji, od 18 do 21. Zítra pak bude většinou jasno nebo skoro jasno, jen ráno, hlavně v severozápadní polovině Čech, čekejte mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty ale vystoupí znovu kolem 24 stupňů, dokonce i na Šumavě bude až 19. 13 stupňů Celsia. Poměrně slunečné počasí s teplotami do 22 stupňů vydrží až do poloviny příštího týdne. Ve čtvrtek by pak do Česka měla dorazit studená fronta. Přibude oblačnosti, objeví se déšť nebo přehánky a v pátek už se výrazně ochladí. Meteorologové očekávají teploty do 14 stupňů. To byly zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Petr Král.
4: Dobré ráno. Auta s nelegálně vylepšenými motory anebo upravenými podvozky, tak právě na ně se připravují čeští policisté. Ti plánují totiž dnes a zítra společný sraz, ideálně jak ta auta, tak ti policisté na jednom místě, kde by to mělo být a jak to ovlivní dopravu na silnicích a třeba i vaši cestu. Dozvíte se od nás.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Pátek 9 minut po půl osmé, s vámi Radiožurnál. Policie se připravuje na nelegální sraz automobilových fanoušků. Akci s názvem Europe Legal Season End 2026 odhlá na sociálních sítích. Tisíce upravených takzvaných tuningových aut se dnes a zítra bude prohánět po českých silnicích. Detaily přidá Liška Záborská z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde přesně máme tedy účastníky nelegálního srazu čekat?
1: Dnes se sjedou do Prahy, zítra zamíří do Brna. Víc ale nevíme a neví to zřejmě ani samotní účastníci. Organizátoři nelegálního srazu se totiž snaží o co největší konspiraci a předem neříkají, kde přesně sraz bude, aby informaci nedostali s předstihem právě policisté. Očekávat se ale dá třeba nějaké velké parkoviště, například u parkovních obchodních zón nebo jiná rozlehlá plocha. Řádově tisíce účastníků budou postupně přijíždět do Prahy a budou neorganizovaně projíždět metropolí. Podle policistů se akce v minulých letech konala v jiných evropských zemích a vždy přitom řidiči vážně ohrožovali bezpečnost na silnicích i třeba veřejný pořádek. Pořádali ilegální závody, cíleně blokovali dálnice a silnice, ničili dopravní značení nebo třeba odpalovali pyrotechniku.
0: No a jak se na tohle policisté chystají, co budou dělat?
1: V terénu posílí hlídky. Stovky policistů budou mít k dispozici i vrtulník nebo drony a zaměří se hlavně na dodržování povolené rychlosti, ale taky na nadměrné emise nebo příliš velký hluk, pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
2: Kvůli bezpečnosti ostatních řidičů budeme v případě potřeby omezovat provoz a uzavírat některé komunikace. Mohou se tak tvořit kolony, za což se všem slušným řidičům předem omlouvám.
1: Do akce se zapojí nejen dálniční a silniční policisté, ale vzhledem k zahraničním účastníkům třeba taky cizinecká policie nebo pyrotechnici. No a kontrolovat budou i samotný tuning aut. Pokud kontrolované auto nebude splňovat podmínky provozu, policisté mu můžou dát potičku nebo ho nechají odtáhnout.
0: Taky tohle se bude dít teď na silnicích dnes a zítra. Liška Záborská, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin 41 minut.

0: Sucho v Česku dál přetrvává, s klesajícími hladinami řek ubývá také vody v přehradách. Husinecká přehrada na Prachaticku už je téměř prázdná. Pod minimum se dostala i vodní nádrž Březová u Karlových Varů. Téma pro ranní interview 7.50. Teď je 7:45. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu tvrdým trestem za možný podíl na incidentu v letadle společnosti Fly Dubai. Informuje o tom agentura AP. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. Letoun díky zásahu cestujících nouzově přistál v Saudské Arábii. Některé náramky vytištěné na 3D tiskárně můžou citlivým lidem způsobit ekzem anebo vyrážku. Ukazuje to výzkum vědců z plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zveřejnil ho prestižní vědecký časopis Nature Scientist Reports. Většina materiálů pro 3D tiskárny ale podle odborníků problematická není.
1: Kolony na D1 před Brnem, nehoda v Praze na jižní spojce. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš ze 163. kilometru vzniká kolona kamionů místy roztrhaná až k D2. Za sjezdem na Rosice na 179. se plní i levý pruh dál za Popůvky. V Brně se popojíždí Kniněžskou od kamenolomu k vozovně Komín zhruba čtvrt hodiny, ranní fronty i jinde po městě. Za Husovickým tunelem v Židenické se tvoří fronta do Svatopulkovy ke kasárnám, hlásíte tam nehodu.
2: Je to hnedka za tím starým železničním viaduktem.
1: Před Prahou na D5 z Plzně kolona od Rudné ze 4. kilometru až půl hodiny přes omezení na 0. dál na okruh k Ořechu. A na východním okruhu se sune kolona od Hradecké D11 přes půl hodiny k nehodě na jižní spojce za sjezdem na Zahradní město. V pravém pruhu se tam srazily dva kamiony a osobní auto, provoz dost vázne. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Chladné ráno rychle vystřídají příjemnější teploty, přes den naměříme 20 až 24 stupňů. Zpočátku bude hlavně v západní polovině Čech oblačno až zataženo, později ale začne oblačnosti ubývat. Sobota už bude většinou jasná nebo skoro jasná, jen ráno čeká.

0: Řeky po celé Evropě letos zaznamenaly nejnižší letní průtoky za více než 30 let. Dnes to uvedla služba Copernicus Evropské unie pro sledování klimatu. Kvůli slabým přítokům a suchu mají výrazně méně vody než obvykle také české přehrady. Na své minimum klesla hladina vody ve vodní nádrži Březová u Karlových Varů a historicky nejnižší přítoky hlásí třeba i Husinecká přehrada na Prachaticku, kde v zásobním prostoru nádrže zbývá necelých 8% vody. Jaká je aktuální situace na Vltavské kaskádě, tak to bude tématem našeho rozhovoru s ředitelem Povodí Vltavy Petrem Kubalou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: To, co jsme přes léto mohli pozorovat, teď vědci už tedy potvrdili, v řekách Evropy bylo nejméně vody za posledních 30 let. Co to znamená pro vás jako Povodí Vltavy?
1: No, já bych ještě k tomu řekl, že ta situace nadále trvá, protože v celém hydrologickém Povodí Vltavy panuje neustále velmi nepříznivá hydrologická situace. Když se podíváme na průtoky právě v řekách, tak na většině sledovaných profilů zaznamenáváme ještě v současné době hodnoty, které jsou pod hranicí sucha. Víceméně na těch vodních tocích, kde jsou nějaké přehrady, tak tam ta situace je lepší, protože ty přehrady nadlepšují ty vodní toky. V konečném důsledku to znamená to, co jste říkal, je to úplně stejné jako v jiných státech Evropy, kdy samozřejmě tím, že jsou ty průtoky nízké, tak jsou výrazně nižší přítoky do těch přehrad a vzhledem k tomu, že ty přehrady plní v období sucha jednu ze svých nejzásadnějších funkcí, což je nadlepšování toho vodního toku pod tou přehradou na dolním toku, tak většinou ten přítok je nižší než ten požadovaný a předepsaný odtok a tím pádem ta hladina klesá. A je potřeba vzít v úvahu, z jakého úhlu pohledu se na to budeme dívat. Když se na to budu dívat z hlediska, řeknu, běžného občana, který na ty přehrady na nádrže jezdí a chce tam rekreační plavbu, rekreaci, nějakou dovolenou, i když teďka už jsme teda v začátku října, nebo co se týká výroby elektrické energie, tak tam to samozřejmě není příznivé pro to a ty podmínky vhodné nejsou. Když se na to podíváme z hlediska vodohospodářského, tak ty přehrady byly koncipovány tak, aby právě plnily tu funkci toho nadlepšování. Takže když teď přejdu přímo k Vltavské kaskádě, tak tam sice zažíváme také některé úkony, které nyní děláme, které zažíváme poprvé v celé její historii, čímž mám na mysli to, že zajišťování toho minimálního odtoku v profilu Vrané je využívána voda ze zásobního prostoru Slapské přehrady, což nikdy doposud nebylo. Doposud se vždycky využívala voda ze zásobního prostoru Orlické přehrady. Ale z hlediska toho hospodaření s vodou, tak ten objem Orlické

0: nádrže a Slapské je neustále naplněn na nějakých 48%. A berme to tak, že to jsou největší přehrady, které máme, takže se tam bavíme o stovkách milionů kubíků vody.
1: A hrozí do budoucna, že se tahle situace dál bude zhoršovat, ať už je to ten horizont krátkodobý, či řekněme delší?
0: No, já si myslím, že určitě se ta situace bude opakovat, protože to nám ukazují veškeré klimatické scénáře, které máme, a akorát je otázka, jak často to bude. Když se podíváme na současnou epochu posledních let, tak vidíme, že sucho vždycky bylo. Je to stejné jako povodně. Byly, jsou a budou. Ale když bylo naposledy takovéto významné historické sucho, s kterým je to srovnáváno v roce 1947, tak ono bylo jenom jeden rok. Ale nyní se dostáváme do situace, že ty suché roky máme 2-3 za sebou. Ty dopady toho letošního sucha u nás povodí tak začaly už také v roce 2025, kdy ta hydrologická situace byla nepříznivá a ty negativní dopady se projevily až letos, protože to na sebe navazovalo. Takže lze to očekávat a samozřejmě je to projev té probíhající klimatické změny, kdy v podstatě to, co ukazují všechny ty scénáře, tak se dostáváme do určitých extremicit. Je to jednak střídání sucha a přívalových srážek. A jaký bude přesně ten další vývoj? Oni jsou to většinou statistické údaje, takže to, co tady máme nyní na té Vltavské kaskádě, tak na základě tisícileté syntetické řady nám ukazuje, že ta situace může nastat jednou za 50 let. Ano, nastalo to nyní poprvé, ale je to statistický údaj, takže to neznamená, že to bude zase až za 50 let. Může to být příští rok, může to být za 2 roky, nemusí to být vůbec.
1: Vy jste zmínil těch 48% naplněnosti vody Slapské Orlické přehrady, že tam v podstatě tedy ještě dostatečná rezerva je, ale jak dlouho ta rezerva může vydržet? Jinými slovy, jak dlouho může přehrada Slapy ještě takzvaně dotovat ten průtok?
0: Takhle, odpovím rovnou. Bavíme se ještě řádově o měsících. Mm-hmm. A ta situace je dána tím, že my jsme 22. září snížili ten odtok minimální ze 40 metrů krychlových za sekundu na 35 metrů krychlových za sekundu, což samozřejmě hraje docela významnou roli z hlediska toho množství na nadlepšování, čili i tím jsme prodloužili ten čas. A bude to záležet také na tom, jaké budou srážky teďka v průběhu podzimu. A mám na mysli i srážky takové ty lokální nebo ty, které sice nedokáží výrazným způsobem obnovit zdroje vody jako takové, ale každá kapka je dobrá a ono potom se nám ten přítok malinko zvýší třeba na 2-3 dny a to všechno hraje pozitivní roli. A ve chvíli, kdy máme teďka ve Slapské nádrži ještě nějakých 135 milionů kubíků vody, tak kdyby mělo dojít k tomu, že za nějaké ty měsíce se vyprázdní, tak budeme nadále využívat vodu z Orlické nádrže zpátky. Takhle je to nastaveno v tom manipulačním řádu a ten systém je na tyto situace připraven. Rád bych podotkl, že situace je vážná, žádné predikce významnějších srážek od Českého hydrometeorologického ústavu nemáme. Na druhou stranu, tím, že je to soustava vodních děl, kde s tou vodou dokážeme takhle hospodařit, tak neustále jsme v intencích platného manipulačního řádu, nikoli v nějaké úplně krizové situace. Ale jak nám se to podaří naplnit, to samozřejmě bude záležet zejména na přírodě a na tom, jaká bude zima a jaké nám přijdou srážky.
1: Ředitel povodí Vltavy Petr Kubal, děkujeme, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou. Rád.

0: mi tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.
1: Michal Hrůza, Sting slaví 75. narozeniny, oslavíme i s ním příští hodně. A ještě jedna informace pro řidiče od našich zpravodajů. Pozor, jižní spojka, kolona ve směru na Barandovský most od sjezdu na Běchovice až k Zahradnímu městu kvůli nehodě, ale následky už by měly být odstraněné, tak doufejme, že se to brzy rozjede. Šťastnou cestu.
2: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál v 8 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorovskou.
3: Lidé ve více než polovině Evropy zažili v létě velmi silnou tepelnou zátěž, uvádí to klimatická služba Copernicus. Ministerstvo financí chystá změny ve vymáhání dluhů za sociální a zdravotní pojištění. České Budějovice prohrály v hokejové Tipsport Extralize na ledě Sparty. Dlouhá kolona je po nehodě v Praze na jižní spojce směr Smíchov za sjezdem na Strašnice. A bude polojasno až oblačno, na západě Čech až zataženo, teploty do 24 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Lidé na více než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž, tedy pocitovou teplotu 38 stupňů Celsia nebo více. Zvýšilo se tak riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
5: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Radiožurnál.
3: Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
6: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
3: Exekutorská komora plán kritizuje, podle ní se úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Ministerstvo financí to popírá. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO ustála hlasování o nedůvěře. Opozici se jí nepodařilo svrhnout ani na druhý letošní pokus. Pro návrh hlasovalo 83 opozičních poslanců. 94 z koaličních levicích bylo proti. Mimořádná schůze zabrala poslanců celkem 3 jednací dny. Její průběh zkritizoval předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
7: To, co jsme tady sledovali, bylo, že tedy vláda tady nepustila opozici ke slovu. My jsme vlastně se dostali k pultíku až ty následující dny, kdy jsme konečně mohli přednést své argumenty, zeptat se konečně na něco vládních představitelů. Nicméně to už ty vládní lavice vzely prázdnotou.
3: Schůzi nechala svolat opozice mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Podle koalice šlo jen o předvolební kampaň. Ve čtenářské Doupě se na jediný den promění pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice. Cestující i kolem jdoucí si tam budou moci od 10 hodin dopoledne půjčit knihu, poslechnout autorská čtení nebo si prohlédnout nový bibliobus Matilda. Akce v rámci týdne knihoven skončí v 18 hodin.
8: Sport. Sparta Praha si v tomto ročníku hokejové Tipsport Extraligy připsala první domácí výhru. Na Českými Budějovicemi zvítězila 4-2. Do svého prvního zápasu v Extralize nastoupili dva mladí hráči. Na straně Sparty debutoval 16-letý bek Matyáš Michálek. Adresu Jihočechů 18-letý obránce Václav Nedorost, který svůj premiérový start hodnotil.
9: Nějaká nervozita byla. Samozřejmě Auto Arena, že jo, 11 000 lidí. Jsem si úplně třetině říkal, jaký to je fučák, teda, že se to s tou juniorkou fakt nedá absolutně srovnat a jsem rád, že jsem se s tím nějak vyspořádal.
8: Hokejisté Pardubic budou dnes hrát o čtvrté vítězství v řadě. 18 hodin začne jejich souboj s Plzní, ve stejnou chvíli nastoupí i Kladno s Hradcem Králové, Kometa Brno s Mladou Boleslaví a Liberec se přistaví proti Olomouci. Od 17 hodin bude hrát Třinec proti Litvínovu a od 17:30 Vítkovice proti Karlovým Varům.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy teď už u exitu 162 Velká Bíteš začíná první část roztrhané kolony kamionů v pravém pruhu. V levém čekejte frontu za sjezdem na Rosice ze 179. Osobní auta jedou velmi pomalu dál za Popůvky. V Brně přímo obvyklé ranní kolony na Poříčí kolem Zvonařky k Niničskou se táhne fronta od kamenolomu čtvrt hodiny za vozovnu Komín. Na dálnici D1 Přerov Ostrava opatrně u exitu 311 Bělotín v obou směrech je tam zúžení do jednoho pruhu a brzdí se do zastavení před kratšími kolonami. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně u Rudné kolona ze 4. kilometru do omezení na nultém je to 20 minut plus pak dalších asi 10 už na okruhu od D5 k Ořechu. A v Praze silný provoz standardně hlavně na severu metropole, k tomu na východním okruhu za sjezdem z Hradecké D11 zůstává kolona ještě až na půl hodiny až na jižní spojku Zelenový most za sjezdem na Zahradní město teprve před chvílí dořešili kolizi dvou kamionů s osobním autem. A v plzeňské centra u Klamovky nabourala tramvaj osobním autem kolona od Radlické skoro na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně i slabé přehánky. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech bude 18 až 21. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, víte, kdo byl Ferdinand Vaněk? Pokud jste odpověděli, že je to alter ego Václava Havla, tak máte pravdu a my vám za chvíli připomeneme, kdo stál za tím, že se lidé v Československu dozvěděli, jak Václav Havel skutečně vypadá.
4: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radio Žurnál je pátek, no a neděle, tak ta bude v našem vysílání patřit Václavu Havlovi a jeho nedožitým 90. narozeninám. Na jeden den obnovíme legendární pořad Hovory z Lán a nabídneme také sérii rozhovorů s lidmi, kteří prvního českého prezidenta dobře znali. No a jednu takovou vzpomínku teď přidá taky redaktorka Eliška Zábrocká. Vítej.
1: Hezké ráno, my už jsme mluvili s Petrem Riegrem. Pokud vám to jméno nic neříká, tak vám prozradím, že to je člověk, díky kterému hodně lidí v socialistickém Československu zjistilo, jak ve skutečnosti Václav Havel vypadá. Právě Rieger totiž zadal do tehdejšího Rudého práva inzerát, který blahopřál k narozeninám Ferdinandu Vaňkovi z Malého Hrádku, tedy Havlovi. A přidal taky jeho fotografii. Sám Rieger na to pro Radiožurnál vzpomíná takto.
2: No, dostalo se mě kdysi do ruky Rudý právo a byly tam hrozně legrační inzeráty typu soudružka babička se dožívá 90 let. Tak mě napadla ta potěuchlost jako popřát tam tomu Ferdinandu Vaňkovi.
1: No a co na inzerát říkal sám Havel, uslyšíte přes den ve vysílání Radiožurnálu. Naše nedělní speciální vysílání začne v 10 hodin dopoledne v Lánském zámku. Mezi hosty bude třeba Magda Vašáriová nebo Tomky Němec. No a zdravice zazní taky od tibetského duchovního vůdce Dalajlámy nebo dalších významných světových osobností.
0: No a na Václava Havla vzpomínáme také na serveru i rozhlas.cz. Vzpomínala i Eliška Zábrocká. Díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: Radiožurnál 8 hodin a 11 minut k tomu.

0: Radiožurnál, je 8:45. Dnes je poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě až do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy ale nevydávají. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za více než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově je dostanou třeba Panama, Peru a nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
1: Kolony na D1 před Brnem i u Bělotína. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy už u exitu 162 Velká Bíteš poprvé zastavují kamiony v pravém pruhu. V levém se tvoří fronta od sjezdu 178 Rosice dál za Popůvky před Brno. Na D1 Ostrava v Brno opatrně u Bělotína v obou směrech. U exitu 311 je stále zúžení do jednoho pruhu, brzdí se před kolonami směrem na Brno na 312, směrem na Ostravu na 309 kilometru, zdržení zatím do 10 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně očekávejte u Rudné kolonu ze 4. kilometru. Osobním autem je to 20 minut jen do omezení na 0. před Rozvadovskou spojkou a následně na okruhu směr D1 se auta vlečou od D5 k Ořechu další čtvrt hodinu. A na okruhu se tvoří fronta taky směrem na Chomutovskou dálnici D7 od Evropské ke sjezdu na letiště, je to teď na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Pátek bude zpočátku hlavně na západě oblačný až zatažený, během odpoledne se ale začne vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech bude o něco chladněji, od 18 do 21. Slunečné počasí přinese sobota, bude jasno, s teplotami zase kolem 24 stupňů. Poměrně slunečné počasí s nadprůměrnými odpoledními teplotami pak vydrží až do středy, kdy se začne od západu výrazně ochlazovat. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8 hodin 20 minut, pátek 2. října. Bývalý učitel, ze kterého se stala rocková legenda. Ano, to je britský zpěvák a skladatel Sting, tak právě on dnes slaví 75. narozeniny. Za desítky let na hudební scéně dokázal napsat poměrně velké množství hitů a také pozbíral poměrně velké množství hudebních cen. Kromě hudby, ale Stingovi záleží také třeba na lidských právech a nebo na ochraně klimatu.
1: První melodie začal Sting ještě jako malý kluk hrát na postarší španělskou kytaru. Nástroj mu daroval jeho strýc John. Kytara měla jen 5 zrezivělých strun, ale malý Gordon Sumner, jak zní Stingovo občanské jméno, věděl jak na to.
2: Převařoval jsem je ve vroucí vodě, abych je zbavil rzy a oni zněli jako nové.
1: Vzpomínal Sting pro kanadskou veřejnoprávní televizi. Rezavé struny ho dostaly až k hraní na baskytaru v jazzových kapelách. A právě v jedné z nich si díky nepřehlédnutelnému žluto-černému svetru, který mu upletla tehdejší přítelkyně, vysloužil přezdívku Sting, tedy žihadlo. Hudba ale pro Stinga nebyla vždy jedinou prioritou. Proslavil ho taky boj za lidská práva a to se pravidelně propisovalo do jeho koncertů i do samotných skladeb. Třeba jako v písni They Dance Alone. Britského zpěváka k ní inspiroval tichý protest chilských žen za diktatury Augusta Pinocheta. Ženy před vládními budovami tančily tradiční námluvní tanec cueca. Místo partnera si ale na oblečení připnuli fotografie svých nezvěstných manželů, synů, bratrů nebo otců. Během Pinochetovy vlády totiž beze stopy zmizely tisíce jeho politických odpůrců. Ondřej Himer a Jana Stuláková, Radiožurnál.

0: S vámi Radio Žurnál a ještě před zprávami stihneme pozvánku do kina na debut Martiny Buchelové, který měl premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Projekce filmu Milovník ne bojovník, tentokrát ve společnosti Radio Žurnálu v kině Světozor 11. října od 17:30. Vstupenky tradičně na vstupenky@rozhlas.cz. Do předmětu pište chci do kina. 10. e-maily v pořadí tradičně vyhrávají, dokud to nerozdáme.
1: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí o hlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
0: Radiožurnál 8:30. Zprávy s Janou Tendorskou.
5: Vývoz neíránské ropy přes Hormuzský průliv se vrátil na předválečnou úroveň, informuje o tom agentura AFP s odkazem na údaje analytické společnosti Kepler. Podle ní lodě plující z Hormuzu vyvezly v září v průměru 16,5 milionu barelů ropy denně. To je podle AFP srovnatelné s úrovní před začátkem války na konci února. Teherán nicméně neoznámil, že by důležitou úžinu přestal blokovat. Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem. Audit potrvá do konce března. Je poslední den, do kdy je možné písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Lhuta vyprší v 16 hodin. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. A jak může hraní videoher pomáhat duševnímu zdraví, nebo jak dosáhnout takzvané digitální rovnováhy. To jsou témata dnešního Prah Festu v Brně. Psychologové, psychiatři, mediální tvůrci a výzkumníci se budou věnovat právě dopadům digitálních technologií na psychiku.
2: Sport.
5: České fotbalisty odpoledne čeká cesta do Španělska, kde zítra nastoupí v Lize národů. Češi v ní zatím prohráli oba zápasy. Naopak po třetí vyhrálo Portugalsko, které bez Cristiana Ronalda porazilo Dánsko 4-2. První výhru s Německem slaví taky trenér Jürgen Klopp po vítězství 2-0 nad Srbskem. V dalších zápasech Nizozemsko remizovalo v Řecku 2-2 a Wales porazil Norsko 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem, taky na D5 před Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna už za sjezdem na Tasov a Osovou Býtyšku začíná kolona kamionů v pravém pruhu na 159. kilometru. Roztrhaná na několik částí se vleče až do Brna k D2. V levém pruhu různě pomalou jízdu čekejte od exitu 182 Popůvky ke sjezdu na Bratislavu. Je to zhruba na půl hodiny osobním autem. Na D1 u Bělotína u exitu 311 zůstává v obou směrech zúžení do jednoho pruhu, kolony vždy do 10 minut, teď směrem na Brno z kilometru 312, směrem na Ostravu z 309. za sjezdem na hranice opatrně dojíždějte. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se od Rudné ze 4. kilometru sune kolona 20 minut do omezení na 0. na vjezdu na Rozvadovskou spojku a s kolonou počítejte i nahoře na Pražském okruhu, na něm ve směru z letiště na D1 je fronta od sjezdu na Plzeň, kousek za ním dejte pozor v omezení tam teď na 23. kilometru v pravém pruhu, policejní hlídka s dělníky řeší poškozené víko na kanálu a auta se táhnou dál až 20 minut k exitu 19 Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Slunečné a teplé počasí bude v Česku pokračovat i o víkendu. V sobotu naměříme i 24 stupňů, v neděli až 23. Dnes bude přes den polojasno až oblačno, hlavně na západě Čech až zataženo, výjimečně se tam objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude oblačnosti postupně ubývat a teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. V 1000 metrech na horách čekáme kolem 15, na Šumavě až 18 stupňů. Zítra se tedy můžete těšit na sluníčko, bude většinou jasno, ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech můžou objevit místní mlhy nebo nízká oblačnost. Poměrně slunečné počasí pak vydrží i začátkem příštího týdne. Od čtvrtka se začne od západu ochlazovat, přibude oblačnosti a postupně se objeví déšť nebo přehánky. Koncem příštího týdne pak naměříme už jen kolem 14 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, a teď z Pobaltí. Lotyšský parlament výrazně omezil situace, ve kterých mohou veřejnoprávní média poskytovat informace v ruštině, a to v rámci zákona na ochranu lotyštiny jakožto státního jazyka. V Estonsku se zase proti zpřísněné podobě jazykových zákonů bouří mediální společnosti, které nemohou nabízet ruský dabing. Co na to naše zpravodajka v Polsku a také v Pobaltí Kateřina Havlíková? Tak to se od ní dozvíme už za malou chvíli.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, lotyšská veřejnoprávní média budou moci vysílat v ruštině jenom v předem určených situacích. Včera o tom rozhodl lotyšský parlament. Zákon navazuje na rozhodnutí nejvyššího soudu, že veřejnoprávní média musí primárně poskytovat obsah v lotyštině. To všechno probereme s naší zpravodajkou v Polsku a Pobaltí Kateřinou Havlíkovou. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: V jakých situacích tedy lotyšská veřejnoprávní média budou moci vysílat v ruštině?
1: Lotyšská televize a lotyšský rozhlas, ale také jejich weby budou moci poskytovat informace v ruštině pouze v případě vyhlášení nouzového stavu v krizových situacích nebo za cílem vyvracení dezinformací. Mimochodem, Lotyšská rada pro veřejnoprávní elektronická média označila podobu toho zákona za zásah do nezávislosti veřejnoprávních médií. Podle nich je to zásah do editorské práce a do výběru témat. Pokud prezident zákon podepíše, tak vejde v platnost pravděpodobně v lednu příštího roku. Lotyšský parlament také zároveň schválil zákaz dovozu ruských a běloruských knih, časopisů a videoher.
0: Jazykové zákony, které mají chránit mateřštinu, platí ale i v Estonsku, ovšem tam se proti nim bouří soukromé mediální kanály. Proč se tak děje?
1: Podle vedoucích pracovníků těch mediálních platform současný jazykový zákon nechrání estonský jazyk, ale má negativní dopad na jednotný informační prostor a dostupnost médií. Oni požadují změny, které by znovu povolily dabing nebo čtení překladu, hlavně tedy do ruštiny. Například estonská národní televizní stanice ETV+, která vysílá v ruštině, zjistila, že absence ruského dabingu nebo čteného překladu snížila sledovanost nabízených cizojazyčných seriálů o více než 50%. Podle šéfů médií ta současná podoba jazykového zákona může vést k růstu pirátství a vyhledávání obsahu na pochybných, často zahraničních nebezpečných webech, ale znamená to také snížení příjmu z reklamy a předplatného nebo ke snížení investic do audiovizuálního obsahu.
0: Kateřina Havlíková, situace v Pobaltí, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: S vámi Radiožurnál, no a za chvíli stihneme ještě něco málo fotbalu. Budeme mluvit o muži, který ještě před rokem neměl ve fotbalové lize ani jeden start, ale teď je jejím nejlepším střelcem a s národním týmem se chystá na mistry světa. Příběh Martina Šuberta odvyprávíme v raním Radiožurnálu už za malou chvíli, tak buďte s námi. Dobré jutro.

0: vámi Radiožurnál. Čeští fotbalisté odpoledne odletí do Španělska, tam se zítra utkají v lize národů s letošními mistry světa. V letadle nebude chybět ani křídelní útočník Mladé Boleslavy Martin Schubert, který za poslední jeden jediný rok zažil ohromný vzestup. A my jsme ho sledovali.
1: Schubertova ráda, Mladá Boleslav vede 1-0.
2: Gól dal Spartě, další dva Baníku.
3: Je to gól! Mladá Boleslav vede 1-0 na zadní tyči, zavíral celou situaci Martin Schubert.
2: A protože se trefil i proti zbrojovce Pardubicím a Olomouci, je teď Martin Schubert nejlepším střelcem šance ligy a k tomu reprezentantem. Přitom přesně před rokem stále ještě čekal na svůj první start v nejvyšší soutěži.
4: Pro mě to až neuvěřitelný vlastně, jako jak rychle se to všechno sešlo. Věřil jsem, že ukážu víc než tu minulou sezónu, ale že to bude až takhle, tak to jsem nečekal.
2: V minulé sezóně vstřelil v lize jednu jedinou branku a někteří fanoušci na něj i pískali. Tak co je teď jinak?
4: Jako moc věcí asi nebude. Jako určitě první věc, která bude, tak je sebevědomí. Určitě jsem si začal víc věřit, ale myslím si, že to šlo i ruku v ruce s tím, jako v mé pozici v týmu, jako přišel jsem minulou sezonu jako nováček z druhé ligy, takže to bylo takové jako seznámení a tím, že už jsem měl jako tu sezonu za sebou, tak si myslím, že tím se to i zvedlo, moje výkony.
2: Až tak, že před týdnem Martin Schubert debutoval ve fotbalové reprezentaci a teď v jejím dresu může nastoupit na stadionu úřadujících mistrů světa Španělů. Utkání Ligy národů odvysíláme v sobotu z Ovieda od 8:45 večer v přímém přenosu. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Radiožurnál, 8:45. Do Česka dnes mají dorazit tisíce upravených aut na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu posílí hlídky v Praze i Brně. Do akce nasadí také drony nebo vrtulník s termovizí. Policisté se obávají nelegálních závodů na silnicích. Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto. Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Lidé navíc než v polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia a nebo také více. Vyplývá to dnes z veřejných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
5: Kolony na D1 před Brnem a u Bělotína, taky na D5 před Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na první část, roztrhané kolony kamionů v pravém pruhu za exitem Tasov na kilometru 158. Chvílemi tam teď krátce brzdí i v levém pruhu osobní auta. Ta pak čeká kolona kolem sjezdu 182 Popůvky, za ním se to rozjíždí. Na D1 Ostrava Brno před zúžením do jednoho pruhu u exitu 311 Bělotín se tvoří kolony do 10 minut směrem na Brno z 312. směrem na Ostravu z 309. kilometru. Na D5 před Prahou z Plzně je kolona od Rudné ze 4. kilometru na 1/4 hodiny do omezení na 0. a fronta pak pokračuje dalších 15 minut na okruhu směr D1 před Ořechem od sjezdu na Plzeň. Kousek za ním na 23. kilometru v té koloně je zebraný pravý pruh, stojí tam policejní hlídka, opravují tam propadlé víko na kanálu, počítejte s omezením. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Ráno se teploty na různých místech liší i o víc než 10 stupňů. Přes den ale bude rozdíl menší, většina území se dočká 20 až 24 stupňů, jen na západě Čech bude nejvýš 21. Čekáme spíš polojasno až oblačno, odpoledne a večer začne oblačnost ubývat a sobota už bude většinou jasná nebo skoro jasná a teploty znovu vystoupí až na 24 stupňů. A slunečnější počasí vydrží až do poloviny příštího týdne, pak nás čeká ochlazení. To je ode mě pro dnešek vše, přeji hezký den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: D5 z Rozhledova na Prahu, pozor, 87. kilometr, roztrhaná pneumatika. Výhled z vrchu Radobíl na České středohoří je impozantní, když ale sklopíte zrak, tak uvidíte na pravém břehu Labe vesnici Žalhostice. V obci, kde kdysi kandidovaly politické strany, dnes mají jenom jednu nezávislou kandidátku, což je totiž současný trend aktuálních voleb.
1: Vyšplhal jsem se na Radobíl, krásný čedičový kopec v nadmořské výšce 399 metrů, z dálky vypadá jako kus uraženého zubu, no a hluboko pode mnou ve strmých svazích s vinicemi se na pravém břehu Labe rozkládá obec Žalhostice. Žije tu téměř 600 obyvatel.
2: Je to malá obec, takže jsem se spíš řídila lidmi, které znám, takže určitě jsem volila podle lidí, podle tváří, a určitě ne podle politické strany.
3: Místostarostka Jana Kleinerová také nikdy nebyla v politické straně.
2: Ne, nebyla a ani nebudu.
4: Předtím, když jsme na to koukali jako jinak, tak mi to jako nepřišlo, že to je politika.
1: Nezávislý starosta Jan Hamerník.
4: Jsme byli na vesnici, jako malý dítě, že znali jsme se od malička.
3: A dneska to je politika už?
4: No, teď už to tak brát bohužel musím. No. Jako nevím, co se změnilo, asi tím, jak jsem starší, už na to koukám trošku jinak.
2: Ke každé té straně já mám nějaké výhrady a nechci být nikde jako člen nějaké strany, když si 100% nejsem jistá těmi cíly.
1: Místostarostka i starosta jsou neuvolnění, takže chodí do práce a na úřadování v 600 hlavé obci se musí najít čas ve svém volnu. Takový koníček mnoho lidí neláká.
5: Zajímá mě, jako kdo tam je, ale jako nezasahuji vůbec jako nějak do toho.
1: Nikola tady čistí auto v garáži, no. Blízká ho.
5: Možná ty mladý lidi, jako.
3: No vy jste mladá.
5: No ale já do toho jako vůbec. Já jsem ještě teda jako neviděla nějakou ten list toho, ale jako budu, no, uvidím, kdo tam bude, no, jako nevím ještě o tom nic.
1: Po hlučné silnici přejíždí auto za autem, po úzkém chodníku nalepení na zeď rychle přecházejí chodci, na parkovišti schovaný v autě čeká Bořivoj.
6: Tak tady to drží byla komunistická vesnice, no tak teď už pomalu vybřeli, tak už tady jsou ty nezávislí, no. Tomu nevím, co bych řekl.
1: Politické strany ve stovkách obcí zmizely.

0: i když v Žalhosticích výjimka potvrzuje pravidlo.
1: AŽD Praha do stanice Litoměřice Horní nádraží s odjezdem...
0: Za kolejemi stojí neobvyklý dům ze slámy a vápna. Postavil ho Václav Rotter, který je na nezávislé kandidátce za Zelené. Žádný význam to prý v obci ale nemá.
2: V podstatě ne, možná lidi, co mě moc neznají, tak si můžou přečíst, že jsem zelený, tak třeba proto mi můžou dát hlas, ale jinak ty lidi, co mě znají, vědí, jaký jsem, takže ten vliv je minimální.
0: Jinak se tu ale na politické strany může leda tak vzpomínat. V bufetu u Koníka na břehu Labe ideální místo.
3: No tak to bylo, já si pamatuju třeba před x lety po revoluci, tady se zakládala strana piva, strana tábleto, takže se různě tady vždycky byly kloučky, partaci byly v téhle straně, že jo, pak že jo, zase říkám, časem se to rozpadne a takže to je takový.
0: V roce 1994 šlo do voleb 35% nezávislých kandidátů. Letos jich kandiduje 60%, tedy skoro dvojnásobek. Ze Žalhostic na Litoměřicku Lubomír Smatana, Radio.

0: Libor Bouček ve studiu ranního radiožurnálu, ve vedlejším studiu už je královna, koukám.
1: Ano, je to královna, která má před sebou zítra svůj největší koncert, protože v pražské hale u tu Univerzum vystoupí Monika Absolonová. Navíc oslava je takový milník, k tomu má na svém kontě desku, držitelka dvou centálie, držitelka několika slavíků a jsem rád, že ve své premiéře bude na radiožurnálu, co by host. Tak po 9. hodině probereme vše.
0: Monika Absolonová dnes tedy poprvé na radiožurnálu s Liborem Boučkem, co by dopolední host. Po 9. hodině všechno uslyšíme, do té doby nabídneme zprávy, přidáme přání krásného víkendu a ranní radiožurnál v pondělí opět 5.
2: Pusťte si dnes hokej v rádiu.
3: Z šesti dnešních soubojů v 7. kole hokejové Tipsport Extraligy vybíráme za šláger ten, ve kterém se bude bojovat o čelní pozice v tabulce. Druhé HC Dynamo Pardubice bude od 18 hodin hostit západočeský klub HC Škoda Plzeň, který má zatím o 4 body méně, ale také o jeden odehraný zápas méně než obhájci titulu. Ve třech posledních vzájemných duelech se z vítězství vždy radoval hostující tým. I na zbylých stadionech budeme mít reportéry.
2: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
4: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
5: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
6: Azurit a jeho vůně.
0: Radiožurnál, 9 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
7: Export neíránské ropy z Perského zálivu je na předválečných číslech. Některé materiály pro 3D tisk můžou způsobit ekzém, zjistili to plzeňští vědci. Mezinárodní hokejová federace bude volit nového šéfa. Kolonu čekejte na dálnici D5 před Prahou od Rudné. A bude polojasno až oblačno, na západě Čech až zataženo. Teploty do 24 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu se vrátil na předválečnou úroveň. Ukazují to data společnosti Kepler, která monitoruje námořní přepravu. V září podle nich ropné monarchie a Irák průměrně vyvezly nejméně 16,5 milionu barelů denně. Změnily se exportní trasy.
8: Přibližně 40% neíránské ropy se ze zálivu dostává bez překročení Hormuzského průlivu. Před válkou to bylo 17%. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie totiž víc využívají své ropovody vedoucí do Ománského zálivu a do Rudého moře, které kritickou úžinu obcházejí. Předběžná data navíc ukazují, že na konci září zřejmě narostl vývoz ropy i přímo přes Hormuzský průliv. Tankery cestou proplouvají s podporou americké armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
7: Postupný vstup zemí západního Balkánu do Evropské unie je pro Česko, Slovensko i Rakousko priorita, řekl to český ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Dnes bude jednat v Černé hoře.
9: Černá hora má ke vstupu do Evropské unie nejblíž. Macinka vysvětlil, proč střední Evropa o rozšíření unie na Balkán stojí.
10: My chceme posílit to zastoupení těch zemí, které mají trošku odlišnou historickou zkušenost od těch zemí západní Evropy.
9: Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingrová, slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár a Macinka už včera jednali s prezidentem Černé hory Jakovem Milatovičem. Dnes je čeká ministr zahraničí Ervin Ibrahimovič a premiér Milojko Spajič. Z Podgorice Dominik Tesár, Radiožurnál.
7: Policisté se připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měly setkat dnes v Praze a zítra v Brně. Policie kvůli akci vyšla do terénu dálniční i cizineckou policii a pořádkové jednotky. Nasadí taky vrtulník s termovizí a drony. Po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Dnes večer proto policejní hlídky můžou některé silnice preventivně i uzavřít. Některé náramky vytištěné na 3D tiskárně můžou citlivým lidem způsobovat ekzém nebo vyrážku. Ukazuje to výzkum vědců z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zveřejnil ho prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports. Většina materiálů pro 3D tisk ale podle odborníků problematická není.
11: Jeden z těch materiálů flex po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky poškozuje. Můžou vyvolat nepříjemné pocity na kůži.
12: Přibližuje Jiří Dejmek z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy, že důvodem mohou být přísady, které materiálům pro 3D tisk dávají různé vlastnosti. Většina ze 16 testovaných materiálů byla ale v pořádku.
11: Například typu PLA, ASA a většina ABS materiálů nevykázala negativní účinky na lidské kožní buňky.
12: Odborníci teď chystají podrobnější analýzy flex materiálu pro 3D tisk. Eva Kézrová, Radiožurnál.
3: Sport. Hokejisté Sparty porazili předehrávce 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a posunuli se na 4. místo tabulky. Jihočeši jsou hned za nimi pátí. Dnes pokračuje extraliga 6 zápasy. Pardubice můžou proti Plzni vyhrát po 4. v řadě. Třinec přivítá Litvínov, Vítkovice Karlovy Vary, Kladno nastoupí proti Hradci Králové, Kometa proti Mladé Boleslavi a Liberec se střetne s Olomoucí. Mezinárodní hokejová federace IIHF bude volit nového šéfa světového hokeje. O post se bude ucházet například bývalý úspěšný český brankář Petr Bříza.
13: Současný viceprezident federace by měl být společně s bývalým šéfem německého svazu Francem Reindlem favoritem. Oba se o pozici prezidenta IIHF ucházeli už před 5 lety. Tehdy ale uspěl Francouz Luc Tardif. Ten letos nekandiduje. Bříza by se tak mohl stát vůbec prvním Čechem, který na postu dosáhne. Nového šéfa zvolí Mezinárodní hokejová federace dnes na kongresu v Tenerife. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 před Brnem i D5 u Plzně a před Prahou. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Tasov na kilometru 159 je první část roztrhané kolony kamionů, rozdělená pak na několik úseků se táhne až k D2 do Brna. V levém pruhu se tvoří fronta za sjezdem na Rosice ze 179. kilometru za exitem Popůvky se potom postupně rozjíždí osobní auta. Na D1 Ostrava, Brno, kratší kolony čekejte v obou směrech před omezením u exitu 311 Bělotín.
15: V obou směrech tam silničáři zabrali pravý pruhy, zdržení třeba tak 10 minut. Jak pod Ostravy, tak i od Olomouce.
14: Na dálnici D5 z Rozvarova na Prahu za sjezdem na Nýřany je mezi 95. a 89. kilometrem zúžení, v něm se teď tvoří kolona až na 20 minut a za jeho koncem za prvním sjezdem na Plzeň navíc pozor na 87. kilometru, leží tam kusy prasklé pneumatiky a opodál je odstavené vozidlo. Potom na D5 před Prahou z Plzně od Rudné z 5. kilometru se tvoří kolona, kamiony v pravém postávají, osobní auta v levém pruhu jedou pomalu asi 1/4 hodiny do omezení na 0. kilometru a ještě okruh z letiště na D1 hustý provoz před Ořechem a hlavně u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru pozor, v zúžení je tam zabraný pravý pruh kvůli poškozenému výku na kanálu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech jen 18 až 21. Tolik zprávy. Teď už jsou s vámi Libor Bouček a host Radiožurnálu.
1: Je to bez přehánění jeden z nejsrdečnějších lidí, co znám. Člověk zdravě, někdy možná až zbytečně pochybující, především o sobě. Její zvonivý úsměv a hlas vás v osobním kontaktu donutí přestat předstírat. Je hvězdou, aniž by vyžadovala hvězdný přístup. Je stálicí naší české hudební scény a blízkost k fanouškům, která ji vystihuje, není ani trochu hraná. Má Thálie, Slavíky, dva syny, chalupu, zítra koncert a ano, v neděli bylo 50. Monika Absolnová je hostem Radiožurnálu.
16: Krásné dopoledne.
1: Ano, krásné dopoledne. Co dneska už stihla? Teď je 7 minut po 9. Jak to vypadá? Člověk, když vidí divu, hvězdu, pódy, tak si říká, no tak asi byla sklenička šampaňského a přemítání.
16: Bohužel ne.
1: Ne? Tak co si stihla? Ne.
16: Stihla jsem si umýt hlavu a když jdu do rádia a už bohužel se streamuje, že člověk i vidět, nemůže se mít nenamalovaný v teplákách. Odvezla jsem kluky do školy, teda jednoho, protože starší má pocit, že už je dospělý, musí jezdit sám.
1: Probrali jsme
16: všechno. Ne, autobusem. A udělala jsem snídani, normálně bych ji dělala celou, ale moje maminka teď mi se snaží pomáhat, protože prostě cítí ten tlak, což bych se jenom ráda vrátila. Ano, mám teď koncert veliký, pro mě největší, asi jaký jsem kdy dělala. A mamku jsem poprosila před 3/4 rokem, jestli byla tak hodná, a to září mi pomohla jako víc, než je obvykle. A ona řekla ano, a proto odjela do Egypta. Takže jenom chci říct, že byly chvíle, kdy jsem se starala o svoje dva syny, a protože má mamka skvělýho manžela, našeho dědu z Bindu, takže jsem vařila ještě dědovi a organizovala i dědu. Musím říct, že jsem jí proklínala a říkala jsem si, že já sice padám na hubu, ale mojí mámě to k mým 50 nám bude opravdu slušet.
1: Na ten koncert tak pojedeš vlastním vozem, nebo?
16: Přijede Patrik, který mě vozí, jo, a odveze mě.
1: Takže aspoň tady je kus té hvězdnosti, že tě někdo,
16: ano,
1: odveze.
16: Ale původně jsem měla jet jako sama, ale nakonec Patrik řekl, že by to bude lepší, protože pak i odveze ty věci zpátky. Ano, ty já si přiznám, že úplně si nepotrpím na nějaký jako hvězdní maníry, ale vzhledem k tomu, že mám 5 dioptrií, tak řidiče na vystoupení mám, protože si myslím, že bych chtěla udržet, jak jste tady hlásili, dopravu, tak aby vydržela dlouho dobrá. Mě se prostě v noci špatně řídí.
1: Ale to se nemusíš omlouvat za to, že máš řidiče. Já si myslím, že to je úplně normální, a jak si sama poznamenala, pro další účastníky silničního provozu možná i dobrá zpráva. Monika Absolonová je hostem a pochopitelně nemůže nezaznít ta následující píseň.
2: Host Radiožurnálu.

0: Monika Absolonová je dnes hostem Radiožurnálu. Těch důvodů je celá řada, pochopitelně jeden z těch nejvýraznějších se odehrál v neděli, ale musím říct, že vypadáš dobře, máš pořád smysl pro pointu, vypadáš i zdravě, nestrácíš tu moudrost, tak to číslo asi jenom nějaký symbol, ne? To nic neznamená.
1: Tak ty si teď, Liborku, řekl moudrost, to mě dost překvapil, ale myslím, že jestli teda nějaká přišla, tak to přišlo až s věkem.
0: Až tu neděli?
1: Tak jako postupně nějak, ale nic se vlastně jako nezměnilo, ale musím říct, že třeba půl roku před jsem najednou, já jsem nikdy neměla obavy jako z věku, nikdy jsem to neřešila, přestože jsem jako žena a mohla bych. Řešila jsem to jenom v době, kdy jsem ještě neměla děti, tak v souvislosti s tím, abych stihla mít kluk, nebo tý doby jsem nevěděla, že kluky, ale jsem šťastná za to, že mám kluky. A pak jsem to nikdy neřešila. Víš, 40, 45, bylo mi to úplně jako fuk. A přiznám se, všichni se ptali, tak co bude ta 50? Já jsem říkala, co by bylo? Tak musím říct, že někdy z jara na mě přišla krize a to spíš v souvislosti s určitou konečností, kterou si jako neuvědomuješ, protože když je ti, jak si řekneš si třeba v 8, budu tady třeba maximálně do 80, když pán mu dá, no a když je ti 20, tak víš, že to je za 60 let, ježiš, to je strašně času, a když je ti 50, tak víš, že to je za 30, anebo taky to může všechno přijít a skončit dřív.
0: No a co člověk udělá? Začne něco měnit?
1: Začneš z toho mít depku. Já jsem z toho měla jako depku. Začneš si uvědomovat to, že na některé věci už prostě nemáš čas, protože nechceš ten čas jako tím časem plejtvat. Že si uvědomíš, že máš čas jenom na určitý lidi, na určitý situace a zbytečně se jako nezaobírat věcma, které vlastně nejsou důležitý. Tak to přišla, jestli to je moudrost, nevím, ale já jsem na tohle jako přišla, doufejme, že ještě včas.
0: Takže to bylo před půl rokem, takže duben, květen. A pak je něco hmotného, co tě z toho vyvedlo, třeba z letargie, nebo bys říkala depku, ale bych řekla letargie, smutek?
1: Ne, jenom jsem si tohle uvědomila, že vlastně chci jako žít. A v souvislosti s tím, já jsem vždycky celý život byla velmi jako praktická a nikdy jsem si nekupovala krávoviny nebo nějaký, jsem nikdy neměla ani hmotný sny, ale v tu chvíli já jsem si řekla, že až jednou dostavím chalupu, takže si koupím auto prostě bez střechy, malýho, můžu říct značku, přesto nemůžu, dobře, takový malý auto bez střechy a říkala jsem si, že to jako koupím a až to dostavím. A ne, já jsem říkala, já to možná dostavím, až mu bude 54. A já si to auto koupím teď.
0: Takže jsi koupila auto bez střechy.
1: Ano, měla jsem dělat fasádu, na to už nezbylo, protože jsem si koupila auto bez střechy.
0: Tak já tu moudrost beru zpátky. Jak je to s dutinami v případě auta bez střechy?
1: Tak dutiny jsou úplně v pohodě, tam je spíš jiná věc, to auto je malinkatý a nízký. A spíš se zádama jsem začala mít jako problémy a přišla jsem za mým oblíbeným panem primářem, hospodárem, že se jako nemůžu hýbat. A on, ty jsi to zase koupila. A já říkám, protože co děláš? A on, ty se to nepamatuješ, před 20 lety jsi měla úplně to samý. A takže jsem zjistila, že vlastně ty záda nejsou z věku, ale z toho auta, který je jako nízký a pro mě asi nevyhovující, ale mě baví.
0: Po druhé beru tu moudrost zpátky. Napadlo tě, to tak jako si já umím vizualizovat a možná i lidé, kteří se dočkají toho věku s nulou na konci, že fakt začnou nikoli bilancovat, ale přehodnotí spoustu věcí. Napadlo tě, že se člověk musí třeba začít v těch 50 chovat jinak?
1: Ne.
0: Že by si řekla, teďkon těch 50, to bych měla dělat, ne?
1: Jo, trochu jo, ale bohužel to nenastalo. Jenom si začneš říkat, že jsi v 50 už jako definitivně dospělej, že tam už není jako cesta zpět. Já si pamatuju třeba, když mi bylo 39, že jsem přemýšlela, co budu dělat, až budu velká, a pak mi došlo, že už velká jako fakt jsem. A protože někde uvnitř já prostě jsem dítě. Já to jako si uvědomuju, že mám v sobě pořád tu jako hravost a takovou bezstarostnost. Umím se zapomenout a zlobit v podstatě. A doufám, že mě tohle nikdy nepřejde. Ani v 60, ani v 70. Nicméně jsem si jako uvědomila, že pro ostatní lidi jsi v 50 už dospělej člověk, který má velkou část života před sebou a měl by být jako seriózní. Já vlastně v určitém ohledu jsem velmi seriózní, ale prostě pořád to zlobení tam je.
0: Co na to řekli synové? Co ti řekli? Jak oni vnímali to, že má mě 50.
1: Tak oni na ten víkend byli u tatínka, ale zavolali mi a zpívali by. a rozbrečelo mě to. A pak mi popřál tatínek kluků, což bylo moc hezký, a já mu poděkovala za kluky. Takže si myslím, že to bylo pro oba takový, a on mi taky poděkoval za nějaký věc, že jsem pro něj taky udělala dost, tak to bylo jako vlastně pro mě hodně jako dojemný. A vůbec celý ten den byl velmi jako dojemný, protože od rána já jsem myslela, já jsem byla po nemoci, což se pochopitelně vůbec nehodí před takovýmhle koncertem, kdy jsem měla každý den trénovat. Tak jsem si ten den dala trénink a zkoušku šatů, ale mezi tím vlastně mě doma navštívilo spoustu jako lidí úplně nečekaně. A první z byla moje kamarádka Mirka, a pak přišel můj kolega Petr Pěknic se svojí ženou s nápisem vítej, už tě to taky dostalo. Tak vlastně se děly takové jako věci, pak mi kamarádi poslali písničku, kterou mi nahráli ve studiu. A bylo to jako nesmírně celý ten den v takovém jako dojetí. Vlastně se mi ozvalo spoustu lidí, který mám ráda, a nečekala bych, že se jako mě vzpomenou v takovýhle míře, a na Instagramu napsalo spousta lidí, který třeba ani neznám, a oni mají pocit, že znají mě, a to bylo teda krásné. Fakt to bylo krásné.
0: Já si myslím, že když vidíš, a vrátím se ke klukům, a když je vidíš a promítneš si tu společnou cestu, co máte za sebou, tak musíš být jednoznačně pyšná. A záměrně jsem použil ten nespisovný tvar, takže být pyšná. Monika Absalonová je dnes hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Monika Absolonová je hostem Radiožurnálu. Tohle je nová skladba, nicméně já se vrátím na ten začátek. Co vlastně pro 16-letou dívku znamenalo přijít do šatny zpěváku na začátku, řekl bych, té nejúspěšnější muzikálové éry Česka?
1: Hele,
0: a vracím se pochopitelně.
1: Ano, v 16 jsem začínala, to mi bylo 18 a 3/4.
0: No.
1: To jsem byla starší, ale já jsem tý 16 začala zpívat a vlastně jsem měla nějakou představu, že když já se budu snažit a budu nejlepší verzí sama sebe, tak všichni budou nadšený. Tak pochopitelně tak to jako není. Nikdo nebyl nadšený. Navíc v těch 90. letech mě do branže přivedl Michal David. Byl to kamarád mých rodičů. Mnohokrát jsem někde četla, že jsme příbuzní, nejsme příbuzní a nikdy jsme nebyli. Nicméně byl to kamarád mých rodičů, přivedl mě a v těch 90. ten Michal úplně lidi nebyli nadšený, takže v podstatě někdy jsem to, tu nevraživost vůči jeho osobě odnášela já a když jsme vydali první desku a pak druhou, tak mi řekl Moni, já si myslím, že bys měla jít jako už sama, protože ti to moje jméno možná bude ubližovat, což bylo teda velkorysý gesto. Na druhou
0: a přišel
1: stranu.
0: Muzika.
1: Pro 18-letou holku dost vyděšený, protože já jsem vlastně v té branži nikoho pořádně neznala. A přišel, já jsem zpívala nějaký charitativní akci, tam byl Karel Svoboda, tenkrát majitel, už to můžu říct, kterého rádia, který neexistuje, rádia Vox. A já jsem tam zpívala a on mi řekl, přijďte na konkurs a poslali mi píseň Si můj pán. A já jsem šla na ten konkurs, pojala jsem podezření, že mě chtějí na hlavní roli. A tam jsem přišla, bylo nás tam třeba 4 000 a všechny jsme zpívali Si můj pán, takže jsem pochopila, že ne. No a pak mi dali ten den tam naučit, strávila jsem tam celý den, ještě odpoledne mi dali jako jinou píseň a jsem se to tam nějak naučila, odspívala jsem a vzali mě jako třetí alternaci jedné z nymf. Třetí alternace, nevím, jestli to úplně posluchači znají, to je vlastně alternace, která hraje úplně nejmíň.
0: Ano, když dva nemůžou.
1: Když dva nemůžou, když jsou všichni nemocní, nymfa. Přichází
0: nymfa
1: tady.
0: Nymfa Monika.
1: Ano. A pak se stalo, že vlastně opravdu se stalo, že jedna z kolegyň ještě měla jiný závazky, takže jsem...
0: Druhou si zamkla.
1: Takže se, já ne. Já jsem nikdy nikoho nezamkla, ale stalo se, že mě někdo zabouk v šatně omylem a bych nestihla výstup. Nicméně to jsou začátky, které asi tak jako byly. No, bylo to pro mě úplně jiný svět. Bylo to všichni, byli už dospělí, já jsem byla absolutně nejmladší ze všech jako rolí. A hrála jsem dvě teda nymfy, Větrnou a Hodinovou a byla jsem třetí alternace, takže jsem opravdu hrála, když byli všichni nemocní. Do toho jsem teda byla v maturitním ročníku na hotelové škole. Do toho mi maminka řekla, že to je nejdůležitější, abych odmaturovala a já jsem zase považovala za absolutně nejdůležitější hrát v to divadlo. Takže pamatuju si, myslím, že ten dopis mám někde doma. Já jsem celý léto strávila na zkouškách a když mi konečně začal režisér Bednárek chválit, tak mi přišel dopis, že nejsem dostačující a jestli se nezlepším, že mě vyhodějí.
0: Je něco, co tuhle muzikálovou generaci spojuje? Protože těch lidí, kteří prošli přes tím, je něco, co vás spojuje i po těch letech, po těch vlastně více než 30 letech?
1: Hele, spojují tě ty zážitky, které tam zažiješ a spojují tě ty chvíle všechny, takže všichni si na mě vzpomenou, že jsem byla prostě, myslím, takový, nevím, jestli se to hodí na Radiožurnál, ale řeknu to tele. Pan režisér řekl vtip, já jsem se smála za půl hodiny, protože mi došel. Zásadně jsem neuměla noty, což se teda bohužel do 50 nezměnilo. Ale máme všichni, já jsem měla ohromný štěstí na později prostě překrásný role, ale na začátku to opravdu tak nevypadalo. A spojí tě to, že ty projekty a to opravdu ty zážitky, protože to, že jsi s někým na jevišti a hraješ milence, sestru, bratra, to jsou nezapomenutelné věci. Prostě to živý divadlo vytváří jako neuvěřitelné situace, pochopitelně všechno naskoušený, všechno připravený, ale vždycky se může něco stát. A to je to, když mi někdo řekne, ty máš ještě trému, přece, ano, přece, ale ten faktor toho, že se cokoliv stane, že se něco pokazí, že prostě přestane hrát pult, že se zaseknou kulisy, že někdo zapomene text, že někdo na to jeviště nepřijde. Těch věcí je tolik a já jsem je vlastně všechny už zažila a bylo to krásný, ale bylo krásný potkat spoustu těch nesmírně talentovaných a v mnoha případech strašně hodných lidí. Já jsem za to strašně vděčná, za všechny ty kolegy ve všech těch projektech, který jsem zažila.
0: Říká Monika Absolonová a za chvíli si budeme povídat dál.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál, bylo 9:30. Další zprávy a s nimi Jana Utendorfská.
3: V Lucemburku se sejdou unijní ministři spravedlnosti. Jednat budou mimo jiné o změnách ve fungování Eurojustu, který pomáhá státům spolupracovat při vyšetřování závažné kriminality. Ministři budou mluvit taky o ochraně novinářů nebo o boji proti rasismu a diskriminaci. Česko na jednání zastoupí ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky. Exekutorská komora plán kritizuje, podle ní se úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Američanka Krista Pájková je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Guvernéra státu Tennessee žádají, aby trest smrti zmírnil na doživotní vězení. 50-letá Pajková si nejvyšší trest vyslechla před 30 lety za vraždu spolužačky. Celkem dostala 2 smrtící injekce. A zákaz odběru vody z řeky potoku na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle přerovské radnice letošní sucho.
4: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Pekingu do třetího kola. Wimbledonská šampionka porazila Rumunku Ruseovou 6-4 a 6-1. Naopak Linda Frouvertová ve druhém kole skončila po porážce s ruskou Samsonovovou ve třech setech. Karolína Muchová právě hraje ve druhém kole s Britkou Boltrovou. O postup do třetího kola se dnes pokusí taky Sára Bejlek a Nikola Bartuňková.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D5 u Plzně, taky na D1 před Brnem. Na dálnici D5 z Rozvadova na Prahu za exitem Nýřany čekejte kolonu z 96. kilometru dál omezením z 95. na 89. ke sjezdu na Plzeň. Těsně před koncem zúžení překáží porouchané vozidlo, zdržení v koloně až půl hodiny. Potom na D5 před Prahou z Plzně už se tvoří kolona kamionů, za loděnicí ze 7. kilometru se táhnou k Pražskému okruhu. Právě na okruhu směrem z letiště na D1 před exitem 19 Ořech je kolona na 10 až 15 minut od sjezdu na plzeňskou D5, hned za ním v omezení na 23. kilometru zůstává zabraný pravý pruh kvůli poškozenému výku na kanálu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u exitu 162 Velká Bíteš začíná první část kolony kamionů v pravém pruhu. Je teď hodně roztrhaná, ale až k D2. V levém pruhu většinu času se tvoří kolona už jenom kolem exitu 182 Popůvky. A na D1 u sjezdu na Bělotín u exitu 311 ještě dnes opravují vozovku. Zabrané jsou v obou pásech pravé pruhy. Kolony se zdržením do 10 minut se tvoří směrem na Brno z 312. kilometru, směrem na Ostravu z 309. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně i slabé přehánky. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. A teploty dnes 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech jen 18 až 21. Takové byly zprávy. Teď už má opět slovo Libor Bouček a host Radiožurnálu.
2: Tím hostem je Monika Absolonová. Probírali jsme ten začátek vlastně slavné a úspěšné muzikálové dráhy v Česku, kdy se etablovala de facto v té druhé polovině 90. let. Co bylo tehdy tvojím cílem a možná i cílem té generace? Vydělat peníze, mít slávu nebo odvést dokonale svou práci?
6: Já jsem chtěla být dobrá a přemýšlela jsem nad tím teď v té pauze, jenom chci říct, že mají tady krásný stůl a on různě svítí. A když je zelená vlna, tak svítí zeleně. Mm-hmm. To mě úplně fascinuje. Tak jenom děkuju za to, že jsem to mohla takhle vidět a víš, co bylo intenzivní. My jsme jako tenkrát, tam se rozdíl od proti teď, my jsme hráli pondělí až neděle. Sobota dvakrát, neděle dvakrát. Takže ty si v tom divadle v podstatě začal žít. Tím, že skoro po každém představení tenkrát v těch devadesátkách byly večírky, tak to bylo jako strašně intenzivní. A já fakt jenom chci zdůraznit, že jsem šťastná za to, že se z některých mých kolegů stali moji životní kamarádi a kamarádíme se doteď. A to takhle jako se Pak jsem měla druhý štěstí při Kleopatře. To bylo taky zase takový vlastně, Drákula byl první velký český muzikál. Pak to jako začalo, Kleopatra zase odvíralo se divadlo Broadway tím. Zase to bylo strašně intenzivní, že jsme tam všichni jako žili. Ono tě to jako vcucne, ten svět. A i hlavně to nastavení, vím si, že by si každý den tady byl prostě i třeba v rádiu, tak ty úplně k tomu jako přilneš automaticky, protože ty nemáš vlastně jinou ani možnost.
2: Jak těžké je z té iluze toho, že vlastně nic jiného neexistuje, uniknout, protože myslím, že takhle intenzivní práce a na to seriálové uvádění inscenací, tak to člověk jako zavře do bubliny. Jak je těžké z toho uniknout?
6: No až tě ta bublina vyplivne. Jo. A to se mně třeba stalo, když jsem byla vyhozena v roce 2010 z divadla a naštěstí vztahy už máme krásný se všema, ale prostě tenkrát to pro mě teda byla ťavka. Nicméně už jsem byla zase ve Stardance, tam já jsem si připadala jak na pionýrském táboře, to mi přišlo úchvatný. A pak najednou, když nemáš tuhle intenzivní věc, tak si připadáš strašně opuštěný, ale mně přišly jako další nabídky z různých divadel. A byla jsem třeba i v Ústeckém divadle s Funny Girl, tam jsem
2: ostatně
6: tenkrát...
2: To je první Itálie.
6: Ano, první Itálie, bylo to neuvěřitelný. A vlastně pak jsem hrála Fanny v Ostravě a vlastně jsem se tak jako rozmělnila, už jsem nebyla koncentrovaně v jednom divadle a tím pádem mi to dalo nějakou určitou jako svobodu a taky pocit, že nejsi tak závislý na jednom místě. A pak teprve s divadlem Studio 2, kde to jako absolutně miluju, kde jsem dostala první možnost v Děvčátku, což byl vánoční příběh, tak pak přišla Evita a vlastně už to nebyla ta koncentrace, že jsme pořád ta jedna parta, ale je to různorodost a začala se mít i vlastní koncerty, což byl vlastně nápad Michala Hrubýho, našeho pana producenta a on to první moje vánoční turné udělal a bylo třeba půlka, tři čtvrtě sálu, byla na můj vkus to byla přesilovka, nechápu jeho odvahu a teď už já vlastně tomu neříkám, že to je šňůra, protože vlastně, ale já už jedu
2: pět let kontinuálně
6: jedu, ano. Každý Vánoce zhruba od 16. listopadu začínám a končím někdy 2. února do Hromnic, prostě jedu Vánoce.
2: Já se ale zase vrátím do toho divadla. Zmínila si Studio 2, což je tvoje domácí scéna, přinesla ti druhou Itálii, zároveň ti dala i první 100% činoherní příležitost. Jak ty musíš bojovat s tím, že jsi v šatně s těmi lidmi, kteří mají herecké vzdělání, mají za sebou DAMU, konzervatoř, JAMU a jak jsi jako byla přijímána do tohle světa?
6: Přesně, na začátku jako hrozně, no. Na začátku ježíš vůbec.
2: Cítila jsi to jako fyzicky, jako že fakt nebyla to jenom tvoje iluze, že vlastně tě přijali úplně normálně?
6: Ne, vždycky tě jako někdo přeskušuje. A ať to bylo, třeba já jsem zkoušela s úžasnýma lidma v Brně, Mary Poppins, a vlastně když jsem tam poprvé měla takovou jako zkoušku, kde jsem přišla v teplákách a vlastně jsem měla první s orchestrem, s účinkujícíma, tak vlastně to jeviště bylo třeba do půlky plný. Ty lidi se prostě přišli podívat na tu Absolonovou a pak se třeba dělo, že já, protože umím žít, tak jsem s nima se veselila a oni nečekali, že ráno přijdu ve 8 na zkoušku a já tam byla. A tím jsem vlastně jako nějak přesvědčila a takhle jsem musela celý život někoho přesvědčovat, takže ano, musela jsem svoje kolegy asi přesvědčit o tom, že něco umím. A nejvtipnější vlastně na tady to jako byla reakce pana Ondřeje Sokola, který ho všichni znají jako skvělýho moderátora, ale on je hlavně fantastický režisér. Absolutně, jako mě se s ním nádherně pracuje a dělali jsme spolu vlastně dvě věci a Ondra říkal, ona tady paní z hotelové školy vám to ukáže, tak to je, já to tak jako beru, vlastně je to jako vtipný, já se vždycky musím jako víc snažit než ostatní, nebo nevím, jak se snaží ostatní, ale já mám pocit, že mě to stojí jako víc úsilí, snažím se prostě odevzdat 100% výkon a pak děj se vůle boží a jsem jako vlastně teď, když to jako zrekapituluju, doufám, že to nebude žít neskromně, tak si uvědomuji, že se mi pár věcí jako povedlo a že někteří lidé se k tomu jako vracejí a to je strašně jako hezký a vlastně mě to moc těší, že se to jako stalo, ale jenom chci říct, že v tu chvíli, když se to děje nebo když se ty představení děly, tak jsem si to vůbec neuvědomovala a vždycky jsem měla stejnou trému a ohromnou zodpovědnost a když jsi se ptal, co mě konkrétně, co jsem chtěla, tak já si pamatuju v tom 95. Lucii Bílou. Lucka byla absolutní superstar a byla nesmírně slavná a my jsme přišli prostě do restaurace a lidi na ní všichni koukali a já jsem tam seděla a říkám, tak tohle bych nechtěla, ale chtěla bych být tak dobrá, abych ty hlavní role taky mohla hrát. To a byl můj sen.
2: Už jsi upřímně sama k sobě řekla, fakt jsem dobrá? Už jsi to řekla? Konečně, někdy.
6: No zpětně.
2: Zpětně.
6: Zpětně.
2: Jako, třeba... Ne, já myslím fakt po nějakém výkonu. Jsi říkala, tak a je to prostě, fakt jsem dobrá.
6: Někdy se povede představení, že...
2: Ne, ty, jestli jsi ne představení ten celek, ty.
6: To si úplně neříkám. Vždycky, vždycky je možnost si něco zlepšit. Třeba si řeknu, že jsem něco fakt dobře uvařila. Ale jako, že bych si řekla po představení, tak to jsem byla dobrá, to se ne. Ale cítím to, když se to jako, když to zaklapne, když ty lidi nás chtějí vnímat. A to je pro mě jako největší radost, ať je to koncert, nebo ať je to divadlo, když můžu být součástí toho, že ty lidi v tu chvíli zapomenou na svoje všední starosti. Všichni je máme. A já se přiznám, že miluju tu svoji práci právě proto, že na tom je vyště. Já taky musím zapomenout na všechny starosti, které mě třeba v tu chvíli trápějí. Takže za to jsem té svojí práci vděčná.
2: Říká Monika Absolonová a tohle je její píseň.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

ještě divit. A já se ptám, jestli tě znám. Viděli jsme spolu svět.

pořád zní. Začínáš mi šedivět a já vím, že jsi to ty, se kterým chci uletět.

0: naše divět. A já se ptám, jestli tě znám. Viděli jsme spolu svět, nebyl jsi sám. Teď vzpomínám.
1: Píseň z desky Láska začínáš mi šedivět. Interpret je jasný, ten sedí naproti mě ve studiu Radiožurnálu, ale autorem je Albert Černý.
2: Ano.
1: To myslím si, že je možná ještě pořád pro někoho i třeba překvapivé spojení, ale těch je na té desce celá řada.
2: Absolutně, a je to první píseň, kterou někomu dal, a je ten text nádherný a je vlastně neuvěřitelný, že pro mě tak mladý kluk má takový jako přesah, nebo pro mě ten text má ohromnou jako hloubku a niternost a já úplně miluju. A takže moc Albertovi děkuju, Albert je boží.
1: Ano, a nebylo to dáno tím, že by tě viděl, že si blíží 60, že by zvolil ten slogan, tak to nebylo, je to daleko hlubší, doporučujeme vyslechnout, když tak zpětně, v případě, že ten pocit nemáte. Já jsem někde četl, že pro tebe, a byla to věta v rozhovoru, že pro tebe na prvním místě jsou vztahy, nikoliv to zpívání.
2: Absolutně.
1: Myslím, že to zaznělo i v tom předcházejícím pasáži našeho rozhovoru. Snaží se vždycky o to, aby se lidi v tvém okolí cítili dobře. Není to zbytečně vyčerpávající a není to trošku kontrapunkt povolání zpěvačky, která má být vlastně tím středobodem a mají se spíš všichni ostatní starat o to, aby se ona cítila dobře?
2: Ne, pro mě to je jako přirozenost. Já jsem takováhle byla od dětství a já, teď se mi asi chce trochu brečet, já jsem měla úžasný prarodiče z obou stran a děda tady byl dokonce do 97,5 a když jsme se bavili, já jsem říkala, dědo, co pro tebe vlastně v tom životě bylo nejdůležitější? A on, Monečko, nejdůležitější jsou vztahy. A já, přestože jsem to podvědomě někde věděla, tak tím, že to ten děda takhle pojmenoval, tak jsem si to jako došlo k většímu uvědomění. A co je jako důležitějšího, když tady z toho světa budeš odcházet, tak si budeš pamatovat, že jsi dostal slavíka, nebo že jsi dostal medaily, nebo že jsi vyhrál závod, ne. Budeš si pamatovat ty hezký okamžiky. A ty ti vždycky navodějí ty ostatní lidi, takže pro mě tohle je vlastně jako nejhezčí. A nejhezčí je, když někdo z kolegů řekne, pamatuješ si tenkrát, a já si to třeba nepamatuju, když mi to řekne, jak si na to vzpomenu, ale že vlastně se mnou ty lidi mají nějaký hezký jako zážitky, tak za to jsem vděčná. A vlastně jsem vděčná, že já můžu mít s nima ty hezký zážitky. Mě to jako obohacuje, nemám vůbec tady ten pocit a já nedělám to ani z kalkulu, ani z něčeho, že mi to někdo řekl, že já to tak jako vnímám, tak to jako cítím. Vlastně i taky vím, že když já se někde cítím dobře, tak chci být, tak jsem automaticky lepší. A my teď, když jsme dělali ty přípravy na ten koncert, Ivanka Hanichová je choreografka vynikající a udělala vlastně skupinu mladých lidí, kteří tam se mnou jako tančej a oni vlastně, ty jsi viděl, že se cítí dobře a cítíš se dobře, protože se k ním hezky chováš a to, že se k ním hezky chováš, protože oni se taky ke mně hezky chovali. Rozumíš, že to jako roste, mám pocit, ta energie vždycky se nějak jako vrací. A mám skvělou kapelu, vlastní band, tam já si připadám jako doma, mám skvělý zpěváky, kteří, neříkám vokalisty záměrně, protože každý z nich má nějaký svůj soulový projekt, jedou si vlastní cestu a já jsem vděčná, že tyhle strašně talentovaný lidi se mnou zpívají. Takže je to jako hrozně hezký. Já se jako vážím těch lidí, kteří jsou okolo mě a ještě navíc mám pocit, že s výkonem kolegy roste tvůj výkon, takže čím lepší máš lidi kolem sebe, tím ty se můžeš jako zlepšovat a to je jako radost.
1: No, ono to souvisí i s tím, že ta mediální zkratka, která se týká tvojí Vánočky, tak ta zkratka je jakoby jasná, pak k tomu přichází recepty a vypadá to jako setkání lidí, že 23. se opravdu u tebe dveře netrhnou a desítky lidí tam proudí a přeju si hezké Vánoce. Ale když se na člověk podívá zblízka, tak je to možná jedno okamžik a moment, kdy je tam každý sám za sebe. Tam se nikdo nepřetvařuje, nikdo nepřichází.
2: Přesně s tomu.
1: Uvědomuješ si ten fenomén toho 23. prosince, že tohle se děje a že fakt se si jdou ti lidé, aniž by přinášeli svoji

0: ředitel Ježkovy konzervatoře Eduard Klezla dává hodiny zpěvu ve 22 hodin, taky není jako normální. Ale prostě já jsem neměla kdy jindy a věděla jsem, že chci být teď v kondici, tak jsem prostě to potřebovala a on to pro mě udělal. A to jsou momenty, kterých já si jako nesmírně vážím. Teď na tom koncertě bude nějaký video důležitý pro mě a tam se sešla elita moderátorů, viď Liborku, a vy jste si našli ten čas pro mě a to je pro mě, jako, to je za mě to nejvíc, co jsem v životě mohla dosáhnout, že ti lidi věnují svůj čas.
1: Protože akcentuješ to, co je přirozené, ale člověk v době bublin a sociálních bublin na to lehce zapomene a upřednostní sebe a ty akcentuješ to setkávání, které je důležité a ta společenskost člověku patří, tak za to velký dík. Monika Absalonová je hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Monika Absolonová je hostem radiožurnálu Zítra, má koncert v pražském O2 Univerzu. Leitmotivem toho koncertu, a ty jsi to prozradila, takže to není nic tajného, je věta: jsem Monika, je mi 50 a tohle jsem se dodnes naučila. Tečka. Když jsi viděla tu zkoušku, jsi spokojená a naučila se z toho dost?
1: Takhle, snažila jsem se. Včera jsme měli i s kostýmama jeden ještě na ně došitej, doufejme, že se dneska došije a že zítra stihnu převlek, protože to jsme teda nevyzkoušeli. Nevím, jestli jsem se naučila dost, ale rozhodně na tady ten koncert jsem se připravovala dost. A já si vždycky říkám, že je to, vlastně to se vracím k tomu na začátku, ty nikdy nevíš, co se stane. Nikdy. Může se cokoliv stát, mě vypadnout text, může se přerušit zvuk. Prostě ale já vím, že jsem udělala maximum pro to, aby to jako vyšlo jak nejlíp může, tak se budu přát, aby to vyšlo, abych já si mohla říct, dala jsem to nejlíp, jak jsem v tuhle chvíli mohla, aby mi pan profesor Klezla neřekl, že jsem intonačně velkorysá, aby mi Kačenka Striková a Ivanka Hanichová neříkali, že jsem jim pokazila jejich práci. A nejdůležitější pro mě je to, aby ty lidi, kteří přijdou, aby si to jako užili a aby v tu chvíli zapomněli na jakýkoliv starosti. A vlastně je krásný, že přichází na stárnoucí zpěvačku. To je prostě jako krásný. A to jsem chtěla říct, že vlastně ty lidi můžou trávit

0: ten čas úplně jinak. A já jsem hrozně vděčná, že vemou svoje vydělané peníze, za které si můžou koupit úplně cokoliv. A rozhodnou se přijet do Prahy a na ten koncert, nejenom na tenhle koncert, třeba na jiný představení. Oni ty lidi můžou sedět doma zadarmo a koukat na televizi. A místo toho se někdo vypraví, zřídí si hlídání, parkování, musí se oblíct, třeba ženy nalíčit, vyvenčit psa, zřídit si hlídání. A pak na tebe jdou, to je, jako je, pro mě to je velká věc, protože já sama si uvědomuji, že není moc lidí nebo akcí, kvůli kterým jsem jako ochotná tohle všechno podstoupit. Takže to je to, to není přehnaná pokora, to je opravdu vděk za to, že se jako uvědomuji, že s tím lidem stojím za to a proto je nechci jako nikdy zklamat. To by mě strašně mrzelo, že by si pak říkali, no mohli jsme být doma, no.
1: Všemu rozumím. A myslím si, že tam byl zase lehce ten sarkazmus a fakt myslím, že nebudou litovat ani vteřiny ti lidé, kteří zítra dorazí. Člověk by čekal po tak velkém koncertu, že bude pauza, ale já to tady vezmu. Jo. To je 11. října koncert, 12., 14., 15. geograficky Kamenice nad Lipou, Veselý nad Lužnicí, Blansko, Prachatice a k tomu ještě Judy Havlíčkův Brod, potom Bílina, Jaroměř. Proč nezastavíš v tom říjnu?
0: A teď já budu mít volno. Neděle, pondělí, úterý, středa. Počkej, to mám jako, na mě to je extrémní volno. Navíc budu jako s klukama, budu je vodit na ty kroužky, budu zase ta nenamalovaná máma v teplákách. Jezdím teda zásadně pro ně ráno, když vezu, tak dneska jsem se vypěknila, ale jinak jezdím normálně v županu. Já vlastně jsem tuhle přemýšlela, kdyby mě zastavili policisti, jak se budou dost divit. Vypadne paní v pyžamu s brýlema. No a teď už budu jezdit i v županu.
1: Takže 4 dny volna jsou podle tebe dostačující, že to je úplně v pořádku.
0: Myslím, ty jsi úplně zarazil.
1: Já jsem se k tomu jenom dostala. Mám pocit, že těch 50 je prostě a jednoduše jenom lež. Že ti je pořád daleko míň. Ať tě neopouští ta energie, ať se to zítra povede a díky moc, že jsi byla hostem Radiožurnálu.
0: Čertěve, měj
1: se krásně. Monika Absolonová, za chvíli dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: Moc vám děkuju.

0: Pri Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Dluhy na sociálním a zdravotním pojištěním by měla nově vymáhat finanční správa. Americká vláda odebere vojenskou pomoc za více než miliardu korun. Mířit měla i na Slovensko. Hokejisté Sparty vyhráli poprvé v sezóně Tipsport Extraligy doma. České Budějovice porazili 4-2. Dlouhé kolony kamionů jsou na dálnici D1 před Brnem i D5 před Prahou. A bude polojasno až oblačno, na západě Čech až zataženo, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Pražský dopravní podnik vyhlásil tender na stavbu stanice metra D Libuš. Předpokládaná hodnota je 3 miliardy 760 milionů korun. Oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je stihnout stanici postavit do roku 2032, tak aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Slibuje si od toho úspory. Podle exekutorské komory to ale sníží úspěšnost při vymáhání dluhů, říká její prezident Jan Mlynarčík.
3: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
2: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Téma pro dopolední radiožurnál poslouchejte po 10:45. Rusko znovu zaútočilo na jižní most v Kyjevě, přes který vede silnice i trasa metra. Na síti Telegram to bez bližších informací oznámil starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko. Ostřelování Kyjeva podle tamních úřadů nepřežil jeden člověk a další dva jsou zranění. Ruská armáda už včera na most zavěšený přes Dněpr zaútočila dvakrát. Podle stanice BBC můžou údery znamenat novou fázi útoku. Na mosty doteď Rusko cíleně neútočilo. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O více než miliardu korun přijde třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově dostanou Panama, Peru nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
4: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. Přepočtu jde zhruba o miliardu korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Činohra Moravského divadla Olmouc dnes uvede svou první premiéru v nové sezóně, Hedu Gablerovou, dramatika Henrika Ibsena. Režie se ujal Marian Pecko, v titulní roli se představí Kristýna Jurková, říká šéf činohry Moravského divadla Roman Venco.
5: Abyste mohli dělat Hedu Gablerovou, tak potřebujete mít Hedu Gablerovou, kterou pan režisér našel v naší Kristýnce Jurkové. To byla nabídka na čtvrtou spolupráci, která se nedala odmítnout, protože pan režisér se k nám vrací po čtvrté během 8 let. Jsem rád, že je to právě tento titul, který se v Moravském divadle hrál pouze jednou, a to v úplně první sezóně, české sezóně v Moravském divadle v roce 1921.
6: Sport. Hokejisté Sparty porazili předehrávce Extraligy České Budějovice 4-2. Zápas byl výjimečný pro obránce Matyáše Michálka, který si v 16 letech odbil premiéru v nejvyšší soutěži. Stal se tak nejmladším hráčem Sparty, který v tomto tisíciletí nastoupil v Extralize. 7. kolo pokračuje dnes dalšími 6 zápasy. Čeští fotbalisté odletí odpoledne do Španělska na další utkání elitní divize Ligy národů s aktuálními mistry světa. V Oviedu proti nim nastoupí zítra. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Jamal Rodry nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
7: Nejlepší tým na světě teďka, pro mě nejlepším hráčem na světě, nebo hráčem, a kromě to určitě jako křídelníka bude hlavně Jamal Nakarohrad sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít ty hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. Těším se na to.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 se před Šmejkalkou, Brnem i u Bělotína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už se začíná tvořit kolona před omezením na Šmejkalce na 24. Je to od sjezdu na Benešov z 20. kilometru zatím do 10 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je od rána dlouhá kolona kamionů. Teď je rozdělená na několik částí. První potkáte u odpočívky 9 křížů kolem 166. kilometru. Pak se různě střídá, kdy kamiony stojí, kde jedou. V levém pruhu je provoz teď plynulý. Na D1 u sjezdu na Bělotín čekejte kolony. U exitu 311 je v obou směrech zúžení do levých pruhů, zdržíte se kolem 10 minut, popojíždí se směrem na Brno z kilometru 312, směrem na Ostravu už skoro od sjezdu 308 hranice. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se před Rudnou kolem 6. kilometru řadí kamiony, sunou se pravým kruhem k okruhu. Před ním už se začíná plnit i levý pruh, protože nahoře na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se kousek za nájezdem z plzeňské D5 na 22. kilometru před chvílí srazilo osobní auto s kamionem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech do 21. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Dobrý den, byť už je podzim, teď zažíváme babí léto a ještě o víkendu podle předpovědi by mělo zůstat. Co už víme určitě je to, že letošní léto v Evropě patřilo k těm nejteplejším, potvrzují to i nově zveřejněná data unijní klimatické služby Copernicus. Zažili jsme vlny veder, sucho a taky teplotní rekordy. Co dalšího z údajů vyplývá, probereme v úvodu pátečního dopoledního radiožurnálu. Je 2. října, 7 minut po 10. hodině. Vítejte a dobré dopoledne.
8: Dopolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: Další teplotně nadprůměrné a v západní Evropě rekordní léto v řadě přispělo na našem kontinentu k desítkám tisíc úmrtí a miliardovým škodám. A ode dneška máme přesnější představu, proč. Evropská klimatická služba Copernicus zveřejnila data za letní měsíce. A co ukazují, v tom se teď pokusíme zorientovat s Janem Kalibou, naším klimatickým zpravodajem. Honzo, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. No, ukazují historicky nízké průtoky na největších evropských řekách, ukazují rekordně teplé moře, dvojnásobek plochy spálené požáry v Evropské unii oproti průměru i za těch posledních 20 let, nebo taky obzvlášť rozsáhlou tepelnou zátěž pro obyvatele, velmi silný tepelný stres. To jsou podmínky pocitové teploty nad 38 stupňů a ty zažili lidé na 52% evropského území a silný stres na 80%. A hlavně v západní Evropě, tam nastoupila první vlna veder už v květnu, takže i délka toho extrémního tepla byla problém a z toho plynou i ty vysoké oběti na životech nad úmrtí nejméně 35 tisíc lidí. A to jsou data jen za část léta a jen v Evropské unii, tedy na části kontinentu. A pokud jde o to sucho na veletocích, tak historicky nízké letní průtoky měly ty největší jako Dunaj a Rýn, ale třeba i Loara, Sena a další. To samozřejmě omezilo nákladní dopravu, výrobu vodní energie, ale vypínaly se i třeba jaderné elektrárny kvůli nedostatku vody nebo příliš vysoké teplotě v Rumunsku, v Maďarsku, ve Francii nebo třeba ve Švýcarsku.
0: Teď zažíváme babí léto. Které z projevů a důsledků takto teplého letošního léta se přelevají teď do podzimu?
1: Ano, ty jsi mluvil o tom babím létě už i před tou písničkou, ale ty teploty nad 20 stupňů začátkem října rozhodně nejsou standard. 24 stupňů v říjnu, což může nastat, tak je vlastně taky extrém jen pro nás o dost snesitelnější než ty letní. Takže vysoké teploty přetrvávají, ale i právě ty jmenované řeky se stále potýkají se suchem a kritickým nedostatkem vody. Podobně to leckdo u nás možná zaznamenal u své nejbližší řeky. Třeba na Vltavě museli začít poprvé v historii upouštět slabskou přehradu, ale když vyrazíme do Alp, tam uvidíme třeba ve Švýcarsku drasticky rychle mizející ledovce. Jen za letošní rok podle nové zprávy tamních vědců přišlo Švýcarsko o víc než 5% všech ledovců, jen za necelý rok a za posledních 5 let je to pětina všech ledovců, o které Švýcarsko přišlo. Ten trend extrémně teplých let bude podle klimatologů z Koperniku pokračovat, dokud svět nepřestane, a to je ta hlavní příčina, se spalováním uhlí, ropy a plynu, s odlesňováním a dalšími činnostmi, které přidávají uhlíkové či metanové emise do atmosféry, takže tam se skrývají i ta řešení.
0: Nová tvrdá data unijní klimatické služby Copernicus a náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba. Díky za to.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Vymáhání dluhu za sociální a zdravotní pojištění by se mělo změnit. Ministerstvo financí plánuje agendu ze soudních exekutorů převést na finanční správu. Mělo by to být levnější. Exekutorská komora s tím ale nesouhlasí a probereme to za pár minut.

0: Dluhy na sociálním a zdravotním pojistném by mohly od roku 2028 vymáhat pracovníci finanční správy. Teď mají agendu na starosti soudní exekutoři. Od změn si ministerstvo slibuje mimo jiné i finanční úspory. A to jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro samotné dlužníky.
1: Dnes při vymáhání využíváme kombinaci vlastních nástrojů daňové exekuce a soudních exekutorů. Současné nastavení považujeme za funkční a efektivní.
2: Říká za Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu mluvčí Elenka Mazurová. Od roku 2028 by nově měla dluhy vymáhat finanční správa. Podle mluvčí ministerstva financí Gabriely Krušinové to zvládne levněji.
3: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
2: Změny se ale nelíbí exekutorské komoře. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka mimo jiné proto, že někteří exekutoři přijdou o zakázky.
4: Z přibližně 140 soudních exekutorů v Česku jich vymáhá pohledávky zdravotních pojišťoven asi 30. Ti nepochybně přijdou o část své práce. Skutečné a mnohem širší důsledky ale pocítí celá společnost.
2: Klesne podle něj například efektivita vymáhání. Finanční správa totiž na rozdíl od soudních exekutorů může využívat jen zlomek nástrojů. Zpravidla se omezuje jen na blokaci peněz na bankovním účtu nebo srážky ze mzdy, dodává Jan Mlynarčík.
4: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
2: S tím ale Gabriela Krušinová z ministerstva financí nesouhlasí.
3: Finanční správa je na převzetí této agendy odborně, technicky i personálně vybavena a její kapacity umožní efektivnější správu pohledávek i jejich celorepublikové rozložení. Obavy z poklesu efektivity nebo miliardových výpadků příjmu zdravotních pojišťoven proto nepovažujeme za důvodné.
2: Zdravotním pojišťovnám každopádně současný stav vyhovuje. Například pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, suverénně největší zdravotní pojišťovnu v zemi, je klíčové zachování alespoň současné úrovně vymahatelnosti pohledávek.
5: Konkrétní dopady případného převodu vymáhání nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění na finanční správu bude možné objektivně vyhodnotit až po schválení finální podoby legislativy a nastavení jednotlivých procesů.
2: Říká mluvčí Lucie Miarková. VZP loni zahájila daňové exekuce dohromady za téměř 6 miliard korun. Vymoct se jí podařilo asi 1,5 miliardu. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putyka. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na laputyka.cz. Už na to koukáte. A teď Okamžik. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Marek Sedláček.
2: Policisti se připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měli dnes setkat v Praze a zítra v Brně. Policie kvůli akci vyšle do terénu dálniční i cizineckou policii a pořádkové jednotky. Nasadí taky vrtulník s termovizí a drony. Po zkušenostech z okolních zemí policisti očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat tak provoz. Dnes večer proto policejní hlídky můžou některé silnice preventivně uzavírat, aby zajistili bezpečnost. Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu se vrátil na předválečnou úroveň. Ukazují to data společnosti Kepler, která monitoruje námořní dopravu. V září podle nich ropné monarchie a Irák průměrně vyvezly nejméně 16,5 milionu barelů ropy denně. Změnily se exportní trasy. Dnes je poslední den, dokdy je možné písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Lhůta vyprší v 16 hodin. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. A vysutá lávka přes židovu strouhu v Bechyni na Táborsku se po víc než roční opravě znovu otevírá turistům. Loni v září ji poškodil spadlý strom. Oproti původní dřevěné konstrukci je teď nová lávka železná. Sport. Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace IIHF se stal Němec Franz Reindl. Ve volbě na kongresu na Tenerife porazil českého kandidáta Petra Břízu. O novém šéfovi světového hokeje rozhodlo druhé kolo hlasování.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 za Městcem a neprůjezdná trojka u Čerčan. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové od sjezdu na Městec z 50. kilometru vzniká kolona, po pojíždí už půl hodiny do omezení na 54. Tam se srazil v pravém pruhu autobus a osobní auto. Na D1 před Brnem směrem z Prahy začíná první část kolony. U odpočívky 9 křížů brzdí teď i osobní auta, ta se potom za sjezdem na Domašov rozjedou. Kamiony tvoří různě roztrhanou frantu až k D2. Na D1 u sjezdu na Bělotín 311. kilometr je zúžení do levých pruhů v obou směrech. Kolony na 10 minut jsou směrem na Brno z kilometru 312, směrem na Ostravu z 309. Už na D1 z Prahy na Brno před Šmejkalkou se sune kolona, tam čtvrt hodiny začíná za sjezdem na Velké Popovice na 18. kilometru. Za sjezdem z D1 u Mirošovic čekejte problémy na tahu 3 Praha České Budějovice. Kolony jsou od 4 kol i za Benešovem od Tužinky z druhé strany. Důvod je mezi sjezdy na Mrač a Nespeky. Na mostě přes Sázavu havarovalo nákladní auto. Provoz je úplně zastavený.
5: U Poříčí na mostě nákladňák s pískem, který je položený, jsou tady hasiči a záchranka.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně počítejte i se slabými přehánkami. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat, teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21. To byly zprávy. Dál posloucháte dopolední Radiožurnál a Jiřího Chuma.
1: A už pro vás připravujeme i odpolední vysílání. Prezident Petr Pavel se domnívá, že vývoj veřejných financí a státního rozpočtu je alarmující. Nejde o zbytečné obavy, co vůbec vyplynulo z prezidentova setkání s ekonomickými experty. Zeptáme se předsedy výboru pro rozpočtové prognózy ekonoma Michala Skořepy v pátečních 20 minutách Radiožurnálu po 17. hodině.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: dát.
1: A o klimatické krizi ještě jednou. Sucho v Česku se dál podepisuje na stavu vodních nádrží. Husinecká přehrada na Prachaticku má historicky nejnižší přítoky a v zásobním prostoru zbývá necelých 8% vody. A u Husinecké přehrady naše reportérka. Spojíme se s ní živě hned po Rockset.

0: přehradách v Česku dál ubývá voda. Kritická situace je například na Karlovarsku, kde vodní nádrž Březová klesla na své minimum. Historicky nejnižší přítoky má taky Husinecká přehrada na Prachaticku. V jejím zásobním prostoru zbývá necelých 8% vody. Na místě je reportérka Kristýna Baršíny. Dobrý den.
1: Pěkný den. Slovy místních, takhle málo vody, tady nikdo nepamatuje. Odhalené břehy naznačují, že hladina je nižší hned o několik metrů a řeka pod přehradou místo řeky připomíná spíš potok. Potvrzují to i data vodohospodářů, podle kterých je v tuhle chvíli hladina o zhruba 7 metrů nižší než obvykle. Jak mi potvrdil ředitel závodu Horní Vltava Jiří Baloun, důvodem je sucho a nízké přítoky z horního povodí řeky Blanice, které klesly na svá historická minima. Zásobní prostor nádrže je tak téměř prázdný. Už někdy příští týden by navíc přehrada mohla dosáhnout takzvané hladiny stálého nadržení. To je limit, pod který by hladina přehrady neměla klesnout kvůli živočichům, kteří v ní žijí. Zároveň ale musí vodohospodáři stále vodu ekosystémům v řece pod ní. Až minimální hranice přehrada dosáhne, budou vodohospodáři vypouštět tolik vody, kolik do ní přitéká. Aktuálně to je žádná celá 22 metrů krychlových za sekundu. Pro srovnání, dlouhodobý průměrný průtok pod přehradou za normálních podmínek je přes 2 metry krychlové za sekundu.
0: Už jsme naznačili, že nízkou hladinu mají i další přehrady v Česku. Kde konkrétně, Kristýno?
1: Je to pravda, například vodní nádrž Březová u Karlových Varů. Hladina už tam klesla o víc než 3 metry a dostala se tak výrazně pod úroveň stálého nadržení, kam by za normálních podmínek vůbec klesnout neměla. Proto vodohospodáři přistoupili k mimořádnému opatření a odtok snížili. Podařilo se tak klesání hladiny zpomalit a téměř vyrovnat přítok s odtokem. Přivítali to i rybáři, podle kterých je rybí osádka v nádrži cennější než ta v řece pod ní. Špatná je situace i na přehradě v Pařížově na Chrudimsku. Jak řekl mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec, voda už je jen několik centimetrů od hladiny stálého nadržení a vodohospodáři upouští stejné množství vody, jako do ní přitéká. Důsledkem nízkých průtoků v Doubravě je pak zhoršení kvality vody, hlavně kvůli nižšímu poměru naředění splaškových vod. Málo vody je aktuálně i v nádrži ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Tam ale výjimečně není důvodem sucho, ale rekonstrukce, která má skončit příští rok na jaře.
0: Z Prachatická reportérka Kristýna Baršíny. Díky, nashledanou.
1: Děkuji a přeji krásný den.
0: Posloucháte páteční dopolední radiožurnál, je 10:45.

0: Alex Voren v 10.47 v dopoledním radiožurnálu. Čeští fotbalisté naposledy trénují v Praze před odletem do Španělska na další zápas Ligy národů. A tak se do pražského Odonu za naším reportérem živě vydám ještě do 11. hodiny. Zůstaňte u nás.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Čeští fotbalisté naposledy trénují před odletem do Španělska, kde odehrají třetí ze čtyř zápasů v Lize národů v této reprezentační přestávce. V tréninkovém centru Slávie v pražském Edenu je reportér Pavel Tilšar. Pavle, pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Ve čtvrtek fotbalová reprezentace oznámila, že spartianský kapitán Adam Karabec opustil tým kvůli zranění kotníku a nebude k dispozici na zbývající dvě utkání ve Španělsku a Anglii. A španělský trenér Santi Denia za něj náhradníka zatím nepovolal. Nehlásil se dnes někdo nový v Edenu?
1: Hráči zatím nejsou na hrací ploše, ale už víme, že nikdo další zatím na tréninku nebude a neměl by být ani na letišti zhruba kolem 3:30 odpoledne před odletem do Španělska. Vypadá to, že tedy ten tým zůstane pro ty zbývající dva zápasy stejný bez Adama Karabce, který je už 8. hráčem z té původní nominace, který vypadl trenérovi Santimu Deniovi. Na druhou stranu po utkání s Anglií se k reprezentaci připojil útočník Ryan Nadery, hráč skotských Rangers, který má českou maminku, bulharského otce, ale zvolil si českou reprezentaci, za kterou chce hrát tento rodák z Drážďan, takže vlastně ten počet zůstává stejný, 3 golmani, 23 hráčů.
0: Jaký bude nadcházející program národního týmu?
1: Už jsem zmínil to, že Češi odletí odpoledne do španělského Ovieda, zhruba v 3:30 z pražského letiště Václava Havla. Potom v 6:30 v podvečer českého času přijde na řadu tisková konference, na které se samozřejmě představí trenér Santi Denia a taky by měl přijít kapitán týmu Ladislav Krejčí. No a ten zápas je na programu zítra večer 20:45 výkop utkání mistrů světa proti českému národnímu týmu. Samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
0: Říká z pražského Edenu živě reportér Pavel Tilšar. Pavle, díky, nashledanou.
1: Naslyšenou.
0: Chystáme pro vás další zprávy. V Kyjevě po několika ruských útocích na jižní most zkolabovala doprava. K tomu dodáme podrobnosti, máme i další informace samozřejmě. No a po 11. hodině, už protože je páteční dopolední vysílání, taky pořad, co se děje se světem, který byste si neměli nechat ujít. Teď je 10:53, Radiožurnál přeje dobrý den.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Kde bydlet a kde parkovat? Hlavní témata pražských voleb. Kdo ovládne hlavní město a co s ním pak udělá?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Posloucháte zprávy.
1: Lesy České republiky chtějí předejít další kůrovcové kalamitě, spouštějí proto kontroly porostů. Po ruských útocích na Kyjev v ukrajinské metropoli skolabovala doprava. Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace IIHF je Němec Franz Reindl. Po nehodě je uzavřená silnice 3 Praha-Benešov u Poříčí a bude polojasno až oblačno, na západě až zataženo, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem.
3: Proti loňskému roku se ten výskyt kůrovce zvýšil.
4: Říká o dopadech sucha a horkého léta na lesní porosty v Nových Hradech na Českobudějovicku lesní správce Petr Žemlička.
3: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku.
4: Mimořádný audit lesů České republiky je prevencí před kůrovcovou kalamitou, která podle lesníků na některých místech v Česku hrozí. Doplňuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
5: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod.
4: Audit potrvá do konce března. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
1: Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na stavbu stanice metra D Libuš. Tender vypsal na částku 3 miliardy a 760 milionů korun bez DPH. Oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je podle něj stihnout stanici postavit do roku 2032 tak, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí. Celá trasa by měla být podle aktuálního harmonogramu zprovozněná v roce 2036. Kyjev se potýká s mimořádnými dopravními problémy. Po ruských útocích na jižní most úřady omezily dopravu přes řeku Dněpr, která ukrajinskou metropoli dělí na západní a východní část.
6: Auta v Kyjevě dnes buď stojí v zácpách, nebo se pomalu posunují. Jižní most je pro dopravu úplně uzavřený a dva další jsou z bezpečnostních důvodů průjezdné jenom v jednom směru. Rusko včera a v noci na jižní most zaútočilo proudovými drony celkem 4x. Exploze poškodily vozovku, tunel metra a zřejmě i hlavní mostní pilíř. Při raním ruském dronovém útoku na vysokopodlažní bytový dům v Darnickém obvodu zahynul jeden člověk a dva lidé byli zranění, oznámila kyjevská prokuratura. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se dnes změnila na tematickou zastávku knižní. Do 6 hodin večer si tam lidi můžou vypůjčit knihy, navštívit autorská čtení nebo hudební vystoupení. Přeměnu zastávky spolupořádá společnost Ropit, pokračuje její mluvčí Filip Drápal.
7: Akce se koná v rámci 30. ročníku týdne knihoven. Navštěvníci si mohou také prohlédnout nový bibliobus Matilda městské knihovny nebo si prostřednictvím QR kódu stáhnout elektronickou knihu z e-knihovny.
8: Sport. V čele světového hokeje bude Němec Franz Reindl. Ve volbě prezidenta Mezinárodní hokejové federace porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu. Ve funkci nahradí Francouze Lika Tardifa. Hokejisté Pardubic v Tipsport Extralize v 18 hodin nastoupí proti Plzni, se kterou se jim dlouhodobě nedaří. Ví to i brankář Roman Vil.
9: V loňské sezóně to byl velmi solidní tým, proti kterému se nehrálo dobře. Samozřejmě my si tyhle věci dost dobře uvědomujeme a já mám pocit, že v naší situaci tam nejde podcenit nikoho, protože můj pocit je takový, že ty týmy proti nám hrajou vždycky na pokraji svých možností a obrovský sebeobětování, spousta zblokovaných střel a prostě kordoma nám tady každý prostě to chce pokazit.
8: V dalších zápasech 13-17 hodin přivítá Litvínov. O půl hodiny později Vítkovice budou hostit Karlovy Vary. 18 hodin pak Kladno nastoupí proti Hradci Králové. Kometa Brno přivítá Mladou Boleslav a Liberec Olomouc. Zápasy nabídneme živě na Radiožurnálu Sport a ve vstupech taky na Radiožurnálu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 před Brnem, Šmejkalkou i u Bělotina a zavřená trojka u Poříčí. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona kamionů začíná u sjezdu na Domašov na 168. kilometru. Krátce se tam zpomaluje i v levém pruhu. Pak to znovu jede a velmi pomalu se zase jede v levém pruhu mezi exity 178 Rosice a 182 Popůvky. Na D1 u Bělotína před omezením u exitu 311 po pojíždí kolony směrem na Brno z 313. kilometru až 20 minut, směrem na Ostravu od exitu 308 hranice je to kolem 10 minut. Na D1 z Prahy na Brno se před zúžením na 24. kilometru na Šmejkalce tvoří kolona, je to na 20 minut, dojíždí se za exitem Velké Popovice na 16. kilometru. Silnice 3 Praha České Budějovice je u Poříčí uzavřená v obou směrech, na mostě přes Sázavou se převrátilo nákladní auto, vysypal se písek, kolona směrem na Benešov od sjezdu na Čtyřkoly, směrem na Prahu je fronta už na výjezdu z Benešova u KFC, zdržení velmi dlouhá, objíždět se dá přes Velké Popovice, Kamenici a Týnec. A ještě D5 před Prahou z Plzně za Loděnicí na 8. kilometru kolony, v levém pruhu se chvílemi krátce brzdí, hlavně se dál sunou kamiony až na pražský okruh Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně na západě Čech až zataženo. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A posloucháte pořad Co se děje se světem, moderuje Jan Pokorný.
11: Dobrý den. Ten, který v roce 2022 napadl Ukrajinu, znovu promluvil. Rusko je prý připraveno na rozhovory o míru na Ukrajině a co nejdříve je ukončit, ale za podmínek přijatelných pro Rusy. Na moskevské schůzce Valdajského diskuzního klubu to řekl prezident Ruské federace. Ten, který na začátku zdůvodňoval vpád na Ukrajinu územní snahou demilitarizovat a denacifikovat Ukrajinu. Jaké podmínky má teď? Dnes na dálku zdravím Vlastislava Břízu, experta na bezpečnost a mezinárodní vztahy Univerzity Karlovy. Toho času v zahraničí. Dobrý den.
12: Dobrý den i vám.
2: Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.
11: Voláme vám, jak už jsem říkal, do zahraničí, jste v členském státě NATO. Měl jste čas povšimnout si, co se v tamních médiích objevilo z toho včerejšího vystoupení ruského prezidenta na schůzce takzvaného Valdajského klubu v Moskvě?
12: Máte pravdu, čas jsem měl, nebyla to nicméně žádná zásadní zpráva, která by byla přímo na první stránce zdejšího tisku. Na druhou stranu to nebyla okrajová záležitost, protože vždy, když Vladimír Putin přijde s tématem jaderných zbraní, což se i na okraji tohoto Valdajského fóra stalo, tak to prostě musí být důležité pro jakýkoliv členský stát NATO. Takže ano, i zde tato zpráva proběhla.
11: Putin připustil použití jaderných zbraní přinejmenším v jednom konkrétním případě po útoku na ruskou exklávu Kaliningrad, respektive při pokusu státu na to ji blokovat. O co tam jde?
12: A to je pravdu. On přímo explicitně konstatoval, že kdyby došlo k přímému útoku na Rusko, přičemž výslovně zmínil onen Kaliningrad, by se, a cituji, nevyhnutelně a okamžitě otevřela otázka použití všech zbraní, které má Rusko k dispozici. Tady vidíte zase, že on prostě nemluví přímo explicitně, pošleme jadernou zbraň na Brusel, na centrálu NATO, či kamkoliv jinam. Od toho má jiné lidi, především v ruské televizi, či svého mluvčího, respektive Národní bezpečnostní radu v čele s ex-prezidentem Medveděvem, který je v tomto ohledu mimořádně explicitní. To znamená, on nám opět dává najevo a všimněte si, kdy to přichází. Přichází to vždy v situaci, kdy se Rusko v něčem nedaří. On totiž během toho projevu i připustil, že ukrajinská strana má určité úspěchy, co se týče dálkových úderů proti Ruské federaci na zpracování ropy. A následně přesně přešel k tomuto. Není to tak dávno, co se Rusko takzvaným non-paperem vyjádřilo státům NATO k tomu, že má obavy z hrozící eskalace kolem své kaliningradské državy. Že NATO údajně chystá blokádu, jak pozemní, tak námořní. A v ten okamžik, kdyby tam měla nastat, tak Rusko to veme jako svoji existenční hrozbu a bude schopno připravit, respektive použít jakýkoliv zbraňový arzenál. Co je ještě zajímavé, znalci ruské literatury a dramaturgie jistě znají termín Čechovova puška. On to použil záměrně. To je vlastně terminus technický, technicus, nebo chcete-li terminus dramaticus, jakési dramaturgické pravidlo, které je připisované Antonovi Pavlovičovi Čechovovi. My ho známe všichni ze školy, jeho dílo Tři sestry byla jako povinná četba, nicméně on konstatoval, že když zbraň v prvním dějství visí na zdi, nakonec v nějakém dějství vystřelí. Tak toto charakterizoval i Vladimír Putin, kdy vlastně nepřímo mluvil o jaderné zbrani v tom smyslu, že když dojde k nějaké eskalaci, tak je připravený použít. On nakonec to zmírnil tím, že se tomu všichni musíme vyhnout. Ale vidíte, že to bere nesmírně vážně.
11: On používal i obrazných věd, například řekl, že zákony boje o přežití platí nejen v divoké přírodě, ale i v sociálních společenstvích a Rusko prý může být nakonec donuceno ke krajnímu řešení. A to vše ve chvíli, kdy musíme zůstat u těch uměleckých příměrů, protože ukrajinská operace Vivaldi je téma na samostatný rozhovor. Připomeňme, že Ukrajincům se povedlo leccos utajit, leckde nepřítele zmást, třetí sbor ukrajinské armády předvedl znovu svou sílu a tvořivost, ale taky válečný marketing. Co zatím tou operací Vivaldi Ukrajina získává?
12: Pojďme si říct, co to vlastně je, protože není tak často zmiňována v českém mediálním prostoru. Jedná se o protiofenzivu ukrajinského třetího armádního sboru na Donbase, konkrétně u Limanu. Podstatná je proto, že zatím dokázala otupit tu severní čelist ruských kleští. Já to vysvětlím. Víme dobře, že ruská strana poslední měsíce říká, že jejím hlavním operačním cílem je zisk Donbasu. Proto, aby to tak uskutečnila, tak musí eliminovat takzvaný pevnostní pás. To je systém velmi dobře opevněných měst, které jsou spojeny mezi sebou zhruba 50 kilometrů dlouhým pevnostním pásem, který je budovaný Ukrajinou již od roku 2014. To znamená více než 12 let. Ruské federaci se ho nepodařilo doteď dobít, takže zkoušejí nový taktický manévr obejít ten pevnostní pás z jihu a ze severu, aby se následně ruské armády v týlu setkali a uzavřeli ony kleště. Ta severní čelist právě měla jít kolem Limanu. Ukrajinská strana se rozhodla, že tomu zabrání. Proto připravili operaci Vivaldi, on ten poetický název ale v sobě skrývá i faktický obsah Vivaldi a jeho čtyřiroční období. Vlastně mají parafrázovat to, že operace Vivaldi v ukrajinském pojetí má mít čtyři fáze. V tuto chvíli máme za sebou fáze 3, čtvrtá nás ještě čeká. Co je na té operaci zajímavé, je nikoli fakt, že se Ukrajině již do dnešního dne podařilo dobít podle jejich zdrojů zhruba 176 kilometrů čtverečních, ale že dokázala tu severní čelist těch ruských kleští opravdu zastavit a tím významně zpozdit, zpomalit nebo otupit, chcete-li, uzavření těch ruských kleští kolem toho pevnostního pásu. Zásadní ještě je jiná věc. Ukrajina se poučila ze své neúspěšné ofenzivy z roku 2023, kdy tenkrát zvolila takovou taktiku, že jednotky vlastně útočily do předem připravených pozic. Rusové, v čem jsou dobří, co se nedá zpochybnit, je vždy budování obranných postavení. Takže měli v té době připravené skvělé minové pole, výborně skoordinované dělostřelectvo. Vrtulníky operovaly nesmírně precizně. Proto ta operace v tom roce 2023 nevyšla. Ukrajina se poučila a teď to dělá úplně jinak. Ona si je zaprvé vědoma toho, že nemá tak velkou dostatečnou lidskou rezervu a zároveň prošla významným procesem robotizace, automatizace. Takže nejprve v té první fázi dokázali Ukrajinci Rusům štípit falešný obraz bojiště, zastavili postup a zlikvidovali infiltrované skupiny v té oblasti. Následně, a to je to hlavní, rozbili ruskou logistiku, ale tím, že jí vlastně armádu oslepili, odřízli a zmátli za pomoci vysoce robotizovaných prostředků. Oni dokázali eliminovat ruský elektronický boj, dokázali eliminovat ruské elitní dronové jednotky, aby následně, a to bylo, dneska se ukazuje, že to je asi první opravdu použití tohoto typu zbraní v boji, kdy těžké drony dokázaly donést do týla nepřítele pozemní drony, které vypustili ty automatizované systémy, které operovaly po zemi.
13: Takové a byly kolomety na kolečkách, abychom si to nějak...
12: De facto se to tak dá říct, ano. A dokázali napáchat velké značné škody. A teprve potom v té třetí fázi udeřili na skutečný cíl, když zmátli ruskou obranu a klamem dokázali stáhnout ruské rezervy jinam. A v tu chvíli byly použity především ty lidské zdroje. Takže je vidět, že na to šli obráceně. Opravdu. To je ten klíčový rozdíl. Nejdříve oslepili, odřízli a zmátli, teprve poté udeřili.
13: Když se vrátíme k tomu, co říkal Vladimír Putin, on mluvil i o tom, a to souvisí s tím, jak jste popisoval operaci Vivaldi, že Ukrajina a její západní sponzoři, především samozřejmě ti v dnešní Evropě, mají přijmout odpovědná rozhodnutí a to na základě, cituju, reality přímo v terénu. Jenže realita v tom terénu je sporná, Putin spíš myslí tu ruskou realitu, nikoli v tu ukrajinskou.
12: Je to tak, tomu asi není moc co dodat, ale to je vždy ten úhel pohledu, který ruská strana si drží ten svůj, podle toho určuje i svoje cíle.
13: Dohody podle Putina musí zohledňovat i otázky spojené s ruským jazykem nebo vztahy s pravoslavnou církví. Proč teď mluví Putin o pravoslavné církvi na Ukrajině?
12: Já si myslím, že to je vlastně jakoby další bod, kdy on chce zanést svár uvnitř ukrajinské společnosti, chce zase odklonit tu diskusi od podstaty právě k těmto zástupným cílům. Očekávejme opět apely na utlačování ruské menšiny, na to, že právě ta ruská pravoslavná církev na Ukrajině již nemá takovou roli, takové kompetence, i ona právě je ostrakizována. To vlastně všechno souvisí s tou ruskou taktikou světu vštípit ten fakt, respektive ruský úhel pohledu, že Ukrajina sama o sobě není jednotná, že je rozdělená a že ta ruská část společnosti, respektive proruská část společnosti by ráda měla větší práva, no a za to ruská strana bojuje. Takže to je opět zase určitý úhel pohledu, nebo chcete-li dneska moderní říkat slovo narrativ Ruské federace.
13: Na dálku mluvíme v rozhovoru projektu Co se děje se světem s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky z Univerzity Karlovy.
2: Co se děje se světem?
13: Přicházejí další zajímavé zprávy. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte přebírá za NATO takzvanou Westfálskou mírovou cenu. NATO a mírová cena, jak to jde dohromady?
12: No, dohromady to jde, protože síla se přece nevylučuje s mírem. Ostatně takto je ta i Westfalská mírová cena pojata. Dostávají instituce, které přispívají ke stabilitě a bezpečnosti. To ale neznamená, že musí být vždy pacifistické. Naopak, v případě vhodného použití, respektive projekce síle či přípravy síly, mohou způsobit to, respektive docílit mírového uspořádání. To je i ten důvod, proč právě NATO, proč právě Mark Rutte.
13: My jsme mluvili o té operaci Vivaldi, tam jenom je potřeba zdůraznit, že operaci provádí třetí sbor ukrajinské armády, což je mimořádný sbor, který má velké zkušenosti a skvělého velitele, který má pravděpodobně i nějaké politické cíle, ale to teď není podstatné. Je to jednotka, která má i svoje marketingové oddělení. Když se podíváte, Vlastislave Břízo, jak je vnímána Severoatlantická aliance i v těch členských zemích? Není zatím marketing to, co chybí Severoatlantické alianci?
12: Vy jste řekl zajímavou paralelu. Máte pravdu, to jsme v té operaci Vivaldi nezmínili. Vidíte, jak se ta válka změnila. Děkuji za to, že jste to zmínil, akcentoval. Opravdu, třetí armádní sbor má vlastní PR a marketingové oddělení, které čítá desítky osob. Ale ono de facto působí až samo o sobě jako influencer. Když se podíváte, tak tuším, že na síti Telegram má kolem 280 tisíc followerů, kteří sledují dnes a denně to, co se se třetím armádním sborem děje. Ano, ale přesto si troufám tvrdit, že si nemyslím, že by na to mělo podobně, řekněme, ovlivňovat veřejné mínění z hlediska influencerů. Je to prostě organizace, která sama o sobě má přispívat k zajištění míru, k zajištění demokratických hodnot a projekci síly, nikoli k tomu, aby propagovali a prezentovali svoje případné vojenské úspěchy. Tam bych byl opravdu zdrženlivější. Myslím si, že výborným výborným představitelem na to je současný generální tajemník Mark Rutte, který tu práci plní skvěle a on do jisté míry právě zdrženlivě, pragmaticky a uměřeně naplňuje ambice a cíle Severoatlantické aliance. Ostatně sám Mark Rutte je zajímavá osobnost. Pochází z Holandska, kde mu drtivá většina obyvatel říká familiárně Mark, Marku, protože on vlastně i v době, kdy byl i premiérem Nizozemí, tak vyznával civilní charakter vládnutí, on do práce jezdil dokonce na kole. Zajímavostí ještě je ten lidský charakter, ten rozměr, on dodnes dodržuje každý čtvrtek, kdy chodí na večeři se svojí maminkou. A snad ještě zajímavost, kdybyste byli v Holandsku, jakože tu možnost jsem měl účastnit se večerní diskuse doslova do písmena nad pivem s běžnými obyvateli, tak oni ji vždy odlehčeně končí tím, jaká je vlastně sexuální orientace Marka Rutteho. Tady vidíte, že on je vlastně vnímán velmi pozitivně, že prostě se řeší i takové detaily z jeho života, že to není ten odosobněný prezident, který má daleko k lidem.
13: Když se podíváme na Severoatlantickou alianci a uděláme trochu úkrok stranou, tak vedle ní jsou další děje. Co to je, Vlastislave Břízo, program britského jaderného odstrašení?
12: No, v rámci Severoatlantické aliance, pane Pokorný, mají jaderné zbraně tři státy. Spojené státy, to je v rámci Severoatlantické aliance NATO jediná jaderná supervelmoc. Potom je to Velká Británie a Francie. Oni mají opravdu významně méně jaderných hlavic, dokonce řadově, nejenom násobně. Nicméně hrají důležitou roli z pohledu odstrašení. Mezi nimi je ale velký rozdíl. Ještě k té Velké Británii. Ona má jednu jadernou složku, to jsou britské ponorky na jaderný pohon, které jsou schopny odpalovat balistické rakety strategického určení opravdu s velkým doletem přes 5 500 km. Oni jsou původně americké rakety Trident. Ten dosah se opravdu blíží 9 000-10 000 km, takže ty zbraně jsou mimořádně účinné. Co se týče začlenění do NATO, to je podstatné. Británie a Spojené státy jsou součástí velice důležité plánovací komise pro použití jaderných zbraní. To znamená, že sice britské jaderné odstrašení je národní, ale explicitně zasazené do obrany NATO, podobně jako americké. Ten rozdíl proti francouzskému je, že to samozřejmě národní je taky, ale Francie zůstává mimo jaderné struktury NATO, to je podstatné. Přesto však přispívá k odstrašení, protože když by mělo dojít k útoku na NATO, tak to není tak, že jaderná plánovací komise musí jednomyslně rozhodnout o použití jaderných zbraní. Každý z těch tří států, každá z těch tří metropolí, Paříž, Londýn, Washington, si vyhrazuje právo jaderné zbraně použít po svém účelu během politického rozhodnutí. Takže vytváří takzvanou strategickou nejednoznačnost. A každý protivník vlastně neví, zdali někdo proti němu použije jaderné zbraně jako celek nebo jednotlivě.
13: Říká Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky z Univerzity Karlovy.
2: Co se děje se světem?
13: V pondělí to bude 90 let od narození prezidenta Václava Havla. Pane Břízo, když použijeme tohoto výročí pro účely projektu Co se děje se světem, jak vy posuzujete roli Václava Havla při, řekněme, zařizování členství České republiky v Severoatlantické alianci?
12: Zásadní, podstatná, ba si troufám použít slovo kruciální, nebo chcete-li rozhodující. Ono je zajímavé, jak Václav Havel za tu vlastně dekádu od roku 89 do roku 99 zmiňuji proto, protože jsme se stali součástí Severoatlantické aliance, tím bych to vlastně uzavřel, jakým prošel názorovým vývojem. On vlastně na začátku byl velice zdrženlivý. On pravda konstatoval, že Varšavská smlouva je odnoží sovětské armády, zatímco NATO slouží jako nástroj obrany západních demokracií. Nicméně nebyl tak explicitní hned na přelomu roku 89-90 nenávistní vůči Varšavské smlouvy. On předpokládal postupnou transformaci obou těchto uskupení, kdy buď víceméně se přetvoří na něco, co bude jednotné, nebo se postupně vykrystalizují v jiný celek. To se nestalo a Václav Havel velice rychle pochopil situaci a v roce 91, to si myslím, že je klíčový rok pro vaši otázku, protože v roce 91 jednak bylo dokončeno stahování sovětských vojsk z Československa a druhak, tuším, že 1. července dokonce, ale neprosím, nechytejte mě za slovo, v Černínském paláci předsedal dokonce Václav Havel rozpuštění Varšavské smlouvy. Takže Varšavská smlouva byla rozpuštěna v roce 1991 v Praze, kdy předsedal v Černínském paláci tomuto uskupení Václav Havel. Takže je vidět, že jednoznačně on se i zapříčinil k tomu, že Varšavská smlouva vlastně přestala existovat. Mimochodem, jenom krátká vsuvka, že právě sedím, jak jsme říkali, v členském státu NATO nade mnou turecká stíhačka, takže je vidět, že ten systém vlastně kolektivní obrany je vysoce aktuální a funkční dodnes, proto se omlouvám možná za výpadek zvuku. Ale vrátím se zpátky k té otázce. Završením byl rok 99 a i NATO samo o sobě přiznává, že zásadní úlohu v něm sehrál Václav Havel. Při tom prvním rozšíření o ty první tři státy východního bloku hrál Václav Havel klíčovou úlohu. Dodnes, když se zeptáte ve Washingtonu nebo i v západní Evropě, tak si vzpomenou na jednoho politika ze střední východní Evropy a tím je Václav Havel. To si myslím, že je vlastně vše říkající.
13: Na dálku jsme mluvili s Vlastislavem Břízou. Děkuju za rozhovor a mějte se hezky. Naschledanou.
12: Moc díky, krásný víkend všem posluchačům.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
3: Radiožurnál 11:30. Zprávy s Markem Sedláčkem.
4: Soudní exekutoři by už nemuseli mít na starosti vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Od změn si slibuje větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora plán kritizuje. Egyptské úřady zadržely všechny členy redakce jednoho z mála nezávislých médií v zemi. 6 novinářů serveru Matsadash viní z členství v zakázaném hnutí Muslimské bratrstvo. Informovala o tom agentura AP. Redaktoři podle úřadů výměnou za zahraniční finanční pomoc zveřejňovali smyšlené zprávy. Médium obvinění popírá. Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad, prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové nepříznivá hydrologická situace v regionu. A jak může hraní videoher pomáhat duševnímu zdraví, nebo jak dosáhnout takzvané digitální rovnováhy? Dnes zjistí návštěvníci Prahfestu v Brně. Psychologové, psychiatři, mediální tvůrci a výzkumníci se budou věnovat právě dopadům digitálních technologií na psychiku. Návštěvníci se dozvědí například o využití virtuální reality při léčbě úzkostných poruch nebo o výuce bezpečné práce s umělou inteligencí pro děti.
1: Sport.
4: Hokejový brankář Igor Šestorkin dal svůj první gól v NHL. Ruský gólman se trefil přes celé kluziště a uzavřel výhru New Yorku Rangers 5-1 nad Tampou Bay. Stal se tak teprve 18. brankářem v historii soutěže, který skóroval. Dařilo se taky Karlu Vejmelkovi. Český gólman při prvním startu v sezóně vychytal čisté konto a pomohl Utahu k výhře 6-0 nad Chicagem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná trojka u Poříčí a kolony na D1 před Šmejkalkou, Brnem i u Bělotína. Silnice 3 Praha České Budějovice je mezi sjezdy na Poříčí a Mrač obousměrně uzavřená. Na mostě přes Sázavu se převrátilo nákladní auto. Ucpává se průjezd přes Poříčí, kolony popojíždějí od sjezdu na Čtyřkoli a z druhé strany už z Benešova od KFC minimálně půl hodiny. Na D1 za Prahou na Brno vzniká kolona od exitu 15 Velké Popovice, je to na půl hodiny do omezení na Šmejkalce. Na D1 před Brnem směrem z Prahy první část kolony čekejte u exitu 168 Domašov, brzdí i osobní auta, různě roztrhané, je to až k D2, osobním autem je to asi na 3/4 hodiny. Na D1 Brno Ostrava problémy u Bělotína, jednak obousměrné zúžení u exitu 311, kolony s obou stran na 20 minut, na Brno z 313. na Ostravu z 307. kilometru, navíc v té koloně u sjezdu 308 Hranice zabraný pravý pruh, havaroval tam kamion s nákladem dřeva, projel exitem a zapíchl se do svahu, nedá se teď od hranic najet na dálnici D1 směr Ostrava. A D5 před Prahou z Plzně plná zaloděnicí z 8. kilometru i osobní auta, těmto na okruh k Ořechu trvá 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně i slabé přehánky. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat, teploty 20 až 24 stupňů Celsia. To byly zprávy. A dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
6: A my jsme oslovili všech 24 subjektů kandidujících v Praze, aby představili své recepty k řešení stále horší situace na pražském trhu s nájemním i vlastním bydlením. Čtěte na irozhlas.cz.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Ve více než stovce měst v Česku začal včera festival Den architektury a potrvá až do středy. Letošní ročník, který se zaměřuje na bydlení, nabízí přednášky, exkurze do běžně nepřístupných budov, komentované prohlídky anebo procházky s architekty. No a někdy může být to tempo i rychlejší. Třeba včera se mohli zájemci proběhnout Stromovkou, Trojou a Bohnicemi. Aby o tom v reportáži za chvíli ještě uslyšíte.

0: Začal festival Den architektury, letošní ročník má motto Bydlím tedy sem a nabídne více než 500 akcí po celé republice. Už včera mohli zájemci absolvovat komentovanou prohlídku domů v pražské Stromovce a Bohnicích, a to v poněkud rychlejším tempu.
1: Dneska poběžíme tady bubenečskýma vilama, pak proběhneme do Stromovky, Stromovkou proběhneme přes Trojskou lávku a uděláme takový okruh na Velkou skálu, aby jsme viděli Bohnický sídliště a Starý Bohnice, a pak se takovou zkratkou vrátíme zpátky.
2: Nakonec se v Praze u stanice Hradčanská sešlo několik desítek, nižších desítek lidí. Připravují se k běhu. Martina Károva teď vysvětluje, proč vlastně poběžíme.
1: Protože když běžíte, tak urazíte mnohem větší vzdálenost v krátkém čase a tím, že my tu vzdálenost urazíme v jednom kuse, tak se nám to propojí celý ty jednotlivý stavby do města jako do celku a orga. Taky pobídnutí je, jestli jste se zamysleli nad tím, kdy se bydlení stává domovem, protože to je takový zajímavý vztah, který není automatický.
2: Program je jasný, trasa měří nějakých 12 kilometrů, všichni jsou připraveni a budeme vybíhat. Stojíme u cihlové vily, neomítnuté, takže cihly jsou vidět úplně po celém jejím povrchu.
3: Tady to už je vlastně jakoby inspirace holandskou architekturu. Tu vilu postavil Otakar Novotný pro Lumíra Kapsu, no a je to jako nádherná
1: Los
3: stavba.
1: Los mu dělal interiér.
3: Los Lhotát mu dělali interiér, a ta vila teda se teď poměrně před nedávnou dobou opravila a opravovala.
2: Jednou ze zastávek bude třeba vila Věry Chytilové a další vily v Troji, ale průvodkyně lákají také na skromnější příklady bydlení. Doběhne se třeba do Bohnic, kde je nejdelší panelový dům v Česku. Filip Svoboda, Radiožurnál.

0: Posloucháte dopolední radiožurnál, je minuta po 11:15. Jedna z humpoleckých kaváren se proměnila v náborové středisko Národního registru dárců kostní dřeně. Lidé tam přišli kvůli malému Jindřiškovi, který akutně potřebuje transplantaci. Pomoct můžou ale i dalším. My se tam podíváme i v reportáži, kterou jsme dostříhali. Je připravená do 12. hodiny. Zůstaňte u nás. Dobré dopoledne.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Posloucháte dál vysílání Radiožurnálu. Pětiletý Jindra trpí leukémií a nutně potřebuje transplantaci kostní dřeně. Do humpolecké kavárny Čistá duše proto včera chodili lidé, aby se nechali zapsat do registru dárců. S každým nově příchozím je vyšší šance na nalezení geneticky kompatibilního dárce. A to nejen pro Jindru.
1: Vezmete si dvě ty štětičky, do každé ruky jednu. Takhle, jakoby, tak, budete je dávat do pusy na horní rep.
2: V kavárně Čistá duše v Humpolci se dnes neservírují pouze zákusky či káva, ale také odběrové tyčinky. Přemluvit se nechala i vedoucí kavárny Kateřina Vašáková.
3: Já jsem ve finále

0: My jsme teď v kavárně, abych to spíš čekal někde v ordinaci.
1: My se snažíme vybírat si příjemný prostředí a my dneska už neděláme vlastně žádný odběr krve. Dělá se stěr z dutiny ústní. To znamená, že to i v tomhle prostředí vlastně může jít hezky. A za prvý, lidem se hůř chodí do nemocnice, líp se jim chodí do kavárny, takže je větší pravděpodobnost, že za náma přijdou. Můžou si u toho hrát něco dobrýho. Je tady prostě taková pohoda.
0: Do registru dárců se může přihlásit každý zdravý člověk mezi 18 a 35 lety. Z Humpolce Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Tak Jirko, jaké si myslíš, že bylo letošní léto?
1: Tak vzhledem k tomu, že už jsme to vysílali, velmi horké, velmi suché, extrémní.
0: Je to přesně tak. My začneme právě shrnutím toho, jaké bylo podle klimatologů to letošní léto v Evropě. A už teď můžu říct, že bylo přesně, jak říkáš, extrémní, a stejně tak extrémní byly nízké průtoky řek. Tak já se budu ptát na to, jestli vlastně sledujeme v reálu tu klimatickou změnu. Taky se budu ptát na to, jak se změnila spolupráce českých a ukrajinských univerzit po začátku války Ruska proti Ukrajině, v čem je ta spolupráce výhodná pro obě strany a jak mohou české univerzity pomáhat té napadené zemi. No a policie je samozřejmě v pohotovosti kvůli nelegálnímu sjezdu tuningových aut, které se má dnes a zítra konat v Praze a v Brně. Já se zeptám, co se dá od jeho účastníků čekat a jak se na tuhle akci dívá česká tuningová komunita. No a co ty, máš rád tuning?
1: Ne. To není.
0: Taky nejsem příznivec.
1: Jaké bylo tvoje léto? Dovolená v pohodě.
0: Krása.
1: Věra Štechrová za čtvrt hodiny v publicistice, ještě předtím za 3 minuty. Hlavní zprávy ve 12. Dobré poledne.

0: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
3: Při studentských demonstracích ve Francii bylo zraněných nejméně 40 ředitelů škol. Vláda z rozdmíchávání protestů obvinuje radikální levici.
4: V této fázi máme 65 zraněných pracovníků. Z toho 40 ředitelů. Lidé, kteří na ně zaútočili, nebyli jejich studenti.
3: Končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz do senátních voleb.
5: Tady počet vydaných voličských průkazů je významně menší než třeba volby prezidenta republiky nebo při volbách do poslanecké sněmovny.
3: Novým šéfem Mezinárodní hokejové federace bude Němec Reindl. Ve volbě porazil českého kandidáta Petra Břízu. Po nehodě je neprůjezdná silnice 3 Praha-Benešov u Poříčí a bude polojasno až oblačno, na západě až zataženo, teploty do 24 stupňů. Je pátek 2. října a začínají jeho hlavní zprávy. Hezké poledne vám přeje Marek Sedláček.
1: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Při studentských protestech ve Francii bylo zraněných 65 pracovníků škol, z toho 40 ředitelů. V televizi BFM to potvrdil ministr školství Edouard Geffre. Podle vlády se do blokád středních škol zapojuje krajní levice. Studenti si stěžují na nevhodné podmínky i na nedostatek učitelů. Znovu se střetli s policisty například v Marseille, ve Štrasburku nebo v Paříži.
6: Studenti zabarikádovali vstup na střední školu nedaleko Eiffelovy věže, házeli tam petardy a zapálili oheň. Někteří si stěžují na to, že ve školách běhají krysy, upozorní na nedostatek funkčních záchodů nebo učitelů angličtiny. Ministr školství Edouard Geffre v televizi BFM zdůraznil, že do skupin středoškoláků pronikají i radikálové.
5: Do blokád se zapojují agresivní, násilní jedinci.
6: Podle vlády protesty rozmíchává radikální levice v čele s kandidátem v nadcházejících prezidentských volbách Žánem Likem Melanchonem. Jeho strana kritizuje ostré policejní zákroky a nevhodné podmínky na školách. Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu se vrátil na předválečnou úroveň. Ukazují to data společnosti Kepler, která monitoruje námořní přepravu. V září podle nich ropné monarchie a Irák průměrně vyvezly nejméně 16,5 milionu barelů denně. Změnily se exportní trasy.
7: Přibližně 40% neíránské ropy se ze zálivu dostává bez překročení Hormuzského průlivu. Před válkou to bylo 17%. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie totiž víc využívají své ropovody vedoucí do Ománského zálivu a do Rudého moře, které kritickou úžinu obcházejí. Předběžná data navíc ukazují, že na konci září zřejmě narostl vývoz ropy i přímo přes Hormuzský průliv. Tankery cestou proplouvají s podporou americké armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Lidi na víc než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia nebo víc a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
8: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Radiožurnál.
3: Voda dál ubývá v přehradách v Česku. Historicky nejnižší přítoky má třeba Husinecká přehrada na Prachaticku. V jejím zásobním prostoru zbývá necelých 8% vody. Je u ní reportérka Kristýna Baršíny.
9: Odhalené břehy Husinecké přehrady ukazují, jak výrazně voda ustoupila. Podle vodohospodářů je hladina zhruba o 7 metrů níž než obvykle. Zásobní prostor nádrže je téměř prázdný a už příští týden může hladina dosáhnout takzvaného stálého nadržení. Pod tuto hranici už kvůli živočichům v nádrži klesnout nesmí. Vodohospodáři ale zároveň musí dál udržovat průtok v řece pod přehradou. Jakmile hladina této hranice dosáhne, přehrada už nebude vodu čerpat ze zásoby, ale bude vypouštět jen tolik, kolik do ní přiteče. Z Husince Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Lidem zbývají poslední 4 hodiny na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb. Pro komunální ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. Můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
10: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
3: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Tisíce upravených tuningových aut míří do Prahy. Nelegální sraz s názvem Europe Illegal Season End 2026 odhalila policie na sociálních sítích. Očekává kvůli tomu dopravní komplikace nebo výtržnosti a na D1 na příjezdu do Prahy je reportér Jakub Vik.
11: Tady je zatím žádný. Na první pohled tuningová auta neprojíždí podle informací policie, ale už první z těch předpokládaných tisíců přijíždějících ze zahraničí překročila hranice a míří k Praze. Má jít o automobilové nadšence například z Německa, Rakouska nebo zemí Balkánu, kteří do metropole přijedou právě i tudy po D1. Policisté nasadili hlídky na všechny hlavní tahy v Česku. Mají k dispozici i služební Ferrari, vrtulník nebo drony. Očekávají totiž, že se srazem budou spojené nelegální závody, blokování silnic nebo výtržnosti s pyrotechnikou. Zatím ale žádné prohřešky nezaznamenali. Přesné místo srazu organizátoři do poslední chvíle tají. Z Prahy Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru posbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Jeho život ale neprovází jenom hudba. Sting je známý taky pojem za lidská práva nebo ochranu klimatu, hlavně deštních pralesů.
12: Do skupiny The Police přivedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Radiožurnál.
13: Sport. Světový hokej má nového šéfa. Prezidentem Mezinárodní hokejové federace se stal Němec Franz Reindl, který ve druhém kole volby na Tenerife porazil Petra Břízu o 3 hlasy. Český kandidát přitom první kolo vyhrál. Reindl povede federaci příští 4 roky. Bříza zůstává viceprezidentem federace. České fotbalisty čeká odpoledne přesun do Španělska, kde zítra nastoupí ve 3. utkání Ligy národů proti aktuálním mistrům světa i Evropy. Tým Santiho Deni zatím prohrál oba duely v elitní skupině. Doma podlehl Chorvatsku i Anglii. Obránce národního týmu Štěpán Chaloupek mluví o programu během rekordně dlouhé reprezentační přestávky.
14: Tak věděli jsme, že to bude náročný, ten program je prostě nabitý, 4 zápasy v 1 repre pauze je prostě hodně, ale kluci tady okolo, fyzouši, maséři dělají všechno pro to, aby jsme byli maximálně připravení, takže máme dobré podmínky.
13: Zápas Španělsko-Česko začne v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra ve 20:45. Reprezentační přestávku pak Češi zakončí v úterý utkáním v Anglii.
1: Zelená vlna. známe lepší cestu.
15: Silnice 3 Praha České Budějovice je u Poříčí obousměrně uzavřená. Na mostě přes Sázavu převrácené nákladní auto kolony od sjezdu na Čtyřkoly i z Benešova na 3/4 hodiny. Na D1 za Prahu směr Brno kolona od exitu 15 Velké Popovice na Šmejkalku 30 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy různě roztrhané kolony v obou pruzích za Domašovem ze 169. kilometru k D2. A na D1 z Brna do Ostravy u exitu 308 hranice provoz stažený do levého pruhu ze 3, uzavřený sjezd i nájezd na hranici, havaroval tam kamion, teď odletá vrtulník záchranné služby. Kolona z 307. kilometru 20 minut až dál do omezení u exitu 311 Bělotín. Před ním je fronta i opačně na Brno z 313. kilometru opět na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně počítejte se slabými přehánkami. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21. To byly hlavní zprávy. Teď si poslechněte publicistiku s Věrou Štechrovou.
16: Jak extrémní bylo letošní léto a ukázalo probíhající klimatické změny? Jak pomáhají české univerzity vysokým školám na Ukrajině? A jak se na nelegální celoevropský sraz speciálně upravených aut v Praze a Brně dívá zdejší tuningová komunita? I o tom budeme mluvit. Letošní léto v Evropě se vyznačovalo extrémními vlnami veder a suchy. Na konci sezony rekordních 52% kontinentu čelilo velmi silné tepelné zátěži. Uvádí to služba pro sledování klimatu Copernicus. Řeky po celé Evropě měly v létě nejnižší letní průtoky za víc než 30 let. V západní Evropě bylo toto léto nejteplejší v historii měření s průměrnou teplotou 21,7 stupně Celsia. Ve vysílání je teď vedoucí oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolaš. Dobrý den.
17: Pěkné odpoledne.
16: V čem všem bylo toto léto v Evropě tedy mimořádné?
17: No, zhruba v tom, co jste řekli, abych tomu dodal ještě to, že v té západní Evropě se vyskytovaly i povodně, o kterých se už moc nemluví, protože to bylo na začátku sezóny. A možná bych řekl, že se často ozývá takové zpochybňování, že 22 stupňů Celsia není zase takový problém, ale měli bychom si uvědomit, že je to 2,5 stupně Celsia nad dlouhodobým průměrem a to používáme poslední 30letí 91 až 2020 a ještě nedávno jsme používali 30letí 61 až 90 a to bychom tu odchylku měli 4 stupně Celsia. A zároveň je docela důležité si uvědomit, že i mírné zvýšení průměru znamená docela extrémní změny na okrajích spektra, to znamená v maximálních a minimálních teplotách. Uvědomme si, že v poslední době se už téměř nevyskytují extrémy v minimálních teplotách, v mrazech, ale vyskytují se hlavně maximální teploty a to významně, významně více než vyšší než o ty 2 nebo 3 stupně Celsia, jako je tomu v průměrech.
16: My jsme teď mluvili o výšce těch teplot, ale jak je to s tím počtem dnů anebo s délkou celého toho období, které můžeme označit za nadprůměrně teplé?
17: Tak v letošním roce počet extrémně teplých dnů nejenom v České republice, ale v celé Evropě docela hodně vyskočil. Ale jedna věc jsou počty dnů, které, jak říkám, vyskočily nad obvyklé počty z minulých let, ale měli bychom si uvědomit ještě jednu věc, že v těch dnech, kdy jsme zaznamenávali například v České republice 40 stupňové vedra, tak ta vedra na 40 stupňů Celsia na těch jednotlivých lokalitách trvala celé hodiny. To nebyla nějaká špička, která by trvala 10-20 minut v odpoledních hodinách, ale v Doksanech trvala třeba 4 hodiny. Celé odpoledne jsme měli teplotu nad 40 stupňů Celsia. Samozřejmě člověk, když může, tak se schová někde a přežije to většinou, ale ekosystémy mají problémy a to je to, o čem se v poslední době hodně bavíme, že ty ekosystémy ten letošní rok hodně těžko přežívají.
16: Co bylo důvodem nebo důvody tak toho horkého léta?
17: Tak když se budeme bavit o důvodech nějakého průběhu počasí, tak samozřejmě vždycky jde o to, jak jsou rozložené tlakové útvary na severní polokouli, když se teda bavíme o severní polokouli, a jak se přesunují. To je standardní věc, nemá to se změnou klimatu nic společného, tak to jednoduše je, ale ta změna klimatu ovlivňuje právě to, odkud kam se a jak rychle ty jednotlivé tlakové útvary přesouvají. A v posledních letech můžeme vidět, že například pro střední Evropu se výrazně zvyšuje počet situací, kdy máme to jihozápadní proudění a proudí k nám extrémně teplý vzduch z Afriky, po případě z velmi teplého Atlantiku, protože i povrchová teplota evropských moří a přilehlého Atlantiku je hodně nadprůměrná. Takže je to samozřejmě přirozený proces, ale je ovlivněný právě tou probíhající změnou klimatu, že se mění ten přesun tlakových útvarů v Evropě.
16: Ono v rozsáhlých částech Evropy se letos současně vyskytovaly ta rekordní tepelná zátěž a navíc rozsáhlé sucho. Podmiňují se tyhle dva jevy vzájemně?
17: Samozřejmě, že se podmiňují, protože v okamžiku, kdy nějakou dobu neprší, tak máme sucho, a pokud do toho je ještě vyšší teplota, co jsme zaznamenávali v letošním roce v extrémních počtech dní, tak se zvyšuje v krajině výpar, a v okamžiku, kdy se zvyšuje výpar a neprší, tak samozřejmě ten nástup sucha je rychlejší a tu sucho potom trvá delší dobu a intenzivnější. Tak ano, samozřejmě to spolu přímo souvisí.
16: A to, že byly extrémní teploty a zároveň nepršelo, i to spolu souvisí, protože my jsme v minulosti, mohlo být horko, ale zároveň byly bouřky.
17: A to bylo i letos, a nejenom v České republice, i v té Evropě, ale musíme si uvědomit, a my to říkáme vždycky každou sezónu, že ty bouřky po extrémních teplotách přicházejí hodně regionálně omezeně, to znamená, v části Evropy, v části České republiky na několika místech napadne extrémní množství srážek, a v okamžiku, kdy to nejsou ty dlouhotrvající srážky, takzvaně frontální, tak to nevyvolá nějaké velké povodně, maximálně nějaké lokální povodně. A pak v těch místech, kde ty srážky vypadly bouřkové, můžeme mít pocit, a je to oprávněný pocit, že tam je té vody dost, ale ono, když napadne velké množství vody za krátký okamžik na malou plochu, tak vlastně za prvé je to po těch teplých situacích a velká část té vody se vypaří, za druhé velká část té vody rychle odteče, protože ten příval se v té krajině nestačí udržet. Takže to spolu samozřejmě souvisí, ale musíme si uvědomovat, jakým způsobem ty srážky po těch horkých dnech vypadávají. Většinou bouřkově, tím pádem to té krajině jako celku příliš nepomáhá.
16: No a bylo tedy tohle léto, řekněme, dalším dílem do skládačky, která ukazuje tu probíhající změnu klimatu?
17: Samozřejmě, že bylo. Nemělo by nás to překvapovat, ale spíš by nás mělo překvapovat, aspoň nás odborníky to překvapuje, jak extrémní změna oproti těm předchozím rokům, kdy také jsme měli horké vlny, také byly sucha, jsme letos zaznamenávali právě v té délce trvání, kdy ta evropská statistika z Koperniku uvádí, že ty počty dní s extrémně vysokou teplotní zátěží v Evropě byly v letošním roce dvoj a i vícenásobné, takže je to překvapující, myslím si, že i pro odborníky, ale o to více by měla být překvapena veřejnost.
16: A dá se v tuhle chvíli říct, jestli to, co jsme zažívali letos v létě, byl extrém, anebo s něčím takovým bychom měli počítat i do budoucna?
17: Určitě neumíme říct a nedá se říct, že každý další rok bude horší a horší, tak to nefunguje, ale trend je zcela jasný, my můžeme očekávat podobně nepříjemné roky z hlediska teplot a srážek, které jsme zaznamenali v letošním roce, v některém z dalších let, a bude to pořád častější a častější. To znamená, můžeme v dalších 5 letech mít mírnější teplotu a mírnější průběh, ale ten extrém se vyskytne ne za 20 let nebo za 30 let, jak jsme byli zvyklí celé minulé století, že se extrémy vyskytovaly takto rozsáhle, sice nižší, než zaznamenáváme dnes, ale takto rozsáhle po nějakých desetiletích, tak teď se vyskytují co 2, co 3 roky a bude to takto pokračovat samozřejmě.
16: Lidé, když mluví o tom létě, tak často říkají, že v podstatě už v posledních letech není jaro, že je zima a pak jsou rovnou horka. Potvrzují to i údaje, které máte?
17: Ano, potvrzují. Taky je to něco, co říkáme už více než 10 let, že nástup jara je teplejší a rychlejší, což vyvolává ten pocit, který vy jste zmínila, že lidem, jako lidé, kteří žijeme venku i v krajině, máme pocit, že jaro není. Ono to samozřejmě pořád jaro je. Ale má to ještě jeden velmi nepříznivý dopad, že v okamžiku, kdy to jaro nastupuje teplejším způsobem a dříve a rychleji, tak dříve začne vegetační sezóna, rostliny dříve spotřebovávají větší množství vody a ta voda potom v té krajině zákonitě dále chybí ještě i k tomu, o čem jsme se bavili předtím. A v okamžiku, kdy přijdou jarní mrazíky, které ve střední Evropě nemizí a ani nevymizí v dalších letech, tak ty rostliny, ekosystémy už jsou ve pokročilejším stádiu vývoje a jsou náchylnější na to, aby měli problémy s těmi mrazy. Proto ty škody po jarních mrazích se zvyšují.
16: Radim Tolaš, vedoucí oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuju, naslyšenou.
17: Pěkné dny.
16: Spolupráce mezi univerzitami různých zemí je běžnou součástí každodenního akademického provozu. Jsou ale země, pro které není kontakt s vysokými školami v zahraničí všední a čistě pracovní záležitostí, což v těchto letech platí i pro Ukrajinu, kam se nedávno vydal rektor brněnské Masarykovy univerzity Martin Bareš.
18: Kdykoliv vás přijmeme na univerzitě, kdybyste chtěli jenom...
19: Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš navštívil Lvov v rámci festivalu České sny. Hlavně se ale na západní Ukrajině setkal s kolegy z místních univerzit ve Lvově a Ivano-Frankivsku.
20: Masarykova univerzita vědoma si svého názvu, protože Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1921 inicioval Masarykovou pomocnou ruskou iniciativu nebo akci, tak již dlouhodobě spolupracuje například s univerzitou ve Lvově přes naši filozofickou fakultu, slavistika, bohemistika, či historie.
19: Po začátku ruské invaze se ale tato tradiční spolupráce hodně změnila.
20: Dlouhodobě pomáháme studentům a studentkám, kterých u nás studuje více než 500. Pomáháme i příchozím především akademičkám, protože jejich původní místa, například byla velmi konkrétní situace, která člověka vedla až k slzám, kdy říkala, její místo prostě neexistuje. Byla z Mariupolu.
19: Přijmout pedagožky z Ukrajiny a zvláště z univerzit na dočasně okupovaných územích, jako je ta v Mariupolu, to znamená se o ně také postarat.
20: Přicházejí typicky se svými malými dětmi, které jsou předškolního či raného školního věku, někdy se svými rodiči, pomohli jsme jim s nalezením těchto míst, postupně budováním angličtiny, češtiny, vůbec se zorientovat v tom našem systému. Kolem 100 osobností k nám přišlo a jsme za to velmi rádi.
21: Jakým konkrétním přínosem jsou pro naši vědu a pro naši univerzitu?
20: Tak v prvé řadě tam byla opravdu ta motivace poskytnout jim kontinuální možnost, aby pokračovali ve své práci anebo se zapojili do našich kolektivů vědeckých a určitě jsou velkým přínosem. Já mohu jenom říci, že jedna z těch kolegyň získala i například národní grant nebo se podílí na nových postupech ve vzdělávání, protože jdou i na pedagogickou fakultu a já myslím, že ten přínos je i v tom sdílení jiných kulturních zvyklostí s jinou historickou zkušeností.
19: Intenzivní spolupráce mezi českými a ukrajinskými univerzitami je podle rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše oboustranně prospěšná. I my se můžeme na Ukrajině lečemus naučit.
20: To znamená i v oblasti managementu nebo krizového řízení, nebo se posouvají. Bohužel je to akcentováno tou děsivou situací tady, že jsou velmi vpředu v náhradách končetin a tak dále a mají k tomu jako velmi dobrý přístup.
21: Vy jste tady ve Lvově zažili také jeden z mnoha poplachů. Jak to na vás působilo?
20: No, to je jako opravdu zážitek, který vlastně člověk určitě nechce, ale já jsem opravdu za něj vděčný, protože byť to bylo teďka několikrát po sobě, my, když už jsme se blížili k hranici, tak už nám to na našich mobilních aplikacích, které máme sebou, ukazovalo, že jako je opravdu velký atak a musí všichni do krytu, tak to jsme absolvovali teď v noci, aby to bylo jenom asi hodinu, tak není vám úplně dobře. Ale tady je potřeba si uvědomit, že my jsme to zažili jednou, nevím kolikrát, ale odjedeme odsud a zase budeme v naší bezpečné zemi. Ti lidé tady to zažívají dnes, každonočně a již skoro 5 let. A pokud to vezmu i třeba do oblasti vzdělávání, 5 let je o 1 rok více, než je studium na gymnáziu. 5 let je více než polovina docházky základní školy. 5 let je jeden celý cyklus magisterského studia. To jsou neskutečné, stresující a hrozivé situace a myslím si, že bychom si měli i v České republice uvědomit, co pro nás Ukrajina všechno dělá.
19: Brněnská Masarykova univerzita a její rektor Martin Bareš i proto pomáhají ukrajinským univerzitám s integrací do evropského vzdělávacího systému. Ze Lvova Martin Dorazín, Radiožurnál.
16: Policie se připravuje na ilegální sjezd až 1000 speciálně upravených aut, který se má dnes a zítra konat v Praze a Brně. Protože v jiných zemích byl podle policie sjezd spojený se závody, blokováním dálnic i policejních aut, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Zapojí se do akce nejen dálniční a silniční policisté, ale třeba taky cizinecká policie nebo pyrotechnici. Tuning sraz je setkání lidí, kteří upravují svá auta a motorky pro jedinečný vzhled a vyšší výkon. Ve vysílání je teď Martin Appeltauer, a technický ředitel Prague Car Festivalu, největší výstavy ve střední a východní Evropě se zaměřením na tuning, motorsport, historické i současné automobily a motocykly. Dobrý den.
2: Dobrý den.
16: Tak vy pořádáte legální sraz, ten bude na přelomu října listopadu v Praze. Tak jaký rozdíl je mezi legálním a nelegálním srazem?
2: Tak já myslím, že v prvé řadě o tom, že my jako pořadatelé jsme veřejnosti známí o tom, že se akce koná už 15. rokem a za celou tu dobu se na ní sjeli stovky účastníků a navštívilo ji několik desítek tisíc návštěvníků a v podstatě nikdy jsme nezažili žádný incident, který by připomínal cokoliv, co se dá nazvat nelegální. Takže je to sraz lidí, kteří mají rádi auta, v některých případech auta upravená, a kteří to berou z velké části jako zábavu a jako aktivitu, která jim osobně něco pozitivního přidává.
16: A obecně proč a kdo pořádá ty nelegální srazy?
2: Myslím si, že je to o lidech, kteří hledají nějakou rovinu, která je za hranou toho legálna. Není to o tom, že jsou to přímo ti tuneři nebo majitelé upravených aut obecně, ale jsou to lidi, kteří hledají adrenalin a našli ho zrovna v tom, že se nechají například honit policejní hlídkou. Ale to, že je to zrovna v tomhle tom případě spojený s tuningem, nic nevypovídá o tuningu jako takovým a o lidech, kteří se mu profesionálně věnují.
16: No, jak vysokou účast na tom dnešním nelegálním srazu v Praze vy odhadujete? Shodnete se třeba s policií, že to může být 1000 aut?
2: Já nemám vůbec žádné bližší informace než ty, které jsou známé v médiích a samozřejmě mohou to být 1000 aut, pokud se jedná o evropskou akci. Na druhou stranu vím, jak vypadá 1000 aut a je to velké množství, takže je to spíš všechno spekulace a stát se může cokoliv, uvidíme.
16: Jak běžné jsou nějaké tuningové závody v ulicích měst? I o tom policie mluví, že se to dělo v jiných městech?
2: Určitě se takové akce dějí, jsou to výstřelky, které jsou naštěstí velice malým zlomkem mezi všemi akcemi, které jsou zaměřené na auta obecně. To, jestli se nějaká skupina rozhodne jezdit nad hranicí povolené rychlosti a pojmenuje se to jako závod, určitě to není nic, s čím by veřejnost měla souhlasit a je tu od toho policie, která může zakročit. Na druhou stranu věřím tomu, že většina lidí, kteří se jak tuningu věnují, tak jezdí po silnici, tak s podobnými aktivitami vlastně nemají vůbec nic společného.
16: No to jsem se právě chtěla zeptat, proč se tahle akce podle vás spojuje s tuningem, tak asi se tam ta takzvaně vytuněná auta taky objevují, ono je to možná proto, že jsou speciálně upravená, umí tedy jezdit jinak než ta normální.
2: Já si myslím, že tady je to právě ta největší nejasnost v tom výkladu, že tuningový auto je primárně auto, který dělá něco nesprávného. Tuning jako takový je obecně úprava, ta úprava je buď to technická, nebo designová, nebo obě dvě dohromady. A v podstatě vždycky se jedná o nějakou zvláštnost na sériově vyrobeném automobilu, která například v případě té technické to auto posouvá někam dál, posouvá ho v jízdních vlastnostech,
16: třeba mu
2: posouvá ho ve výkonu.
16: Přesně
2: tak, posouvá ho ve výkonu. Na druhou stranu výkonnější auto primárně není o tom, že budete jezdit nad povolenou rychlost, ale je o tom, že dokážete rychleji předjet, rychleji akcelerovat. K tomu máte naopak lepší brzdy a lepší podvozek, který vám dovolí zase ten výkon zkrotit, pokud to umíte. Takže tuning jako takový v tom správném úhlu pohledu je pozitivní zlepšování technických a designových vlastností. To, že zatím potom někdy sedí řidič, který to buď to neumí ovládat, anebo chce ovládat jinak, to už otázka spíš lidská než technická.
16: Jenom krátce z vašich slov slyším, že vy nejste úplně nadšený z nelegálního tuningového srazu.
2: Já nejsem nadšený z toho, že to někdo spojuje s lidmi, který já znám a s oblastí, která je mně hodně blízká. Takže nadšený určitě nejsem. Věřím tomu, že pokud se bude dít něco, co se na silnicích nebo i mimo ně dít nemá, že je dost prostředků na to, abychom se té situaci bránili, a nevěřím tomu, že záměrem většiny tunerů by bylo něčeho takového se zúčastnit. Určitě ne.
16: Martin Appeltauer, zakladatel a technický ředitel Prague Car Festivalu, největší výstavy ve střední a východní Evropě se zaměřením na tuning a motorsport. Děkuji vám, naslyšenou.
2: Já vám díky.
16: Teď už zprávy.
4: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Marek Sedláček.
3: Poslanec Filip Turek za motoristy se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Policisti pátrají po 12-leté Natálii Zibové. Dnes kolem 10. dopoledne utekla z dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech na Táborsku. Odešla do lesa směrem na Staré Sedlo. Podle lékařů může být sama sobě nebezpečná. Má hnědé oči a hnědé vlnité vlasy. Měří 164 cm a je obézní postavy. Dívka na sobě měla černou mikinu, bílé kalhoty se vzorem Hello Kitty a na nohou pantofle. Pohřešovaná u sebe nemá telefon ani peníze. Jakékoliv informace o dívce prosím volejte na linku 158. Deník Wall Street Journal informoval o propuštění 3 výzkumníků americké společnosti OpenAI, která vyvíjí oblíbený chat GPT. Údajně sdíleli citlivé informace firmy s organizací, která zkoumá bezpečnost umělé inteligence. Technologická společnost v posledních týdnech zaznamenala několik případů, kdy se její modely pokusily proniknout do cizích počítačových systémů. Tento týden firma OpenAI oznámila, že kvůli obavám týkajícím se bezpečnosti ruší plánované uvedení nového modelu. A Národní archiv v Praze otevřel výstavu o bratislavských antifonářích. Středověké hudební rukopisy z 15. a 16. století jsou součástí světového registru UNESCO Paměť světa. Expozice na pražském Chodovci představuje taky 2 faksmílie, které odborníci vytvořili ručně původními středověkými technikami. Výstavu připravili ve spolupráci se Slovenským národním archivem.
4: Sport.
3: Petr Bříza obhájil funkci seniorního viceprezidenta Mezinárodní hokejové federace a zůstává tak druhým nejvýše postaveným mužem světového hokeje. Předtím neuspěl ve volbě prezidenta IIHF, ve které ho o pouhé 3 hlasy porazil Němec Franz Reingl.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Neprůjezdná trojka u Poříčí kolony i na D1 za Prahou, před Brnem a u Bělotína. Silnice 3 Praha České Budějovice zůstává u Poříčí uzavřená v obou směrech. Na mostě přes Sázavu se převrátilo nákladní auto, vysypal se náklad písku, úklid potrvá. Jezdí se přes Poříčí a kolony jsou směrem na jejich odjezdu na 4 koly asi na půl hodiny, směrem na Prahu už z Benešova od KFC i na 3/4 hodiny. Na dálnici D1 za Prahou na Brno počítejte s kolonou odjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru půl hodina do zúžení na 24. u Šmejkalky. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Domašov poprvé zastavují kamiony v pravém pruhu kolem 172. kilometru. Hustý provoz čekejte i v levém pruhu. Různě roztrhané je to až za Popůvky, kamiony k D2. Na D1 z Brna na Ostravu u exitu 308 hranice je stále uzavřený sjezd i nájezd na dálnici po vážné havárii kamionu s nákladem dřeva. Kolem se jede pomalu, postupně pak za sjezdem vzniká kolona, je to asi na 10 minut do dalšího zúžení u exitu 311 Bělotín. A před ním se popojíždí i v opačném směru na Brno z 313. kilometru, tam to zabere kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně i slabé přehánky. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat, teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21. To byly zprávy. A v odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
5: Dobré páteční odpoledne přeju. Miliony shlédnutí, nadšené reakce fanoušků z celého světa a pochvala od Guillerma del Tora. Jedno z nejděsivějších monster filmu Resident Evil vzniklo díky nápadu českého choreografa Jakuba Hudlického. Jak se tedy vůbec rodila příšera z filmu, o kterém se teď mluví jako o jednom z hororových hitů roku, uslyšíte v další už soutěžní reportáži za malou chvíli. A hrát dnes budeme třeba o poukaz do optiky anebo vstupenky na Velkou Pardubickou. Za chvíli jsme toho.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Nastražte uši, teď půjde o ceny. Připoutat čtyři tanečníky k sobě a nechat je dělat hvězdy. Takhle se rodil pohyb děsivého monstra pro film Resident Evil. Záběry ze zkoušek mají miliony shlédnutí a pochválil je i režisér Guillermo del Toro. Jedním z lidí v tomto klubku je český choreograf Jakub Hudlický. Everything
1: that has happened in this town. Na začátku bylo jen stručné zadání režiséra a tvůrce Barbara i Oscarové hodiny zmizení Zacka Craiga. Chtěl vytvořit Human Tumbleweed, něco jako lidskou obdobu chomáče, který se ve westernech kutálí krajinou. Jakub Hudlický se proto zavřel do studia z kaskadéry z filmka Stunt týmu a akrobaty z Cirkula Putika a začali zkoušet.
2: A zkoušeli jsme, aby to bylo co nejrychlejší, protože zachtěl, aby to se hýbalo hrozně rychle. A potom ten, kdo viděl film, tak tohle bude takový trošku spoiler, ale ono se to pak hejbe ta příšera i jako v malých takových uličkách. Vlastně jsme došli k tomu, že to není reálný, aby to byli ty lidi a zároveň jsme se nemohli úplně zbavit hlav. Takže by tam bylo potřeba nějak jakoby nás dát do green screenu a tak. Takže nakonec tohle to byla jenom taková předloha k tomu, aby ta příšera, která nakonec v tom filmu je udělaná speciálníma efektama a aby vypadala realisticky.
3: Pojď, zrychli to. Yes. Jo, super. Dobré.
1: Když pak Jakub Hudlický zveřejnil záběry ze zkoušek, původně jen jako zajímavost ze zákulisí, začali žít vlastním životem. Vůbec nečekal, že na sociálních sítích nazbírají desítky milionů zhlédnutí.
2: Já jsem to jenom pousnul, protože prostě mě to bavilo a najednou mi začal vybuchovat Instagram a byl jsem, že aha, tak tím pádem teda asi se to lidem líbí, tak super. A byli jsme hrozně rádi, že vlastně můžeme ukázat to, co v Česku děláme. Moje oblíbená reakce byla pana režiséra Guillermo del Toro, který to repostoval a napsal, že se mu hrozně líbí, že vlastně to je takhle inspirovaný těma reálnýma lidma.
1: Merched Monster ale nebyla jediná Hudlického práce. Jeho tanečníci z pražské agentury Movement Production, kterou s manželem provozuje, se proměnili také v nakažené v nemocnici a místo klasického zombí šourání hledali pohyb, ze kterého bude znát, že virus lidské tělo výrazně deformuje.
2: A dává ho do nějakých jakoby nepříjemných pozic, které jsou jak vizuálně, tak i když je člověk dělá nepříjemný. A společně jsme vlastně vytvořili se Zakem nějaký novej look vlastně těch zombíků, že to nemusí jenom, že mám ruce před sebou a dělám, že jsem mrtvej.
1: Realističnost ovšem něco stála. Jednu z krvavých nemocničních sekvencí natáčeli 5 dní.
2: Každý den jsme tanečníky oslizovali od hlavy až k patě. Museli prostě ležet ve slizu cca 10 hodin, takže bylo to hodně intenzivní. Děkuju všem našim tanečníkům, že to takhle zvládli.
1: A u jednoho velkého zahraničního projektu nezůstalo. Jakub Hudlický už pracuje na dalším.
2: Tentokrát to bude Apple TV, bude to úplně něco jiného než Resident Evil.
1: Jedná se o spin-off seriálu Monarch, odkaz Monster. V Česku se natáčí už od léta pod pracovním názvem Birdwatcher. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: A za chvíli soutěžíme, takže teď telefon 221 552 255. Čekáme na vás.

0: Cranberries, minutu po 3:15, teď ve vysílání odpoledního radiožurnálu můžu přivítat dnešní soutěžící. Je to Alena Zvodňan. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak jaký bude víkend?
1: No doufám, že pěkný.
0: Počasí má být, to je pravda, ano. A doufám, že si odpočinete. A kdybyste třeba náhodou takhle v pátek odpoledne ještě začala hlavní výhrou, možná by ten víkend mohl být o něco lepší. Tak hlavní výhrou je dnes za 3 správné odpovědi, Aleno, poukaz na nákup v hodnotě 3000 korun od společnosti Doktor Optik, která má po republice už víc než 100 poboček a každý měsíc novou kolekci, takže je z čeho vybírat. Za 2 správné odpovědi jsou to pak vstupenky na už 136. velkou pardubickou se Slávy a pojišťovnou, která se jede v neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. To by taky šlo.
1: No, to je taky skvělý.
0: A k tomu ještě bychom přidali knížku, která se jmenuje Dávat koním křídla o Václavu Chaloupkovi. No a za jednu správnou odpověď už překvapení od radiožurnálu, ale myslím, že můžeme mířit výš. Otázka, zda jste faninkou Resident Evilu?
1: No, úplně moc ne.
0: Tak potom...
1: mám vedle sebe nápovědu, ten dostaní, jak koulíme.
0: Dobře, tak pojďme koulit. Máte vždy 5 vteřin na tu správnou ideální odpověď. 3 soutěžní otázky, jste-li oba 2 připraveni, můžeme začít.
1: Ano, mé, děkuju.
0: Tak Aleno, a vy další. První otázka zní, co mělo podle zadání režiséra připomínat monstrum z nového Resident Evilu? Jak to popsat?
1: Mělo vypadat jako lidské klubko, nebo takové...
0: Tak, ano. Chomáč, který se ve westernech kutálí krajinou, koule, hrouda, jakkoliv byste to nazvali, ve finále jde o příšeru složenou z několika lidských těl. Otázka druhá. Který Oscarový režisér pochválil zákulisní video s lidským monstrem?
1: To byl ten Del Toro?
0: Guillermo Del Toro?
1: Je, Del Toro, no.
0: Tak z 85% bych řekl, že jste se trefila. Druhá správná odpověď. On ten přenos chvilku trvá. Než vám nápověda řekne, než to řeknete vy mě a tak dále.
1: No, já nevím to přesný jméno.
0: Guillermo se čte, Guillermo se píše. Otázka třetí a poslední, Aleno. Jak se jmenuje režisér snímku Resident Evil? Stačí křestní jméno, které v tom příspěvku několikrát zaznělo.
1: Myslím, že Zack.
0: Zack Gregor. Ano, třetí správná odpověď. Tak nevím, jak se podělíte o poukaz v hodnotě 3000 korun s nápovědou. Možná by byly
1: bývaly... Já to nápovědě vysvětlím, jak to bude.
0: Každý jednu čočku. Rozdělte brýle. Chtěl jsem říct, že možná ty vstupenky na koně by byly lepší, ale samozřejmě na vás je, co jste vyhrála. Pokud byste se chtěla dostat ke 2 vstupenkám, i tak se můžeme domluvit, ale vyhrála jste hlavní cenu každopádně. Gratuluju, pozdravujte a krásný víkend, Aleno.
1: Vyřídím, děkuji vám taky. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

jednoduše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Vytiskli jste si na 3D tiskárně náramek a teď vás při jeho nošení svědí ruka. Možnou souvislostí se zabývali vědci z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Testovali běžné materiály pro 3D tisk a zjistili, že některé z nich při dlouhodobém používání skutečně negativně ovlivňují lidské buňky. Lidem s citlivější kůží tak můžou způsobit ekzém. Český výzkum teď publikoval prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports.
1: Jeden z těch materiálů je flex. Po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky významně poškozuje. U lidí, kteří jsou citliví, může vyvolat svědění nebo ekzém, pokud budou dlouhodobě nosit nějaký řemínek vytištěný z tohoto materiálu.
2: Přibližuje Jiří Dejmek z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, zatímco v nevelké laboratoři biomedicínského centra otevírá skříně plné materiálu pro 3D tisk.
1: Tak, těch materiálů a jejich barev i vlastností je nepřeberné množství. Bohužel nám nikdo neřekne, z jakých příměsí to je. Je to obchodní tajemství.
2: Primárně jde o technické materiály pro výrobu atypických součástek a plzeňští vědci si chtěli vytisknout pomůcku pro výzkum buněk, jenže...
1: Nikde jsme se nebyli schopni dočíst, jaký materiál máme použít, aby to ty buňky nepoškodilo.
2: Odborníci otestovali 16 nejběžnějších materiálů pro 3D tisk a vytiskli si zhruba 10mm kostičky a ty teď Iveta Paurová předává k laboratorním buňkám.
3: Nyní si otevřeme laminární box, tak se nalekněte. Buňkám přidám kultivační médium a následně testovaný vzorek. Buňky jsme umístili do inkubátoru a po týdenní kultivaci si vyndáme již zpracované.
2: Takže to už je jiná krabička.
3: Odsajeme staré médium, odstraníme testovaný materiál a buňkám, které sedí na dně destičky, přidávám fluorescenční barvu a dojde postupné změně z fialové na růžovou.
2: Ale jen u zdravých buněk. Ty poškozené zůstaly fialové, jak vidím, a Jiří Dejmek je teď pozoruje speciálním mikroskopem.
1: Buňky, které byly ovlivněny materiálem flex, tak vidíte, že mají oteklá játra.
2: Náramek vytištěný z flexu tak při dlouhodobějším nošení může vést k vyrážce.
1: Nicméně materiál například typu PLA, ASA a většina ABS nevykázala žádné negativní účinky na lidské kožní buňky.
2: Teď odborníci chystají podrobnější analýzy flex materiálu pro 3D tisk. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Pri Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy pro vás má Marek Sedláček.
2: Chorvatský soud chce předat případ billboardového bose Fischera české justici. Jižní Korea zvažuje kroky proti Ukrajině kvůli údajnému porušování dohod. Hokejisti Pardubic můžou v Tipsport Extralize vyhrát po čtvrté v řadě. Silnice 3 z Prahy do Tábora v Poříčí zůstává kvůli nehodě v obou směrech neprůjezdná a bude polojasno až oblačno, na západě až zataženo, teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Českobudějovický podnikatel Anton Fischer, kterého chorvatští vyšetřovatelé viní z vraždy obchodního partnera, by se mohl vrátit do České republiky. Soud v chorvatském Zadaru, kde Fischer déle než rok sedí ve vazbě, vydal usnesení o předání případu do Česka. Radiožurnálu to napsala mluvčí zadarského soudu Diana Grancaričová. České orgány podle ní mají 15-denní lhůtu, během které mohou převzetí případu odmítnout. Nejvyšší státní zastupitelství zatím usnesení chorvatského soudu oficiálně nedostalo, jak Radiožurnálu řekl jeho mluvčí Petr Malý. Fischerův advokát na dotazy nereagoval. Náměstek ředitele ústřední vojenské nemocnice Jiří Havel teď nevykonává svou práci. Z postu ho odstavil ředitel nemocnice Luděk Hána, který to potvrdil serveru i rozhlas.cz. Rozhodl se tak kvůli zásahu vojenské policie v polovině září. Náměstka pro obchod Havla tehdy policisti na několik hodin zadrželi. Kriminalisti mají podezření na rozsáhlou trestnou činnost, týkající se mimo jiné i veřejných zakázek nemocnice. Zatím nikoho nestíhají. Odstavení náměstka z postu je podle ředitele preventivní. Zaměstnancem nemocnice ale pořád zůstává. Jihokorejský prezident Lee Jae-myung plánuje kroky proti Ukrajině, pokud se Kyjev neomluví. Seoul žádá vysvětlení a omluvu za vyzrazení informací v případě dvou severokorejských vojáků zadržených na ukrajinské frontě. Obě země se údajně dohodly na tom, že muže tajně převezou do Jižní Koreje. Ukrajinský prezident ale o transferu veřejně informoval na valném shromáždění OSN a podle Seoulu tak narušil znění dohody.
4: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung pohrozil Ukrajině, že pokud se Kyjev jeho zemi neomluví, Jižní Korea přijme blíže nespecifikovaná opatření. Vyzrazení takhle citlivé informace může podle jihokorejského kabinetu ohrozit i příbuzné obou vojáků v Severní Koreji. Jižní Korea nedodává Ukrajině přímo zbraně a vojenskou techniku, ale letos v červenci oznámil prezident Lee Jae-myung nový balík humanitární, zdravotnické a energetické podpory pro Ukrajinu ve výši 100 milionů dolarů. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Táborští policisti našli 12-letou dívku, která dopoledne utekla z psychiatrické nemocnice. Dívka je v pořádku, policisti ji vypátrali u obce Srlín. A v Břeclavi můžou lidi nově zdarma využít toaletu v jedné z kaváren v centru města. Jde o první podnik zapojený do projektu WC Gratis. Odskočit si můžou i lidi, kteří si v kavárně nic neobjednají. Na provoz toalet bude město přispívat 2000 korun měsíčně. Podle radnice je to levnější než provoz vlastních veřejných záchodů.
5: Sport. Pardubice můžou v 7. kole hokejové Tipsport Extraligy proti Plzni vyhrát po čtvrté za sebou. Zápas začne v 18 hodin, ve stejný čas nastoupí i Liberec proti Olomouci. Liberečtí bílí tygři jsou zatím předposlední. Trenér Jiří Kudrna ví, co musí jeho tým zlepšit.
6: Potřebujeme sladit prostě ofenzivu s defenzivou. Myslím si, že dostáváme hodně gólů. Potřebujeme zpevnit tu defenzivu. Jdeme dál, je to maraton, my potřebujeme samozřejmě zabrat, potřebujeme body, potřebujeme doma zabrat, venku nějaký body jsme udělali, doma zatím mlčíme, takže určitě se chceme vrátit k tomu, že loni jsme v Liberci patřili Třincem dva týmy nejlepší ve sbírání bodů doma.
5: Třinec v 17 hodin přivítá Litvínov, o půl hodiny později Vítkovice Karlovy Vary. V 18 hodin bude hrát taky Kladno s Hradcem Králové a Kometa s Mladou Boleslaví. Všechny zápasy nabídneme živě na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za hokejem a v reportážích na Radiožurnálu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 zdržení před Šmejkalkou a trojka stále uzavřená u Poříčí. Na D1 z Prahy do Brna trvá zdržení před Šmejkalkou. Popojíždí se už před sjezdem na Popovice z 13. kilometru v koloně kousek před Mirošovicemi. Navíc na 20,5. kilometru nehoda, teď už v odstavném a odbočovacím pruhu na Benešov. Pokud na 21. kilometru D1 sjíždíte na trojku směr Tábor a Budějovice, počítejte s komplikacemi u Poříčí. Silnice tam zůstává v obou směrech neprůjezdná, na mostě přes Sázavu zasahují u převráceného nákladního vozidla. Objízdná trasa vede přes Poříčí, kolony na desítky minut se sunou jak od sjezdu na Čtyřkoly, tak z konce Benešova od Kauflandu. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy zbystřete za sjezdem na Doksany. Na 32. kilometru hlásíte překážku.
8: U středových svoditel stojí odstavená dodávka, je na pár metrech označen trojuhelníkem, řidič se kouká na podlozek.
7: Opatrně dojíždějte a na dálnici D10 z Prahy do Turnova vjedete do kolony před sjezdem na Nymburk na 39. kilometru a zhruba 20 minut zabere trasa k nehodě před exitem Jičín. Na 44. v omezení boural v pravém pruhu kamion s osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně počítejte i se slabými přehánkami. Později odpoledne a večer se zase bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. A posloucháte odpolední radiožurnál teď už s Hankou Schánělovou.
1: Dobré odpoledne vám přeji. Za týden nás čekají komunální volby a volby do třetiny Senátu. Zhruba ve 40 městech a obcích jsou volby spojené s místními referendy a tématy jsou v nich převážně větrné elektrárny. Ostatně za chvíli vám víc řeknou naši reportéři přímo z místa.
3: Odpolední radiožurnál
9: a Hanka Schánilová.

0: 38 městech a obcích se příští týden budou konat místní referenda. Radnice hlasování spojí s nadcházejícími komunálními volbami. 21 referend se bude věnovat větrným elektrárnám a takzvaným akceleračním zónám, například ve středních Čechách na Benešovsku. A k tomu už nám víc řekne reportér Josef Beneda. Hezké odpoledne.
1: Hezký den. Svůj názor na větrné elektrárny budou moct vyjádřit například obyvatelé tří obcí na Benešovsku, konkrétně v Petroupimi, Teplýšovicích a Soběhrdech. V lokalitě má totiž vzniknout takzvaná akcelerační oblast, tedy část území vhodná k výstavbě parků, větrných a solárních elektráren. Pro výstavbu jsou také urychlené a zjednodušené povolovací procesy. V akcelerační oblasti Petroupim by podle plánů mohlo vzniknout až 8 větrných elektráren. Například vedení Teplýšovic tvrdí, že oblast je v těsné blízkosti obce, takže by elektrárny zásadně ovlivnily životy občanů. Referenda o větrných elektrárnách ale chystají i jinde. Jen ve středních Čechách jsou to například Petrovice na Rakovnicku a Kačice na Kladensku. Aby bylo referendum platné, musí se ho zúčastnit alespoň 35% oprávněných voličů. Připomenu, že letos v létě ministerstvo životního prostředí snížilo počet akceleračních zón v Česku na 61 z původních 110.
0: Tak to byl Josef Beneda, náš reportér. Hlasování se ale nebudou týkat jen akceleračních zón. Třeba v Záhorovicích na Uhersko-Hradišťsku budou lidé hlasovat o zachování železničních přejezdů. A o tom už něco ví reportérka Michaela Kočendová. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. V Záhorovicích obci nedaleko Uherského Brodu budou referenda dvě. Téma ale u obou lidových hlasování bude stejné. Rušení železničních přejezdů v obci. Ty jsou v Záhorovicích, které jsou na trase nazvané Vlárské dráhy, která vede z Brna do Vlárského průsmyku 3. Jeden na konci ulice navrhla při elektrifikaci této železniční trati, se kterou se přitom počítá až po roce 2035, předběžně zrušit správa železnic. To vyvolalo v obci nelibost a na základě se sbíraných podpisů obyvatel tak bylo vyhlášeno první referendum. Zastupitelé obce ale na to reagovali tím, že vyhlásili i referendum druhé, ve kterém budou lidé hlasovat o zachování i dalších dvou přejezdů v obci, u vlakového nádraží a v lokalitě Lány. Podle zastupitelů jsou totiž potřebné všechny tři přejezdy. Ty už jsou v současné době podle nich dostatečně zabezpečené závorami a výstražnými světly. Náklady na uspořádání referend zastupitelé vyčíslili na 30 tisíc korun. Dodám, že na úseku trati, která vede přes Záhorovice, je celkem 56 přejezdů. Správa železnic prověřuje možnost zrušení u 27 z nich.
0: O dvojitém referendu teď mluvila Michaela Kočendová, naše reportérka. Tak děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Dělobuchy, petardy, zapálené popelnice i budovy. Studenti ve Francii nadále blokují školy v několika městech a bouří se proti nevhodným podmínkám a také nedostatku učitelů. Proč se kabinetu ani po několika dnech nedaří takové demonstrace uklidnit? My se na to všechno zeptáme ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Teď je Phil Collins, Dance into the Light.

0: Při studentských protestech ve Francii bylo zraněných 40 ředitelů škol. V televizi BFM to potvrdil ministr školství Edouard Geoffrey. Vláda z rozdmíchávání demonstrací obvinuje radikální levici. A detaily má ve studiu Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Studentské protesty odstartovaly po celé Francii začátkem týdne. Kde jsou ty střety dnes nejvážnější?
1: Napjatá situace znovu panuje hned v několika francouzských městech, například v Marseille, ale taky ve Štrasburku, v Rennes, v Paříži samozřejmě studenti zabarikádovali vstup u několika škol nedaleko Eiffelovy věže, zapálili popelnice, ale taky přímo jeden vstup u školy a házeli petardy. Ministr školství Edouard Geoffrey poukazoval na to, že je hned několik zraněných pracovníků, ale taky ředitelů.
2: V této fázi máme 65 zraněných pracovníků, z toho 40 ředitelů. Většina z nich mi říká, že lidé, kteří na ně zaútočili, nebyli jejich studenti.
1: To byl tedy ministr školství Edouard Geoffrey, který takto mluvil dnes dopoledne v televizi BFM. Policie vyšetřuje včerejší incident přímo v Paříži. Tam se jednalo o brutální útok na policistku. Byla to stážistka, která zvedala policejní rádio a v tuto chvíli na ní zaútočilo hned několik lidí. Ona zasahovala právě u jednoho z těch protestů. Pronásledovali ji, křičeli na ní, že ji zabijí. Nakonec ji tedy dohonili, schodili ji na zem a pak ji tedy začali kopat. Deník Le Figaro dnes na základě policejních zdrojů napsal, že dnes k 11. hodině policie zadržela 600 lidí, tedy po celé Francii, a dnes ty nepokoje hlásí víc než 560 škol, taky se bavíme o celé Francii.
0: Jaké mají studenti požadavky a proč se vládě, Martine, nedaří ty protesty uklidnit?
1: Oni si stěžují hned na několik věcí. Na nevyhovující podmínky upozorňují třeba na špínu, která je ve školách. Někteří studenti si stěžují, že po chodbách běhají krysy, že mají na několik set studentů jen dva funkční záchody například, a taky si stěžují na nedostatečné špatné vybavení, například na to, že se nedaří koupit závěsy do tříd. Stěžují si také na přeplněné třídy, nedostatek učitelů, například na nedostatek učitelů angličtiny, to je taky velký problém. A jedním z důvodů, proč se demonstrace nedaří uklidnit, je, že se ty požadavky jednoduše klupí, že jednotlivé vlády neřešily tyto problémy dlouhou dobu a samozřejmě do těch demonstrací se přidávají taky radikálové.
0: Martin Balucha tady mluvil o studentských protestech ve Francii. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Někdo potřetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na laputika.cz. Už na to koukáte. A teď Okamžik. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Marek Sedláček.
2: Kohoutková voda v oblasti Odoleny vody je opět pitná, informují o tom středočeské vodárny. Podle krizového štábu vodáren je voda nezávadná a množství olova ve vodě splňuje hygienické limity. Víc než týden kvůli příliš vysokému množství olova nemohlo zhruba 15 000 lidí v několika obcích na sever od Prahy pít vodu z vodovodu. Pokud lidi některou část domovních rozvodů delší dobu nepoužívali, měli by podle vodáren nechat vodu z kohoutku 5 až 10 minut odtékat. S kontrolou kvality vody se bude dál pokračovat. Situací se zabývá taky policie, a to kvůli podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Dva Češi zemřeli při dopravní nehodě v americkém Wyomingu. Další je zraněný, informoval o tom mluvčí tuzemského ministerstva zahraničí Adam Čergé. Podle něj se nehodou ve spolupráci s místními úřady dál zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky, odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordní 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíc hodnota peněz klesla v Litvě. Minulý měsíc zároveň Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o další 0,25%. Snaží se tak omezit inflační tlaky. A Pražské muzeum Kampa dnes otevírá 3 nové výstavy. Jedna z nich, Za tvar figury, sleduje cestu tvorby sochařky Květy Kovářové, pozapomenuté umělkyně druhé poloviny 20. století. Další nabízí pohled na malíře Milana Kunce, jehož dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírek po celém světě. Poslední z expozic Zákazu navzdory přibližuje snímky 3 fotografů, včetně Mikuláše Metka.
3: Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaji v Pekingu do 3. kola. Britku Bulterovou porazila 7-6 a 6-1. Ve 2 setech uspěly také Linda Nosková proti Rumunce Rusejové, Sára Bejlek proti Australance Inglisové a Nikola Bartuňková proti Polce Frechové. Naopak Linda Frůvirtová podlehla ve 3 setech Rusce Samsonovové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení od okruhu i od Domašova. D1 z Prahy do Brna ucpaná už kousek za okruhem z 11. kilometru. Všemi 3 pruhy se jede v podstatě krokem až ke sjezdu na Popovice na 15. kilometr. Tam velké množství řidičů sjíždí a vyhýbají se tak uzavřené trojce u Poříčí. Na D1 směr Brno se následně zpomaluje okolo 17. kilometru a odtud zhruba půl hodiny se popojíždí do zúžení na Šmejkalce. D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy a zdržení za Domašovem. V obou pruzích se brzdí až do zastavení zhruba na stém 73. kilometru. Kamiony už o něco dříve na stém 71. Zatímco osobní auta v levém pruhu brzdí jen občasně, nákladní soupravy se posouvají až do omezení u D2 na kilometr 196. D1 ještě jednou teď Přerovsko, respektive omezení u Bělotína na kilometru 311. V obou směrech ještě dnes pracují silničáři. Jede se pouze jedním pruhem a kolony jsou na 10 až 15 minut, jak od Ostravy, tak od Brna. Na D10 z Prahy do Turnova trvá zdržení od sjezdu na Nymburk z 39. kilometru. 20 minut pojedete k nehodě na 44. V omezení stále blokují pravý pruh následky střetu kamionu s osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně počítejte i se slabými přeháňkami. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21. To byly zprávy. Dál posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Schánělovou.
1: Krásné odpoledne vám přeji. My se v téhle půlhodině postavíme na start Velké Pardubické, ale konkrétně se zaměříme na jednu velmi talentovanou jestkyni. Zůstaňte s námi.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Vstup do manželství až od 18. Tuhle věkovou hranici uzákonil americký stát Kalifornie. Patří ale zatím k menšině států, které ve Spojených státech sňatky s nezletilými zakázaly. Více k tomu řekneme za pár minut u nás v odpoledním radiožurnálu.

0: Americký stát Kalifornie uzákonil minimální věk pro vstup do manželství, a to na 18 let. Může se to zdát zvláštní, ale tuhle hranici dosud nemá stanovenou většina z 50 amerických států. Kalifornie je teprve 18. státem, který tenhle minimální věk pro svatbu stanovil. Zákon o tom tento týden podepsal kalifornský guvernér Gavin Newsom. A sňatky s nezletilými přitom nejsou ve Spojených státech úplně ojedinělým jevem. Další informace k tomu už má Pavel Novák z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Pavle, proč je tak převratné, že Kalifornie uzákonila jako minimální věk pro uzavření manželství právě 18?
1: No, protože to není zcela běžné, že se ve Spojených státech mohou vdávat a ženit jenom dospělí lidé. Ještě před 10 lety tam neplatil limit 18 let v žádném z 50 států a od roku 2018 jej postupně zavedlo 17 zemí, 17 států. Zákon, který byl teď přijatý v Kalifornii, tedy znamená, že od 1. ledna bude tento stát na západním pobřeží 18. státem. Hlavně státy takzvané Nové Anglie na severovýchodním pobřeží přijali velice brzy to omezení, potom také stát Oregon a Washington na západním pobřeží a také státy Missouri, Oklahoma, Minnesota, Michigan v oblasti Velkých jezer na středozápadě. Ve 32 státech ale může být ženichovi nebo nevěstě 17 nebo 16 let a ve státech Kansas a na Havaji dokonce jenom 15. A většinou v takových případech stačí k uzavření manželství souhlas rodičů, někdy je k tomu potřebný souhlas soudu. V Kalifornii, v Novém Mexiku a ve státě Mississippi zatím tedy neexistuje žádné věkové omezení pro vstup do manželství. V Kalifornii tedy od 1. ledna se to změní. Podle organizace Unchained at Last, což bychom mohli přeložit jako konečně zbavené okovů, která usiluje o zákaz dětských sňatků v celých Spojených státech, tak v Kalifornii se ročně uzavřelo kolem 9 000 manželství, hlavně tedy nezletilých dívek s dospělými muži.
0: Jak častá jsou manželství nezletilých ve Spojených státech? Jsou nějaká data, kolik jich je?
1: No, poslední statistické údaje jsou k dispozici z roku 2021. Ve 20 letech předtím bylo skoro 315 tisíc manželství uzavřených s nezletilými. To znamená, že přes 15 tisíc sňatků ročně v zemi, která má přes 330 milionů obyvatel. Od roku 2018 už je to vlastně jenom 33 států povolovalo svatby lidí mladších 18 let. Ten počet sňatků se pravděpodobně také snížil, ale organizace Unchained at Last loni vydala studii, ve které říká, že nejčastěji se uzavírají manželství s nezletilými v Utahu, v Nevadě, ve státě Idaho. V Nevadě 6 z tisíce mladistvých ročně vstoupilo do manželství, hlavně tedy zase dívek. No a spolky a nadace, které bojují za zákaz sňatků s dětmi, poukazují na to, že nezletilí mohou být v takovém manželství vystaveni domácímu násilí, sexuálnímu násilí, nedostudují školu, ve které byli, a víc jim hrozí v pozdějším věku třeba chudoba nebo nějaké psychické poruchy.
0: Nový zákon v Kalifornii nám teď popsal a vysvětlil Pavel Novák. Díky.
1: Naslyšenou, hezké odpoledne.

Zatím jedinou ženou, která se v tomhle století dostala do cíle Velké Pardubické, je Martina Růžičková. A to by druhou říjnovou neděli chtěla změnit Lenka Neprašová. Talentovaná žokejka bude dokonce patřit v sedle Sakamira mezi širší okruh favoritů. A tak o ženách v téměř výhradně mužském sportu uslyšíte v odpoledním radiožurnálu.

0: Talentovaná jezdkyně Lenka Neprašová už jela Velkou Pardubickou před 2 lety, ale její cesta tehdy skončila na slavném Taxisově příkopu. Teď ji čeká vrchol sezóny v sedle veterána Sakamira.
1: Sakamiro vede před stárem a talentem. Sakamiro si jede pro vítězství ve 133. ročníku Velké Pardubické.
2: Myslím si, že Léňa letos se hrozně jako psychicky posunula. Pro mě je to takový černý koň do stihu. Jo? Oni ho budou mít určitě nachystanýho, protože kdyby tam byla jakákoliv skulinka, že by se nebyli jistí, tak jelikož oni ho mají fakt jako dítě, tak by ten koník tu Velkou určitě nešel.
3: Mluvila o Lence Neprašové a Sakamirovi ve vysílání radiožurnálu Sport bývalá jezdkyně Barbora Málková. Ta se kvůli zdravotním problémům do Velké Pardubické nikdy v sedle nepodívala a tak je stále jedinou ženou, která v 21. století dokončila tento slavný překážkový

0: Zmiňuje hlavně fyzický rozdíl, ale ani ten nemusí být podle Martiny Růžičkové na škodu.
1: Venče má neskutečný srdce a má ještě proti těm kukům nespornou výhodu v tom, že až je moc lehká, abych to řekla, že musí se teda hodně dovažovat. Nicméně ty kluci, kteří strávějí celý týden v gumových kalhotách, aby spotili váhu, nemůžou pít, nemůžou jíst, pak jdou ještě do sauny, takže ta Lenča si dá knedlo vepřevzelo a frčí. Jo.
0: To říkala Martina Růžičková, která v roce 2014 dokončila Velkou Pardubickou v sedle Rubína a pak dovedla jako trenérka k vítězství Šarmluka a Sexy Lorda. Zatím jedinou vítězkou slavného dostihu na východočeském závodišti je Lata Brandisová. Ta slavila sklisnou normou v roce 1937. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Poznáváte? Už 20 let stačí pár tónů a vy hned víte, že to bude tanec. Stardance se vrací na televizní obrazovky. 10 večerů plných elegance, emocí a skvělé zábavy. Držíme vám místo v první řadě. Stardance, když hvězdy tančí. Od 10. října na jedničce a v i vysílání.
2: Prekážky mě zastaví. Jsou něčo jako ninja. Bojujem. A nepřestávám.
3: Andrej má plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, být s babičkou a hlavně nelézt opilý na stromy, ze kterých neumí slézt. Jenže pak potká Míšu. Milovník, ne bojovník. Hravá love story o první lásce v tomhle šíleném světě dospělých. Od 8. října v kinech. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
4: Radiožurnál je 14 hodin. Marek Sedláček a aktuální zprávy.
5: Poslanec Turek se omluvil organizaci Hnutí Duha za své výroky. Ceny ropy ve světě opět klesají. Fotbalový Manchester City se odvolal proti verdiktu kvůli porušování finančních pravidel v Premier League. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna vzniká kolona od okruhu z 11. kilometru a bude polojasno až oblačno, na západě až zataženo, teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslanec Filip Turek za motoristy poslal omluvu za své výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Turek podle verdiktu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha. Pokračuje její mluvčí Eva Per.
6: Filip Turek nám do datové schránky poslal písemnou omluvu, čímž část své povinnosti splnil. Omluvu, kterou má podle rozsudku umístit také na svém Facebooku, zatím nezveřejnil. Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace.
5: Kohoutková voda v oblasti Odoleny Vody je opět pitná, informovali o tom středočeské vodárny. Podle krizového štábu vodáren je voda nezávadná a množství olova ve vodě splňuje hygienické limity. Pokud lidi některou část domovních rozvodů delší dobu nepoužívali, měli by podle vodáren nechat vodu z kohoutku 5 až 10 minut odtékat. V ukrajinském hlavním městě Kyjevě je po ruském ostřelování silně narušená doprava. Uzavřený je důležitý jižní most, který propojuje dvě části metropole. Omezená je taky doprava na mostě Petna a na metromostě. Stovky lidí přes ně podle médií přecházejí pěšky. Ruské údery v Kyjevě nepřežil nejméně jeden člověk a další dva jsou zranění. Naopak ruské úřady hlásí jednoho mrtvého po dronových útocích na Bělgorodskou oblast. Světové ceny ropy dnes výrazně klesají. Severomořský Brent odepsal asi 3% a vrátil se tak pod hranici 100 dolarů za barel. Agentura Reuters dřív s odvoláním na svůj zdroj napsala, že Francie navrhla uvolnit 50 milionů barelů nafty z evropských zásob. Dalších 50 milionů barelů ropy by podle Paříže mohly poskytnout členské země Mezinárodní agentury pro energii. Mezi ty patří například Japonsko, Kanada a Spojené státy. Lanovka na Petřín v Praze od svého spuštění před 10 dny přepravila 115 tisíc cestujících. Dělníci ji opravovali 2 roky. Největší zájem měli lidi minulý prodloužený víkend, kdy se lanovou dráhou svezlo asi 47 tisíc cestujících. Za 3 dny, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
7: Je vidět, že efekt nového platí, protože před 2 lety, v září 2024, jsme v průměru přepravovali zhruba kolem 7 tisíc cestujících denně. Teď ten průměr je kolem 11,5 tisíc cestujících.
1: Sport.
8: Fotbalový Manchester City se odvolal proti rozhodnutí nezávislé komise, která ho obvinila ze závažného porušování finančních pravidel během 9 sezon. Klub to odmítá a tvrdí, že rozhodnutí obsahuje chyby. O případném trestu se teprve rozhodne. České fotbalisty čeká přesun do Španělska, kde zítra nastoupí proti úřadujícím mistrům světa i Evropy. Hrát se bude na severu Pyrenejského poloostrova v Oviedu.
9: V místě konání zápasu ale ani jeden národní tým netrénoval. Češi si předzápasové povinnosti splnili v Praze. Obránce Vladimír Coufal, který do posledního duelu s Anglií nenastoupil, s týmem absolvoval jen rozcvičku. Naopak se do tréninku zapojil i útočník Ryan Nadery, který se připojil k českým fotbalistům ve středu po vyřízení potřebných dokumentů k reprezentování Česka. Španělé se chystali v národním fotbalovém centru nedaleko Madridu. Zápas Španělsko-Česko ve třetím kole Ligy národů začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v sobotu ve 20 hodin a 45 minut. Z Ověda Karel Schamberger, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 z Prahy do Brna první část kolony od okruhu z 11. kilometru. Krokem se jede na 13. Tam v prostředním pruhu překáží porouchané nákladní vozidlo. Pak se příliš nerozjíždějte, nohu z plynu dáte opět velmi brzy. A sice těsně za sjezdem na Popovice na 15. kilometru. Odtud se budete sunout téměř 40 minut až do omezení na Šmejkalce. D1 příjezd do Brna od Prahy a první část fronty kamionů za Domašovem okolo z tého 73. kilometru. Osobní auta výrazně brzdí až u výstaviště na STEM 90. Odtud, kde dvojce, je to na dlouhých 50 minut. Na D2 na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu kousek za sjezdem z D1 na úrovni Avionu. Na půltém kilometru hlásíte překážku v provozu.
12: Nepochopitelná bouračka kamionů s dodávkou. To se objíždějí přes tu stavbu.
11: Kolony nejen na dříve zmíněné D1, také přímo v Brně v ulici Hněvkovského od Lidlu. Hodně ucpaná před Brnem je teď i 52 z Mikulova. Kolona od Modřic ke sjezdu na D1 je na čtvrt hodiny. A silnice 3 z Prahy do Tábora u Poříčí stále v obou směrech neprůjezdná, od Senohrab i od Benešova zdržení až půlhodinová. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně i slabé přehánky. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat, teploty 20 až 24 stupňů. V západní polovině Čech 18 až 21. To byly zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
4: Dobré odpoledne. V úvodním příspěvku se dostaneme k běžné situaci, která se stává opravdu dnes a denně. Když potřebujete v Břeclavi konkrétně na toaletu, tak nemusíte hledat veřejné záchody, ani si nemusíte v podniku, do kterého zajdete, něco objednávat. Stačí jen najít podnik, který má nálepku WC gratis. Město totiž nově přispívá kavárnám a dalším provozovnám za to, že jejich toalety zpřístupní i lidem, kteří si nic nemusí koupit. Město tak supluje provozování veřejných toalet a my se tomu za chvíli budeme věnovat v další reportáži.
10: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A my přicházíme s varováním z dálnice D1 za Měřínem. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín teď čerstvá nehoda. Na 132. kilometru blokovaný pravý i levý pruh. Opatrně se projíždí pouze odstavným. Na místo teprve před několika okamžiky dorazila policie. Opakujeme, D1 z Brna do Prahy a nehoda za Měřínem na kilometru 132. Osobní auto dodávka v levém i pravém pruhu. Jede se pouze odstavným a začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Možnost zajít si do kavárny jen na toaletu, aniž byste si museli objednat kávu, tak o to se teď snaží v Břeclavi. Město chce přispívat těm podnikům, které své toalety zpřístupní kolem jdoucím. Do toho projektu se zapojila už první kavárna.
3: Dobrý den, můžu si tady odskočit na záchod,
4: že? Jasně, můžete.
3: Super, díky.
5: Takhle jsem si mohla zajít na toaletu v Břeclavi v jedné z kaváren v centru města, aniž bych musela být zákazník. Podobně tuto možnost využila Patricie Leflerová s malou dcerkou.
6: Já myslím, že je to určitě fajn možnost, protože je tam i přebalovací pult, takže když někdo jde třeba s malým miminkem, tak to může právě přebalit.
5: Kavárna v centru města je totiž nově zapojená do projektu WC gratis. Podle majitelky podniku Silvie Turečkové, lidé, kteří si přijdou jen odskočit, zátěž nejsou.
7: Dokonce to jakoby i vítáme, ať ta toaleta je využitá, takže jsme na to kývli jednoznačně.
5: Navíc dostanou od města za takovou službu každý měsíc 2000. Podle mluvčí města Ivany Solaříkové je to pro město stále výhodnější, než vybudovat a provozovat nové veřejné toalety.
8: My jsme měli na Kufnerově nábřeží vlastně veřejné toalety, které fungovaly v minulosti, ale ty náklady tam byly ohromné, protože ty náklady na ten personál plus ten provoz, úklid, to je nesmírně ekonomicky náročné.
5: Město se inspirovalo ve Znojmě, kde stejný projekt funguje od loňska. Každému z 8 zapojených podniků město ročně přispívá na provoz toalet 24 000 korun. Podobně se systém osvědčil taky v Hradci Králové anebo v Jihlavě. Naopak neúspěšný je v centru Brna.
9: My máme dotační program FreeWC vypsaný od roku 2017. V současné době je do něj zapojen jeden provozovatel.
5: Doplnil mluvčí Brna středu Michal Šťastný. Radnice si nízké zapojení vysvětluje obavou podniků z toho, že by toalety znečistily například lidé bez domova nebo pod vlivem návykových látek. Z Břeclavi Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Slyšet Havla.
1: Nalaďte se na měsíc s Václavem Havlem v Českém rozhlase.
2: Máme pro vás poslední díl z naší měsíční série Svět podle Havla. A protože včera byla epizoda smutná, tak dnes se budeme končit vesele, svatbou. Bezprostředně poté, co se Václav Havel oženil s herečkou Dagmar Veškrnovou, poskytli společný rozhovor, který se stal základem hovorů z Lán v lednu 1997. A my vám teď jeho významnou část připomeneme.
0: Svět podle Havla.
3: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
0: Svět podle Havla? To nejlepší z hovorů z Lán.
4: Hned první relace hovorů z Lán v lednu 1997 byla svým způsobem unikátní. Rozhovor se tehdy natáčel jen pár desítek minut poté, co se Václav Havel podruhé oženil. Moderátorka Eva Hůlková proto přivítala u mikrofonu nejenom jeho, ale i jeho druhou manželku Dagmar.
5: Vítám vás oba v hovorech v Lánech. Dobrý den.
3: Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Václav Havel zavzpomínal, že obřad se podobal jeho první svatbě.
3: Mělo to dokonce i další podobné parametry jako náš tehdejší sňatek. To znamená, že to bylo v tichosti jenom za přítomnosti dvou svědků. Je to pro mě takové určité znamení kontinuity. No, Olga mne provázela životem téměř 45 let. Já bych rád řekl, že je a navždycky zůstane naprosto nenahraditelnou a zásadní součástí mé duše. Olga mi před smrtí doporučovala, abych se znovu oženil. Já to tehdy naprosto kategoricky vylučoval a byl jsem rozhodnut dožít své dny sám. Ona byla ale přesvědčená, že sám žít neumím a nemám. Samozřejmě měla pravdu ona. A potvrdil to konec konců i život sám, když mi dopřál poznat Dášu. Náš sňatek chápu jako takový začátek jakési nové a úplně jiné etapy svého života.
4: Dagmar Havlová zase veřejnosti vysvětlila, jakým způsobem se chce role první dámy zhostit.
6: Tak já si v prvé řadě uvědomuju, že život mě přisoudil úplně jinou roli, než jaké jsem byla dosud zvyklá hrát, a to roli velmi náročnou, protože mimo jiné i proto, že se nedá předem naskoušet. Pokusím se ji plnit, jak nejlíp umím, a mým hlavním cílem bude být samozřejmě oporou svému muži a být prospěšná a užitečná i všem lidem, kteří budou jakoukoliv pomoc potřebovat. Naději, že obstojím, mi dává především láska a rozhodnutí stát při svém muži v dobrém i ve zlém.
4: Prezident Havel se vyjádřil i k tomu, jak podle něj přijme jeho sňatek veřejnost.
3: Já nevím, jaký si pocit mám, že to většina lidí toto mé rozhodnutí pochopí a přijme. Ale i kdyby tomu tak nebylo, nedá se nic dělat. Kdo mne trochu zná, ten ví, že v zásadních věcech jsem vlastně po celý život vždycky dělal jen to, co jsem vnitřně považoval za správné. A neohlížel se přitom na míru libosti či nelibosti, kterou tím u někoho vyvolám. Platí to i o téhle věci.
0: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
0: To nejlepší z hovorů z Lán.

Známý tyčkař Armand Duplantis vynechá nadcházející halovou atletickou sezónu. 26-letý Švéd chce dopřát svému tělu potřebný odpočinek. Dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa to uvedl ve svém prohlášení. Za chvíli v Radiožurnálu uslyšíte zprávy, v nich také nové cenové stropy nafty a benzínu.

0: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 14.30. Zprávy má pro vás Marek Sedláček.
2: Pohřešovanou 38letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo kriminalisti objevili po necelém měsíci pátrání ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí dál prověřují. Podle policie už byla nařízená pitva. Zmizení ženy ohlásil 3. září její manžel. A to potom, co nedorazila do zaměstnání v Ostravě. Podle kriminalistů nebyla matka dvou dětí v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale policisti nevyloučili. Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře, řidiči za něj zaplatí na nejvýš 48 korun a 54 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření potrvají nejméně do konce měsíce. Polsko zavádí novou daň pro ropné a plynárenské společnosti. Týká se podniků, které mají díky rostoucím cenám paliv vyšší zisky. Varšava zároveň obnovuje program subvencí na pohonné hmoty. Podle agentury PAP dnes zákon podepsal polský prezident Karol Nawrocki. Ten očekává, že díky tomu okamžitě klesnou ceny na polských čerpacích stanicích. Ministr financí Andrej Domański odhaduje, že už o víkendu Poláci za litr pohonných hmot zaplatí v přepočtu o 6 až 7 korun míň. A zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové nepříznivá hydrologická situace v regionu.
3: Sport.
2: Fotbalový Manchester City se poslední možný den odvolal proti verdiktu nezávislé komise, která ho uznala vinným ze závažného porušování finančních pravidel Premier League. Anglický klub podle ní porušil pravidla ve všech 114 bodech obžaloby. Vedení Manchester City pochybení odmítá. Odvolací řízení by mělo proběhnout do 12 týdnů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehoda za Měřínem a zdržení od okruhu i Ostrovačic. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín na 132. kilometru kvůli nehodě na pár minut zastavili provoz. Teď už jsou následky přesunuté do odstavného pruhu. Hasiči vyčistili vozovku a opět se jede levým i pravým pruhem. Kolona z exitu 134 se rozjíždí. D1 za Prahou směrem do Brna, fronta od okruhu z 11. kilometru nejprve na 13. Tam stále v prostředním pruhu porouchané nákladní vozidlo, druhá část kolony od sjezdu na Popovice z 15. kilometru až na Šmejkalku, ztratíte 40 minut. D1 před Brnem směrem z Prahy ucpaná před Ostrovačicemi zhruba z kilometru 176, zdržení nejen pro kamiony, ale i pro osobní auta, ta jedou do zúžení u D2 hodně přes hodinu, nákladní soupravy o mnoho déle. A D1 ještě jednou, teď východ Moravy, omezení u Bělotína na kilometru 311, v obou směrech se jede vždy jen jedním pruhem, od Ostravy i od Brna čekejte minimálně 20 minut navíc. A silnice 3 z Prahy do Tábora u Poříčí stále v obou směrech neprůjezdná, od Senohrab i od Benešova zdržení přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: A bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně počítejte i se slabými přeháňkami. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21. To byly zprávy. A dál posloucháte odpolední radiožurnál a Hanku Schánilovou.
1: Hezké odpoledne. V našem vysílání v odpoledním radiožurnálu si řekneme i to, jakou roli bude hrát v Mezinárodní hokejové federaci Petr Bříza.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Hluboké moře, neopreny a jenom jeden nádech před ponorem podél lana do míst, kam z hladiny nevidíte. Na Kypru se právě koná mistrovství světa ve freedivingu a i Česká republika má své zástupce. A tak my se tam podíváme za chvíli v odpoledním radiožurnálu. Teď ještě posílám zpěvačku Alanis Morissette, je 14 hodin 38 minut.

0: Na jeden nádech se dá potopit i do více než 100-metrové hloubky. Na Kypru je teď takových ponorů k vidění spousta. Právě se tam koná 35. mistrovství světa ve freedivingu. Třetí den soutěže reprezentovaly i dvě české závodnice. My už se víc dozvíme od naší spolupracovnice Marie Sýkorové, která je přímo na místě. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Marie, vy jste byla přímo na lodi na moři. Jaká to byla kategorie, ve které se zrovna soutěžilo?
1: Ano, dnes od rána soutěžily ženy, freediverky se spouštěly do hloubek, a to s ploutvemi. Lano mají zavěšené mnohdy už až do hloubky těch 100 metrů nebo i více, a jak je patrné, tak se potápí poměrně daleko od břehu. A je to asi tak 8 až 10 kilometrů od břehu, tedy v místech, kde už je velká hloubka. Dnes atakovala Maďarka Zofia Terecik světový rekord, a to v hloubce 113 metrů. Otočila se ovšem ve 101 metrech, a tak první místo zatím v průběžném pořadí získala Ukrajinka Natalia Žarková se svými 106 metry a ziskem bílé karty.
0: Jak se vedly dvě české závodnice?
1: Ano, dnes soutěžily dvě české reprezentantky, Jindřiška Martinková, která měla nahlášených 64 metrů do hloubky, tedy s ploutvemi. Nakonec se ale její pokus nebyl uznán. Těsně před 11. hodinou pak závodila Irena Váňová, česká rekordmanka, které se povedl nahlášený ponor do 83 metrů a má tak 10. místo na světě. Když jsem to viděla a Irena vyplavala se zářivým úsměvem a jak mi potom řekla, tak se cítila skutečně velmi dobře i přes malé spodní proudy. Jinak ženy absolvovaly už i ponor bez ploutví, a to bylo ve středu. Tam Jindřiška Martinková vytvořila svůj osobní rekord na moři se 26 metry a Irena Váňová se potopila do hloubky 47 metrů. Máme tady také mužského zástupce. Pavel Soukup zatím potápěl v disciplíně bez ploutví včera a získal 14. místo z 58 metry.
0: Jak je na takovém závodě zajištěna bezpečnost freediverů?
1: No tak všichni absolvují takový ten zahřívací ponor, warm-up, už tam je samotný ten potápěč, freediver pod dohledem. Samotný ponor má pak přesný čas, kdy přibližně 4 minuty se freediveři připravují už u svého lana a musí takzvaně zrelaxovat. Absolutní klid je totiž u freedivingu totiž podstatný. Kolem je hned několik záchranářů, ve vodě je i jeden porotce, na lodi pak další porotce, který odpočítává, vše pod dohledem tedy několika osob, nejen tedy záchranářů, těch porodců, ale také samozřejmě lékařů. A navíc se i potápí se sonarem a také pod vodní hladinou vidíme kamery, které samozřejmě sjíždí do té hloubky s potápěčem. Všichni freediveři musí na začátku nahlásit hloubku a do té by se měli ponořit, utrhnout bílou vlaječku a s tou se vynořit. Samozřejmě při v tom vynoření se hlavně dbá na ten první nádech, pokud správně vynoří, sundá nose clip i brýle a řekne I am OK, může od rozhodčí získat bílou kartu.
0: Marie Sýkorová, naše spolupracovnice přímo na mistrovství světa ve freedivingu. Díky za vysvětlení i za vyprávění. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Petr Bříza nezískal post prezidenta Mezinárodní hokejové federace. Dál ale zůstává jejím místopředsedou. Novým šéfem se stal Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby porazil českého kandidáta o 3 hlasy. Jaký je rozdíl mezi funkcí prezidenta a viceprezidenta a co Břízu čeká v této roli, řekneme si v následujících minutách.

0: Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace se stal Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu, který následně obhájil post prvního viceprezidenta. Tak se to poslechněte právě teď v další reportáži.
1: Prezident Mezinárodní hokejové federace má na starosti nejen instituci jako takovou, ale řídí taky světové šampionáty, jak vysvětluje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
2: Řídí veškeré šampionáty, nejenom ty, které známe my v té A skupině, ale vlastně po celém světě. Připravuje olympijský turnaj, komunikuje s NHL a s ostatními svazy.
1: Šéf svazu může zároveň ovlivňovat směřování hokeje v jednotlivých částech světa a podporovat jeho rozvoj v regionu. Pokračuje místopředseda Českého olympijského výboru Roman Kumpošt.
3: Prezident Mezinárodní federace, sportovní federace ovlivňuje celé dění. Tím, že je třeba Evropan, tak může hodně pomoct třeba vývoji toho sportu v Evropě v tom konkrétním regionu, z kterého pochází.
1: Viceprezident má na rozdíl od šéfa svazu na starosti konkrétní oblasti, například finance federace, jako to poslední 4 roky dělal právě Petr Bříza. Jak se kompetence mezi prezidentem a viceprezidentem rozdělí, záleží především na jejich vzájemné dohodě. I tak je ale role místopředsedy důležitá, vysvětluje Kumpošt.
3: Ten prezident toho viceprezidenta musí respektovat, musí mu naslouchat, to znamená on svoje mínění k tomu celkovému vývoji samozřejmě může říct.
1: Prezident hokejové federace se volí na 4 roky. Petr Bříza sice nejvyšší funkci v I.

0: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
2: Evropská komise uvolnila další peníze na pomoc Ukrajině. Voda z vodojemu Odolena voda je opět pitná. Tenistky Nosková, Muchová, Bartuňková i Bejlek postoupily v Pekingu do třetího kola. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí dlouhá kolona z 13. kilometru až na Šmejkalku. A je polojasno až oblačno, na západě až zataženo, teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Evropská komise uvolnila v přepočtu téměř 1,70 miliard korun na podporu Ukrajiny. Peníze mají zajistit fungování její veřejné správy a pokrytí finančních potřeb, zatímco se brání ruským plošným útokům. V pořadí 8. platbu schválila Rada Evropské unie poté, co Ukrajina provedla reformy v několika oblastech, včetně justice, energetiky nebo dopravy. Vyplácení peněz je navázané na plnění cílů v takzvaném ukrajinském plánu, který je součástí hlavního unijního programu na podporu Kyjeva. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidi ze zasažených oblastí tak můžou opět vodu používat k pití i vaření. Testování vzorků bude pokračovat i dál, říká technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
4: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Já už doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
2: Poslední dvě hodiny můžou lidi písemně žádat o voličský průkaz pro senátní volby. Lhůta vyprší v 16 hodin, takže už jenom hodinu. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště. Průkaz tak pomůže třeba lidem, kteří budou ve svém okrsku v nemocnici. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. V Pardubicích začíná výstavba nového městského centra pro lidi bez domova za 107 milionů korun. Do roka vznikne v areálu na Staré poště a bude z modulárních kontejnerů. Na jednom místě bude azylový dům a noclehárna pro muže, oddělená noclehárna pro ženy, denní centrum a taky ordinace lékaře pro osoby bez přístřeší. Velkou výhodou bude i bezbariérový přístup, říká vedoucí azylového domu Petr Motl.
5: Stále přibývá více osob bez přístřeší, který mají zdravotní problémy. Problémy s chůzí, chodí o francouzských holích, mnoho klientů třeba chodí s chodítkem a vlastně tam by mohli využít ten výtah, že si přímo najdou do toho výtahu a dostanou se až na pokoj.
6: Sport. Wimbledonská šampionka Linda Nosková je na tenisovém turnaji v Pekingu ve třetím kole. Nad Rumunkou Ruseovou zvítězila 6-4, 6-1 a příště narazí na Švýcarku Golubičovou. Postoupila také Karolína Muchová po výhře nad Britkou Bultrovou 7-6 a 6-1. Její další soupeřkou bude Ruska Samsonovová, která dnes ve druhém kole vyřadila Lindu Fruvirtovou po setech 6-2, 3-6 a 6-3. Dál prošla i Sára Bejlek a po triumfu 6-3, 7-5 nad Australankou Inglisovou se utká s Japonkou Osakovou. Nikola Bartuňková zdolala Frechovou z Polska 2x 6-2 a ve třetím kole se střetne se světovou dvojkou běloruskou Sabalenkovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 zdržení od okruhu i Ostrovačic. Na D1 z Prahy do Brna první část kolony od okruhu z 11. kilometru dává se do pohybu. Na 13. už se podařilo nepojízdné vozidlo z prostředního pruhu odtáhnout, ale už se tam zase brzdí a přes 40 minut se jede krokem až na Šmejkalku. Pokud na 21. kilometru z D1 sjíždíte na trojku směr Tábor a Budějovice, čekejte komplikace u Poříčí. Je tam kvůli nehodě stále zastavený provoz v obou směrech. Tvoří se dlouhé kolony. Objízdná trasa vede přes obec. Zpět na D1 teď k Brnu směrem z Prahy se sune fronta před Ostrovačicemi z kilometru 176. Zdržení se týká jak kamionů, tak osobních aut a vše se to posouvá tradičně až do zúžení u dálnice D2. A D1 na Přerovsku omezením u Bělotína na kilometru 311 projel náš zpravodaj.
8: Já jsem teďka projel od Ostravy a už to zabere půl hodiny. Z druhé strany od Olomouce teďka aktuálně kolena končí na 307.
7: A v Praze velké potíže ve Kbelské z Letňan dolů do Hloubětína. Před sjezdem do Novopatské čekejte hned dvě větší kolize. V obou případech se srazil kamion s osobním autem, blokují provoz vždy v pravém pruhu. Kolona už v Cínovecké vzniká za zděby. Zdržíte se více než 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Je převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně počítejte i se slabými přeháňkami. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty v Česku 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21, na horách kolem 15, na Šumavě až 18 stupňů. To byly zprávy. A dál posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánilovou.
1: Dobré odpoledne vám přeji. Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu se vrátil téměř na předválečnou úroveň. Vyplývá to z monitoringu námořní přepravy. Jak se změnily exportní trasy a jaký dopad to má na cenu? My to probereme v odpoledním radiožurnálu.
3: Odpolední radiožurnál
9: a Hanka Schánilová.

0: 5:15.
1: Surová ropa z Perského zálivu je zpátky. Teče ale trochu jinak, než byl trh zvyklý před začátkem války. Takový závěr udělali analytici společnosti Kepler, která monitoruje námořní přepravu, poté, co se podívali na data ze září. Ropné monarchie a Irák průměrně vyvezli 16,5 milionu barelů denně. Téměř žádnou ropu na vývoz teď ale zřejmě v Perském zálivu nenakládá do tankerů Irán. My už jsme ve spojení s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Jano, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jak se tedy teď ropa z Perského zálivu dostává do světa?
2: Tak výrazně posílil vývoz ropovody, které právě Hormuzský průliv obcházejí. A ten kratší ropovod Spojených arabských emirátů do Ománského zálivu, ten druhý je saudský ropovod východ-západ do přístavu Yanbu v Rudém moři. Ještě v únoru takto proudila méně než pětina neiránské ropy ze zálivu. A teď už to ale podle těch předběžných dat společnosti Kepler vypadá, že je to nejspíš 40%. Zbylých zhruba 10 milionů barelů ropy denně, ale stále fyzicky proplouvá Hormuzským průlivem. Ale i tato cesta se proměnila. Dřív tanker naložil ropu v zálivu, proplul úžinou a doplul do své cílové destinace, kde ropu vyložil. Teď podle analýzy satelitních snímků a DAS přístavu ale převážel jakýsi kivadlový systém, kdy velkokapacitní tanker často nejspíš pomocí americké armády převeze ropu přes tu kritickou úžinu a následně ji předloží do dálkových plavidel, které ji dovezou k odběratelům.
1: Když ropa proudí, tak proč je pořád tak drahá?
2: Tak přestože v číslech vývoz se dostáváme zřejmě na předválečný stav, situace v tom terénu je velmi odlišná a stále nejistá, takže trh počítá s rizikem, že ty dodávky zase třeba něco zkomplikuje. A například zmiňovaná překládka je sama o sobě dražší, velkokapacitních tankerů není neomezené množství, takže lodní společnosti si můžou účtovat vyšší ceny. A zdražilo třeba i pojištění pro lodě kvůli tomu, že Hormuzský průliv stále zůstává tou nejistou zónou i včera. Třeba britská agentura pro námořní bezpečnost hlásila, že má informace o nejméně jednom tankeru zasaženém neznámým projektilem. A stabilnější návrat na předválečná čísla ukazují ta předběžná data až v posledních dnech, takže tato ropa je zřejmě ještě někde na moři a teprve míří k odběratelům.
1: No a dají se tou drahou ropou vysvětlit i vysoké ceny nafty u čerpacích stanic?
2: Jenom částečně. Nafta a další rafinované produkty jsou na trhu stále nedostatkovým zbožím. I země zálivu totiž neexportovaly jen tu surovou ropu před začátkem války. Část té vytěžené suroviny rovnou zpracovávaly ve svých rafinériích v zálivu a pak je přes Hormuzský průliv vyvážely. Jenže odvetné údery Iránu v těch předchozích měsících ty rafinérie poškodily a u nafty a taky dalších ropných produktů ta data neukazují, že by se vývoz vzpamatovával. A na situaci na tom celosvětovém trhu má výrazný vliv třeba i poškození rafinérské infrastruktury v Rusku. A podle zdrojů agentury Reuters navíc vývoz nafty teď omezila taky Čína.
1: Jana Krasová, naše blízkovýchodní zpravodajka. Jano, díky a hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: think of me. Ooh, I think of me.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 zdržení před Šmejkalkou, Ostrovačicemi a stále uzavřená trojka u Poříčí. D1 z Prahy do Brna ucpaná od okruhu z 11. kilometru. Kolona už je souvislá a popojíždí bezmála 50 minut až do zúžení na Šmejkalce. Sjíždíte-li na 21. kilometru na silnici 3 směr Tábor a Budějovice, komplikace a velmi dlouhé zdržení čekejte i tam. Už několik hodin je u Poříčí komunikace v obou směrech uzavřená. Havarovalo tam nákladní vozidlo, vysypal se z něj náklad písku, objíždí se přes Poříčí. Kolony jsou velmi dlouhé, od Prahy hlásíte až hodinu, od Benešova to není o moc lepší. D1 před Brnem směrem z Prahy a prodlužující se kolona aktuálně se zastavuje za Domašovem okolo z tého 74. kilometru a zdržení nabírají jak nákladní, tak osobní vozidla. Ta do Brna, kde dvojce jedou přes hodinu, kamiony o mnoho déle. A v Praze trvají velké potíže ve Kbelské směrem z Letňan dolů do Hloubětína. Před sjezdem do Novopatské hned dvě kolize, v obou případech boural kamion s osobním autem blokovaný pravý pruh. Kolona začíná už v Cínovecké, kousek za Zděby, zdržíte se více než 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: kybernetické hrozby v Česku znovu sílí. Ukázal to říjnový risk radar České asociace pojišťoven, který nově upozorňuje na rizika na každý měsíc. Podle pojišťoven hrozí zejména krádeže dat, digitální podvody anebo falešný obsah s využitím umělé inteligence. Policie letos od ledna do srpna zaznamenala přes 16 000 skutků kybernetické kriminality, což je oproti stejnému období loni nárůst skoro o 16%. Ve vysílání už vítám Ondřeje Kapra z odboru hospodářské kriminality kriminální policie. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak si vysvětlujete, že těch podvodů stále přibývá? Mají podvodníci propracovanější postupy, anebo je chyba prostě v nás, že nejsme dost opatrní?
1: Přesně tak, jak říkáte. Ono vlastně poslední 6 let zažíváme výrazný nárůst organizovaného zločinu, který přichází do online prostředí. Pachatelé mají čím dál propracovanější techniky, útočí ve větším měřítku a pak je samozřejmě daleko větší pravděpodobnost, že někoho zasáhnou, jak se říká. A druhá věc je to, že jako občané absolutně podceňujeme pachatele, přeceňujeme svoje vlastní síly a pak samozřejmě můžeme přicházet s různými preventivními aktivitami, ale když si řeknete, mně se to stát nemůže, tak prostě nic číst nebudete na to koukat a pak je takovýhle člověk ideální obětí takového útoku, protože je prostě nepřipraven.
0: Pojišťovny upozorňují na krádeže dat, na phishing nebo falešný obsah vytvořený umělou inteligencí. Jaké typy útoků jsou úplně nejčastější?
1: Co se týká kvantity, tak nejčastěji se setkáváme s podvody, které mají souvislost s inzercí, ale řekl bych, že ty nejsou nejrizikovější, daleko rizikovější jsou podvody, které jsou spojené s podvodnými telefonáty. To znamená podvodné investice nebo nabídky podvodných investic a především, kdy se pachatelé vlastně vydávají za policisty a za bankéře, snaží se někoho vystrašit, že má napadný bankovní účet nebo že se na ně někdo chce vzít úvěr a pak vás už ženou do pasti. To znamená, chtějí, abyste převáděli peníze na jiné bezpečné účty, předávali je kurýrům a tak podobně. A tady vidíme velké riziko.
0: No a sledujete v poslední době nějaký nový trend, nějakou takovou novinku?
1: Řekl bych, že se to celkem vrací, přicházejí, odcházejí různé legendy, ale v současné době hodně nebo často zaznamenáváme případy kombinace právě podvodných SMS zpráv a následných telefonátů, kdy samozřejmě potom ten telefonát od falešného bankéře má určitý reálný základ a všechno se zdá absolutně seriózní a jak říkám, ta legenda je tak propracovaná, že obětí takového útoku nejsou rozhodně jenom hlupáci, jak si mnozí myslí, nejsou to ani seniori, je to ta střední generace. A jsou to často velmi inteligentní lidé, kteří si bohužel mysleli, že jim se to stát nemůže.
0: Kdybych potřebovala nějaké rady, jak se bránit podvodům, kde je můžeme najít?
1: Ano, je pravda, že klíčem je právě vzdělávat se. Tady doporučuji sledovat sociální sítě policie, kde se snažíme varovat před aktuálními hrozbami, aktuálními trendy, ale je to i o tom, že si máme číst varování od svých bank a doporučil bych třeba i udělat si kybertest v rámci kampaně Nepinday, kde si každý vlastně může ověřit ty své schopnosti na vlastně skoro reálných případech.
0: Ondřej Kapr je z odboru hospodářské kriminality kriminální policie. Budeme vám věřit. Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
1: Radiožurnál je 15:30. Marek Sedláček a aktuální zprávy.
2: Do Česka mají dnes dorazit tisíce upravených aut na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu posílí hlídky v Praze i v Brně. Do akce nasazuje taky drony nebo vrtulník s termovizí. Policisti se obávají hlavně nelegálních závodů na silnicích. Některé úseky proto možná bude muset dočasně uzavřít. Řidiči by taky měli počítat s možnými komplikacemi. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na stavbu stanice metra D Libuš. Tendr vypsal na částku 3 miliardy a 760 milionů korun bez DPH. Oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je podle něj stihnout stanici postavit do roku 2032, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D v budoucnu propojí náměstí Míru s Písnicí. Celá trasa by měla podle aktuálního harmonogramu začít fungovat v roce 2036. Premiér Indie Narendra Modi dnes mluvil se zraněným indickým kapitánem středečního letu společnosti Fly Dubai. Jejich videohovor podle agentury AP živě vysílali televizní stanice. Pilot Smit Machchar v rozhovoru popsal, jak se snažil zabránit nehodě letadla, ve kterém sedělo asi 180 cestujících. Letoun mířící z Dubaje do Tel Avivu musel nouzově přistát v Saudské Arábii poté, co se s ním pravděpodobně pokusil havarovat pilot. Ten na Machchara zaútočil nožem. Poté, co napadený kapitán otevřel dveře kokpitu, se cestujícím a části posádky podařilo útočníka přemoct. A Národní archiv v Praze otevřel výstavu bratislavských antifonářů. Středověké hudební rukopisy z 15. a 16. století jsou součástí světového registru UNESCO Paměť světa. Expozice na Pražském Chodovci představuje také dvě faksimilie, které odborníci vytvořili ručně původními středověkými technikami. Výstavu připravili ve spolupráci se Slovenským národním archivem.
3: Sport.
2: Fotbalisti Sparty si během reprezentační pauzy poradili v přípravném utkání s druholigovou Jihlavou, nad kterou zvítězili 5-3. Jiný klub šance ligy Pardubice porazili Viktorii z druhé nejvyšší domácí soutěže 4-1. A hvězdný tyčkař Armand Duplantis vynechá nadcházející halovou atletickou sezónu. 26-letý švédský světový rekordman chce podle svého prohlášení odpočívat.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: V Praze nehoda ve Kbelské kolonii na D5 od Rudné na D1 od okruhu. Příjezd do metropole Ústeckou D8. Kolona se tvoří už před sjezdem na Zdiby a vleče se více než 40 minut, následně celou Cínoveckou až do Kbelské. Před sjezdem do Novopatské stále odklízejí následky hned dvou nehod, dá se projet pouze levým pruhem. Před Prahou hodně plná i plzeňská D5, kamiony i osobní auta zastavují u Rudné na 4. kilometru, na okruh za Ořech na 18. se sunou zhruba půl hodiny. D1 výjezd z Prahy směr Brno a kolona od nájezdu z Říčan z 12. kilometru do zúžení na Šmejkalku pojedete hodinu a už se začínají plnit náhradní trasy. Jak stará benešovská 603 hlavně za Hlubočinkou, tak 107 v klesání před Popovicemi, stejně tak oba příjezdy do Mnichovic od Říčan i od Strančic. D1 před Brnem od Prahy a tradiční fronta nejen kamionů za Domašovem z kilometru 174 až do zúžení u D2. A D1 u Bělotína a kolony před omezením na kilometru 311. Stále popojíždí v obou směrech od Ostravy i od Brna. Čekejte minimálně 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Páteční odpoledne je převážně polojasné až oblačné, hlavně v západní polovině Čech až zatažené. Na západě a severozápadě Čech výjimečně počítejte se slabými přeháňkami. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24, v západní polovině Čech 18 až 21 stupňů. To byly zprávy. A dál posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
1: A protože je to páteční odpoledne, jak se Marku říkal, tak každou čtvrt hodinu od nás uslyšíte aktuální zelenou vlnu a oslavíme také půlkulaté narozeniny Stinkra.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Bývalý učitel, ze kterého se stala rocková legenda, britský zpěvák Sting, slaví 75. narozeniny. Za skoro 50 let na hudební scéně napsal desítky hitů a získal skoro 20 ocenění Grammy. Kromě hudby ale Stingovi záleží také na lidských právech nebo ochraně klimatu a obě témata pravidelně zahrnuje i do své tvorby.
1: První melodie začal Sting ještě jako malý kluk hrát na postarší španělskou kytaru. Nástroj mu daroval jeho strýc John. Kytara měla jen 5 zrezivělých strun, ale malý Gordon Sumner, jak zní Stingovo občanské jméno, věděl jak na to.
2: Převařoval jsem je ve vroucí vodě, abych je zbavil rzy a oni zněli jako nové.
1: Vzpomínal Sting pro kanadskou veřejnoprávní televizi. Rezavé struny ho dostaly až k hraní na baskytaru v jazzových kapelách. A právě v jedné z nich si díky nepřehlédnutelnému žluto-černému svetru, který mu upletla tehdejší přítelkyně, vysloužil přezdívku Sting, tedy žihadlo. Zlom ve Stingově kariéře přišel, když si ho všiml americký hudebník Stuart Copeland. Ten ho přivedl do později celosvětově známé hudební skupiny The Police. Hudba ale pro Stinga nebyla vždy jedinou prioritou. Proslavil ho taky boj za lidská práva a to se pravidelně propisovalo do jeho koncertů i do samotných skladeb. Třeba jako v písni They Dance Alone. Britského zpěváka k ní inspiroval tichý protest chilských žen za diktatury Augusta Pinocheta. Ženy před vládními budovami tančily tradiční námluvní tanec cueca. Místo partnera si ale na oblečení připnuli fotografie svých nezvěstných manželů, synů, bratrů nebo otců. Skladbu Russians zase Sting napsal v reakci na studenou válku. Pár týdnů po začátku celoplošné invaze na Ukrajinu vydal její upravenou verzi.
2: Pro Ukrajince bojující proti této brutální tyranii a taky pro mnohé Rusy, kteří proti tomuhle zvěrstvu navzdory hrozby zatčení protestují.
1: Vedle lidských práv se Sting věnuje také boji za ochranu klimatu. Na konci 80. let zpěvák spolu založil organizaci Rainforest Fund. Vznikla ze slibu, který dal náčelníkovi amazonského kmene. Ondřej Himer a Jana Stuláková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: D1 ucpaná před Šmejkalkou, také za Domašovem i v okolí Bělotína. Na D1 z Prahy do Brna strávíte až hodinu na trase od nájezdu z Říčan z 12. kilometru na most Šmejkalka. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za Domašovem se na kilometru 173 brzdí v obou pruzích. Osobní auta jedou do zúžení u D2 přes hodinu, kamiony o mnoho déle. D1 do Třetice omezení u Bělotína na 311. kilometru stále působí komplikace v obou směrech. Průjezdný vždy pouze jeden pruh a kolony od Ostravy i od Brna zhruba 20-25 minut. Lepší zprávu neseme ze silnice 3 Praha-Tábor. U Poříčí po několika hodinách konečně obnovili provoz. Dlouhé až hodinové kolony se tak pomalu začínají dávat do pohybu. Totálně ucpané je teď okolí Benešova. Stále jsme na silnici 3. Vlečou se od Mrače a ze spod od kruhového objezdu u Marianovic. Příjezd do Prahy ústeckou dálnicí D8. Kolona se tvoří už za Klíčany přibližně na 2. kilometru. Téměř hodinu se sune i celou Cínoveckou až do Kbelské směr Hloubětín. Před sjezdem do Novopatské stále pracují na odklízení následků hned dvou nehod. Jede se tam pouze levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: čeští fotbalisté se dnes přesouvají do Španělska, kde zítra nastoupí k dalšímu zápasu elitní skupiny Ligy národů. Po domácích prohrách s Chorvaty a Angličany se ve Španělsku utkají s úřadujícími mistry světa. V klubu s tamní nejvyšší soutěže aktuálně působí jediný český hráč, brankář Jiří Letáček.
1: V létě 2024 přestoupil Letáček z ostravského Baníku do Getafe. V klubu je po celou dobu golmanskou dvojkou. Na start v Lalize pořád čeká a pravidelně nastupuje aspoň v domácím poháru. Pardubický odchovanec tak může mimo jiné zblízka sledovat, jak pracují s fotbalisty v zemi posledních světových i evropských šampionů.
2: Co se týče, proč ty hráči jsou tak dobří, tak já bych asi řekl, že tou výchovou od malička, kdy tady ty hráči mají servis víceméně ve všem a trenéři je vedou k tomu, aby furt hráli, aby byli techničtí tady. Když třeba máme trénink, tak vedle mu trénují, já nevím, přípravky. A když se na to člověk zadívá, tak někteří ty kluci fakt po té individuální stránce jsou jako neuvěřitelní.
1: Popisoval v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Jiří Letáček. Hlavním strůjcem nedávných úspěchů španělských fotbalistů je trenér Luis de la Fuente a tým jeho Evropanů převzal v prosinci 2022. Následující rok s ním ovládl Ligu národů, v roce 2024 Euro a letos i mistrovství světa.
3: A je hotovo! Španělsko vyhrává po druhé v historii fotbalové mistrovství světa. Argentinu poráží ve finále 1-0 po prodloužení.
2: S tím týmem odvedl skvělou práci jak na tom mistrovství, tak právě dlouhodobě odvádí konstruktivní práci, která má jako hlavu a patu a je to progresivní ty výkony. Všichni ho tady víceméně uznávají a kvitují si, že právě on je trenérem nároďáku.
4: Čeští fotbalisté mají poprvé v historii zahraničního kouče Španěla Santiho Deniu. Denia dlouho trénoval mládežnické reprezentace Španělska. Řešil se jeho příchod do Česka nějakým způsobem ve Španělsku?
2: No, upřímně si myslím, že se to tady asi moc neřešilo, nebo se to ke mně nedostalo. Byť teda tyhle ty stránky zpravodajské ohledně sportu sleduju snad všechny. V momentě, kdy se to stalo oficiálním, mi bylo řečeno, že to je velmi dobrý trenér a že českému fotbalu určitě zvládne pomoct.
1: Říká fotbalový golman Getafe Jiří Letáček. Utkání Španělsko-Česko začne v sobotu ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Ověda Lukáš Michalík, Radio.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Kde bydlet a kde parkovat? Hlavní témata pražských voleb. Kdo ovládne hlavní město a co s ním pak udělá?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Možná.

0: znát.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dopis pro vás, můj kočár.
3: Jak daleko může člověk zajít, aby ochránil někoho, koho miluje?
4: Našla si dopisy od Jane?
5: Bohužel.
3: Příběh lásky, tajemství a rozhodnutí, která už nejdou vzít zpět.
6: Sepsal jsem závěť a peníze odkázal vám.
3: Slečna Austenová.
7: Jsme spoutané na věky.
3: Premiéra minisérie v úterý večer na ČT Art a v iVysílání.
8: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má pro vás Marek Sedláček.
9: Při studentských demonstracích ve Francii bylo zraněných nejméně 40 ředitelů škol. Vláda z rozdmíchávání protestů obvinuje radikální levici. Lidi ve víc než polovině Evropy zažili v létě velmi silnou tepelnou zátěž. Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace je Němec Reindl. Ve druhém kole porazil Petra Břízu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždějí kolony Zaříčany i Domašovem. A zítra bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Při studentských protestech ve Francii bylo zraněných 65 pracovníků škol, z toho 40 ředitelů. V televizi BFM to potvrdil ministr školství Edouard Geffrey. Podle vlády se do blokád středních škol zapojuje krajní levice. Studenti si stěžují na nevhodné podmínky i nedostatek učitelů. Znovu se střetli s policisty například v Marseille, Štrasburku nebo v Paříži.
11: Studenti zabarikádovali vstup na střední školu nedaleko Eiffelovy věže, házeli tam petardy a zapálili oheň. Někteří si stěžují na to, že ve školách běhají krysy, upozorní na nedostatek funkčních záchodů nebo učitelů angličtiny. Ministr školství Edouard Geffrey v televizi BFM zdůraznil, že do skupin středoškoláků pronikají i radikálové.
12: Do blokád se zapojují agresivní, násilní jedinci.
11: Podle vlády protesty rozmíchává radikální levice v čele s kandidátem v nadcházejících prezidentských volbách Jeanem Lucem Mélenchonem. Jeho strana kritizuje ostré policejní zákroky a nevhodné podmínky na školách. Martin Balucha, Radiožurnál.
9: Lidi na víc než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia nebo víc a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
13: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Radiožurnál.
9: Vysutá lávka na Židově Strouze v Bechyni na Táborsku je znovu přístupná. Po 13 měsících dokončil klub českých turistů Bechyně její opravy a dnes ji otevřel veřejnosti. Loni na začátku září na lávku spadl strom a poničil ji. Má teď železnou konstrukci oproti původní dřevěné. Další změnu popisuje předseda bechyňského klubu turistů Petr Chaloupek.
14: Možná spoustu turistů bude zajímat, proč je lávka výš než ta stará lávka, a je to z důvodu toho, že povodí Vltavy se dalo podmínku, že lávka musí být nad hranicí kulminace stoleté vody. Takže teď je asi o 75 až 1 metr výš, než byla ta stará.
15: Sport. Petr Bříza se prezidentem Mezinárodní hokejové federace nestal a zůstává prvním místopředsedou. Ve druhém kole volby nového šéfa českého kandidáta o 3 hlasy porazil Němec Franz Reindl. Třinečtí hokejisté budou hájit vedení v tabulce Tip Sport Extraligy. V 7. kole nastoupí už za necelou hodinu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Litvínovu. Druhé Pardubice budou hostit třetí Plzeň, proti které se jim dlouhodobě nedaří. Ví to i brankář Roman Vil.
16: V loňské sezóně to byl velmi solidní tým, proti kterému se nehrálo dobře. Samozřejmě my si tyhle věci dost dobře uvědomujeme a já mám pocit, že v naší situaci tam nejde podcenit nikoho, protože můj pocit je takový, že ty týmy proti nám hrajou vždycky na pokraji svých možností a obrovský sebeobětování, spousta zblokovaných střel a prostě kordoma nám tady každý prostě to chce pokazit.
15: V 18 hodin začnou také duely Kladno-Hradec, Králové Brno, Mladá Boleslav a Liberec Olomouc. O půl hodiny dřív startuje ještě souboj Vítkovice Karlovy Vary.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: D1 a kolony od Říčan i do Mašova. Na D1 z Prahy do Brna trvá silný provoz od nájezdu z Říčan z 12. kilometru. Trasa na Šmejkalku stále sebere téměř hodinu. D1 před Brnem směrem z Prahy plná za Domašovem. Zpomaluje se v obou pruzích na stém 73. kilometru. Osobní auta jedou do zúžení u D2 přes hodinu. Kamiony pochopitelně o mnoho déle. Na silnici 35 na hlavním průtahu Libercem směrem z Chrastavy do Turnova u sjezdu na Jablonec na 22. kilometru zasahují u srážky kamionu s osobním autem. Podle našeho zpravodaje se dá projet pouze jedním pruhem. Provoz je hodně silný. Kolona na bezmála 20 minut začíná za sjezdem na Friedland na 18. kilometru. 38. z Havlíčkova Brodu do Čáslavy a velké potíže na obchvatu Golčova-Jeníkova. Po srážce traktoru s osobním autem je průjezd značně komplikovaný. Policie navíc dle potřeby provoz i pozastavuje. Z obou stran tak čekejte dlouhé zdržení. Pomůžete si, pokud pojedete přes město. A na silnici 3 z Prahy do Tábora už u Poříčí obnovili provoz, kolony se přelévají dál k Benešovu, úsek mezi Mračí a odbočkou na Konopiště pojedete půl hodiny. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Večer bude jasno až polojasno, zpočátku místy oblačno. Během noci počítejte na severozápadě Čech místy s mlhami. Teploty klesnou k 10 až 5 stupňům. Ojediněle počítejte s přízemními mrazíky. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 20 a 24 stupni. Na horách kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů. To byly zprávy. A dál posloucháte odpolední radiožurnál, ale teď už se Zuzanou Burešovou.
5: Dobré odpoledne u dalších témat radiožurnálu a hned se vás zeptám. Víte, kdo to byl Ferdinand Vaněk? Pokud jste řekli, že literární alter ego Václava Havla, máte pravdu. A my vám za chvíli připomeneme, kdo stál za tím, že se lidé v Československu dozvěděli v Rudém právu, jak vlastně Václav Havel opravdu vypadá.
10: Odpolední radiožurnál
1: a Zuzana Burešová.

0: moment.
1: Neděle bude ve vysílání Radiožurnálu patřit Václavu Havlovi a jeho nedožitým devadesátinám. Na jeden den obnovíme legendární pořad Hovory z Lán a taky nabídneme sérii rozhovorů s lidmi, kteří posledního československého a prvního českého prezidenta dobře znali, spolupracovali s ním nebo mu byli nějak blízcí. A už teď představíme vzpomínku Petra Riegra. Ve studiu už je se mnou Anna Millerová z domácí redakce. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pokud vám jméno nic neříká, tak vám prozradíme, že to je člověk, díky kterému hodně lidí v socialistickém Československu zjistilo, jak ve skutečnosti vypadá Václav Havel. Právě Rieger totiž zadal v říjnu 1989 do tehdejšího Rudého práva inzerát, který blahopřál k narozeninám Ferdinandu Vaňkovi z Malého Hrádku, tedy právě Havlovi. Sám Rieger na to pro Radiožurnál vzpomíná takto.
3: No, dostalo se mě kdysi do ruky Rudý právo a tam byla ta společenská kronika a byly tam hrozně legrační inzeráty typu soudružka babička se dožívá 90 let, jako prostě, a tak mě vlastně napadla ta potěuchlost jako popřát tam tomu Ferdinandu Vaňkovi.
1: Petr Rieger se s Václavem Havlem znal z chalupy na Hrádečku, kam si k němu chodil půjčovat knížky. Jak si ale vysvětluje, že mu inzerát tehdy prošel?
2: My jsme se ho na to ptali a vysvětlení je podle Riegera následující.
3: No, už tenkrát asi existovaly bubliny, protože mezi náma jsme Ferdinanda Vaňka a audienci všichni znali skoro na spaměť, ale zároveň jsem trochu předpokládal, že třeba v Rudým právu ne, a vyšlo to.
2: Inzerát totiž vyšel i z fotografií, a to v době, kdy byl pozdější prezident republiky opět ve vězení a rozhodně se neobjevoval na stránkách novin.
1: Do pádu komunistického režimu tehdy zbývalo něco málo přes měsíc, to ale samozřejmě v tu chvíli nikdo nemohl vědět. Obával se Petr Rieger nějakého postihu?
2: Tak on sám říká, že když už ten nápad dostal, musel ho dotáhnout do konce.
3: Vlastně to byl rok, kdy v lednu byl Palachův týden, kdy se to hrotilo, Václav Havel byl zase ve vězení a jako už bych, když už jsem ten nápad měl, tak bych si připadal hloupě, že bych se ho bál jako uskutečnit vlastně ve světle těch proměn. Takže vlastně, i kdybych počítal, že z toho budu mít nějaký malér, tak už bych do toho šel, protože člověk si tak chce vážit sám sebe.
1: A co tomu všemu říkal Václav Havel, když se to dozvěděl?
2: No, ono to právě trvalo několik let, jak vzpomíná Petr Rieger.
3: Potom nějakou dobu já jsem se k tomu jakoby nehlásil. Ono i na začátku to mělo být překvapení a vlastně dostali jsme se k tomu až po letech náhodně tady na Hrádečku, kde na to přišla řeč a mám to zaznamenaný. Václav Havel tenkrát mluvil o tom, jakože to byla přelomová věc, jakože to byla vypadlá cihla z té zdi a jako tak jsem byl překvapený, jak to bere on, protože pro nás to byla pořád ta potěuchlost.
1: Takže takhle vzpomíná Petr Rieger. Už v neděli odvysíláme speciální živé vydání Hovorů z Lán symbolicky z altánu zahrady Lánského zámku. Začínáme v 10 hodin a pokud budete mít chuť, přijďte a staňte se součástí našeho vysílání. Vstup je volný. Tak vstup ze studia už je taky volný pro Aničku Millerovou z domácí redakce, která odchází a které děkuji za tento příspěvek. Naslyšenou.
2: Taky děkuji, naslyšenou.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: D1 na výjezdu z Prahy a trvající až hodinové zdržení v koloně od nájezdu z Říčan do omezení na mostu Šmejkalka. Řidiči se všemožně snaží ucpané D1 vyhnout. Plní tak například 101 na Říčany. Dál i dvojku před Mukařovem. Tam čekejte až 20 minut navíc. Ucpává se stará Benešovská 603 za Jesenicí, pak i za Hlubočinkou. 107 před Popovicemi. Naopak klid už panuje na příjezdu do Mnichovic. D1 před Brnem od Prahy zůstává zaplněná za Domašovem. Pomaleji se jede v obou pruzích ze stého 73. kilometru a vše se rozjíždí až ve zúžení u D2. Na D1 v opačném směru, tedy z Brna do Prahy, naberete zdržení za sjezdem na Chocerady. Do kolony se dojíždí na 26. kilometru a příčinou je v omezení na Šmejkalce velice pomalu jedoucí nákladní vozidlo, zřejmě s poruchou v pravém pruhu, a teď na kamerách vidíme, že zastavilo na 24. kilometru. Okolo něj se velmi pomalu projíždí pouze levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Jen víra a odhodlání zachránit cestující prý pomohli pobodanému pilotovi společnosti Fly Dubai otevřít dveře od kokpitu a zabránit tragédii. Díky tomu totiž mohli cestující zastavit kopilota, který chtěl pravděpodobně se strojem úmyslně havarovat. Samotný kapitán letounu Smit Machar se poprvé od incidentu veřejně vyjádřil. A víc už nám poví Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jakube, tedy co všechno jsme se od pilota dozvěděli?
1: No, ten rozhovor vedl a zveřejnil indický premiér Narendra Modi. Machar je totiž národnosti Ind.
2: Aapke himmatne, aapke dhairye ne.
1: V tom několika minutovém videu nejprve mluví právě Narendra Modi, Machar je v nemocniční posteli a premiér mu říká, že je hrdina a oceňuje jeho ducha přítomnost. Popisuje, že se pobodaný svým tedy Machar popisuje, že jako pobodaný potom svým kopilotem se modlil k Hanumanovi, jednomu z hinduistických bohů. Obvykle se k němu modlí právě pro odvahu. No a otec dvou dětí říká, že nechtěl nechat cestující zemřít a z posledních sil se mu právě podařilo otevřít ty dveře od kokpitu, kudy se potom tedy dostali dovnitř lidé, kteří útočníka zneškodnili.
0: A máme už teď přece jenom víc informací o tom, co všechno se v kabině pilota stalo?
1: No, byl to zdánlivě běžný let z Dubaje do Tel Avivu. Podle dostupných informací kopilot zaútočil nožem na pilota a potom začal s letadlem prudce klesat a opravdu prudce za méně než 2 minuty letadlo kleslo o 5 kilometrů. Podle těch záběrů z paluby a ze svědectví víme, že cestujícím se pak díky těm otevřeným dveřím podařilo vtrhnout dovnitř, kopilota zneškodnit a letadlo tedy stabilizovat na té hladině asi 5 kilometrů nad povrchem. Nad záběrem je několik cestujících lehce zraněných, kopilot je svázaný dráty z nabíječek a vedle něj leží tedy ten krvácející pilot. Velké štěstí bylo, že v letounu byla dvojice pilotů, což byly cestující, kteří letěli za prací v jiném letadle a právě díky nim se podařilo hladce potom přistát v Saudské Arábii na letišti Tabuk, což je na severu země.
0: A máme nějaké informace o kopilotovi, tedy o tom údajném pachateli útoku?
1: Zatím jich není příliš mnoho, vyslýchá ho saudská policie, muž je tedy z Ománu, vydat by ho ale měli tedy ze Saudské Arábie do Spojených arabských emirátů, odkud je právě společnost Fly Dubai. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že šlo o islámského teroristu, nedodal tomu ale žádné důkazy a vyšetřovatelé pracují s různými variantami, včetně nějaké například duševní poruchy.
0: Píšeme o tom samozřejmě také na našem zpravodajském serveru i rozhlas a ve studiu odpoledního radiožurnálu jsme o tom mluvili s Jakubem Luckým ze zahraniční redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin 30 minut. Zprávy připravila Monika Chmielová.
2: Kohoutková voda v oblasti Odoledy vody je opět pitná, informovali o tom středočeské vodárny. Podle krizového štábu vodáren je voda nezávadná a množství olova ve vodě splňuje hygienické limity. Pokud lidé některou část domovních rozvodů delší dobu nepoužívali, měli by podle vodáren nechat vodu z kohoutku 5 až 10 minut odtékat. S kontrolou kvality vody se bude dál pokračovat. Dva Češi zemřeli při dopravní nehodě v americkém Wyomingu, další je zraněný, informoval o tom mluvčí tuzemského ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle něj se nehodou ve spolupráci s místními úřady dál zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Počet obětí epidemie eboly v Demokratické republice Kongo překročil 4 tisíce. Ukazují to nejnovější údaje tamní vlády. I přes zprávy o mírném zlepšení situace z minulého měsíce se nemoc i dál šíří po východním Kongu. Epidemie krvácivé horečky, způsobená kmenem Bungi Bugio, je nejsmrtelnější v dějinách země. Potvrzených případů nákazy virem je více než 8 tisíc v 7 provinciích Konga. Přes 2 tisíce lidí se z nemoci vyléčilo. A Pražské muzeum Kampa dnes otevírá 3 nové výstavy. Jedna z nich, Za tvar figury, sleduje cestu tvorby sochařky Květy Kovářové, umělkyně druhé poloviny 20. století. Další nabízí pohled na malíře Milana Kunce, jehož dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírek po celém světě. Poslední z expozic s názvem Zákazu navzdory přibližuje snímky 3 fotografů, včetně Mikuláše Metka. Sport. České hokejistky prohrály na finském podniku Eurohockey Tour i druhý zápas. Výběr amerického kouče Idalského, stejně jako proti domácím Finkám, neskóroval ani proti Švédkám a utrpěl s nimi nejvyšší porážku v historii 0-5. Turnaj v Lahti Češky zakončí zítřejším utkáním se Švýcarkami od 13 hodin.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 kolony před Šmejkalkou, Ostrovačicemi i u Bělotína. D1 směrem z Prahy do Brna zůstává hodně ucpaná od nájezdu z Říčan z 12. kilometru. Na Šmejkalku je to stále téměř na hodinu. O velký kus dál směr Brno zpomalují jak kamiony, tak osobní auta za Domašovem okolo kilometru 174. D1 do Třetice a kvůli výraznému omezení u Bělotína na kilometru 311 vzniká zdržení stále v obou směrech. Náš zpravodaj hlásil kolonu od Přerova na 20 minut, zastavuje se před sjezdem na hranice. Od Ostravy čekejte 25 minut navíc. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně se prudce brzdí za sjezdem na Benešovice za čerpací stanicí OMV okolo 10. kilometru a 20 minut zabere cesta před sjezd na Stříbro. Zhruba na kilometru 108 je zřejmě nehoda. Pokud jste v tuto chvíli na místě, budeme velice rádi za bližší informaci na naši linku Zelené vlny. Velice děkujeme. A silnice 35 na výjezdu z Vysokého Mýta, plná od letiště až do Hrušové, následně zdržení i na příjezdu do Litomyšle, kolona z odbočky na Tržek do centra je na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 10 až 5 stupňů, ojediněle až na 3 stupně a objevit se mohou i přízemní mrazíky. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách nejčastěji kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: A přeji vám klidné páteční odpoledne a přidám ještě jednu aktuální zprávu. Veterináři potvrdili v České republice výskyt nebezpečného parazita svalovce u prasete divokého pocházejícího z Maďarska. Informuje o tom státní veterinární správa a zároveň připomíná povinnost vyšetřovat všechnu ulovenou černou zvěř na přítomnost trichinel.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: I keep seeing you lately. Singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But
5: I can write a song and record

Teď už se chystá skupina Buty s písničkou František. Mimochodem, ten bude mít svátek v neděli. Dnes slaví Olivie s Oliverem. Ať už se jmenujete jakkoliv, přeji vám dobrý poslech odpoledního radiožurnálu.

0: Kvůli rekordně suchému a horkému létu dělají Lesy České republiky mimořádný audit lesních porostů. Je to prevence před novou kůrovcovou kalamitou. Například v Nových Hradech na Českobudějovicku letos vytěží víc kůrovcového dřeva.
1: Tady vidíte pěkně v tom požerku se nachází několik jedinců, kteří dokončili vývoj.
2: Lesní správce Petr Žemlička v lese u Nových Hradů právě odloupnul kus kůry a pod ním už vidíme, že kůrovec tenhle strom napadnul.
1: Nedostatek srážek nám tady zásadně ovlivnil výskyt kůrovce a druhá věc je ty maximální teploty v létě, které urychlily vývoj. Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku a pochopitelně to bude klást větší nároky na položení obranných opatření.
2: I když tadyhle na tom místě budou stromy pokácené, tak revírník se sem bude vracet a poměrně často.
1: Protože v těch okrajových stromech okolo ohniska může docházet k opožděnému vývoji a ty znaky napadení se objeví třeba až za týden, za 14 dní.
2: Místa na jihu Čech, kde by se kůrovec mohl na jaře přemnožit, mi vyjmenoval ředitel Lesů České republiky v Českých Budějovicích Kamil Bjaček.
3: Kolem těch Strakonic a pak to jsou ty příhraniční oblasti. Problematické samozřejmě i Táborsko, i třeba Jindřichovo-Hradecko, kde je hodně soukromých vlastníků a ne všichni se o ten les pravidelně starají.
2: Lesníci provádí intenzivní monitoring kůrovce od poloviny září.
3: Do monitoringu jsou zapojeni všichni venkovní pracovníci, samozřejmě zapojujeme i moderní technologie, jako jsou třeba drony nebo satelitní snímky.
2: Význam tohoto mimořádného auditu Lesů České republiky shrnula mluvčí společnosti Eva Jouklová.
4: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod.
2: Audit by měl skončit na konci března. Jitka Cibulová, Vokatá. Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i Ostrovačicemi. Na D1 z Prahy do Brna se zdržení před Šmejkalkou o něco málo zkrátilo. Aktuálně se brzdí okolo 13,5 kilometru a do zúžení se jede přibližně 45 minut. Na D1 z druhé strany, tedy od Brna přímo v omezení na mostu Šmejkalka, na 24. kilometru stále blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Kolona na čtvrt hodiny po pojíždí za sjezdem na chodce Rady z 27. Na D1 už na příjezdu do Brna sledujeme silnější provoz před Ostrovačicemi. Houstne to okolo z tého 74. kilometru. Další zdržení platí pro kamiony. Osobní auta brzdí jen v několika úsecích. Nejvýrazněji pak přímo v Brně mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. D1 teď přesun na Přerovsko kvůli omezení u Bělotína na kilometru 311. Tam trvá stále zdržení v obou směrech. Kolona od sjezdu na hranice na 20 minut. Od Ostravy čekejte okolo 25 minut navíc. A 35. hlavní průtah Libercem směrem z Chrastavy do Turnova. U sjezdu na Jablonec na 22. kilometru stále zasahují úsrážky kamionu s osobním autem. Dá se projet pouze jedním pruhem. Provoz zůstává hodně silný. Kolona téměř na půl hodiny začíná za sjezdem na Friedland okolo 18. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Nejenom vás na benzínce trápí vysoké ceny pohonných hmot. Stejný problém mají s cenami i zemědělci. Přitom jeden jejich stroj například může spotřebovat až 200 litrů nafty každý den. Regulace cen, kterou vláda včera zavedla, farmářům zatím příliš nepomohla. Zvýšené náklady mají podniky třeba na Benešovsku.
1: S předsedou statku do mašín Janem Bursíkem jsme u čerpací stanice přímo na statku. Vy jste říkal, že i kdybyste teď chtěli natankovat, takže vlastně není co. Tady ta obrovská nádrž.
2: Je to dvoupláštový.
1: Zní to dutě.
2: Standardně by v téhle nádrži touhle dobou bylo 5000 litrů nafty. Aktuálně tam není ani tisícovka, protože čekám s nákupem na vhodnější dobu.
1: Pokud se podíváme teď na aktuální cenu po tom, co stát zavedl regulaci cen a taky snížil o 2 koruny 35 haléřů spotřební daň, tak poznal jste to?
2: Ano, klesla o 2 koruny 35, ale i tak je to prostě obrovská suma, protože ta cena je tak vysoká, že meziročně to stejně stoplo 55 až 60%.
1: Drahá nafta má dopady i na malé farmáře. Jsem teď v Jeníkově a s traktorem s valníkem, který je plný brambor, přijíždí na statek Tomáš Hájek. Vy jste se na mě poctivě připravil, když jsem říkala, že se vás budu ptat na ceny nafty a jak se u vás promítly.
3: Minulý rok byly ty ceny mezi 28 až 26 tady korunama, jo.
1: A když se podíváme na letošní rok, tak tady začaly ty ceny extrémně stoupat tedy od srpna a dostali jste se, tady se dívám, až ke 40 korunám za litr.
3: Nejdražší vlastně byla v září 40, 75 halířů.
1: Při té vaší spotřebě za ten rok, tak jaký to bude v součtu rozdíl?
3: Bude tam rozdíl zhruba nějakých 120 tisíc. Peníze to samozřejmě jsou, ale co se dá dělat, no?
1: Promítnout drahou naftu do cen produktů prý zemědělci nemohou, protože ceny si neurčují oni, ale odběratelé. Z Benešovské

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Prezident Petr Pavel se domnívá, že vývoj veřejných financí a státního rozpočtu je alarmující. Nejde o zbytečné obavy? Co vyplynulo z prezidentova setkání s ekonomickými experty? Vladimír Kroc se zeptá předsedy výboru pro rozpočtové prognózy, ekonoma Michala Skořepy.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. Well,

0: Socher slaví 100 let.
1: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
2: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin.

0: A to je čas na zprávy s Monikou Chmielovou.
1: Rusko se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského snaží vypudit Ukrajince z Kyjeva. Turek se omluvil organizaci Hnutí Duha za své výroky. Hokejisté vedoucího Třince hostí v extralize 9. Litvínov. Na dálnici D1 z Brna do Prahy přímo v omezení na Šmejkalce blokuje pravý pruh porouchaný kamion. A zítra bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko nepřestává dnem i nocí ze vzduchu útočit na Kyjev. Opakované zásahy jednoho z mostů přes Dněpr a omezení dopravy na dvou dalších mostech způsobily v několika milionové ukrajinské metropoli dopravní kolaps.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro španělský list El País prohlásil, že Rusko chce Ukrajince vypudit z Kyjeva podobně jako na začátku invaze v roce 2022. Když nemáte hlavní město, nemáte zemi, myslí si Rusové, ale to není pravda. Ukrajina není jenom Kyjev a hlavní město je stále silné, ujistil novináře Zelenský. Ruské drony včera a dnes v noci poškodily hlavní pilíř jižního mostu, vozovku, svodidla a ochranou zeď tunelu metra. Situací v dopravě a ochranou mostu se dnes zabývá Ukrajinská bezpečnostní rada. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Poslanec Filip Turek za motoristy poslal omluvu za své výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Turek podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha. Pokračuje jejím mluvčí Eva Pernicová.
4: Filip Turek nám do datové schránky poslal písemnou omluvu, čímž část své povinnosti splnil. Omluvu, kterou má podle rozsudku umístit také na svém Facebooku, zatím nezveřejnil. Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace.
1: Českobudějovický podnikatel Anton Fischer, kterého chorvatští vyšetřovatelé viní z vraždy obchodního partnera, by se mohl vrátit do České republiky. Soud v chorvatském Zadaru, kde Fischer déle než rok sedí ve vazbě, vydal usnesení o předání případu do Česka. Radiožurnálu to napsala mluvčí zadarského soudu Diana Grancaričová. České orgány podle ní mají 15-denní lhůtu, během které mohou převzetí případu odmítnout. Lanovka na Patřín v Praze od svého spuštění před 10 dny přepravila 115 tisíc cestujících. Dílníci opravovali 2 roky. Největší zájem měli lidé minulý prodloužený víkend, kdy se lanovou dráhou svezlo asi 47 tisíc cestujících za 3 dny, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
5: Je vidět, že efekt nového platí, protože před 2 lety v září 2024 jsme v průměru přepravovali zhruba kolem 7 tisíc cestujících denně. Teď ten průměr je kolem 11,5 tisíc cestujících.
6: Sport. Hokejový útočník Jiří Sekáč dostal trest na 1 zápas za faul na českobudějovického Michala Bulíře ve čtvrteční předehrávce 7. kola typ Sport Extraligy a bude tak Spartě chybět v nedělním utkání na ledě mistrovských Pardubic. Zbylé duely 7. kola jsou na programu dnes, rozehraný je ale zatím jediný, a to ten Třinec Litvínov. Jeho úvod sleduje David Procházka.
7: Už běží 4. minuta zápasu, zatím 0-0, zatím jsme viděli jednu spojnici, kterou nastřelil domácí Daňo, ale Čajan neinkasoval, litvínovský golman. Z třinecké Verkareny David Procházka, Radiožurnál.
6: Za necelou půl hodinu padne úvodní buly v utkání Vítkovice Karlovy Vary. Od 18.00 nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ještě Pardubice proti Plzni, Liberec proti Olomouci, Brněnská Kometa proti Mladé Boleslavi a Kladno proti Hradci Králové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: D1 a kolony od okruhu i Ostrovačic. Dálnice D1 na trase z Prahy do Brna. Délka zdržení před Šmejkalkou se stále proměňuje. V těchto chvílích zase o něco víc narostlo. Opět se brzdí už kousek za nájezdem od Říčan na 12. kilometru a zhruba 50 minut se popojíždí až do místa zúžení. A Šmejkalka působila potíže i ve směru z Brna do Prahy. Přesněji přímo v omezení porouchaný kamion na 24. kilometru. Už se ho podařilo přesunout, opět se tak jede v obou pruzích. kolona ale stačila narůst téměř k mostu přes Sázavu. Z 27. kilometru ztratíte okolo čtvrt hodiny. D1 na příjezdu do Brna a pomalu se krátící fronta jak kamionů, tak osobních aut teď zastavují před Ostrovačicemi na kilometru 177 a nesouvisle se posouvají až do zúžení u dálnice D2. D1 u Bělotína stále plná před omezením na kilometru 311, platí pro oba směry, jak od Ostravy, tak od Přerova. Čekejte tam 20 minut navíc. A dálnice D11 na výjezdu z hlavního města směrem na Hradec Králové. Na druhém kilometru hlásíte nehodu několika vozidel až 4 v levém pruhu. Jede se pouze pravým a zdržení v dlouhých kolonách. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
9: Jak konsolidovat veřejné finance? Může se ještě výrazněji změnit návrh státního rozpočtu na příští rok? Jak účinná je opětovná vládní regulace cen pohonných hmot? Hostem 20 minut, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ekonom Michal Skořepa, předseda výboru pro rozpočtové prognózy a analytik České spořitelny. Rozhovor natáčíme v 15:30. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Vývoj veřejných financí a státního rozpočtu je podle prezidenta Petra Pavla alarmující. Navrhovaný deficit rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun je podle něj mimořádně vysoký a varující do budoucna. Souhlasíte?
10: Souhlasím s tím, že ten deficit je daleko vyšší, než by měl být z různých hledisek. Ono po deficitu nebo po hospodaření vlády můžeme chtít různé věci, z různých pohledů se na to můžeme dívat, z hlediska řešení krizí, řekněme, nebo z hlediska investic do budoucna a podobně. Ale vlastně, ať se podíváme z kteréhokoliv hlediska, tak je to výrazně víc, než by to teoreticky mělo být. To je první věc, ale to je...
9: Vy jste odhadoval nějakých maximálně 370 miliard.
10: Ale tak, to byla taková soutěž, hodně střelba od boku, protože tam je prostě velký, řekl bych, velký interval byl k dispozici, co se všecko mohlo přihodit. Ale druhá věc, já bych řekl, nejde jenom o to jedno číslo, které samo o sobě je daleko vyšší, ale ještě pořád není fatální. Ano. Konec konců to vidíme, to vysvědčení nám dávají ratingové agentury, které teď v poslední době jedna nás trošku pokárala, druhá nás naopak skoro se dá říct pochválila, ne za ty deficity přímo, ale celkově
9: možná
10: za
9: to, co se děje.
10: Takže to samoto číslo jako vůbec není hezké, ale myslím si, že není zas úplně tragické, ale horší je jako ten celkový trend, zejména bych řekl, který se odráží v legislativě, která má za úkol v Česku tahle ta čísla nějakým způsobem hlídat a která letos byla výrazně rozvolněná. Mm-hmm. A to na mě působí dojmem, že prostě pokud jsme byli schopni tohle udělat, tak do budoucna můžeme být schopni udělat mnoho dalších kroků tímhle směrem a to už by byl průšvih.
9: Den před tímto vyjádřením se prezident na Hradě setkal s experty na veřejné finance, kteří se shodují v tom, že se tyto finance vyvíjejí neudržitelným směrem a situace je vážná. A bylo by podle nich lepší nepříznivý trend obrátit dříve než později. Je to ale za té současné politické konstelace reálné?
10: No tak to asi vidíme všichni, nebo respektive mnozí z nás si přečetli, řekněme, vládní prohlášení, ve kterém je celá řada, řekněme, závazků nebo slibů spíš na té straně výdajové. Dá se skoro až říct paradoxně, řekl bych, že zatím ta vláda trochu v některých oblastech i brzdí, čili myslím si, že to teoreticky mohlo být asi i horší, kdyby skutečně do toho šlápla tak, jak je to napsáno v tom prohlášení. Teď mám na mysli třeba důchodovou reformu, respektive její jakoby revokaci nebo rozmělnění. Tam vidím určité váhání, zaplať pámbu, aspoň v téhleté oblasti, protože ta by byla asi zdaleka nejdražší z toho všeho, co vidíme. Ale jinak zkrátka dobře, je tady nějaké vládní prohlášení, byly tady nějaké předvolební sliby, potřebná část českých voličů prostě s tím souhlasila. Takže v tomhletom smyslu je, ta vláda dostala zelenou a víceméně dělá to, co po ní ty voliči chtěli. A tak z tohohle pohledu se obávám, že to mnoho lepší asi nebude.
9: Prezident navzdory vysokému navrženému schodku ocenil, že plánovaný státní rozpočet je relativně transparentní. Opravdu?
10: Tak to, to je možná trošičku narážka na to, co se tady dělo během té předchozí vlády toho mandátu, kde panu ministru Stanjurovi a tím pádem potažmo celé vládě se vytýkala celá řada takových jaksi triků různých. Takže v tomhletom smyslu já bych řekl asi, že ta situace je možná o trochu lepší, minimálně když se vrátíme, to si asi mnozí z nás vzpomenou, prostě 40-miliardová, manko 40-miliardové v připravovaném rozpočtu Státního fondu pro dopravní infrastrukturu, tak to je skutečně jako trik už jako z mého pohledu úplně nepochopitelný, co ta předchozí vláda připravila vlastně v tom návrhu. Čili tam, řekl bych, tentokrát asi tam takovéhle nonsenci nebo nesrovnalosti nejsou, ale jsou tam bohužel jiné problémy, na které možná třeba i v celku slušně vidět, ale prostě být by tam neměli.
9: Petr Pavel varoval, že pokud se nic nezmění, můžeme poměrně rychle, možná už od konce tohoto volebního období, narazit na pomyslnou zeď. Co by to znamenalo? Co by se dělo potom?
10: No tak těch zdí je několik. Já přesně nevím, jakou měl pan prezident na mysli. Jedna z těch je ta česká v legislativě, takzvaná dluhová brzda, 55% zadlužení vůči HDP. To je taková zítka, řekl bych, velmi chatrná, která se dá rozkopnout úplně stejně, jako byly rozkopnuty ty dosavadní hranice. A já osobně ani teda upřímně řečeno si nejsem úplně jistý, jestli zrovna tohleto číslo je úplně to nejdůležitější. Z mého pohledu daleko důležitější je názor finančních trhů a investorů, kteří následují v tom mezinárodním srovnání. Zatím vycházíme pořád velmi dobře, když se podíváme na to, co se děje ve Francii, v Polsku, řekněme, ve Spojených státech, tak oproti tomu jsme pořád ještě premianti. Bohužel je to tak, že i ta česká situace, ta česká cesta je v podstatě pořád ještě relativně opatrná, ale prostě přijde čas, pokud my půjdeme dál touhletou cestou, jak jsme se teď vydali, tak prostě přijde čas možná za 5, za 10, za 15 let. Kdy narazíme na zeď ne tu českou zákonou, která možná v té době už bude dávno zrušená, protože prostě nikomu nebude vyhovovat, ale pořád tam bude ta zeď, kterou my rozhodně zrušit nemůžeme, a to je prostě názor, postoj těch investorů, kterým jde o jejich vlastní peníze, a ti nám začnou říkat: přátelé, ale to už přeháníte, tady je dluh jako hrom, není dán investicemi, to znamená, budoucí stav české ekonomiky nebude zřejmě tak dobrý, aby ti vaše děti, vaši vnukové byli schopni snadno tenhle dluh zaplatit. My vám přestáváme věřit, my vám učíme, ale už ne za dnešních 5%, ale třeba za 10%, a najednou se ten dluh začne zatraceně prodražovat, a to je pro mě ta úplně nejdůležitější zeď.
9: Prezident volá po solidní odborné debatě. Kdo by ji mohl organizovat a kdo by se jí měl účastnit, aby měla smysl? Mohl by být moderátorem třeba právě prezident?
10: Tak já si hlavně myslím, že debata už probíhá do značné míry. Jak veřejná, toho je dokladem tento váš pořad, spousta dalších pořadů, to prezidentovo veto a případně i senátní veto, si myslím, že spoustu lidí upozornilo na to, že tady se děje něco nestandardního, něco, jaksi, kde relevantní autority mají své pochybnosti. Myslím si, že se prostě debatuje. Odborná debata asi by mohla zesílit, to je pravda, protože já třeba i se občas, když se setkám s kolegy, kteří tuhle oblast řeší, tak občas narážíme na to, že některé věci ani sami vlastně nevidíme úplně stejně, že si úplně jaksi nejsme na stejné stránce. Možná, že vycházíme trošku z jiných předpokladů, třeba ohledně kvality českých investic a tak dál. Čili z tohle pohledu asi tam je určitě nějaký prostor, ale třeba za nějakých 10 dní je debata Centra pro veřejné finance, což je pracoviště v rámci Karlovy univerzity, které teda budu mít tu čest se účastnit, tak zrovna právě by se měly tyhle jaksi předpoklady možná srovnat. Takže já si myslím, že problém není v tom, že by nebyla debata. Problém je v připravenosti českého voliče na tuhle tu otázku základní. Tam vidím velký problém, a to už léta. Já jsem před nějakými 20 lety napsal učebnici finanční gramotnosti a už tehdy tam byla část makroekonomická. Já tomu říkám obecně voličská gramotnost. Prostě když jdeme k volbám, tak abychom měli hrubou představu, co je možné, co není možné, co je dobře, co je špatně, jestli je možné prostě dnes hospodařit na účet budoucích generací do nekonečna, nebo se nám to jednoho dne vymstí. Jestli to náhodou není bezohlednost, prostě dnešní naše běžné výdaje, které těm budoucím generacím vůbec na nic nebudou, oni o nich nebudou vědět, jestli tahle složenka, kterou jim posíláme, jestli si ji prostě zaslouží nebo ne, jestli to je jenom nevědomost, že mnozí z nás to jako nechápou, tenhle princip. Že prostě,
9: a nebo sobectví.
10: A nebo je to prostě sobectví, je nám to jedno, protože prostě s námi se taky někdo nemazlil a tak dál. tam si myslím, že je největší prostor, takže vlastně ve školství stručně řečeno. Myslím si, že český volič průměrný prostě nezná tyhle věci, neorientuje se v tom a podle toho to vypadá.
9: Vládní fiskálně strukturální plán počítá v roce 2028 se snížením schodku veřejných financí na 2% HDP, což podle Národní rozpočtové rady v dnešních cenách představuje asi 130 až 140 miliard korun. Je to možné toho dosáhnout?
10: No možné je to určitě, možné je lecos. Stejně tak, jako je možné ty deficity zvyšovat, jak to vidíme, tak stejně tak je možné je snižovat. Otázka zní, jestli je to politicky průchodné. A to by možná si myslím i bylo, pokud by prostě ta vláda, kterou máme teď u moci, měla dostatečnou takovou tu politickou odvahu a marketingovou sílu, schopnost prostě těm lidem to vysvětlit. My jsme vám sice něco slíbili, ale teď se ukazuje klidně to svést třeba i na tu předchozí vládu, i kdyby to nebylo košer, ale prostě na něco to svést a těm lidem vysvětlit, že prostě není možné takhle utrácet, že je potřeba šetřit, je potřeba skrouhnout peníze tuhle tamhle, teď nebudu nic konkrétního jmenovat, abych nějakou zájmovou skupinu zbytečně neroztekal, ale otázka zní, jestli prostě vláda tahle ta, jestli já bych jí to hrozně rád chtěl věřit. A paní ministryně financí, kudy chodí, tudy zdůrazňuje, že to je myšleno naprosto vážně, ten obrat prudký. Že ano, ještě letos se bude hodně utrácet, příští rok ještě víc, ale v tom dalším roce už se bude zatraceně šetřit. Ale podle mého názoru, když prostě turista slibuje, že půjde na sever a vyrazí na jih, tak já mu to prostě nevěřím, ten sever. To se můžeme podívat a to jsou úplně podle z mého pohledu zbytečnosti, třeba i symbolické, řekněme dálniční známka, valorizace ceny dálniční známky. Všichni víme, že všechno zdražuje prostě. I ten provoz na silnicích, oprava toho silničního celého aparátu prostě něco stojí každý rok víc. Proč zamrazovat prostě tuhle tu valorizaci? Proč to teda nenechat tím dosavadním způsobem běžet a proč si takhle přikládat dál a dál na ten deficit, aby byl ještě větší?
9: Ekonom Michal Skořepa je hostem 20 minut Radiožurnálu. Dluh vládních institucí v Česku ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně stoupil více než 215 miliard korun na zhruba 3 840 miliard. Míra zadlužení tedy vzrostla asi o desetinu procentního bodu na 43,8% HDP. Vláda opakuje, že v rámci Evropy je to relativně málo. Co vy na to souhlasíte?
10: Tak je to málo. Otázka zní, jestli tohle srovnání je košer. Zaprvé, já bych trošku varoval před tím dívat se na tahle ta mezičísla v rámci roku, protože každá vláda vždycky má poměrně slušný prostor pro to určité věci zaplatit 31. března nebo 1. dubna. Prostě o pár dní jinak a v tu ránu se to ocne v jiném období a najednou prostě ta čísla jsou hezčí nebo horší. Takže já si myslím, že daleko podstatnější jsou vždycky ta celoroční, která jsou k dispozici po skončení toho daného roku, to je první věc. Ale obecně platí, že zatím ta česká čísla jsou pořád ještě velmi pěkná, ale to v srovnání musíme být opatrní, protože my tím, že nejsme v eurozóně, tím nechci říct, že bychom tam měli být, ale jednou z nevýhod toho, že nejsme v eurozóně, je, že jsme tak trošku jako taková malá lodička relativně na tom rozbouřeném moři, kdežto spousta jiných evropských zemí už je schovaná na tom tankeru velkém, který se nazývá euro nebo eurozóna, a v tomhle tom smyslu my jsme trošku jaksi citlivější na ty pohyby nálad na finančních trzích a musíme být opatrnější. Čili srovnávat se s tím, co se děje třeba i na Slovensku, nebo řekněme v té Francii, v Německu, ve Španělsku, v Portugalsku, je trošku jaksi nebezpečné, protože my jsme nahatější na tom trhu.
9: Vy jste na to asi dvakrát narazil. Ratingová agentura S&P před týdnem zlepšila výhled dlouhodobého ratingu České republiky ze stabilního na pozitivní. Díky čemu?
10: Já si myslím, že to bylo proto, že celkově česká ekonomika je ve vcelku velmi slušné pozici i konec konců sentiment podle různých měřítek, která máme k dispozici, je dobrý, čili panuje tady vcelku dobrá nálada. Teď se můžeme dlouze bavit, proč to tak je, ale prostě i v mezinárodním evropském srovnání vychází, že Česko se cítí dobře v celku, v průměru. Samozřejmě jsou tady lidé, kteří jsou na tom hodně špatně, ale v průměru se cítíme ve srovnání třeba s Němci, kteří jsou vysloveně jaksi v depresi už celých několik let, tak my máme našlápnuto na v celku slušnou budoucnost, právě se ukazuje, že třeba i ta naše závislost na Německu není tak velká. Takže to jsou ty důvody a ta fiskální politika, která tady, myslím si, se nikomu nějak extra moc nelíbí na těch finančních trzích, tak je spíš braná, jakože zatím nepředstavuje tak velké riziko, aby bylo nutno tenhle ten vcelku pozitivní celkový obrázek jako skrouhnout na nějaký neutrál. Čili proto tam je ten výhled, že možná ten rating dokonce se třeba i zlepší. Leda, že by ten fiskál začal skutečně haprovat, například by se neřídil tím plánem, kde je to šetření během 2 let, tak pak si myslím, že by ten postoj té ratingové agentury se mohl výrazně změnit.
11: Ona pochválila mimo jiné účinnou měnovou politiku České národní banky.
10: Já si myslím, že Česká národní banka dlouhodobě je, jak si postupuje velice solidním způsobem. Jsou detaily, o kterých se můžeme jaksi bavit a debatovat a kritizovat, ale celkově si myslím, že v mezinárodním srovnání, jak přímo v té měnové politice, to znamená tlak proti inflaci. Přestože jsou tady politické tlaky opačným směrem, tak ČNB mně přijde, že jim docela velmi pěkně odolává. Tak i třeba co se týče regulace finančního sektoru, tam všude patří vlastně spíš by se dalo říct k maličko konzervativnějším. Takže ano, myslím si, že ČNB je instituce, na kterou dlouhodobě můžeme být pyšní.
11: A co to tady fakticky znamená ten zlepšený výhled dlouhodobého ratingu?
10: No tak zejména pokud by se to pak nakonec podařilo, ale i když je tam už jenom zatím tenhle ten takový signál nenápadný, tak pro spoustu investorů...
11: Taková jemná pochvala.
10: Taková jemná, přesně tak, pochvala, zatím není na papíře, na tom vysvědčení, zatím jenom tak proletla tou třídou, tak vlastně pro mnoho investorů je to znamení, aha, Česko možná dokonce bude do budoucna i lepším dlužníkem, než jsme si zatím mysleli. Pojďme zkusit nějaké ty peníze přelít do českých státních dluhopisů nebo třeba i do českých firem. No a jakmile je větší zájem o ty dluhopisy, tak je možnost je prodat za vyšší cenu neboli za nižší výnosy, nižší úrokové sazby, čili život nám to zlevňuje. Dosavadní kázeň a velmi slušný výkon a pořádek, který tady v mnoha věcech relativně máme, ať se to možná nezdá, tak v tom mezinárodním srovnání to tak je, tak tyhle ty věci, ta naše dosavadní kázeň vlastně nám zlevňuje budoucí život, protože nám zbytek světa je ochoten půjčovat o něco levněji, než kdyby tady všechno bylo jaksi v rozkladu.
11: Jak se díváte na znovu zavedení regulace ceny pohonných hmot? Je to efektivní nástroj?
10: No tak ten rozsah, v jakém to je uděláno, já si myslím, je relativně symbolický. To je první věc. Čili jako vlastně to opatření, myslím si, že nemá žádnou ukrutně velkou sílu. To je za B... Co se týče domácností, tak tam si vůbec nejsem jistý, že něco takového by se mělo podnikat, protože prostě pořád něco zdražuje. Není to tak dávno, co bylo drahé máslo a mléko a vejce a kdesi cosi. Tak teoreticky v tomhletom jaksi vzorci bychom měli začít regulovat, když na to přijde prostě ceny všeho dalšího, to by byl konec prostě tržní ekonomiky. Takže co se týče domácností, tam já bych byl skoro i proti, ale co se týče firemního sektoru, ten bohužel je ve prudké konkurenci se zbytkem, řekněme, Evropy nebo minimálně s okolními státy.
11: Ale i tam jsou ceny pohonných hmot vysoké.
10: Jsou, ale v mnoha případech jsou z různých důvodů třeba nižší a ty místní vlády přikročují, teď myslím čerstvě Polsko přikročilo k nějaké poměrně ostré regulaci, takže tam si myslím je prostor pro docela slušnou debatu, přestože učebnicové vzato by se tohle dělat nemělo, je to chucpe pro správného liberálního ekonoma, prostě ať si to trh zařídí, když je ropa drahá, no tak se bude míň jezdit a tak dále, míň vyrábět výrobky z ropy a podobně, ale prostě v dnešním světě, kde spousta zemí do toho sahá, tak mám jisté pochopení, protože i česká vláda prostě do těchto cen sahá.
11: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s ekonomem Michalem Skořepou. Nejrychleji rostoucím daňovým příjmem pro státní rozpočet byla daň z příjmu fyzických osob. Jak tomu přispělo zvýšení mezd a platů?
10: No tak zásadním způsobem, protože samozřejmě to je hlavní zdroj, pak tam jsou příjmy z podnikání a podobně, ale z hlediska jako čistě objemového je to ten nejdůležitější faktor, takže to, že v Česku relativně svižně rostou mzdy, potom vede k tomu, že relativně svižně roste i příjem z tohoto zdroje. A to nás zase vrací, nebo jak si otvírá to celé nové zajímavé téma českého trhu práce, který je dlouhá léta extrémně napjatý. Česká míra nezaměstnanosti je nejnižší v celé Evropské unii. Unii skoro pořád už někdy od roku 2016 zhruba.
11: Což pro makroekonomiku není úplně ideální.
10: To vůbec není ideální. Já právě říkám, tohle není rozhodně soutěž, kde bychom chtěli tímhle způsobem vyhrávat. A ten trh práce nakonec vždycky na to zareaguje na závěr tím, že přece jenom ti zaměstnavatelé jsou nuceni relativně svižně zvyšovat ty mzdy, což se prostě děje, takže jedním z efektů je to, že tenhle ten zdroj příjmu pro státní rozpočet funguje relativně dobře.
11: A jak se projevily vyšší příjmy tedy z Evropské unie, ty meziročně vzrostly o více než 18%?
10: No tak to se těžko hodnotí, protože to je takový pítel blech, který se rozběhne v té ekonomice na spoustu nejrůznějších jaksi adres a mám obavu, a to je další krásné téma, efektivnost českých investic, že spousta těchto těch peněz, to konec konců už jsou, to jsou ty pověstné cyklostezky od nikud nikam, že spousta jich pomáhá a spousta jiných prostě nepomáhá a investuje se to jenom proto, dokud nám někdo ty peníze dává, tak pojďme to někde utratit, i kdyby to bylo úplně k ničemu.
11: No často slýcháme, když to teda zjednoduším, že se z dluhu můžeme proinvestovat. Je to pravda?
10: No, tak je to pravda, pokud si trošku ujasníme pojmy. Prostě český státní rozpočet má jednak běžné výdaje a jednak investiční nebo kapitálové výdaje a pokud budeme hodně investovat, to znamená, ta ekonomika bude sílit, bude mít čím dál větší potenciál pro to, aby měla vysoké zisky, vysoké příjmy, vysoké mzdy a tak dále, z toho se pak dobře platí daně, tak pak ano, pak takové to vysoké, kvalitní, dobře udělané investice vedou k tomu, že to zatížení je vlastně pro tu ekonomiku relativně menší, to dluhové. Ale je tady ta běžná část ještě toho rozpočtu a tam je potřeba prostě nežít si nad poměry toho dnešního příjmu daňového, což se bohužel v Česku děje celá dlouhá léta, že se utrácí příliš mnoho na té běžné části, žije se nad poměry nynější. Nejsme prostě ochotni platit tolik daní, kolik si bereme naopak z toho státního a z tohle pohledu prostě můžeme investovat sebe víc, ale pokud prostě budeme hodně utrácet za ty běžné věci, jako jsou platy, jako jsou dotace, jako jsou sociální dávky, tak se z toho nikdy nevymaníme.
11: Bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS a člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš za Piráty kritizují zrušení zakázky na 185 obrněných vozidel za bezmála 25 miliard korun. Je to z pohledu ekonoma správný krok? Je to úspora?
10: To si vůbec netroufám hodnotit, protože to už je hodně odborná věc, to musí zhodnotit někdo, kdo je odborník na tuhletu techniku. Já osobně, co určitě k tomu můžu říct, je, že investice do zbrojení nebo do obrany, řekněme, jsou investice jako každé jiné. Mnozí z nás tvrdí, co to je za investice, koupíme si stíhačku z USA. Je to investice, protože pokud budeme schopni se bránit, tak klesá riziko, že jednoho dne sem někdo vpadne a začne nás okrádat násilím a vlastně naše příjmy prostě klesnou, čili je to investice jako jakákoliv jiná, zvedá očekávaný budoucí blahobyt této země, takže z tohohle pohledu určitě já jsem proto, abychom investovali i do obrany, jsem i proto, abychom investovali v souladu s těmi závazky, co máme z NATO, protože pokud to dělat nebudeme, tak si zaděláváme na nový Mnichov. Vzpomeňme si na ty pocity, které mělo Československo tehdy z Mnichova. Zradil nás, naši spojenci nás zradili. Co se stane příště, až se něco podobného bude řešit? Budou se snažit si najít výmluvu, nikomu se nechce bojovat za někoho dalšího, tak první, co řeknou, no jo, ale vy jste málo jaksi zbrojili, vy jste místo tohoto projídali ty peníze, zatímco my jsme zbrojili, takže najdou si nějakou záminku, aby nám nemuseli pomoct, takže z tohle pohledu si myslím, že zbrojení je naprosto v pořádku investice. Jestli zrovna se to týká té kauzy, o které jste mluvil, to fakt si netroufám posoudit.
11: No a víme, co bude s těmi nevyužitými penězi, které měly být z větší části původně určeny právě ještě pro letošní rok?
10: To taky nevím, to záleží na možnostech této vlády. Bohužel už ta předchozí vláda se dopouštěla různých triků právě na tomhletom poli, kde prostě třeba chystaná nová pražská nemocnice, jak víme, vlastně má být vojenská takzvaně, aby to budilo dojem, že to jsou výdaje toho správného typu, aby se to dalo započítat do toho závazku v rámci NATO. Tohle je trošku, řekl bych, taková magie rozpočtová, do které já už zase tolik nevidím. A hlavně otázka potom, jak to NATO posoudí. Ono to může být na lecos, co se bude prodávat jako vojenská záležitost, ale zpětně potom ta metodika na to může říct, přátelé, to jste se přepočítali, tady jste zašli moc daleko, ale mezi námi v tomhle nejsme jediní. Jako řada států Evropy se snaží pod hlavičkou na to v uvozovkách prodávat spoustu výdajů, které prostě prakticky vojenské nejsou.
11: Poslední otázka k očekávaným příjmům. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb od příštího roku přinese kýžený efekt?
10: Já si myslím, že ano, a jsem velkým fanouškem tohohle, aby to nevyznělo, že kudy chodím, tudy dštím sílu na tuhletu vládu, tak tenhle ten krok je určitě správně. Je tam velká nejistota, kolik to přesně bude, ale zrovna zase znova Centrum pro veřejné finance spočítalo ten očekávaný výnos úplně jinou metodikou a vyšlo jim shodou okolností velmi podobné číslo.
11: Nějakých 14 miliard.
10: Tak, možná to bude 10, možná to bude 18, ale myslím si, že to bude takhle ve velmi nízkých desítkách nebo vysokých jednotkách miliard. Čili záchrana, pomůže to, ale záchrana toho problému s českými deficity to určitě není.
11: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ekonomem Michalem Skořepou, předsedou výboru pro rozpočtové prognózy a analytikem České spořitelny. Moc vám děkuju, nashledanou.
10: Děkuji za pozvání.
11: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Zprávy z domova a vašeho regionu.
0: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
2: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
0: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Vaše varování ze silnic.
12: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
13: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
14: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
15: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin 30 minut. Poslechněte si zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléře. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop bude 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření potrvají nejméně do konce měsíce. Argentina spustí jako první země Jižní Ameriky program na získání občanství pomocí investic. Argentinské občanství bude možné získat nevratným příspěvkem ve výši v přepočtu přes 7 milionů korun nebo nákupem státních dluhopisů v hodnotě v přepočtu za více než 17 milionů. Oznámil to argentinský ministr hospodářství Luis Caputo na síti X. Program podle něj doplňuje další vládní opatření s cílem stabilizovat ekonomickou situaci země a navýšit její dolarové rezervy. Navigace společnosti Google navádí řidiče na pražské letiště Václava Havla po neveřejných komunikacích. Letiště proto doporučuje příjezd po dálnici D7 nebo evropské a dál pokračovat po hlavní příjezdové cestě přes aviatickou. Jedna z chybných tras vede přes bezpečnostní vrátnici nedaleko terminálu 3 a dál uzavřeným areálem, kde se pohybují i letadla. Další pak po silnici k letišti, která slouží pouze veřejné dopravě a záchranářům. Letiště se společností Google pracují na nápravě. A v Břeclavi můžou lidé nově zdarma využít toaletu v jedné z kaváren v centru města. Jde o první podnik zapojený do projektu WC Gratis. Odskočit si můžou i lidé, kteří si v kavárně nic neobjednají. Město chce do projektu postupně zapojit i další podniky. Na provoz toalet bude přispívat měsíčně 2000 korun. Podle radnice je to levnější než provoz vlastních veřejných záchodů.
2: Sport.
1: Hokejisté Mladé Boleslavy se v 7. kole pokusí dostat z posledního místa tabulky Tipsport Extraligy. V 7. kole se představí od 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport na ledě Komety Brno. Kladno čeká souboj s Hradcem Králové, Liberec s Olomoucí a Pardubice s Plzní. Dva duely už se hrají. Jak se daří Litvínovu v Třinci, poví David Procházka.
16: Těsně před koncem první třetiny Třinec vede nad Litvínovem 2-1. Lukáš Koleta sleduje zápas Vítkovice Karlovy Vary.
17: Běží první minuta, Vítkovice Karlovy Vary 0-0. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D8 nehoda u Litoměřic a kolona před Zdiby. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy čekejte potíže za sjezdem na Litoměřice. Do kratší fronty se dojíždí na 44,5 kilometru. Za odpočívkou Siřejovice na 44. řeší kolizi nákladního a osobního vozidla. D8 z Ústí ještě jednou, teď už kousek před Prahou za Zdiby naberete zdržení v nesouvislé koloně. Pokračuje i Cínoveckou až do Kbelské ke sjezdu do Novopatské. Na uvedené trase strávíte okolo 20 20 minut. Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy směr Hradec Králové popojíždí kolona k nehodě na 2. kilometru. Podle našeho zpravodaje tam bourala 4 osobní auta, průjezdný pouze pravý pruh. Dlouhé fronty se vlečou už v Novopatské od Satalic z druhé strany jižní spojkou od Spořilova. Dálnice D1 za Prahou směr Brno zdržení před Šmejkalkou od Popovic ze 14. kilometru stále na 45 minut. Na příjezdu do Brna od Prahy se zpomaluje v obou pruzích před Ostrovačicemi na STM 77. A D1 u Bělotína omezení na kilometru 311 platí pro oba směry. Od Ostravy naberete 20 minut, od Přerova 15. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
18: A už pro vás máme taky připravené hlavní zprávy, začnou za necelou půl hodinu. Dozvíte se například, že do Prahy míří tisíce speciálně upravených aut na nelegální sraz s názvem Europe Illegal Season End 2026. Policie to zjistila ze sociálních sítí. Očekává kvůli tomu dopravní komplikace nebo výtržnosti. Detaily přidá krátce po 18. hodině náš reportér.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: This is

0: Stalo se vám někdy, že jste si vytiskli na 3D tiskárně náramek a teď vás při jeho nošení svědí ruka? Možnou souvislostí se totiž zabývali vědci z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Testovali běžné materiály pro 3D tisk a zjistili, že některé z nich při dlouhodobém používání negativně ovlivňují lidské buňky. Lidem s citlivější kůží tak můžou způsobit ekzém. Český výzkum teď publikoval prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports.
1: Jeden z těch materiálů je Flex. Po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky významně poškozuje. U lidí, kteří jsou citliví, může vyvolat svědění nebo ekzém.
2: Přibližuje Jiří Dejmek z lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, zatímco otevírá skříně plné materiálu pro 3D tisk.
1: Tak, těch materiálů a jejich barev i vlastností je nepřeberné množství. Bohužel nám nikdo neřekne, z jakých příměsí to je. Je to obchodní tajemství.
2: Primárně jde o technické materiály pro výrobu atypických součástek. A tak si ze 16 variant vytiskli milimetrové kostičky, které nechali týden působit na laboratorní buňky, jak mi ukazuje Iveta Paurová.
3: Buňkám, které sedí na dně destičky, přidávám fluorescenční barvu a dojde postupné změně z fialové na růžovou.
2: Ale jen u zdravých buněk. Ty poškozené zůstaly fialové, jak vidím, a Jiří Dejmek je teď pozoruje speciálním mikroskopem.
1: Buňky, které byly ovlivněny materiálem Flex, tak vidíte, že mají oteklá játra.
2: Náramek vytištěný z Flexu tak při dlouhodobějším nošení může vést k vyrážce.
1: Nicméně materiál například typu PLA, ASA a většina ABS nevykázala žádné negativní účinky na lidské kožní buňky.
2: Teď odborníci chystají podrobnější analýzy Flex materiálu pro 3D tisk. Eva Kézrová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna před Šmejkalkou zůstává ucpaná opět od nájezdu z Říčan z 12. kilometru. Na trase do Zúžení ztratíte bezmála 50 minut. Na D1 před Brnem od Prahy už provoz slábne, kamiony ještě přibrzdí před Ostrovačicemi okolo stého 77. kilometru. Osobní auta pak v okolí Kývalky i krátce na průtahu jihomoravskou metropolí, a to mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Na D1 u Bělotína na kilometru 311 by dnes v podvečer mělo podle plánu skončit omezení v obou směrech. Zatím se ale stále pracuje, projíždí se vždy pouze jedním pruhem. Kolony na 15 až 20 minut se sunou jak od Ostravy, tak od Přerova. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: A už je čas vyrazit taky na zimní stadiony. Hokejisté Třince hájí vedení v tabulce Tipsport Extraligy. V 7. kole hrají s Litvínovem. Dívá se a komentuje David Procházka.
1: Po první třetině je skóre 2-1 pro Třinec. Teď pojďme na zápas Vítkovice Karlovy Vary za Lukášem Kaletou.
2: První třetina je v 11. minutě, Vítkovice prohrávají s Karlovými Vary 0-1, protože v čase 1 minuta 13 sekund, tedy velice brzy, se trefil od modré čáry svou utajenou střelou obránce Mamčic. Takže 0-1 z Ostravy, Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
0: A my se zase vracíme za Davidem Procházkou. Třinec Litvínov, hokejová extraliga, jsme zpátky u vás.
1: No, ještě jsme před startem druhé třetiny, ta začne za 2 minuty, ta první třetina byla chvilku jednoznačná pro Třinec, který se dostal do vedení 2-0 po golech Ondřeje Kovařčíka a pak také Kurovského, no ale v posledních sekundách první třetiny ještě dokázal snížit jaks, takže po první třetině Třinec Litvínov 2-1. Z Berkareny David Procházka, Radiožurnál.

0: 17 hodin, 52 minut, tedy 8 minut před 18 hodinou je tady moderátorka Věra Štechrová, aby nám řekla témata publicistiky. Tak vítej.
1: Dobrý den, tak my si především řekneme víc o tom, co se děje ve francouzských školách. Tam totiž vládne chaos, středoškoláci a teď už i vysokoškoláci už několik dní protestují a jejich protesty začalo doprovázet i násilí proti učitelům a policistům, dokonce stavějí barikády v ulicích. My budeme víc mluvit o tom, co způsobilo tenhle násilný protest a jak ho chce vláda uklidnit a řešit. Zaměříme se taky na problém takzvaných prémiových SMSek. Někteří lidé přes ně totiž platí měsíční poplatky za služby, o kterých vůbec ani nevědí. Prostě si ty služby strhávají měsíční poplatek a lidé ani neví, že si nějakou službu objednali. Ono se to možná týká i našich posluchačů, a tak řekneme, jak to zjistit. A zeptáme se taky i na policejní akci Korun, při které policie zajistila drogy a zařízení na jejich výrobu celkem za asi 330 milionů korun a taky zatkla několik lidí. My jsme pozvali do vysílání Jakuba Fridricha, ředitele policejní národní protidrogové centrály, kterého se právě zeptám na podrobnosti.
0: Všechno jsme se právě teď dozvěděli od moderátorky Věry Štechrové. Budeme poslouchat. Díky a naslyšenou.
1: Těším se.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Kde bydlet a kde parkovat? Hlavní témata pražských voleb. Kdo ovládne hlavní město a co s ním pak udělá?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
4: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
5: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu. Už půl kilometru předtím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Zločin je jednoduchý. Vyrůstá pořád ze stejných zákonitostí. Dokázala by si zjistit, jak a proč?
8: Pravdu je to bestiální čin.
7: Skoro jako rituál.
9: Vysílá tím signál, že by se mu mělo věnovat víc pozornosti.
10: Budu dělat s tebou. Major Holina je rizikový faktor.
11: Vyšetřujeme
7: vraždy. Dvě vraždy a v obou hrajete nějakou roli.
3: Kriminální seriál.
7: Zapomeňte na polehčující okolnosti.
3: Vraždy v kruhu. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
12: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Připravili jsme hlavní zprávy.
13: Studentské protesty ve Francii dnes zasáhly zhruba 600 škol. Vláda nepřesvědčila odbory, aby demonstrace zastavily.
14: Nepolevíme, dokud nebudeme mít konkrétní odpovědi na naše požadavky. Zatím je to takové plácání do větru.
13: Do Prahy míří automobiloví nadšenci s tuningovými auty. Policisté odhalili první přestupky.
15: Dělal jsem vejfuk kvůli tomu, aby to šlo naladit a podvozek, aby to zatáčelo.
13: Novým šéfem světového hokeje je Němec Reindl. Petr Bříza zůstává viceprezidentem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna trvá zdržení před Šmejkalkou ze 13. kilometru. A zítra bude jasno až skoro jasno, teploty do

0: 24 stupňů. Je pátek 2. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
1: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Studentské protesty v Paříži a v okolí hlavního města dosud způsobily škody v přepočtu za 170 milionů korun, potvrdila to šéfka oblasti Île-de-France Valérie Pécresová. Studenti dnes znovu zapalovali popelnice, vchody do škol a házeli petardy. Demonstrace se odehrávaly u zhruba 600 škol po celé Francii. Ministr školství Édouard Geffrey přijal zástupce studentských odborů.
2: Nepolevíme, dokud nebudeme mít konkrétní odpovědi na naše požadavky. Zatím je to takové plácání do větru.
3: Uvedl předseda svazu středoškoláků Rajat Rany, který vyzývá k dalším protestům v příštím týdnu. Odsoudil násilí a vandalismus a upřesnil, že se do demonstrací zapojují i radikálové zvenčí. Ministerstvo vnitra odsoudilo několik brutálních útoků na policisty. V Paříži neznámí útočníci pronásledovali policejní stážistku, shodili ji na zem a skopali. Ve městě Belfort zase radikálové do bezvědomí zbyli policistu v civilu. Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Ministři zahraničí Česka, Rakouska a Slovenska vyjádřili Černé hoře plnou podporu při vstupu do Evropské unie. Řekli to po společném jednání v černohorském hlavním městě Podgorici. Černá hora je ze všech zemí usilujících o připojení k 27. v procesu nejdál.
4: Ministři zemí takzvaného slavkovského formátu jednali se svým černohorským protějškem Ervinem Ibrahimovičem přibližně půl hodiny. Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingerová posléze poznamenala, že rozšíření Evropské unie je nejchytřejší možná investice do evropské prosperity, stability a bezpečnosti. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů řekl, že pro Česko bylo při jeho vstupování do unie důležité mít uvnitř partnera, který mu rozuměl. Ujistil, že pro Černou horu je to právě Česko. Překážkou v začlenění do EU budou pro Černou horu i spory s Chorvatskem, které po zemi mimo jiné žádá v přepočtu asi 60 miliard korun. Z Podgorice Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Policisté zaznamenali první prohřešky účastníků nelegálního celoevropského tuningového srazu s názvem Europe Illegal Season End 2026. Ten dnes začíná v Praze a zítra pokračuje v Brně. Policisté odhalili například nelegální úpravy aut, očekávají taky třeba nelegální závody nebo výtržnictví. Na akci míří ze zahraničí tisíce aut.
5: Jsme na dálnici D1 na příjezdu do Prahy a na jedné z čerpacích stanic právě teď policisté zastavili řidiče ve fialovém Fordu.
6: Auto bude zakázána další jízda. Výfuk byl kompletně nahrazen volně průchozími díly, trubkami, které nemají jakýkoliv parametry a vlastnosti. Mají mít schválené díly.
5: Řidič Daniel taky upravil podvozek auta.
7: Mění to jízdní vlastnosti. To auto se nekymácí, víc drží na silnici. Jako můžu prudce zatočit ve 170 bez toho, abych se bál, že to auto něco udělá, co vím, že by nemělo dělat.
5: Čili jezdíte 170?
7: Ne, možná, ale to auto dokáže takhle fungovat.
5: Jakub Vik, Radiožurnál.
0: Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i k vaření. Testování vzorků bude pokračovat i dál, říká technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
8: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Já už doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
0: Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od čtvrtka minulého týdne.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
9: Víme, co se děje u vás.
0: Babí léto bude pokračovat i o víkendu, bude slunečno a bez srážek. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají až ke 24 stupňům. V neděli začne od západu postupně přibývat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku se objeví až odpoledne. I tak se teploty dostanou až ke 23 stupňům. Podle meteorologa Štefana Hanžáka se ale v noci na sobotu i na neděli můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy taky mlhy.
10: Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů, ojediněle to může být i kolem 3 stupňů Celsia a objeví se i přízemní mrazíky. Zítra přes den většinou jasná nebo skoro jasná obloha, zpočátku zejména ráno a dopoledne ještě možnost hlavně na severozápadě mlh a nízké oblačnosti.
0: Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
11: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
0: Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Ministerstvo financí to popírá. V Karviné začalo fungovat nové venkovní inhalatorium. 7 metrů vysoká dřevěná konstrukce je uvnitř napěchovaná trnkovými větvemi, po kterých stéká léčivá solanka. Do okolí se díky tomu uvolňuje jemný aerosol, který může pomáhat lidem s dýchacími obtížemi. Inspirací pro karvinské inhalatorium bývá podobná zařízení v sousedním Polsku, kde jsou takové volně přístupné stavby poměrně běžné, říká jeho autorka Ivana Kuchařová.
12: Byli jsme v Polsku se podívat asi na 3 místa. Já jsem to viděla víceméně poprvé, protože jsem to ještě nikde nezažila, takže to byla úplně jako premiéra. Spouští se to po těch větvičkách, které to teda tříští. To jsou teda trnkové větve, to jsou speciální větve, protože jsou tvrdé, vydrží dlouho a zároveň jsou ostré, jsou tam trny, takže vlastně vymelí tu vodu tříští jako nejlépe, aby se tady dobře inhalovalo.
13: Sport. Čeští fotbalisté letí do Španělska, kde zítra čeká další utkání v elitní divizi Ligy národů. Úřadující světové šampiony vyzvou v Oviedu. Utkání má výkop ve 8:45 večer a přímý přenos nabídneme na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Petr Bříza obhájil funkci viceprezidenta Mezinárodní hokejové federace a zůstává tak druhým nejvýše postaveným mužem světového hokeje. Předtím český kandidát neuspěl ve volbě prezidenta, ve kterého o 3 hlasy porazil Němec Franz Reindl. Hokejový Třinec hájí první příčku v tabulce. Tipsport Extraligy v 7. kole přivítal před svými fanoušky Litvínov. Stav a čas dodá David Procházka.
14: Už jsme za polovinou základní hrací doby, Třinec vede nad Litvínovem 2-1. Jak se vyvíjí zápas Vítkovice Karlovy Vary, poví Lukáš Kaleta.
15: Po první třetině Karlovy Vary vedou ve Vítkovicích 1-0. Otak Utvirt je na utkání Pardubic a Plzně.
16: Pátá minuta utkání a platí Pardubice Plzeň bez branek 0-0. Teď Kladnohradec Králové a Petr Kadeřábek.
17: Končí 6. minuta, Kladno hraje s Hradcem Králové, zatím bez branek 0-0. David Nekvinda vidí duel Komety s Mladou Boleslaví.
18: 8. minuta zápasu, Kometa Brno, Mladá Boleslav 0-0. Liberec hostí Olomouc a u toho je František Kuna.
19: Liberec Olomouc v 6. minutě, zatím bez branek. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Na D1 zdržení od Popovic, Ostrovačic i u Bělotína. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kolona k omezení na mostu Šmejkalka. Aktuálně se brzdí před Popovicemi okolo 13. 14. kilometru. Zdržení stále více než půlhodinové. A krátí se před Brnem ve směru z Prahy. Nesouvislá fronta převážně kamionů v pravém pruhu se sune od Ostrovačice z kilometru 177. Osobní auta zpomalují v okolí Kývalky na stém 82. chvílemi i mezi výstavištěm a sjezdem na Bratislavu. Na D1 u Bělotína na kilometru 311 by dnes mělo skončit omezení v obou směrech, zatím se stále projíždí vždy pouze jedním pruhem kolony na 15 až 20 minut z obou směrů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 16. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je publicistika s Věrou Štechrovou.
21: Proč se bouří středoškolští studenti ve Francii a proč jejich protesty přerostly v násilí v ulicích? Proč si dát pozor na služby placené přes prémiové SMSky? A jak dopadla jedna z největších operací Národní protidrogové centrály za 35 let její existence? I o tom budeme mluvit. Ve Francii pokračují násilné studentské blokády a protesty. Policie za dnešek zatkla už 600 osob, zaznamenala i případy polévání učitelů benzínem nebo vyhrožování napadené policistce smrtí. Protesty se odehrávají ve stovkách škol, v zemi jich je 3700. K protestům středoškoláků se mnohde připojili i studenti vysokých škol s požadavkem na více peněz do vzdělávání. A například i v centru Paříže dnes provolávali hesla, která vyzývala k solidaritě mezi středo- a vysokoškoláky. Já teď vítám ve vysílání Pavlínu Kopskou, státní úřednici na francouzském ministerstvu financí. Dobrý den.
2: Dobrý den z Paříže.
21: Tak studenti jsou údajně nespokojení se stavem školství ve Francii. Co si pod tím představit?
2: Tak hlavní požadavky studentů jsou právě taková třeba zastaralost škol, zejména pak taky absence učitelů. Spousta těch gymnazistů říká, že jsou třeba v posledním ročníku, tedy maturitním, a jejich učitel španělštiny či matematiky chybí, nikdo ho nenahradil, takže absolutně nemají možnost pak odmaturovat. Poukazují na takovou jako sociální nespravedlnost, že v některých gymnáziích není žádný problém, a v jiných je zase v zimě, oni trpí zimou a v létě jim velké teplo, protože ty budovy jsou zastaralé, takže to jsou asi v kostce ty jejich největší stížnosti a požadavky.
21: A co bylo přímou rozbuškou těch současných protestů? Bylo něco takového, co je spustilo?
2: Já bych neřekla, že by byla nějaká rozbuška, že se něco konkrétního stalo. Byla to taková ta celková nespokojenost. Už tento týden v úterý byla stávka státních úředníků, takže oni už se k tomu také právě ty studenti přidali a vyjadřovali se. A pak to tedy v tu čtvrtek a dnes přešlo v takové vlastně i násilné a velice brutální protesty v ulicích a před těmi hlavně gymnáziemi a jak jste již uvedli, také studenti vysokých škol se k tomu přidávají.
21: A týkají se ty protesty hlavně velkých měst nebo už i těch menších?
2: Tak hlavně tedy se mluví o velkých městech. Mluvilo se o Nantes, což je v západní Francii. Včera tam byly velice, velice tvrdé ty protesty. Toulouse a samozřejmě Paříž, ale už také samozřejmě se mluví o menších městech. Byl nějaký velký incident v Territoire Belfort, což je na zase východní části Francie, což tam nejsou zase takové metropole.
21: Prefekti departementů vydali večer nařízení, které zakazovalo dnes demonstrace v blízkosti středních škol. Dodržel se ten zákaz?
2: Obecně asi určitě ne. Já co můžu konstatovat hlavně ze zpráv televizních a z rozhlasu studenti demonstrovali. Já sama bydlím vedle takového odborného učiliště, kde je tedy včera, kdybyste mi zavolali včera dopoledne, tak byste měli přímý přenos těch protestů. Plály tady popelnice a policie zasáhla slzným plynem. Přímo tedy ve mé ulici a dnes jsem měla pocit, když jsem ráno vstávala, že je to klidnější. Takže asi záleží na situaci v každém tom liceu.
21: A mají ty studentské protesty nějaké vedení? Sformulovali studenti třeba nějaké požadavky?
2: Ano, studenti, jak francouzská tradice, mají své odbory, takže dva představitelé těch studentských odborů dnes již se sešli s ministrem školství Eduardem Joffrem a s ním začali tedy hovořit a nastavit nějaký dialog s těmi požadavky, o kterých jsem se zmínila. Výstup z těch jednání nebo z toho setkání s tím ministrem bylo spíš zklamání od těch dvou představitelů těch studentských odborů a uvedli, že tedy budou v těch protestech pokračovat a na úterý opět svolávají protesty spojené i se stávkou.
21: A je situace ve školství něco, o čem se vědělo, že je problematické, něco, co by si třeba nějaká politická strana vzala za cíl, že to zlepší? Byl to problém, o kterém se mluvilo?
2: Ano, samozřejmě, já si myslím, že obecně ještě ty protesty jsou v těch kontextu vyjednávání rozpočtu na příští rok, který samozřejmě obsahuje velké škrty vzhledem k katastrofální ekonomické situaci Francie. Takže teď si to samozřejmě strany připisují k tomu, že vlastně Macronova vláda za tuhle tu situaci může a jedině Macronova vláda musí odstoupit. A plus tedy ještě je tady ve hře ta extrémní levice s tím Jean-Lucem Mélenchonem, který je kandidát na prezidenta, který se už deklaroval. A ten vlastně ty studenty v těch nepokojích podporuje a podporuje ty protesty právě proti té současné vlády.
3: A ten rozpočet, který se v současné době tvoří na příští rok, byly tam velké škrty ve školství nebo...
2: Byly tam samozřejmě škrty a tam, kde by se mělo posílit právě platy úředníků, protože učitelé jsou státní úředníci, tak k tomu právě nemá dojít a to bylo oznámeno tento týden, takže si myslím, že to s tím určitě také souvisí, to vyjednávání toho rozpočtu a sám ministr školství právě studentům, těm představitelům těch odborů řekl, že se bude muset obrátit také na ministra, který to podmění za rozpočet, tím, že s ním bude tedy projednávat, co by se dalo v tom rozpočtu změnit a zlepšit.
3: Francie je země, kde se protestuje poměrně často a demonstruje, tak jak násilné jsou v tomto kontextu ty současné protesty? Je to něco výjimečného?
2: Já si myslím, že to je překvapivě hodně násilné, protože když vlastně jsou zprávy o tom, že byl popálen ředitel gymnázia nebo nějak ohrožen policista a vyhrožuje se právě i učitelům nebo ředitelům, kteří pomalu se bojí jít do těch škol. Jde o to také, že vlastně ty studenti samozřejmě se přiklání k protestům nenásilným, k dialogu a tak, ale jde o to, že vlastně k těm studentům se to můžou připojit různé živly, které toho využívají a rozmíchávají ten neklid a tu vlastně to ty nepokoje, kdy pak vlastně dojde k zapálení popelnic a vlastně útokům na zaměstnance těch gymnázií a těch škol.
3: Budeme to dál sledovat. Pavlína Koupská, státní úřednice na francouzském ministerstvu financí. Děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju vám.
3: Mobilní operátoři v Česku začali blokovat některé služby, které využívají placené prémiové SMSky. Odpověděli tak na desítky stížností uživatelů a dosud zastavili 8 problematických služeb, a to těch, které zákazníky dostatečně jasně neinformují, že si aktivují předplacenou službu, která jim bude pravidelně strhávat z účtu řádově desítky korun. Za regulérních podmínek je přitom takzvaná prémiová SMS standardní platební metoda, využívaná například pro nákup jízdenek, parkování nebo pro digitální obsah. A mobilní operátor zajišťuje jen technické zpracování platby a její zahrnutí do vyúčtování zákazníka. Na pochybné praktiky některých společností s prémiovými SMSkami upozornil před pár dny investigativní youtuber Janek Rubeš, spoluautor projektu Kluci z Prahy, který je teď ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, dobrý večer.
3: Tak je možné, že mnoho posluchačů slyší slovo prémiová SMSka vůbec poprvé, tak co to je, na jakém principu to pracuje?
4: Je možné, že o tom slyší poprvé, ale taky je možné, že jsou mezi těmi lidmi, který já jsem poslední měsíce obvolával a strhávají se jim peníze za něco, co se sice jmenuje luxusně premium SMS, ale je to doba, je to věc téměř, která patří do doby kamenný. Je to nějaký způsob, jak vy si můžete strašně draze zaplatit něco skrz váš telefonní účet. A je to drahý z toho důvodu, že si z toho bere peníze hrozně moc různých účastníků. Je to operátor, je to agregátor a ještě ta služba na tom samém konci.
3: Když teď někdo říká, tak co mám udělat, abych zjistil, jestli takového něco neplatím, co musí udělat?
4: Obrátit se na svého operátora, protože ten jediný ví, jestli máte takovýhle služby aktivní a dokáže je okamžitě zastavit. Já jsem skutečně volal stovkám a stovkám lidí, kteří vůbec netušili, že se jim strhává 99 korun týdně. Často je to způsobený služebním telefonem, často ty lidi mají víc telefonů pohromadě, takže ten účet je vysoký, takže ta ta částka je paradoxně vlastně tak nízká, že se tam jednoduše ztratí. Takže obrátit se na operátora a zablokovat prémium SMS.
21: A jak člověk narazí na tu zjevně neférovou nabídku služby přes tu prémiovou SMSku a jak to, že si zjevně nemusí všimnout, co přesně odklikne?
4: Funguje to tak, že těch variant je strašně moc. Já jsem slyšel všemožný, narazil jsem na to přes maminku, pak jsem zjistil, že i táta do toho spadnul a další kamarádi. A vy někam zadáváte vaše číslo v domnění, že to děláte u někoho, koho znáte. Takže věrnostní program do obchodu a lidi často psali a renomovaný jména firem. Říkali, já jsem dával číslo sem do tohohle supermarketu. Já jsem říkal, to není možné, že by supermarket je chtěl podvést. A v tu chvíli tyhle lidi tam vložejí svoji reklamu, kde vy zadáváte vlastní číslo k ním a ve chvíli, kdy zadáte to číslo k ním, tak se aktivuje pak ten proces tý premium SMS a toho předplatního, který vy vůbec nechcete.
21: A dá se mluvit jednoznačně o podvodu, nebo je to zkrátka spíš chyba na straně zákazníků, protože si nedávají pozor, jakou nabídku nebo službu přijímají?
4: Jasně, pojďme prosím nepranířovat lidi, kteří byli podvedení, tím bych začal. A lidi si samozřejmě mají dávat pozor, být obezřetní, ale na druhé straně jsou lidi, kteří se z nich snaží dostat peníze. A pokud to množství těch lidí je tak obrovský, který jsou tímhle s tím zasažený a já jsem s nima mluvil, tak oni jednoznačně hovořili o podvodu.
21: To znamená, že oni platí za něco, co třeba vůbec nečerpají. Říkali jsme, že zastavili zatím 8 problematických služeb, tak lidé vůbec nemusí tu službu čerpat.
4: To je vtip 8 služeb. Já vůbec nechápu, co ty operátoři, jestli to je jako žert těch služeb. Jenom já, který jsem zmínil, který v té své reportáži, jsou desítky těch služeb. A ta služba je jenom kouřová clona. Kolem té služby si dejte velký uvozovky. Vůbec tady nejde o žádnou službu. Jde jenom o to strhávat 99 korun týdně lidem, kteří to nevědějí. To je, o co tady běží.
21: A pokud si člověk zablokuje u svého operátora ty prémiové SMSky, nemůže se stát, že potom ale neplatí něco, k čemu se zavázal, aniž by to věděl a že se dostane tím do problému?
4: Ne. Určitě zablokovat prémium SMSky, teď jsem asi vám nerozuměl, ty lidi vůbec jako tu věc nechtějí, to znamená, že někdo jim bude klepat do účtu.
21: Rozumím, říkat, ale nechtějí něco odklikli a jestli náhodou neodklikli třeba to, že se zavazují k tomu, že něco budou takhle platit, když to odebírají, i když to neodebírají.
4: To už je pro právní činu. Ale určitě, ať to operátor zablokuje a hlavně operátor musí defaultně zablokovat všem, přece není možný, aby operátoři věděli o tom, že tady jsou lidi, kterým odchází 99 korun a v tichosti tak jako říkal, no tak když se ozvou, tak my s tím něco uděláme. Takhle to nejde.
21: Vy jste říkal, že těch 8 problematických služeb, které mobilní operátoři v Česku začali blokovat, je směšné číslo. Tak jaké by bylo řešení? Zrušit třeba tu vůbec tu prémiovou SMSku?
4: Jasně, já si myslím, že prémiová SMSka znova je úplný nesmysl a patří to do doby kamenný, ale to řešení je, že operátoři musí defaultně vypnout, aby si lidi mohli do téhle pasti spadnout. To znamená, pokud chcete si předplatit za 99 korun odkazy na hry zdarma někde, tak jo, ale jděte si do své samoobsluhy u vašeho operátora a tam si klikněte, já si chci tohle z toho za 400 korun měsíčně předplácet. Ale ne, že někdo vám pokoutně vloží SMSku a vy na to omylem někde kliknete. Takhle to přece nemůže fungovat.
21: A je to tak, vy jste říkal, že z toho mají peníze i ti mobilní operátoři z toho provozování té služby?
4: Mají. Já neznám ty konkrétní částky, opět, oni to vědí. Já se tady poslední 3 měsíce snažím koukat někomu do karet, který do nich vidí a já se tak jako každý týden se přibližu a říkám víc a víc jim. A mi říkají, no to máš pravdu. Samozřejmě, že něco z toho mají. Kdyby z toho ty operátoři nic neměli, tak už to dávno vyply. Je to jenom na nich.
21: Zkusíme se zeptat i mobilních operátorů. Janek Rubeš, youtuber z projektu Kluci z Prahy. Děkuju, naslyšenou.
4: Díky, mějte se. Naschled.
21: Dvě nelegální laboratoře tuny konopí a hašiše a tisíce litrů chemikálí našli policisté při sérii operací zaměřených hlavně na kanabinoidy. Jejich celkovou hodnotu odhadují na 330 milionů korun. Zadrželi také hotovost, kryptoměnu i drahé kovy za zhruba 60 milionů. Kriminalisté při operacích také zadrželi a obvinili 3 cizince a stíhají i 3 právnické osoby. Část trestné činnosti této skupiny se podle policie odehrávala v Polsku. Ve vysílání je teď ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Fridrich. Dobrý den.
6: Hezký podvečer.
21: Tak jak velkou část trhu v Česku podle vás tato výroba zásobovala? Jak zásadně byl zasažený ten trh se syntetickými kanabinoidy?
6: Tak on to není úplně typicky nelegální trh v tom smyslu, že by se odehrál pouze v nějaké latenci a že by byl takový ten, který je označován za typicky nelegální. Zde se pohybujeme na pomezí legálního obchodování s produkty z konopí, které jsou deklarovány jako sběratelské předměty, které byly pro tu koncovou spotřebu obohacovány syntetickými kanabinoidy. A ty firmy, kterých se ta trestní řízení týkají, tak byly poměrně velkými hráči na trhu českém.
21: Vy jste už řekl, že ty produkty byly běžně distribuovány do kamenných prodejen prostřednictvím online labídku i automatů. A sám jste teď říkal, že jde o jakési pololegální látky, tak čím se tedy ti výrobci a provozovatelé provinili? Na základě čeho vy jste zabavovali ty látky?
6: Je to tak, že ty produkty byly uváděny na trh jako nějaké nespecifické výrobky, jejichž vlastně smysl jejich uvádění na trh není úplně zřejmý, což je tedy základním předpokladem u tohle typu výrobku a míníme tím třeba vrcholíky technického konopí nebo předbalené jointy, které se tvářily jako produkty z technického konopí do 1% THC. V důsledku poměrně rozsáhlé vlny intoxikací, zejména nedospělých osob, které si zakoupily tyto výrobky a měly velmi jako problematické zdravotní stavy, tak jsme se zaměřili na ty výrobky samotné a zjistili jsme, že jsou sekundárně obohacovány právě syntetickými kanabinoidy. Z nich některé jsou na seznamu návykových látek, některé jsou na seznamu zařazených psychoaktivních látek a potom je velká skupina látek, které byly vytvořeny právě proto, aby obcházely platnou legislativu.
21: Bylo to zboží určené pro český trh nebo mělo jít také do zahraničí?
6: Tak ti výrobci vlastně paralelně saturovali poptávku v České republice, prostřednictvím distribučních firm dodávali do kamenných prodejen, do online nabídky, do těch automatů a zároveň reagovali na objednávky v onlineu ze zahraničí do mnoha evropských zemí.
21: Vy jste těmi zajištěnými produkty a surovinami naplnili 36 kamionů, jak jste uvedli. Co s tím zbožím teď bude?
6: No, teď probíhá velmi masivní zkoumání všech těch zajištěných výrobků, protože proto, abychom mohli prokazovat obsah těch účinných látek, tak je samozřejmě ve všech těch výrobcích musíme zkoumat.
21: Znamená to, že vy musíte zjistit, co z toho zboží je legální a nelegální a nějak pololegální?
6: My musíme prokázat přítomnost konkrétních látek, protože náš právní řád pracuje s výčtovými seznamy, takže ta chemická charakteristika, která je na těch seznamech zakázaných látek, se musí skrýt s tím laboratorním zjištěním a potom to můžeme kvalifikovat jako protiprávní jednání na úseku nelegálních návykových látek.
21: Jakou roli v té výrobě a v tom obchodě hráli ti zadržení a obvinění cizinci?
6: Ti zde za zahraniční kapitál naprosto cíleně vybudovali strukturu výrobní, vývojovou, inovační, která směřovala prostě k rozjetí velkého biznesu s tímhle typem produktu.
21: Byl to biznis mimochodem, z kterého odváděli daně, to asi ne?
6: No z té části, kterou deklarovali jako legální, tak z toho odváděli nějaké daně, nicméně to je předmětem ještě šetření, ta finanční stopa.
21: Vy jste uvedli, že v těch provozech byly zaměstnány desítky lidí, především cizinců, kteří často pracovali ve vysoce rizikovém toxickém prostředí. Co se stalo s nimi?
6: Tak tam figurují pouze v pozici svědků, protože oni že v dobré víře vykonávali nějakou pracovní činnost za nějakých podmínek pro své zaměstnavatele. Nicméně my jsme cítili potřebu zdůraznit ty podmínky, protože po naměření těch koncentrací toxických látek v těch provozech výrobních, kdy ti lidé maximální ochranou pomůcku byl respirátor obyčejný, tak naši specialisté se tam pohybovali v přetlakových oblecích z důvodu toho, že tam byla vysoká koncentrace toxických rakovinotvorných látek, tak s těmi se stane pouze to, že budou vyslechnuti nebo převážná většina z nich by byla vyslechnuta jako svědci v této věci.
21: Jakub Fridrich, ředitel Národní protidrogové centrály Policie České republiky. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
6: Já děkuji za pozvání. Hezký večer.
21: A teď už zprávy.
5: A zprávy na Radiožurnálu začínají přesně v 6:30. Připravila je Monika Chmilová.
0: Prezident Petr Pavel příští týden nebude volit do zastupitelstva obce Černouček, kde má trvalé bydliště. Informovala o tom jeho kancelář. Jako důvod uvedla soukromou zahraniční cestu, na kterou dnes Pavel odjel. Prezidenta podle Hradu chyba v plánování mrzí. V pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října, kdy přijme velvyslance. Volby budou příští pátek a sobotu. Do Senátu se letos v Pavlově obvodu nevolí. Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barelů nafty a ropy. Oznámili to vládní představitelé jednotlivých členských zemí po dnešní videokonferenci. Nařízení začne platit okamžitě. Potrvá 4 měsíce s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Evropská komise uvolnila v přepočtu téměř 71 miliard korun na podporu Ukrajiny. Peníze mají zajistit fungování její veřejné správy a pokrytí finančních potřeb, zatímco se brání ruským plošným útokům. V pořadí 8. platbu schválila Rada Evropské unie poté, co Ukrajina provedla reformy v několika oblastech, včetně justice, energetiky a dopravy. A silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruh. V uzavřeném silničním pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne.
7: Sport.
0: Fotbalistům Španělska bude v zítřejším duelu Ligy národů s Českem v Oviedu chybět střelec vítězného gólu z červencového finále mistrovství světa. Útočník Ferran Torres nebude moct hrát kvůli zranění kotníku. Trenér úřadujících světových šampionů Luis de la Fuente místo něj povolal z Realu Madrid útočníka 21. Carlose Espího. A po zprávách navštívíme 6 tuzemských zimních stadionů, kde se právě hraje 7. kolo hokejové Tipsport Extraligy.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 od Popovic kývalky a trvá omezení u Bělotína. D1 za Prahou směrem do Brna a přetrvávající velmi hustý provoz od Popovic ze 14. kilometru až do zúžení na Šmejkalce. Trasu pojedete přes půl hodiny. Náhradní cesty po staré Benešovské 603 i po 107 na Popovice následně Mirošovice jsou plynule průjezdné. Naopak zaplnily se oba příjezdy do Mnichovic, jak od Strančic, tak od Vříčan. Na D1 z Prahy do Brna provoz slábne, pomaleji se jede od kývalky z kilometru 182. Výraznější zdržení pak čekejte na úrovni Popůvek na 185. Odtud ke sjezdu na D2 pojedete okolo 20 minut. A na D1 u Bělotína protáhli omezení až do zítřejšího poledne na kilometru 311. Měli původně silničáři skončit dnes v podvečer. Zúžení do jednoho pruhu vždy v obou směrech tak ještě nějakou dobu potrvá. Z obou stran aktuálně čekejte 10 až 15 minut navíc. A pojďme do Prahy, k Belská směrem z Letňan dolů do Hloubětí na kousek před Novopackou. Tam řeší nehodu nákladního a osobního auta, blokují pravý pruh, kolona na 10 minut. Další zelená vlna za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte teď už večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
22: A začíná sportovní zpravodajství. Hokejisté Liberce se snaží o první domácí výhru v novém ročníku Extraligy. Dnes hrají proti Olomouci a je to jeden ze 6 zápasů, které teď sledujeme. Přehled o tom má moderátor radiožurnálu Sport Jan Suchan.
13: Hezký pátek a sportu zdar, zdravíme i posluchače radiožurnálu, jdeme na zápasy hokejové extraligy, každý si můžete naladit třeba na webu irozhlas.cz, teď prosím reportéry o informace o stavu a času, nejdřív z duelu Třinec-Litvínov Davida Procházku.
23: Máme za sebou 2/3 a Třinec vede nad Litvínovem 3-1, zápas Vítkovice Karlovy Vary a Lukáš Kaleta.
15: 28. minuta, Karlovy Vary vedou ve Vítkovicích 2-0. Jak to vypadá v Pardubicích, kam přijela Plzeň, poví Ota Gutfirt.
24: Po první třetině vyrovnaný stav, Pardubice Plzeň 0-0. Teď Kladno, Hradec Králové a Petr Kadeřábek.
25: Po úvodní části je stav vyrovnaný, zatím Kladno, Hradec Králové 2-2. Brněnská Kometa hostí Mladou Boleslav a je u toho David Nekvinda.
18: Po první třetině Kometa Brno Mladá Boleslav 0-0, Liberec hraje s Olomoucí a to sleduje František Kuna.
19: Tady je to stejné, bez branek, Liberec Olomouc po 20 minutách. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Vysoké školy opětovně upozorňují na nedostatek peněz, které potřebují na zajištění kvalitní výuky, přijímání dostatečného počtu nových studentů a také udržení kvalitního personálu v akademické sféře. Připravují se proto na další jednání nejen s ministerstvem školství, ale také s vládou. A my o tom budeme mluvit ve večerním radiožurnálu už za pár minut. Dobrý poslech.

0: A teď už přišlo naše téma. Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Kritický pak má být podle rektorů rok 2028. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů, která se na tom opětovně shodla po dvoudenním zasedání. Podrobnosti má redaktorka Kristýna Vašíčková, kterou vítám ve studiu. Dobrý podvečer.
1: Hezký večer.
0: Připomeňme, s kolika penězi vlastně mají vysoké školy hospodařit.
1: Podle návrhu rozpočtu, který je teď ve sněmovně, je to míň než 36 miliard korun. Letos to bylo asi o 300 milionů víc, takže přes 630 miliard. To ale nestačí a předseda České konference rektorů Milan Pospíšil říká, že vysoké školy příští rok sice zvládnou, ale budou muset sáhnout i do svých rezerv.
2: Podle těch průzkumů máme čerstvé Česká konference rektorů, je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů, to se někde projevit bohužel musí.
1: Uchazečů o studium na vysokých školách bude dál přibývat, protože na ně míří populačně silné ročníky, které budou dokončovat střední školu. Pokračuje Ladislav Janíček, rektor Vysokého učení technického v Brně.
3: Kdy jindy než teď v době, kdy máme ještě mírný demografický růst, mají na vysoké školy přijít talentovaní studenti, aby mohli vystudovat a podpořit to, v čem Česká republika zaostává, a to je ve vysokoškolské vzdělanosti. Dlouhodobě máme o 10% méně vysokoškolsky vzdělané populace, než je průměr Evropské unie.
1: Podfinancování by se kromě míst na vysokých školách mohlo odrazit i na kvalitě výuky. No a problém je taky třeba udržet v oboru akademiky, kteří podle rektorů často odcházejí za lepšími podmínkami do soukromého sektoru, případně do zahraničí.
0: A jak na to, o čem jsme si tady teď spolu povídali, reaguje ministerstvo školství?
1: Minister Robert Plaga za ANO prostřednictvím svého mluvčího Ondřeje Macury připomněl, že si je vědom podfinancování a snaží se situaci napravit. Už dřív pro vysoké školy vyjednal meziroční nárůst o 1 miliardu korun ve střednědobém výhledu na rok 2028 a další miliardu v roce 2029. Jenže podle předsedy Pospíšila by vysoké školy potřebovaly navýšení o 3 miliardy každý rok, aby mohly fungovat. Proto se rektor připravují na další vyjednávání nejen s ministerstvem, ale i s vládou, potažmo premiérem Andrejem Babišem.
0: A my jsme si o tom ve večerním radiožurnálu řekli s Kristýnou Vašíčkovou z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ve studiu se dlouho nezdržíme, opět míříme na zimní stadiony. Hokejisté Pardubic usilují o čtvrtou extraligovou výhru v řadě a není to zdaleka jediná série, kterou dnes ve vysílání Radiožurnálu sledujeme. Slovo má moderátor Radiožurnálu Sport Jan Suchan.
1: Radiožurnál Sport znovu spojuje síly s Radiožurnálem, společně zamíříme za hokejem. Třinec hostí v sedmém kole Tipsport extraligy Litvínov. Stručné informace má David Procházka.
2: Už se hraje 45. minuta, to znamená třetí třetina, a Třinec vede nad Litvínovem 3-1. Lukáš Kaleta má slovo a zápas Vítkovice Karlovy Vary.
3: Vítkovice prohrávají s Karlovarskou energií 0-3. Ve 37. minutě trefili se pouze Lotyši, jednou Vamčic a dvakrát Egle. Další zápas Pardubice Plzeň a Ota Gutvir.
2: Oba dva týmy teď nastupují na ledovou plochu a druhá třetina začne za minuta a půl, a to za bezbrankového stavu. Pardubice Plzeň 0-0. Jak to vypadá v duelu Kladno Hradec Králové, to ví Petr Kadeřábek.
4: Z druhé třetiny odehráno 16 sekund, stav vyrovnaný 2-2. Hradec Králové na Kladně dvakrát vedl, ale domácím se podařilo v obou případech náskok soupeře smazat. A tak tedy teď už v polovině 21. minuty hraje Kladno s Hradcem Králové 2-2. Pojďme na duel mezi Kometou a Mladou Boleslaví, který sleduje David Nekvinda.
5: 24. minuta zápasu, Mladá Boleslav teď čerstvě vede v Brně 1-0, trefil se Vojtěch Hradec. Liberec hostí Olomouc a u toho je František Kuna.
6: Po první třetině platí stav nerozhodný, Liberec Olomouc 0-0, oba týmy právě nastupují ke druhé třetině. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
1: Další hokejové informace připravíme pro posluchače Radiožurnálu do zpráv 19 hodin. Do té doby naslyšenou.

0: Boris Lán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
0: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
1: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů z Lán.
0: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
1: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1 na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
4: Dobrý večer s Radiožurnálem, je 19 hodin. Zprávy připravila Monika Chmilová.
5: Státní cenový strop na naftu mírně klesne, u benzinu se naopak o pár haléřů zvýší. Jižní Korea je připravená zavést proti Ukrajině neupřesněná opatření kvůli vyzrazení údajné dohody o vojácích z KLDR. Třinečtí hokejisté vedou v extralize nad Litvínovem. Na D1 z Prahy do Brna před omezením na Šmejkalce popojíždí dlouhá kolona a zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléře. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzinu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop bude 45 korun a 97 haléřů na litr. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a v Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od včera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat také odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči schromažďovat. Na sraz Europe Elegant Season End by mohli podle

0: policistů dorazit až tisíce upravených vozidel. Jihokorejský prezident Lee Jae-myung plánuje kroky proti Ukrajině, pokud se Kyjev neomluví. Seul žádá vysvětlení a omluvu za vyzrazení informací v případu dvou severokorejských vojáků zadržených na ukrajinské frontě. Obě země se údajně dohodly na tom, že muže tajně převezou do Jižní Koreje. Ukrajinský prezident ale o transferu veřejně informoval na valném shromáždění OSN a podle Soulu tak narušil znění dohody.
1: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung pohrozil Ukrajině, že pokud se Kyjev jeho zemi neomluví, Jižní Korea přijme blíže nespecifikovaná opatření. Vyzrazení takhle citlivé informace může podle jihokorejského kabinetu ohrozit i příbuzné obou vojáků v Severní Koreji. Jižní Korea nedodává Ukrajině přímo zbraně a vojenskou techniku, ale letos v červenci oznámil prezident Lee Jae-myung nový balík humanitární, zdravotnické a energetické podpory pro Ukrajinu ve výši 100 milionů dolarů. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
0: Policisté našli tělo pohřešované 38-leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo objevili v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
2: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Ne, nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Do posud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
3: Sport. Hokejisté Litvínova přijeli v 7. kole Tipsport Extraligy na led lídra tabulky Třince. Stav a čas řekne David Procházka.
4: 7 minut před koncem třetí třetiny Třinec Litvínov 3-1. Vítkovice Karlovy Vary a Lukáš Kaleta.
5: Karlovy Vary vedou ve Vítkovicích 3-0 po dvou odehraných třetinách. Otagu Tvirt a Pardubice Plzeň.
6: 28. minuta utkání a Pardubice z Plzní prohrávají poměrem 0-1. Teď Kladno, Hradec Králové a Petr Kadeřábek.
7: 30. minuta, Kladno hraje s Hradcem Králové nerozhodně. 2-2 duel Komety s Mladou Boleslaví vidí David Nekvinda.
8: 33. minuta zápasu, Kometa Brno Mladá Boleslav 1-1. Liberec hostí Olomouc a to sleduje František Kuna.
9: I tady je to nerozhodně, Liberec Olomouc 0-0, z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 z Prahy do Brna před Šmejkalkou ani s přicházejícím večerem provoz neslábne. Kolona se sune chvílemi už od nájezdu z Říčan z 12. kilometru. Do zastavení se brzdí ve všech třech pruzích v okolí sjezdu na Popovice na 15. Do zúžení je to stále na více než 40 minut. Na D1 před Brnem od Prahy naopak už relativně klid. Silnější provoz trvá přímo na průtahu městem, a to mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. D1 před omezením u Bělotína na kilometru 311 a zdržení už pouze ve směru z Přerova do Ostravy. Za sjezdem na hranice z kilometru 309 naberete 10 minut. V Praze v Blance potíž ve směru z Břevnová do Troji. Kousek za sjezdem na Dejvice blokuje pravý pruh osobní auto, před ním kratší fronta. Následně pojedete pomaleji i v úseku mezi Letnou a Novou Povltavskou. V půlce Strahovského tunelu z Břevnova na Smíchov nehoda dvou osobních aut v pravém pruhu, tam je to zatím bez kolony. Naopak ve Kbelské z Letňan do Hloubětína popojíždí téměř 20 minut. A to od sjezdu z Cínovecké. Příčinou je kolize v pravém pruhu kousek před Novopatskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme slunečno, ráno hlavně na severozápadě Čech místem mlhy a teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
12: Hygienici hlásí začátek sezóny respiračních onemocnění a radí přiměřeně se oblékat, větrat, mít si ruce, jíst vyváženou stravu, pravidelně se hýbat, ale taky se třeba otužovat. V Česku už je více než 500 tisíc dávek vakcíny proti chřipce. Lidé by se měli nechat očkovat nejlépe v říjnu nebo v listopadu.
10: Večerní Radiožurnál
13: a Zuzana Burešová.

0: Dluhy na sociálním a zdravotním pojistném by mohly od roku 2028 vymáhat pracovníci finanční správy. Teď mají agendu na starosti soudní exekutéři. Od změn si ministerstvo slibuje mimo jiné i finanční úspory. A to jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro samotné dlužníky.
1: Dnes při vymáhání využíváme kombinaci vlastních nástrojů daňové exekuce a soudních exekutorů. Současné nastavení považujeme za funkční a efektivní.
2: Říká za Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu mluvčí Elenka Mazurová. Od roku 2028 by nově měla dluhy vymáhat finanční správa. Podle mluvčí ministerstva financí Gabriely Krušinové to zvládne levněji.
3: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
2: Změny se ale nelíbí exekutorské komoře. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka mimo jiné proto, že někteří exekutoři přijdou o zakázky.
4: Z přibližně 140 soudních exekutorů v Česku jich vymáhá pohledávky zdravotních pojišťoven asi 30. Ti nepochybně přijdou o část své práce. Skutečné a mnohem širší důsledky ale pocítí celá společnost.
2: Klesne podle něj například efektivita vymáhání. Finanční správa totiž na rozdíl od soudních exekutorů může využívat jen zlomek nástrojů. Zpravidla se omezuje jen na blokaci peněz na bankovním účtu nebo srážky ze mzdy, dodává Jan Mlynarčík.
4: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
2: S tím ale Gabriela Krušinová z ministerstva financí nesouhlasí.
3: Finanční správa je na převzetí této agendy odborně, technicky i personálně vybavena a její kapacity umožní efektivnější správu pohledávek i jejich celorepublikové rozložení. Obavy z poklesu efektivity nebo miliardových výpadků příjmu zdravotních pojišťoven proto nepovažujeme za důvodné.
2: Zdravotním pojišťovnám každopádně současný stav vyhovuje. Například pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, suverénně největší zdravotní pojišťovnu v zemi, je klíčové zachování alespoň současné úrovně vymahatelnosti pohledávek.
5: Konkrétní dopady případného převodu vymáhání nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění na finanční správu bude možné objektivně vyhodnotit až po schválení finální podoby legislativy a nastavení jednotlivých procesů.
2: Říká mluvčí Lucie Miarková. VZP loni zahájila daňové exekuce dohromady za téměř 6 miliard korun. Vymoct se jí podařilo asi 1,5 miliardu. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: co byste měli vědět, než sednete za volant? Třeba to, že silničáři dnes večer omezí provoz v tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu kvůli pravidelné údržbě. Od 21 hodin do nedělních 12 bude otevřený vždy jen jeden tubus v režimu 2+1, zatímco ve druhém bude servis dopravních technologií a úprava betonového povrchu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Čeští fotbalisté už zítra nastoupí ve Španělsku ke třetímu duelu Ligy národů. A kdo si zahraje proti aktuálním mistrům světa i Evropy, je otázka, na kterou zatím nejspíš neznají odpověď ani samotní hráči. Nový kouč národního týmu Santi Denia totiž zveřejňuje základní sestavu až těsně před zápasem.
1: Trenér ukázal sestavu, byl jsem v ní a šel jsem na to.
2: Hodně před zápasem třeba trenér nás nechává právě že čekat.
3: Trenér to zveřejní až těsně před zápasem.
4: Potvrzují brankáři Kovář s Horníčkem a záložník Radosta, že trenér Santi Denia opravdu do poslední chvíle tutlá základní jedenáctku, nebo se o ní teprve rozhoduje. Gólman Matěj Kovář říká, jak to může hráče ovlivnit.
1: Beru to tak, jak to je, je to fotbal. Někteří trenéři to nechávají na poslední chvíli, někteří si to odkryjou ty karty dřív, ale říkám, je to prostě sport a beru to tak, jak to je.
4: A zatímco napětí kolem základní jedenáctky Matěje Kováře evidentně neovlivňuje, tak další gólman Lukáš Horníček si myslí, že to má pozitivní dopad na manšaft.
2: Je to nezvyklý, ale myslím si, že to hráčům pomohlo, protože všichni byli na štopkách a i ty, co chodili z lavičky, tak bylo vědět, že jsou připravený a pomohli tomu týmu. Ne, myslím, že napětí ne, spíš jsme byli všichni natěšení, protože jsme věděli, že to na kohokoliv z nás může padnout ta volba. Byli jsme z toho takový trošičku možná natěšení, řekněme.
4: Prozradil brankář Lukáš Horníček. Zmiňované napětí zažil i záložník Matěj Radosta, který ve druhém zápase s Anglií debutoval v základní sestavě za národní tým.
3: Každý hráč jako tím způsobem je aspoň v permanenci a připravuje se na ten zápas tak, jako že by měl hrát, což takhle proběhlo i u mě, takže připravoval jsem se tak, jako kdybych nastoupit měl, takže mě to tolik nezaskočilo.
4: Kdo si zahraje proti aktuálním mistrům světa i Evropy, se nejspíš dozvíme znovu až těsně před výkopem. Duel Španělsko-Česko začne v sobotu ve 25:40 a na této stanici uslyšíte přímý přenos z Ovieda Karel Šamberger, Radiožurnál.

0: Bry Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pry Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 7:30. Zprávy připravila Monika Chmilová.
2: Polsko zavádí novou daň pro ropné a plynárenské společnosti. Týká se podniků, které mají díky rostoucím cenám paliv vyšší zisky. Varšava zároveň obnovuje program subvencí na pohonné hmoty. Podle agentury PAP dnes zákon, který daň z nadměrných výnosů zavádí, podepsal polský prezident Karol Nawrocki. Ten očekává, že díky tomu okamžitě klesnou ceny na polských čerpacích stanicích. Ministr financí Andrzej Domanský odhaduje, že už o víkendu Poláci za litr pohonných hmot zaplatí v přepočtu o 6 až 7 korun méně. Egyptské úřady zadržely všechny členy redakce jednoho z mála nezávislých médií v zemi. 6 novinářů serveru Matsadash viní ze členství v zakázaném hnutí Muslimské bratrstvo, informovala o tom agentura AP. Redaktoři podle úřadů výměnou za zahraniční finanční pomoc zveřejňovali smyšlené zprávy. Médium obvinění popírá. Opakované zásahy proti webu Matsadash společně odsoudili taky desítky lidskoprávních organizací. Navigace společnosti Google navádí řidiče na pražské letiště Václava Havla po neveřejných komunikacích. Letiště proto doporučuje příjezd po dálnici D7 nebo Evropské a dál pokračovat po hlavní příjezdové cestě přes Aviatickou. Jedna z chybných tras vede přes bezpečnostní vrátnici nedaleko terminálu 3 a dál uzavřeným areálem, kde se pohybují i letadla. Další pak po silnici k letišti, která slouží pouze veřejné dopravě a záchranářům. Letiště se společností Google pracují na nápravě. A v Pardubicích začíná výstavba nového městského centra pro lidi bezdomova za 107 milionů korun. Do roka vznikne v areálu na Staré poště a bude z modulárních kontejnerů. Na jednom místě bude azylový dům a noclehárna pro muže, oddělená noclehárna pro ženy, denní centrum a taky ordinace lékaře pro osoby bez přístřeší. Výhodou bude i bezbariérový přístup. Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaji v Pekingu do třetího kola. Britku Bolterovou porazila 7-6 a 6-1. Ve dvou setech uspěly také Linda Nosková proti Rumunce Ruseové, Sára Bejlek proti Australance Inglisové a Nikola Bartuňková proti Polce Frechové. Naopak Linda Fruvertová podlehla ve třech setech Rusce Samsonovové. A hned po zprávách přidáme aktuální výsledky 7. kola hokejové Tip Sport Extraligy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Šmejkalkou kratší v Brně i u Bělotína. Pokud vyjíždíte z Prahy po D1 směrem do Brna, připravte se na dlouhé zdržení od Popovic. Brzdí se okolo 14. kilometru ve všech třech pruzích a jede se bezmála 40 minut až do zúžení na Šmejkalce. Na D1 přímo v Brně od Prahy už jen velmi krátké zpoždění mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Stejně tak na trase z Přerova do Ostravy před omezením u Bělotína. Na kilometru 311 se až do zítřejšího poledne projíždí v obou směrech pouze levým pruhem. Aktuálně od Ostravy bez zdržení, od sjezdu na hranice z kilometru 309 ztratíte 5 až 10 minut. Na silnici 16 směrem z Jičína do Nové Paky naberete kratší zdržení z odbočky na Choteč. Příčinou je nehoda o kousek dál.
5: Divadlový provoz, řídí to tady hasiči, policie.
4: V Praze trvají potíže v Blance ve směru z Břevnova do Troji. Kousek za sjezdem na Dejvice překáží v pravém pruhu osobní auto, tvoří se kratší fronta. Navíc kvůli tomu začali regulovat provoz v tunelech. Postojíte tak v Dobříšské před Mrázovkou i v Patočkově od Kajetánky. A ještě v rychlosti dálnice D1 z Brna do Ostravy kilometr 210 těsně před Holubicemi na vozovce leží dřevěná tyč. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: Dobrý večer a hned po zprávách pokračujeme v naší cestě na hokej. Hraje se 6 zápasů Tip Sport Extraligy. Slovo má proto moderátora radiožurnálu Sport Jan Suchan.
6: Hezký večer přejeme teď také posluchačům radiožurnálu, které zajímá hokejová extraliga. Známe první konečný výsledek. Třinec porazil Litvínov 3-2. Jak hrají Vítkovice s Karlovými Vary, ví Lukáš Kaleta.
7: Vítkovice prohrávají s karlovarskou energií 0-3 necelých 7 minut před koncem základní hrací doby. Otagut Firt sleduje utkání Pardubic a Plzně.
8: Po druhé třetině vedou Pardubice nad Plzní poměrem 3-1. Teď Kladno, Hradec Králové a Petr Kadeřábek.
9: Po druhé třetině jsou tady na tom také lépe domácí. Kladno vede nad Hradcem Králové 3-2. Kometa hostí Mladou Boleslav, slovo má David Nekvinda.
10: Taky po dvou třetinách Brno Mladá Boleslav 1-2. Liberec hraje s Olomoucí a u toho je František Kuna.
11: Po dvou třetinách vedou Bílí Tygři nad Olomoucí 2-0. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
6: Přímé přenosy všech zápasů najdete třeba na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Na Radiožurnálu Sport bude pokračovat pořad s mikrofonem za hokejem. Posluchače Radiožurnálu budeme znovu informovat přibližně za čtvrt hodinu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Kde bydlet a kde parkovat, tak to jsou hlavní témata pražských voleb, kdo v nich zvítězí a ovládne hlavní město a co s ním potom udělá. Tak mluvit o tom bude v podcastu Vinohradská 12 politoložka a expertka na politický marketing Marcela Kondrádová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pořad jako vždy začne v 8:30 u nás ve vysílání večerního radiožurnálu. Udělejte si čas.

0: Režisér a scenárista Tomáš Pavlíček, oceněný za film Přišla v noci, natáčí v Hradišťku u Štěchovic novou komedii. Jmenuje se Pořezat pár větví. Vypráví příběh o vztahu dvou dospělých bratrů s rozdílnými povahami, kteří se snaží pomáhat své staré matce. Do hlavních rolí obsadil čtveřici herců: Lenku Termerovou, Taťanu Dykovou, Petra Lněničku a Michala Istejníka.
1: A akce!
2: Nazdar, parto! Tak jste tady.
3: Herec Michal Istejník v roli Milana Jílka právě vítá další tři postavy v jedné ze scén připravovaného filmu Pořezat pár větví.
4: Je to chlap, který umí být v životě šťastný, problémy si nepřipouští a když ten problém nastane, tak on ho dokáže vyřešit jedním slovem a to je pivečko.
3: To slovo zaznělo i v té scéně, kterou jste teď před chvílí natáčeli.
2: Pakra, brácha, kam zas jdeš? Proč si se mnou nedáš klidu pivečko?
4: To je scéna, kdy se bratr vrací z nemocnice, protože si rozsekl nohu a my jsme se cestou z té nemocnice trošku pohádali a on se rozhodl, že teda dojde po svých.
2: Vidíš, brácha, kdybys nedělal vofuky, byl jsi tu rychlejc.
3: Právě vztah dvou stárnoucích bratrů má být jedním z hlavních motivů filmu. Doplňuje je u toho jejich matka v podání Lenky Termerové.
5: Má je oba dva stejně ráda, ale jednoho trochu víc. A podniká s nima takový dobrodružství. Například to, že chtějí pořezat pár větví a je z toho dramatická situace návštěvou nemocnice.
3: Podle režiséra Tomáše Pavlíčka se všichni tři členové filmové rodiny mají navzájem rádi, ale neumí si to sdělit.
6: V podstatě každá scéna v tom filmu je současně tragédie a současně i gag. A pozvolna, jak ten příběh probíhá, tak se ukazuje, že možná přes plot je něco, co tam bylo celou dobu, jenom jsme si toho nevšimli.
2: Delikátní pivečko.
3: Snímek Pořezat pár větví lidé uvidí v kinech na podzim příštího roku. Z Hradištka Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

Než se vydáme na zápasy hokejové Tip Sport Extraligy, našla jsem jedno výročí, které souvisí se sportem. Před 30 lety byla zaznamenaná historicky nejvyšší návštěva v české fotbalové lize. Na utkání Brno Slavia přišlo na stadion Zalužánky 44 120 diváků. Možná jste mezi nimi byli i vy a určitě si pamatujete, jak tehdy zápas dopadl. Ano, je to tak. Remizou 1-1.

0: A spolu se opět vydáme za sportem. Hokejisté Pardubic usilují o čtvrtou extraligovou výhru v řadě a třeba Liberec o vůbec první vítězství na domácím stadionu. Na jednotlivé zápasy sedmého kola půjdeme i s moderátorem Radiožurnálu Sport Janem Suchanem.
1: Dobrý večer, je tady další společný vstup pro posluchače Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Dozvíme se průběžné výsledky zápasů sedmého kola hokejové Tip Sport extraligy, nejdřív z duelu Pardubice Plzeň od Otigu Twirta.
2: 42. minuta zápasu a druhá plzeňská radost poté, co tady Simon dokázal předvést parádní solovou akci, potáhl si kotouč sám do útočného pásma po pravé straně, potom udělal zasekávačku na střed hřiště, vystřelil a propadl Malcolma Subena, takže Plzeň prohrává už jenom o gol poměrem 2-3. Teď Kladno, Hradec Králové a Petr Kadeřábek.
3: 3-2 to je tady také, ale z pohledu domácích Kladno vede ve 47. minutě 3-2 rozdílovým střelcem. Zatím je Přikryl, který skoroval jako jediný ve druhé třetině. Pojďme na utkání mezi brněnskou Kometou a Mladou Boleslaví, které sleduje David Nekvinda.
4: Hraje se 50. minuta zápasu a Kometa Brno doma prohrává s Mladou Boleslaví 1-2. Všechny góly padly ve druhé třetině zápasu. Liberec hostí Olomouc, u toho je František Kuna.
5: Konec 42. minuty zápasu, Liberec vede nad Olomoucí 2-0. Na začátku třetí třetiny olomoučtí nevyužili početní výhodu, možná i proto, že obránce Freibergs dvakrát zakopl. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
1: Přidám ještě dva konečné výsledky.
5: Odehráno přesně 2:40 minut.
1: Třinec Litvínov 3-2 a Vítkovice Karlovy Vary 0-3. To je zatím všechno pro posluchače Radiožurnálu z Radiožurnálu Sport. Vám přejeme krásný pátek.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Monika Chmilová a zprávy.
1: Kvůli dlouhodobému podfinancování možná budou muset vysoké školy přijímat méně studentů. Španělští poslanci zamítli vládní návrh na zvýšení ochrany nájemníků. Hokejisté Třince vyhráli i 7. extraligový zápas v sezóně a vyrovnali rekord právě Litvínova. A zítra bude jasno, až skoro jasno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů, která se na tom opětovně shodla po dvoudenním zasedání. Kritický pak má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
3: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů. To se někde projevit bohužel musí.
1: Ministr školství Robert Plaga za ANO dnes připomněl, že si je podfinancování vědom a pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení vždy o 1 miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze InfoSoud a InfoJednání nebo weby Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwaru. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Poslanci španělského parlamentu dnes zamítli dva vládní dekrety, které měly zvýšit ochranu nájemníků. Vláda premiéra Pedra Sancheze dekrety navrhla po nuceném vystěhování madridské seniorky z bytu, které vyvolalo masivní protesty po celé zemi. Vládní dekrety měly zajistit snadnější přístup k bydlení, cenově dostupnější nájmy nebo zastavit vystěhovávání z bytů. Dnešní hlasování je pro španělského premiéra velkým neúspěchem.

0: úspěchem. A tamní média spekulují o možnosti vyhlášení předčasných voleb. Demonstranti za lepší bytové podmínky zároveň plánují pokračovat v protestech. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž o stavební firmu na novou stanici metra D Libuš. Měla by stát přes 3 miliardy a 750 milionů korun. Samotná stavba stanice by měla trvat zhruba 5 let, pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
1: Libuš bude hloubenou stanicí metra D s ostrovním nástupištěm a dvěma vestibuly. Bude orientována v severojižním směru a vedena podél Novodvorské ulice, zhruba od úrovně Cuřínovy ulice po obchodní centrum Obzor, respektive tramvajové zastávky Libuš.
0: Libuš by mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce v roce 2032. Celá trasa metra D by měla fungovat od roku 2036.
2: Jste rád, že sport.
3: Třineční hokejisté si v 7. kole pojistili první příčku tabulky Tip Sport Extraligy a vyrovnali historicky nejúspěšnější vstup Litvínova do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže. 7. výhru ze 7 úvodních zápasů oceláři zapsali právě proti severočeskému soupeři, kterého zdolali 3-2. Vítkovice pak podlehli Karlovým Varům 0-3. Stav a čas utkání Pardubice Plzeň doplní Otagu Twirt.
2: 10,5 minuty do konce třetí třetiny a Pardubice vedou na Plzni 3-2. Jak to vypadá v souboji? Kladno Hradec Králové, to ví Petr Kadeřábek.
4: Úplně stejně, 53. minuta, Kladno Hradec Králové 3-2. Duel Kometa Mladá Boleslav a David Nekvinda.
5: 55. minuta zápasu Kometa Brno Mladá Boleslav 2-2. Liberec hostí Olomouc, je u toho František Kuna.
6: Do konce třetí třetiny zbývá odhrát 11 minut. Liberec vede nad Olomoucí 2-0. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Chodec na D1 u Domašova a kolona před Šmejkalkou. Na dálnici D1 z Brna, z Prahy do Brna zbystřete před sjezdem na Domašov. Na 167. kilometru na úrovni čerpací stanice 9 křížů hlásíte chodce.
9: U 9 křížů, přímo na úrovni 9 křížů benzínky. Jde o středovém pruhu.
8: Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s dlouhým zdržením. Před mostem Šmejkalka budete ze 14. kilometru popojíždět ve všech pruzích 40 minut. Na pražském okruhu z letiště na D1 čekejte překážku. Na 21. kilometru se v levém pruhu střetla 3 osobní vozidla. V koloně od sjezdu z D5 se zdržíte 10 minut. A na 16. z Mladé Boleslavy do Jičína dejte pozor za Horním Bouzovem. U Červenského rybníku se střetlo auto s chodcem. Na místo jedou záchranáři a hasiči. V menší koloně od Mladé Boleslavy se zdržíte do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
10: A my vám přejeme dobrý večer, Radiožurnály s vámi ve 20 hodin 6 minut. Žalhostice na Litoměřicku, to je další zastávka našeho seriálu Volební perličky. Je to příklad malé obce, kde z komunálních voleb zcela vymizely politické strany. Za týden tam budou voliči vybírat z jediné nezávislé kandidátky. Zůstaňte s námi i dál, budeme rádi, přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
7: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Politické strany mizí z komunálních voleb. Ve velkých městech se strany ještě prosazují, v malých obcích je ale stranická příslušnost spíš na obtíž. Dokládají to datové analýzy Českého rozhlasu a pro jeden příklad zamíříme na Litoměřicko, pod kopec Radobíl do obce Žalhostice. Tam kdysi kandidovaly politické strany, později s nimi různá sdružení nezávislých a nakonec jim tam zbyla jen jedna nezávislá kandidátka. Jeden straník se jim tam ale stejně objevil.
1: Vyšplhal jsem se na Radobíl, krásný čedičový kopec v nadmořské výšce 399 metrů, z dálky vypadá jako kus uraženého zubu, no a hluboko pode mnou ve strmých svazích s vinicemi se na pravém břehu Labe rozkládá obec Žalhostice. Žije tu téměř 600 obyvatel.
2: Je to malá obec, takže jsem se spíš řídila lidmi, které znám, takže určitě jsem volila podle lidí, podle tváří, a určitě ne podle politické strany.
3: Místostarostka Jana Kleinerová také nikdy nebyla v politické straně.
2: Ne, nebyla a ani nebudu.
4: Předtím, když jsme na to koukali jako jinak, tak mi to jako nepřišlo, že to je politika.
5: Nezávislý starosta Jan Hamerník.
4: Jsme byli na vesnici, jako malý dítě, že znali jsme se od malička.
5: A dneska to je politika už?
4: No, teď už to tak brát bohužel musím. No. Jako nevím, co se změnilo, asi tím, jak jsem starší, už na to koukám trošku jinak.
2: Ke každé té straně já mám nějaké výhrady a nechci být nikde jako člen nějaké strany, když si 100% nejsem jistá těmi cíly.
1: Místostarostka i starosta jsou neuvolnění, takže chodí do práce a na úřadování v 600 hlavé obci si musí najít čas ve svém volnu. Takový koníček mnoho lidí neláká.
6: Zajímá mě, jako kdo tam je, ale jako nezasahuji vůbec jako nějak do toho.
5: Nikola tady čistí auto v garáži, no. Blízká ho.
6: Možná ty mladý lidi, jako.
5: No vy jste mladá.
6: No ale já do toho jako vůbec. Já jsem ještě teda jako neviděla ten list toho, ale jako budu, no, uvidím, kdo tam bude, no, jako nevím ještě o tom nic.
1: Po hlučné silnici přejíždí auto za autem, po úzkém chodníku nalepení na zeď rychle přecházejí chodci, na parkovišti schovaný v autě čeká Bořivoj.
7: Tak tady to, že byla komunistická vesnice, no tak teď už pomalu vymřeli, tak už tady jsou ty nezávislí, no. Tomu nevím, co bych řekl.
1: Politické strany ve stovkách obcí zmizely, i když v Žalhosticích výjimka potvrzuje pravidlo.
8: AŽD Praha do stanice Litoměřice Horní nádraží s odjezdem...
1: Za kolejemi stojí neobvyklý dům ze slámy a vápna. Postavil ho Václav Rotter, který je na nezávislé kandidátce za Zelené. Žádný význam to prý v obci ale nemá.
9: V podstatě ne, možná lidi, co mě moc neznají, tak si můžou přečíst, že jsem zelený, tak třeba proto mi můžou dát hlas, ale jinak ty lidi, co mě znají, vědí, jaký jsem, takže ten vliv je minimální.
1: Jinak se tu ale na politické strany může leda tak vzpomínat. V bufetu u koníka na břehu Labe ideální místo.
10: No tak to bylo, já si pamatuju třeba před x lety po revoluci, tady se zakládala strana piva, strana támhleto, takže se různě tady vždycky byly kloučky, partaci byly v téhle straně, že jo, pak že jo, zase říkám, časem se to rozpadne a takže to je takový.
1: V roce 1994 šlo do voleb 35% nezávislých kandidátů. Letos jich kandiduje 60%, tedy skoro dvojnásobek. Ze Žalhostic na Litoměřicku Lubomír Smatana, Radiožurnál.
11: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Na porosty kolem Velké Býteše se jezdí dívat odborníci z celého světa. S kůrovcovou kalamitou se tam totiž vypořádali jinak než těžbou a následným zalesňováním. Za chvíli o tom uslyšíte ve večerním radiožurnálu. Teď už mě nesou od Davida Stypky.

0: Do lesů na Velkobítešsku se jezdí dívat odborníci z celé Evropy. Od kůrovcové kalamity tam totiž správci šli jiným směrem než většina hospodářů v Česku. Namísto, aby napadané stromy těžili a holiny osázely novými stromky, nechali většinu procesu na přírodě. Ukázalo se, že praxe, která je běžná třeba v národních parcích a přírodních rezervacích, může fungovat v hospodářském a zároveň ekonomicky výdělečném lese.
1: Takže jsme doputovali do toho pro nás nejcennějšího místa. Na několika desítkách hektarů jsme zde les po kalamitě z roku 2018 ponechali svému vývoji.
2: Ukazuje lesní hospodář Jiří Nohel na dvě zcela rozdílné plochy. Jednu skoro prázdnou, kde v minulosti využili častý postup těžby a následného znovu osázení, a na druhou, kde ponechali les svému osudu. Ta je teď zarostlá různými druhy stromů i keřů.
3: Právě v těch místech, kde to dříví bylo ponecháno, tak úplně bez jakékoliv investice došlo k okamžitému návratu přirozeného smíšeného lesa.
2: Už dnes tak lesy na Velkobítešsku, které Jiří Nohel spravuje, tvoří z 80% listnaté stromy.
3: To je právě ten rozdíl mezi tím tmavým smrkovým lesem, na který byli zvyklí a který už tady, to není tak, že my bychom ho tady nechtěli, on už tady prostě neporoste, on už mu to nepůjde. A my se musíme prostě naučit žít s tím takzvaným světlým, listnatým, hůře průchozím lesem.
2: To, co tady hospodář návštěvníkům z Čech i zahraničí ukazuje, je ale i fakt, že les řízený do velké míry přírodou může dál vydělávat.
3: V podstatě ve chvíli, kdy spoustu majitelů investuje do lesů, tak my obcím vyplácíme peníze a máme obnovený lesy smíšeným lesem.
2: Vedoucí katedry ekologie lesa České zemědělské univerzity Miroslav Svoboda uvádí hospodaření kolem Velké Bíteše jako příklad, o který odborníci za kůrovcové kalamity usilovali.
4: V té době jsme vyzývali vládu, aby se otevřela jako debata právě nad tím alternativním přístupem k té tehdejší kůrovcové kalamitě. A pak jsme čirou náhodou zjistili, že tady pan Nohel už to jako v tom terénu dávno dělá, ale je to opravdu jako jeden z mála.
2: Miroslav Svoboda poukázal i na ekologickou úsporu takového hospodaření. Přirozeně se rozkládající les totiž podle něj zadržel oxid uhličitý, který jinak při těžbě unikal do ovzduší. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hovory z Lán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
0: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
1: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů z Lán.
0: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
1: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Losing My Religion, kapela R.E.M. na Radiožurnálu před dalšími zprávami. Hodin a 30 minut. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Prezident Petr Pavel příští týden nebude volit do zastupitelstva obce Černouček, kde má trvalé bydliště. Informovala o tom jeho kancelář. Jako důvod uvedla soukromou zahraniční cestu, na kterou dnes Pavel odjel. Prezidenta podle Hradu chyba v plánování mrzí. V pracovním programu bude pokračovat pondělí 19. října, kdy přijme velvyslance. Volby budou příští pátek a sobotu. Do Senátu se letos v Pavlově obvodu nevolí. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Slibuje si od toho větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora s tím nesouhlasí. Podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Ministerstvo financí kritiku odmítá. Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky. Odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordní 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíc hodnota peněz klesla v Litvě. Minulý měsíc zároveň Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o další 0,25%. Snaží se tak omezit inflační tlaky. A silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho autobusu v režimu 2+1 jízdní pruh. V uzavřeném silničním pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Sport. Hokejisté Třince porazili v Tipsport Extralize Litvínov 3-2. I po 7. naplno bodovali a vyrovnali rekord soutěže v počtu výher na úvod ročníku. V dalších zápasech 7. kola Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0, Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 4-2. Z duelu Kladno Hradec Králové se hlásí Petr Kadeřábek.
2: Žurnál. Rozhodují nájezdy, teď začíná 4. série za stavu 3-3, se rozjíždí Robert Kousal a může rozhodnout o vítězství Hradce Králové, které tak zatím ale nečiní. Stále probíhají nájezdy, za stavu 3-3 se prodlužuje zápas Kladno Hradec Králové. Z Kladna Petr Kadeřábek, Radiožurnál. My můžeme
1: A z duelu Brno Mladá Boleslav se hlásí David Nekvinda.
3: I v Brně rozhodnou samostatné nájezdy. Zápas skončil po prodloužení 2-2 mezi Kometou Brno a Mladou Boleslaví. Samostatné nájezdy začnou za okamžik. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Mirošovic a omezení na Pražském okruhu u Jesenice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice se stále zdržíte v koloně. Ze 17. kilometru budete popojíždět do omezení před mostem Šmejkalka zhruba 30 minut. Na Pražském okruhu z letiště k D1 dejte pozor za sjezdem na Jesenici. Na 81,5 kilometru v omezení nepojízdné vozidlo, označeno je světelnou šipkou a projíždí se s opatrností levým pruhem. Na 16. mezi Mladou Boleslaví a Jičínem za Horním Bouzovem neprůjezdná komunikace. U Červenského rybníka střed auta s chodcem na místě záchranáři a hasiči policie silnici uzavřela. Objíždět lze přes Dolní Bousov. A na silnici 13 mezi Kláštercem nad Ohří a Ostrovem dejte pozor za stráží nad Ohří. Ve směru na Karlovy Vary hlásíte komplikaci.
6: Směrem na Karlovy Vary, kousek za odbočkou na Horní Hrad, stojí auto někde, jedno je tam tak příkopu, druhý tam u toho je to teď čerstvý, nikdo tam u toho zatím ještě není žádný IZS.
5: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 10 až 5 stupňů, ojediněle až na 3 stupně a objevit se mohou i přízemní mrazíky. A zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A teď si poslechněte další díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
7: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
8: Kdo vyhraje bitvu o Prahu?
9: 9. a 10. října zvolíte primátora Prahy, který povede vaše město další 4 roky.
10: Do pražského zastupitelstva letos kandiduje celkem 24 subjektů.
11: Právě nedostupné bydlení je jeden z největších problémů, který trápí metropoli.
12: Nové vedení převezme město v době velkých dopravních staveb.
13: Další otázkou je cena veřejné dopravy.
7: Kde bydlet a kde parkovat? Hlavní témata pražských voleb. Kdo v nich zvítězí a ovládne hlavní město? A co s ním pak udělá? Ptám se na to politoložky a expertky na politický marketing Marcely Konrádové z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 2. října. Ahoj Marcelo, vítej ve Vinohradské 12.
14: Ahoj Matěj.
7: Jsou tu zase volby, budou za týden a my dnes budeme spolu hledat nového pražského primátora. Zmíníme u toho 7 kandidátů a kandidátek ze stran a hnutí, které teď byly v zastupitelstvu nebo v posledních průzkumech dostávají největší šanci se do zastupitelstva dostat. A začnu byty. Minimálně 2 kandidáti na primátora už totiž museli řešit svoji bytovou kauzu. Nejčerstvěji v těch posledních týdnech Tomáš Portlík z ODS, kandidující za Spolu, veřejně se přihlásil k méně nemovitost než ve skutečnosti vlastní a oponenti, tak to tak bývá, samozřejmě mu to dávají takzvaně sežrat právem.
14: Já co bych řekla, tak u této kauzy je potřeba rozlišovat mezi tím, co musí politik uvést do zákonného registru a tím, co se od něj vlastně očekává v politické komunikaci. Protože když pan Portlík říká, že zákonné povinnosti splnil, tak to vůbec nechci rozporovat. Nicméně pro politickou komunikaci je důležitá transparentnost. A ta byla právě neuvedením některých jeho nemovitostí z pohledu novinářů, voličů, občanů, narušena. Protože bydlení je opravdu jako jedno z těch velkých témat nejenom letošních voleb, ale vedle bezpečnosti, vedle dopravy, možná i školství. Si myslím, že to je jakoby jedno z těch opravdu největších, které se v pražské a nejenom pražské komunální politice prostě hodně řeší v České republice.
7: On tvrdí nebo říká, že podává pravidelně přiznání do registru Ministerstva spravedlnosti, protože je současně starostou na Praze 9, proto jsou tedy na něj kladena i přísnější kritéria a odmítá tedy, jak si sama říkala, porušení čehokoliv. On v nějaké anketě pro Mladou frontu dnes řekl, že těch bytů je prostě méně než ve skutečnosti. Potom se zjistilo, že má přes firmu, že vlastní další 3 byty. On se teď hájil taky v Superdebatě iDNESu, kde o těch svých bytech znovu mluvil a kde se řešilo teda, co všechno vlastní nejenom on, ale i všichni ostatní kandidáti, ty hlavní. Motoristka Klára Sovová přiznala, jsem bohatá, mám desítky bytů. Mimochodem zdanění investičních bytů by do budoucna mohlo snižovat i schodek státního rozpočtu, byť třeba SPD je proti, jako tomu mluvil i další kandidát na primátora Milan Urban, ale je to něco, o čem třeba Alena Schillerová, ministryně financí z ANO, přemýšlí. Ty byty a to vlastnictví hodně bytů a to, že je někdo bohatý a přizná to, je to handicap pro ty volby v Praze nebo je to značka úspěchu?
14: Tady je zajímavé, že velké množství investičních bytů nemusí být samo o sobě nějakým politickým handicapem. Ono opravdu záleží na tom, jaký příběh kolem toho kandidát, respektive kandidátka vytvoří. Takže když paní Sovová to vlastnictví prezentuje jako důkaz svého podnikatelského úspěchu a otevřeně říká, jsem bohatá, tak to vlastně může některým voličům iniciovat, že bude správně vlastně hospodařit i dál, že vlastně bude schopna rozvíjet Prahu v tomto sektoru. Zároveň ale v Praze probíhá jistý politický spor o to, zda velké množství investičních nebo prázdných bytů nepřispívá k nedostupnému bydlení. A tam už potom vlastně vznikají ty třecí plochy, protože když se podíváme na téma bydlení obecně v letošních volbách, tak tam je velmi široká shoda na tom, že se to musí nějakým způsobem řešit. Jo? Tam není otázka toho, že by někdo si myslel, že bydlení je tady v pořádku a pojďme řešit třeba zrovna dopravu. Tam jde o to konkrétní řešení. Konkrétní kroky, které se mají učinit, kterým směrem.
7: Kterým směrem? K těm směrům samozřejmě mám spoustu poznatků, ale ještě jenom dopovím ten příběh o těch minimálně 2 kandidátech na primátora, co už museli řešit svou bytovou kauzu, protože tím druhým, a to je všeobecně známá věc, a taky jsme to řešili ve Vinohradské 12, Ondřej Prokop, ANO, nakonec není kandidátem za hnutí ANO na primátora, protože kvůli bytové kauze skončil, nahradil ho pan Hušbauer. Nicméně v zásadě všichni ti kandidáti mají 1, 2, 3 nemovitosti, tu a tam někdo rekreační nemovitost. nemovitost někde ve středních Čechách například a podobně. A teďka mají ty velké plány s byty v Praze s výstavbou bytů. Ty si říkala, že krize bydlení to je jedno z těch hlavních témat, možná to nejdůležitější, které se řeší.
14: Určitě ano, protože třeba v průzkumu Stemmark z letošního srpna hodnotilo téměř 80% Pražanů dostupnost bydlení jako velmi špatnou. Více než polovina jí dala nejhorší známku. To je poměrně zajímavé. Otázku ale vlastně taky je, co s tím ten primátor může dělat.
7: No.
14: A zrovna u pražského magistrátu je to extrémně složité a myslím si, že někteří voliči se v tom právě nevyznají. Co řeší magistrát, co řeší městská část, co třeba musí řešit stát prvně, aby to mohla potom řešit Praha.
7: No, nějaké legislativní změny, ale nicméně ten primátor určitě může tlačit něco, nastavovat vizi, určovat nějaký směr, kdyby to
14: určitě
7: nechtěl, tak to ani
14: Praha může stavět na svých pozemcích, rozhodovat o městském bytovém fondu, ovlivňovat územní plánování a tak dál a tak dál. Máme tady metropolitní plán, máme pražskou developerskou společnost, která vznikla už v roce 2021, je hodně spjata s dalším kandidátem, o kterém jsme ještě nemluvili, s panem Hlaváčkem, takže
7: kandidátem za starosty.
14: Přesně ano. Tak, děkuji. Není to o tom, že by zrovna v tomhle tématu ti kandidáti nemohli nic udělat, ale není to tak jednoduché. Oni nemůžou tlačit na developery, oni můžou využívat to, co patří Praze.
7: K těm plánům. Pirátka Tereza Nieslerová, o níž jsme ještě taky nemluvili, chce být primátorkou pro bydlení, doslova. Slibuje 10 000 bytů ročně, to není rozhodně málo, miliardy z evropských peněz do té výstavby chce sehnat. Městské byty chce právě i Petr Hlaváček, jehož mateřská strana má v gesci onu zmíněnou pražskou developerskou společnost, která skutečně už existuje řadu let, 5-6 let, má plány na spoustu nových bytů, ale na ty první, na asi 22 prvních bytů získala povolení teprve letos v létě a nelíbí se to například právě Janu Hušbauerovi z ANO, dalšímu kandidátovi na primátora. On kritizuje pana Hlaváčka za to, že prostě jenom mluví zatím o plánech, ale ty skutky jako takové se ještě nestaly.
14: Určitě. A tady dostáváme vlastně do toho další rozměr a to je mateřská strana. Protože, jak už jsem před chviličkou řekla, tak ne všechno může vyřešit pražská komunální politika. Máme tady jedno z nejsložitějších a nejdéle trvajících stavebních povolování.
7: Ano.
14: Takže když pan Hlaváček nebo paní Nieslerová, která se o tom taky v některých debatách zmiňovala, vlastně hájí to, že sice PDS, tedy ta pražská developerská společnost, vznikla už před těmi 5-6 lety a teprve teď získala první stavební povolení, takže to je jakoby v uvozovkách normální délka toho procesu, že to prostě nejde urychlit. Stejně jako hájili prodražování některých velkých investičních zakázek.
7: Samozřejmě, třeba Vltavskou filharmonii.
14: Buď, anebo třeba Barandovský most a tak dál, ale tam jde o to, že v ten moment vlastně získáváme ten rozměr, co mohli udělat jejich straničtí kolegové na těch vyšších nebo jiných úrovních. A ta kampaň v ten moment se z té komunální politiky v podstatě přesunuje k velkým celostátním tématům, jako je zrovna stavební povolování.
7: A vyznají se v tomhletom voliči? Ty si sama říkala, že v tom možná mají trošku guláš, co teda může ten či onen, protože pak do toho skutečně přicházejí ty plány a každý má tak trochu jiné. Pan Hušbauer, zmínili jsme ho tady, by do bytů rozpouštěl třeba to obrovské bohatství Prahy, které je teď vyčísleno na cirka asi 200 miliard korun. Ono to rozhodně není málo. Mimochodem, ano, teď teda podle Seznam Zpráv má určitý plán, jak sebrat mimo jiné Praze peníze z daní, protože Aleně Schillerové se možná nelíbí, kolik teda peněz Praha má, respektive jak s nimi hospodaří nebo nehospodaří, protože je prostě má na účtě. Tomáš Portlík chce zase spolupracovat s investory a uvolňovat pozemky pro výstavbu. A ještě Adam Scheinherr, a ten tu dosud nebyl zmíněn z Prahy sobě, tak ten říká, že Praha má stavět nejméně 500 bytů ročně. Motoristé zase nestavili žádné byty. Respektive město by podle nich nemělo nic stavět.
14: No a právě tady se ukazuje problém pro voliče, jak si ho naznačil, protože když kandidát řekne postavíme tisíce bytů nebo Praha má 200 miliard, tak to zní strašně jednoduše. A je to ale vlastně v podstatě heslo. Ve skutečnosti je zatím komplikovaný systém, když jsme u toho bydlení pozemku, územního plánování a já nejsem na to vůbec expert a nechci zacházet do tohoto detailu. Takže nejde ani tak o to, že by se voliči vyznali nebo nevyznali. Spíš si myslím, že je pro ně v tom heslu a v té volební kampani, což teda jsem schopná nějakým způsobem okomentovat více než to bydlení jako takové, tak co je reálný závazek toho budoucího primátora, co je politický cíl, co je vlastně příslib budoucí spolupráce na těch jiných úrovních a tak dál. A tohle si myslím, že je pro ně velice nečitelné. To, že když někdo něco slíbí, tak zatím nestojí jenom ten jeden jediný člověk, že opravdu ta spolupráce různých aktérů, a nejenom politických, je opravdu velice složitá
7: a nutná.
14: A nutná, ale co chce ten volič? No, on chce ten výsledek, zvlášť v komunální politice, a teďka to není jenom o Praze. On chce mít spravené chodníky. On chce, aby mohl zaparkovat před svým domem. On chce, aby byly vynesené popelnice.
7: A aby měl kde bydlet.
14: Aby měl kde bydlet, samozřejmě. A tady narážíme na opravdu velký problém, protože některé z těch věcí, třeba zrovna řešení bydlení nebo doprava, prostě trvají. Takže když to jeden primátor, starosta, zastupitel, radní, já nevím, kdo začne, tak velice často za to nesklízí tu smetanu. Ale hlavně taky se k tomu potom váže ta kritika, když už se něco děje. No je to opravdu velice
7: metropolitní plán taky vznikal napříč x volebními obdobími přes 10 let, takže myslím ten pražský nedávno schválený.
15: Mám 10bodový akční plán pro zlepšení dostupnosti bydlení, který jsem připravil.
16: Založili jsme pražskou developerskou společnost. Ta organizace pracuje asi na 8000 bytech.
17: Město by nemělo stavět v žádném případě, ale má si nechat stavět.
7: No, není na druhou stranu pro tebe jako pro expertku na marketing, politický marketing a politickou komunikaci jako takovou vlastně dobrou zprávou, že ale ty plány jsou, že to nejsou jenom nějaká obyčejná TikToková pětivteřinová videa, kterými se ti kandidáti chlubí, ale že přichází s akčními plány na to, jak třeba tu bytovou problematiku změnit?
14: Pro mě ano. Otázkou je, jak to vnímají voliči, jestli jsou schopní v přehlcenosti informací, přehlcenosti kampaní a politiky si to načíst.
7: No tak na to jsou i debaty, které jsou v médiích, včetně toho, co vysíláme
14: určitě,
7: my na Českém rozhlasu.
14: Ale mám pocit, že minimálně v těchto volbách konkrétních, o kterých se teď bavíme, se politika, politická témata vlastně nevytratila, což hodnotím prostě pozitivně. Spíše je otázka toho, jak to potom zabalit komunikačně do té kampaně, aby to opravdu nevyznělo jako prázdný slib nebo dokonce nějaký populismus, protože ono je hrozně jednoduché říct, jak jsme to tady zažili, že vysázíme milion stromů, ale ona ta realita prostě opravdu je poměrně složitá.
7: No nicméně kampaň kampaňuje i tak, protože se objevují ta videa a šarvátky třeba na sociálních sítích mezi kandidáty a podobně. Portlík mluví o tempu pro Prahu, Hlaváček napsal lidem osobní růžový dopis, ukazuje na sítích památky. Adam Scheinherr má svou písničku Scheinherr Like a Diamond, což je teda jednoznačná aluze na Rianu a její song, nicméně už se hádá, a to mě překvapilo, hádá se s právními zástupci majitelů práv právě na ten text písně o tom, jestli vůbec něco takového měl a mohl publikovat. Co udeřilo z kampaně do očí tebe nebo do uší?
14: Nebylo toho málo, na druhou stranu nemám pocit, že by tady bylo něco, co jsme dosud neměli třeba i na jiných úrovních v politickém marketingu a v kampaních. Velmi silně se letos pracuje s osobní politickou značkou. Pražské volby jsou silně personalizované, liší se potom i třeba tím, jestli ten kandidát na primátora, respektive kandidátka na primátora má za sebou pomoc třeba politiků z celostátní úrovně.
7: Jan Letavský je poradce Tomáše Portlíka, bývalý ministr zahraničí, zvolený do sněmovny za ODS. A když mluvíš o té známosti, jenom promiň, Adamu Scheinherrovi v tom videu, kde se zpívá ta píseň, tak kadeřnice říká, vás přece vůbec nikdo nezná, tak i o té známosti to asi je. Ne?
14: No on se ostříhal a opravdu ta změna image, prostě já jsem ho taky nepoznala na první dobrou.
7: Ale ne, že je to i o tom, jestli prostě ti lidé, když říká, že to je silně personalizované,
14: no, určitě.
7: Ti lidé ty kandidáty znají.
14: Možná v té pražské politice je to trošičku jiné, když bychom rozlišili magistrát a městskou část, a úplně jiné by to zase bylo, kdybychom porovnávali Prahu a nějaké prostě 20-tisícové město, kde se s tím politikem můžete potkat na náměstí při nějaké kulturní akci. Na druhou stranu, já si myslím, že opravdu, a už jsme se o tom i bavili, u té komunální politiky je potřeba mít jakoby nějaký program, nějakou hodnotu, nějakou vizi, spojit to s tou osobností a teprve potom jít k těm emocím. A potom to zabalit do toho sdělení, potom vlastně na ně narážet na těch náměstích, ale bez toho, abyste měli jakoby ten plán a nějakou silnou osobnost, to prostě nejde. Nejde to nejenom v komunální politice, ale jde to velmi těžko a prostě ta doba je teďka tak udělaná, že ta osobní politická značka je opravdu strašně důležitá.
7: Jan Hušbauer zase nasadil trumpovskou čapku s nápisem Silná Praha, s Babišem se taky Prahou prošel, nadávali společně na, a teď budu citovat, protože ty slova použili oni, na bezdomovce, na žebráky, na obecně nepořádek v ulicích s motoministrem Borisem Šťastným, mimochodem, který taky kandiduje v komunálkách, tak pan Hušbauer se hádá o nočním zákazu prodeje alkoholu ve večerkách, protože pana ministra pro prevenci mrzí, že by si nedal pivo po práci, což by si samozřejmě dát mohl, jenom by si musel zajít někam do restaurace nebo do baru.
14: A nebo by ho měl koupený doma.
7: Jaký vliv může vůbec to primátorské klání mít na vládní soudržnost?
14: Podle mě samotná předvolební přestřelka nebo negativní kampaň bude mít na soudržnost vlády spíše omezený vliv. Mnohem zajímavější to podle mě ale začne být po volbách, protože pak už nepůjde jen o to, kdo měl lepší kampaň, ale kdo s kým bude ochoten vytvořit koalici, kdo získá primátora a jednotlivé posty v radě. No, protože pražská politika už ukázala, že to nemusí být vůbec jednoduché, když si vezmeme stav před 4 roky, tak tam trvalo téměř 5 měsíců. Co se týče tady těch vztahů, tak ta kampaň, já bych ji hodně oddělila od toho, co se bude dít, až budeme znát výsledky voleb za týden.
7: Jestli jsme mluvili o politicích, kteří mají problémy s byty, tak třeba Adam Scheiner dělá kampaň jako řidič autobusu a načapali ho, jak má zaparkovaný svůj reklamní vůz na smyčce, kam můžou jenom vozy MHD. Psali o tom Novinky s tím, a to je pěkný dovětek, že kandidát Prahy sobě pak sám prostřednictvím svého mluvčího začal hlásit přestupky jiných kandidátů. A tak se přišlo třeba na to, že údajně Portlík jel na skútru pruhem pro autobusy a Hušbauer v tom svém obřím jeepu jel protisměrem někde na parkovišti. I špatná reklama je dobrá reklama, nebo?
14: Může být, záleží, jaký příběh se zase kolem toho vytvoří. Za mě to bylo vlastně trošku zbytečné. Udělala bych to trošičku jinak. Tam byl problém v tom, že tento konkrétní kandidát si vytvořil image kolem určitého tématu, takže jeho vlastní pochybení bylo jako velmi citlivé a snažil se z toho vybruslit, ale za mě takovým jako mateřská škola řešením. Na druhou stranu, není to úplně poprvé této kampani, protože pan Portlík, který teď řeší kauzu s byty, vlastně na začátku kampani se vysmíval, poukazoval na kauzu s nezveřejněním bytu u pana Prokopa, což byl původní kandidát, tedy hnutí ANO, poté nahrazen někdy v srpnu panem Hušbauerem.
7: No, diskutovat můžeme o té závažnosti, ale ty jsi mluvila o tom, že když si někdo udělá PR kolem jednoho tématu, měli jsme tu Terezu Nýslerovou, která, jak říká, chce být primátorkou pro bydlení. A Adam Scheiner by zase chtěl být tedy primátorem pro dopravu.
14: Ano.
7: Mohl by jim chtít být i Portlík třeba nebo Hušbauer s tím, jaké ty reformní plány mají ohledně parkovacích zón.
18: A myslím si, že všichni cítíme, že tou reformou ty zóny musí prostě projít. Není možné,
19: když jedu ze 4 na 2, tak tam chci mít možnost zaparkovat jako normální Pražan.
7: Ale skutečně ten titul primátor pro dopravu, ten používá Adam Scheiner.
18: Ten problém je hlavně na příjezdu do Prahy, protože z jiných krajů přijíždí 60% řidičů, 40% MHD.
7: On mluví o metru O, on slibuje klimatizované tramvaje, nezastírá nutné zdražení MHD, teda to nezastírají ani pánové Portlík nebo Hlaváček. Pan Urban, který kandiduje za SPD, by naopak MHD zlevňoval a motoristé chtějí dokonce MHD zdarma.
20: Pro Pražany zdarma.
21: Takže vy byste lítečku úplně zrušili?
20: Ne, protože třeba například turista by si ji mohl koupit.
7: Tak ti, kteří říkají, že se zdražovat bude muset, neriskují příliš, protože zdražovat cokoliv a říct to před volbami, to je sebevražda, ne?
14: No, sebevražda ne, je to riskantní, sebevražda určitě ne. A protože volič slyší hlavně na slovo zdražit a vyvolá to v něm tu negativní emoci. Ale znovu, bylo by vlastně strašně smutné si myslet, že voliči slyší jenom na to jedno slovo. Já opravdu vřele doufám, i kdyby si nečetli celý ten program, že minimálně jako mi nacítili atmosféru těch jednotlivých kandidátů a jejich programů a ví, co za tím slibem stojí, protože ono, to zdražení jako takové má nějaké opodstatnění.
7: Takže tam asi hrají roli hlavně 3 věci, 3 aspekty, totiž samozřejmě inflace, pak vůbec politika té dané strany a toho člověka jako takového, který kandiduje, a 3. věc, vůbec ty širší debaty, a spadá to do těch širších debat o tom, kdo co má platit za různé formy dopravy v Praze.
14: Ano, tak. A důležité v té politické komunikaci té lince je vysvětlit, přesvědčit, argumentovat. Jo? Není to jenom o tom, že dáme to heslo a jdeme od něho pryč. Takhle by to nemohlo fungovat. Takhle fungují populistická hesla a to nechceme.
7: A když mluvím o těch širších plánech, tak ODSka, ta je proti omezení transitní dopravy v centru, Piráti jsou zase pro. Jan Hušbauer mluví o dopravním pekle Pirátů, které tu bylo v minulých letech. Naprosto věčným tématem už je třeba dostavba vnějšího okruhu Prahy, která spadne asi na naše děti. Hušbauer nadává na neprůjezdnost Prahy a tak dále. Takže vedle bydlení to vypadá skoro, že ta doprava je tím druhým nejdůležitějším tématem voleb.
14: Určitě souhlasím, navíc je pro voliče velmi konkrétní, protože každý se nějakým způsobem setká s nějakou kolonou, parkováním nebo MHD, které jede pozdě nebo je špinavé nebo prostě cokoliv. V jednom z letošních průzkumů byla hned po bydlení dokonce doprava označena jako ten druhý největší problém Pražanů, ano, no, Prahy. A zajímavé je, že tady se opravdu střetávají odlišné vize.
7: Ale úplně.
14: Úplně. A spor není o tom, jestli Praha potřebuje lepší dopravu. Na tom se zase stejně jako u toho bydlení shodne skoro každý. Spor je o tom, jak má vypadat, jestli má Praha hlavně lépe umožnit pohyb aut, nebo část lidí motivovat, aby auto vůbec nepotřebovali. Ano. A to už je poměrně zásadní politický rozdíl, na kterém se to potom dost láme.
7: A do toho ještě přicházejí vlaky, protože pan Hlaváček mluví o tom, že nebo rád by tlačil železnici, a Klára Sovová zase říkala teď naposled v debatě na CNN Prima News, že by nejradši vzala velký sud ředidla a smazala všechny ty zbytečné cyklopruhy na těch hlavních tazích. Tak to je ještě další rozměr. Cyklo, vlaky a auta. A auta musí někde parkovat? A parkování. O tom jsme měli samostatnou epizodu s ekonomem Alešem Rodem, protože výstavba parkovacích domů, pan Hušbauer je prosazuje, Nýzlerová taky, ale chce jenom na periferii. Hlaváček by parkování zdražoval a ubíral každý rok o nějaké to procento. Zdražování chce i Scheinherr a Nýzlerová. Druhé auto dokonce trojnásobně, zdražit druhé auto v rodině. A o zdražování nechce slyšet Hušbauer, není to prý řešení, ani třeba SPD.
14: No, ale pořád je to kombinace témat. A témat, o kterých voliči mají pocit, že se jich dotýkají a že jim rozumí. Nebo třeba kapacita škol a tak dále, a tak dále. Mohli bychom vlastně na to nabalovat další témata. Ano, každý volič bude přikládat větší váhu jinému tématu, jiné třeba sekci toho tématu, takže někdo v dopravě bude spíše řešit autodopravu a jiný zase bude chtít řešit více MHD, ale není to tak, že by něco jednoznačně dominovalo.
7: Není to tak, že jenom tahle ta strana mi slibuje více parkovacích míst a parkovacích domů a já ji proto budu volit, že by jenom ta doprava vyhrála?
14: Já osobně si to nemyslím. Ano, může to být ta třešnička na dortu, takové to finální, ano, tady mám třeba 2-3 strany, 2-3 kandidáty, kteří jsou mi zhruba stejně sympatičtí nebo jsou nějakým způsobem jako na stejné úrovni, ale pro mě je důležité toto téma a z tohoto výběru já nakonec díky tomuto tématu vyberu. Ale nemyslím si, že by to bylo to první, na co se ten volič podívá. A navíc my tady hodně mluvíme o tématech. Párkrát jsme zmínili jako důležitost toho kandidáta a je tady potom ještě ta značka stranická, kterou reprezentují. A ta v ten moment tady toho finálního rozhodování může taky hrát roli.
7: Dobře, a když mluvíš o té značce, já se k tomu dostanu, tak když Hušbauer i Portlík chtějí teď zjednodušit parkovací zóny a rozpracují to téma dopravy ještě na závěr. Hušbauer chce dvě zóny, Portlík de facto jednu a dynamické ceny pro návštěvníky a proti podobným parkovacím reformám se třeba ostře staví Adam Scheinherr, tak když Portlík a Hušbauer chtějí velké parkovací reformy a neříkám, že chtějí to samé, ale vidím tam nějaké podobné znaky, tak neznamená to, že třeba jenom na základě spojenectví v dopravě by šla upéct koalice ODS, ano?
14: No, na papíře můžeme si udělat 100 různých variant. Je opravdu zajímavé, že Portlík, jak ano, osobně i politicky poměrně skeptický.
7: No, on to vylučuje, no.
14: A zároveň velmi ostře říká, že si neumí představit pokračování pirátského vedení dopravy.
7: Ano.
14: Takže když hledáme možné povolební partnery, tak vlastně může být důležitější právě tohle rozložení vztahu než samotný průnik u parkování. A pak si myslím ještě, že je dobré rozlišovat dvě věci. Programový průnik a politickou důvěru. Takže ODS a ANO se sice můžou shodnout na parkování, rozvoj

0: Tím pražským primátorem mohl být pan Portlík nebo pan Hlaváček.
1: Pan Hlaváček je, myslím, favoritem sázkovek v tuhle chvíli. Ty by ses na něj vsadila?
0: Já zásadně nesázím.
1: Dobře. Tak moc díky, že jsi přišla, že jsme o tom mohli mluvit.
0: Já děkuji, přeji hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska politoložka Marcela Konrádová a řešili jsme pražské volby. Mimochodem, zástupci mnoha stran a hnutí kandidujících do pražského zastupitelstva přijali pozvánku do debat, které odvysílá Radiožurnál a Plus, a to příští týden od pondělí do čtvrtka po 18. hodině. Naslyšenou v pondělí.
2: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
3: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
4: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
5: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
2: Nezapomínejme na pravidla zipování.
4: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
2: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
4: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
4: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi. Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
4: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
6: Radiožurnál je 21 hodin. Zprávy a Monika Chmilová.
7: Voda z vody je mu odolena, voda je opět pitná. Vzorky při odběrech opakovaně splnily hygienické limity. Epidemie eboli v Demokratické republice Kongo nekončí. Počet obětí překročil 4 tisíce. Třinečtí hokejisté zvítězili v extralize nad Litvínovem 3-2 a vyrovnali jeho rekord. A zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu odolena, voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i k vaření. Testování vzorků bude pokračovat i dál. Omezení pro 12 obcí ze zhruba 15 000 obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od čtvrtka minulého týdne. Ve dvou bytových domech v Klížské ulici v Ústí nad Labem zůstává asi 6 dospělých. Majitelka domy prodala a lidé se smlouvami do konce září se musí odstěhovat. Zbývajícím lidem už město podle vedoucí odboru sociální péče Lenky Konečné Jaremové zařídilo náhradní bydlení v Krupce na Teplicku. Čekají už jen na mimořádnou okamžitou pomoc od úřadu práce na zaplacení kaucí, doplňuje mluvčí magistrátu Marek Lukinič.
8: Situace se týkala 144 osob a odbor sociální péče se o ní dozvěděl 7. září. Hned začal koordinovat spolupráci mezi magistrátem, obvodem a neziskovými organizacemi. Nabídku ubytování obdrželi všichni, někteří odmítli.
7: Majitelé včera domy odpojili od vody. Město tam podle Jaremové přistavilo cisternu s pitnou vodou, protože v domech ještě byly děti. Ty tam už teď nejsou. Další cisternu město nepřistaví a nájemníky o tom informovalo. Zástupce bývalé majitelky David Obořil už dnes nechtěl situaci komentovat. Počet obětí epidemie eboli v Demokratické republice Kongo překročil 4 tisíce. Ukazují to nejnovější údaje tamní vlády. I přes zprávy o mírném zlepšení situace z minulého měsíce se nemoc i dál šíří po východním Kongu. Epidemie krvácivé horečky způsobená kmenem Bungi Bugio je nejsmrtelnější v dějinách země. Potvrzených případů nákazy virem je více než 8 tisíc v 7 provinciích Konga. Přes 2 tisíce lidí se z nemoci vyléčilo. Babí léto bude pokračovat i o víkendu, bude slunečno a beze srážek. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají až ke 24 stupňům. V neděli začne od západu postupně přibývat oblačnost, na Moravě a ve Slezsku se objeví až odpoledne. I tak se teploty dostanou až ke 23 stupňům. Podle meteorologa Štefana Hanžáka se ale v noci na sobotu a na neděli můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy i mlhy.
9: Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů, Ojediněle to může být i kolem 3 stupňů Celsia a objeví se i přízemní mrazíky. Zítra přes den většinou jasná nebo skoro jasná obloha, zpočátku zejména ráno a dopoledne ještě

0: Je možnosť hlavne na severozápade mlh a nízke oblačnosti.
1: Sport. Hokejisté Třince zvítězili nad Litvínovem 3-2 a po 7. kole Tipsport Extraligy jsou v tabulce stále první a bez ztráty bodu. Touto bilancí vyrovnali 2 roky starý rekord soutěže, který se stejnou bilancí vytvořil právě Litvínov. O výhře nad Severočechy tentokrát podle asistenta třineckého trenéra Jiřího Rašky rozhodl povedený začátek utkání.
2: Jsme před zápasem apelovali na dobrý vstup, protože ty zápasy předtím to nebylo ideální, co si myslím, že se nám podařilo. Soupeře jsme dostávali pod tlak, dovolím říct, a dobrým forčekem. Získávali jsme Kotouče, jen škoda, že jsme neodskočili možná na více branek, protože ty šance tam byly v předbrankovém prostoru, jsme nějakým dorážkám se dostali.
1: Na poslední příčku extraligy klesla Olomouc po porážce v Liberci 0-2. Mladá Boleslav totiž prohrála v hale Komety Brno 2-3 až po nájezdech. Hradec Králové zvítězil na ledě Kladna také po nájezdech 4-3. Vítkovice podlehly Karlovým Varům 0-3 a Pardubice si poradili s Plzní 4-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D7 u Středokluk a kolona na D1 u Mirošovic. Na dálnici D7 ze Slaného do Prahy zbystřete za sjezdem na Středokluky. Na 4,5 kilometru hlášena nehoda vozidla, projíždí se bez komplikací jedním pruhem. Na D1 z Prahy do Brna stále dlouhé zdržení za sjezdem na Velké Popovice. Z 18. kilometru pomalu jedoucí kolona ve všech pruzích až do omezení před Šmejkalkou. Popojíždět budete 20 minut. Silnice 22 mezi Klatovy a Domažlicemi za Bezděkovem, komplikace za odbočkou na Struhadlo. Za horizontem se střetlo osobní a nákladní vozidlo. Na místě zásah hasičů a záchranářů, silnice uzavřená, objíždět lze přes Soustov. A na silnici 20 z Písku do Plzně dejte pozor za chodcenicemi. Zpravodaj tam hlásí střet auta se zvěří.
5: Těsně před cedulí chodcenická lhota je auto z Příbrnej Peugeot stražená, krnka blokuje to jízdní pruh ve směru na Plzeň.
4: Projíždí se Kyvadlově, policie jede na místo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
7: My vám přejeme dobrý večer, radiožurnál posloucháte ve 21 hodin 6 minut a co nás čeká dál. Vlny veder, sucho a teplotní rekordy. Letošní léto v Evropě patřilo k těm nejteplejším, potvrzují i nově zveřejněná data unijní klimatické služby Copernicus. Řeky po celé Evropě navíc letos zaznamenaly nejnižší letní průtoky za víc než 30 let. Co dalšího z údajů vyplývá? Tak to probereme v úvodu této vysílací hodiny večerního radiožurnálu. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
3: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Evropa má za sebou třetí nejteplejší léto v historii měření a na západě kontinentu bylo letošní léto dokonce rekordní s průměrnou teplotou 21,7 stupně Celsia. Oznámilo to unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. Co dalšího ukazují nová data, to teď probereme na Radiožurnálu s Michalem Fortem z domácí redakce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaké bylo to letošní léto?
1: Letní podmínky nastaly v některých částech kontinentu neobvykle brzy. První vlna veder zasáhla značnou část západní Evropy už koncem května. Rozšířená byla v Evropě podle služby Copernicus taky takzvaná tepelná zátěž. To je ukazatel toho, jak různá teplotní prostředí působí na lidský organismus a jak vystavují lidi závažným zdravotním rizikům. Víc než polovina území starého kontinentu do konce sezóny čelila alespoň velmi silným podmínkám, tedy pocitové teplotě 38 stupňů Celsia a víc.
0: No a kromě toho bylo a stále ještě je i sucho.
1: Ano, evropské řeky v létě zaznamenaly velmi nízké průtoky, včetně velkých a významných toků, jako je Rýn nebo Dunaj. To pak narušilo třeba lodní dopravu nebo chlazení jaderných reaktorů. Letošní léto v Evropě se podle unijní klimatické služby vyznačovalo extrémními vlnami veder a suchy, které přispěly taky k mimořádné sezóně lesních požárů. S těmi největšími letos bojovala Francie nebo Španělsko.
0: Které z projevů a důsledků takto teplého léta se přelévají i do podzimu?
1: Momentálně zažíváme babí léto, ale ty teploty nad 20 stupňů začátkem října rozhodně nejsou standard. 24 stupňů v říjnu je vlastně taky extrém, jen pro nás o dost nesitelnější než ty letní. Takže vysoké teploty přetrvávají a když vyrazíme do Alp, uvidíme třeba ve Švýcarsku drasticky rychle mizející ledovce. Jenom za letošní rok podle nové zprávy tamních vědců přišlo Švýcarsko o víc než 5% všech ledovců, a to za necelý rok. A za posledních 5 let je to už pětina všech ledovců.
0: Michal Forst, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Třinečtí hokejisté jsou i po 7. extraligovém kole 100% a vyrovnali tak rekordní vstup do soutěže svého dnešního soupeře Litvínova. Podrobnosti a další zprávy ze sportu přidáme ve večerním radiožurnálu po OMD.

0: Čeští fotbalisté už jsou ve Španělsku, kde je zítra večer čeká další zápas elitní ligy národů proti domácím řadujícím mistrům světa. Těm bude chybět střelec vítězného gólu ve finále posledního světového šampionátu Ferran Torres, který má zraněný kotník. Místo něj dostal dodatečnou pozvánku útočník 21 a Reálu Madrid Carlos Espí. Další sportovní zprávy dodá v tradičním večerním sportovním přehledu Jakub Kanta. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Hokejisté Třince porazili Litvínov 3-2 a i po 7 kolech Tip Sport Extraligy jsou stále bodově 100%. 7. výhrou v řadě vyrovnali oceláři 2 roky starý rekordní vstup do sezóny právě Litvínova. Pokračuje autor dvou třineckých gólů Ondřej Kovařčík.
2: Jako každý zápas jsme chtěli najít za 3 bodama a hlavně jsme minulý zápas neměli ty začátky moc dobře, tak jsme chtěli hlavně dobře startovat, jestli se nám povedlo a dařilo se nám to držet skoro celý zápas. Jsme za to strašně vděční a za ten start. Vlastně celé léto jsme si to říkali, že ten start potřebujeme chytit a že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
1: Ve zbylých dnešních duelech Vítkovice prohrály s Karlovými Vary 0-3, Kladno s Hradcem Králové 3-4 po nájezdech, brněnská Kometa zdolala Mladou Boleslav 3-2 taky po nájezdech, Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0, která klesla na poslední místo tabulky, a Pardubice vyhrály nad Plzní 4-2. Světový hokej má nového šéfa. Prezidentem Mezinárodní hokejové federace se stal Němec Franz Reindl, který ve druhém kole volby na Tenerife porazil Petra Břízu o 3 hlasy. Český kandidát přitom první kolo vyhrál. Reindl povede federaci příští 4 roky. Bříza zůstává viceprezidentem. Wimbledonská šampionka Linda Nosková je na tenisovém turnaji v Pekingu ve 3. kole. Nad Rumunkou Ruseovou zvítězila 6-4, 6-1 a příště narazí na Švýcarku Golubičovou. Postoupila také Karolína Muchová po výhře nad Britkou Bultrovou 7-6 a 6-1. Její další soupeřkou bude Ruska Samsonovová, která dnes ve 2. kole vyřadila Lindu Fruvirtovou po setech 6-2, 3-6 a 6-3. Ze 2. kola prošla dál i Sara Bejlek a po triumfu 6-3, 7-5 nad Australou Inglisovou se utká s Japonkou Osakovou. Nikola Bartůňková zdolala Frechovou z Polska 2x 6-2 a ve 3. kole se střetne se světovou dvojkou běloruskou Sabalenkovou. A čeští judisté se postupně přesouvají do Baku, kde od neděle čeká světový šampionát. Na tatami nastoupí 6 reprezentantů, včetně Lukáše Krpálka nebo dvojnásobné mistryně Evropy Renaty Zachové. Naposledy se na profesionálním turnaji bude prát David Klamert, který chce při své rozlučce zaútočit na svůj nejlepší výsledek dlouhé kariéry na světovém šampionátu.
3: Někde vzadu v hlavě bude, že to mi poslední turné, co to užiju, a zároveň turné na užívání jsem měl dost, teďka mám poslední šanci a 9. místo mistrovství světa pro mě není jako výsledek, se kterým jsem byl spokojený, takže mám poslední možnost se pořádně ukázat a mám to v plánu.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. Shine bright like a diamond. Shine

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: 21 hodin a 30 minut. Monika Chmilová a zprávy.
1: Justiční databáze a weby soudů jsou po několika denním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwaru. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na nelegální celoevropský tuningový sraz v Praze a v Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od včera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat také odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Argentina spustí jako první země Jižní Ameriky program na získání občanství pomocí investic. Argentinské občanství bude možné získat nevratným příspěvkem ve výši v přepočtu přes 7 milionů korun nebo nákupem státních dluhopisů v hodnotě v přepočtu za více než 17 milionů. Oznámil to argentinský ministr hospodářství Luis Caputo na síti X. Program podle něj doplňuje další vládní opatření s cílem stabilizovat ekonomickou situaci země a navýšit její dolarové rezervy. A v Pardubicích začíná výstavba nového městského centra pro lidi bezdomova za 107 milionů korun. Do roka vznikne v areálu na Staré poště a bude z modulárních kontejnerů. Na jednom místě bude azylový dům a noclehárny, denní centrum a taky ordinace lékaře. Sport. Trenér David Horejš nadále povede fotbalisty Hradce Králové. 49-letý kouč prodloužil s prvoligovým klubem smlouvu do roku 2029 a čeští skýtaři získali na mistrovství Evropy v brokových disciplínách v Aténách druhou medaili. Anna Šindelářová s Danielem Korčákem skončili v duetu třetí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Mirošovic a omezení u Bělotína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále zdržení za sjezdem na Velké Popovice. Z 19. kilometru kolona ve všech pruzích až do omezení před Šmejkalkou. Zdržíte se 15 minut. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně u sjezdu na Bělotín. Na 311. kilometru dopravní omezení a z místa telefonuje náš zpravodaj.
4: Tam je velice nepříjemně řešeno zúžení silnice. Značky naznačují zúžení o jeden pruh ze třech na dvou, ale tam to jde okamžitě do jednoho pruhu.
3: A na Pražském okruhu z letiště, kde jedničce začalo dopravní omezení v Lochkovském tunelu. Doprava je svedena do protisměru a ve směru k dálnici D1 se jezdí jedním pruhem. Stejné omezení se chystá i v Cholupickém tunelu ve směru na letiště. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy, v noci se mohou objevit i přízemní mrazíky. Nejvyšší teploty v sobotu 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobrý večer, pokračujeme ve 21 hodin 34 minuty a pokračujeme s kapelou Mandraže.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Miliony zhlédnutí, nadšené reakce fanoušků z celého světa a pochvala od Guillerma del Tora. Jedno z nejděsivějších monster filmu Resident Evil vzniklo díky nápadu českého choreografa Jakuba Hudlického. Jak se rodila příšera z filmu, o kterém se teď mluví jako o jednom z hororových hitů roku, tak to uslyšíte po Kors.

0: Připoutat čtyři tanečníky k sobě a nechat je dělat hvězdy. Takhle se rodil pohyb děsivého monstra pro film Resident Evil. Záběry ze zkoušek mají miliony zhlédnutí a pochválil je i režisér Guillermo del Toro. Jedním z lidí v tomto klubuku je český choreograf Jakub Hudlický.
1: Na začátku bylo jen stručné zadání režiséra a tvůrce Barbara i Oscarové hodiny zmizení Zacka Craiga. Chtěl vytvořit human tumbleweed, něco jako lidskou obdobu chomáče, který se ve westernech kutálí krajinou. Jakub Hudlický se proto zavřel do studia z kaskadéry z filmka Stunt týmu a akrobaty z Cirkula Putika a začali zkoušet.
2: A zkoušeli jsme, aby to bylo co nejrychlejší, protože Zach chtěl, aby to se hýbalo hrozně rychle. A potom ten, kdo viděl film, tak tohle bude takový trošku spoiler, ale ono se to pak hejbe, ta příšera i jako v malejch takových uličkách. Vlastně jsme došli k tomu, že to není reálný, aby to byli ty lidi a zároveň jsme se nemohli úplně zbavit hlav. Takže by tam bylo potřeba nějak jakoby nás dát do green screenu a tak. Takže nakonec tohle to byla jenom taková předloha k tomu, aby ta příšera, která nakonec v tom filmu je udělaná speciálníma efektama, a aby vypadala realisticky.
3: Pojď, zrychli to. Yes. Jo, super. Dobré.
1: Když pak Jakub Hudlický zveřejnil záběry ze zkoušek, původně jen jako zajímavost ze zákulisí, začal žít vlastním životem. Vůbec nečekal, že na sociálních sítích nazbírají desítky milionů zhlédnutí.
2: Já jsem to jenom pousnul, protože prostě mě to bavilo a najednou mi začal vybuchovat Instagram a byl jsem, že aha, tak tím pádem teda asi se to lidem líbí, tak super. A byli jsme hrozně rádi, že vlastně můžeme ukázat to, co v Česku děláme. Moje oblíbená reakce byla pana režiséra Guillermo del Toro, který to repostoval a napsal, že se mu hrozně líbí, že vlastně to je takhle inspirovaný těma reálnýma lidma.
1: Merched Monster ale nebyla jediná Hudlického práce. Jeho tanečníci z pražské agentury Movement Production, kterou s manželem provozuje, se proměnili také v nakažené v nemocnici a místo klasického zombie šourání hledali pohyb, ze kterého bude znát, že virus lidské tělo výrazně deformuje.
2: A dává ho do nějakých jakoby nepříjemných pozic, který jsou jak vizuálně, tak i když je člověk dělá nepříjemný. A společně jsme vlastně vytvořili se Zakem nějaký novej look vlastně těch zombíků, že to nemusí jenom, že mám ruce před sebou a dělám, že jsem mrtvej.
1: Realističnost ovšem něco stála. Jednu z krvavých nemocničních sekvencí natáčeli 5 dní.
2: Každý den jsme tanečníky oslizovali od hlavy až k patě. Museli prostě ležet ve slizu cca 10 hodin, takže bylo to hodně intenzivní. Děkuju všem našim tanečníkům, že to takhle zvládli.
1: A u jednoho velkého zahraničí projektu nezůstalo. Jakub Hudlický už pracuje na dalším.
2: Tentokrát to bude Apple TV, bude to úplně něco jiného než Resident Evil.
1: Jedná se o spin-off seriálu Monarch, odkaz Monster. V Česku se natáčí už od léta pod pracovním názvem Birdwatcher. Alžběta Hablová, Český rozhlas.

Některá města přispívají kavárnám a dalším provozovnám za to, že své hygienické zázemí zpřístupní i lidem, kteří si v nich nic nekoupí. Je to totiž levnější, než provozovat veřejné toalety. Projekt WC Gratis už funguje například ve Znojmě a teď nově i v Břeclavi. Za chvilku tam půjdeme v další reportáži večerního radiožurnálu Pokvín.

0: Možnost odskočit si do kavárny jenom na toaletu, aniž byste si museli objednat kávu, o to se snaží v Břeclavi. Město chce přispívat těm podnikům, které své toalety zpřístupní kolem jdoucím. A do projektu se zapojil první podnik.
1: Dobrý den, můžu si tady odskočit na záchod?
2: Ano, jasně, můžete.
1: Super, díky.
3: Takhle jsem si mohla zajít na toaletu v Břeclavi v jedné z kaváren v centru města, aniž bych musela být zákazník. Podobně tuto možnost využila Patricie Lefflerová s malou dcerkou.
4: Já myslím, že je to určitě fajn možnost, protože je tam i přebalovací pult, takže když někdo jde třeba s malým miminkem, tak tam může právě přebalit.
3: Kavárna v centru města je totiž nově zapojená do projektu WC gratis. Podle majitelky podniku Sylvie Turečkové lidé, kteří si přijdou jen odskočit, zátěž nejsou.
5: Dokonce to jakoby i vítáme, ať ta toaleta je využitá, takže jsme na to kývli jednoznačně.
3: Navíc dostanou od města za takovou službu každý měsíc 2000. Podle mluvčí města Ivany Solaříkové je to pro město stále výhodnější, než vybudovat a provozovat nové veřejné toalety.
6: My jsme měli na Kufnerově nábřeží vlastně veřejné toalety, které fungovaly v minulosti, ale ty náklady tam byly ohromné, protože ty náklady na ten personál plus ten provoz, úklid, to je nesmírně ekonomicky náročné.
3: Město se inspirovalo ve Znojmě, kde stejný projekt funguje od loňska. Každému z 8 zapojených podniků město ročně přispívá na provoz toalet 24 000 korun. Podobně se systém osvědčil taky v Hradci Králové anebo v Jihlavě. Naopak neúspěšný je v centru Brna.
7: My máme dotační program FreeWC vypsaný od roku 2017. V současné době je do něj zapojen jeden provozovatel.
3: Doplnil mluvčí Brna středu Michal Šťastný. Radnice si nízké zapojení vysvětluje obavou podniků z toho, že by toalety znečistily například lidé bez domova nebo pod vlivem návykových látek. Z Břeclavi Aneška Hlávková, Radiožů.

0: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy a Monika Chmielová.
1: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Skupina zemí G7 uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Hokejisté Karlových Varů v extralize zvítězili po druhé za sebou bez obdržené branky, tentokrát ve Vítkovicích. A zítra bude jasno i skoro jasno, teploty až do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládli přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
3: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu, snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
1: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba 3x tolik. Celkem by pak měly mít příští rok k dispozici asi 36 miliard korun, zhruba o 300 milionů méně než letos. Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barelů nafty a ropy. Oznámili to vládní představitelé jednotlivých členských zemí po dnešní videokonferenci. Nařízení začne platit okamžitě. Potrvá 4 měsíce s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Světové ceny ropy dnes výrazně klesají. Severomorský Brent odepsal asi 3% a vrátil se pod hranici 100 dolarů za barel. V nemocnici ve Friedlandu na Liberecku dnes začala hlavní etapa modernizace. Nemocnici hrozil před časem zánik, proto ji od roku 2020 převzala krajská nemocnice Liberec. Ta teď chce friedlandský areál využít hlavně pro ambulantní a následnou péči. Kvůli tomu nechá zbourat nevyužívaný objekt bývalého dětského oddělení. Místo něj vznikne nový pavilon za 226 milionů korun, říká generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.
4: By měl obsahovat laboratoře, ambulance a podobně a propojit ten objekt s akutním oddělením lůžkovým, kde je chirurgie, aby to bylo kompaktní, logisticky a tak dále. Cílem je tady udržet tu péči zdravotnickou minimálně ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí, které tady se budou rozvíjet.
1: Pavilon by měl být hotový do roku 2029. Nemocnice je spádová pro 24 tisíce obyvatel friedlandského výběžku.
2: Sport.
1: Karlovarští hokejisté v 7. kole Tip Sport Extraligy vyhráli 3-0 ve Vítkovicích. Hlavní hvězdou zápasu byl brankář Dominik Frodl. Gólman Karlových Varů vychytal druhé čisté konto v řadě. Neprůstřelnost drží už více než 157 minut. Pokračuje gólman Frodl.
5: Troufnu si říct, že v první třetině tam nebylo prakticky nic, měli tam jednu možná trošku nebezpečnější střelu. Ve druhý zase měl nějakou pasáž, kdy jsme Vítkovice trošku pustili do nějakých breaků. Ve třetí třetině tam taky podle mě na konci možná nějaká 3-5 minutovka, že si tam vytvořili šance, ale myslím si, že skvělý výkon týmový, odehráli jsme všechno tak, jak jsme měli.
1: V dalších dnešních zápasech Pardubice vyhráli nad Plzní 4-2, Liberec nad Olomoucí 2-0, Kometa Brno nad Mladou Boleslaví 3-2 po nájezdech, Kladno podlehlo Hradci Králové 3-4 taky po samostatných nájezdech, Karlovy Vary si odváží triumf 3-0 z Vítkovic, vedoucí Třinec zdolala Litvínov

0: 3-2 a vyrovnal 7. vítězstvím jeho rekord v počtu výher na úvod soutěže.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 u Mirošovic a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice čekejte už jen kratší kolonu před mostem Šmejkalka. 21. kilometru zdržení do 10 minut. Na Pražském okruhu mezi letištěm a dálnicí D1 začalo obousměrné omezení v tunelech. Probíhá tam oprava technologií a betonového povrchu. Provoz je vždy veden tunelem o 3 pruzí, kdy směrem z kopce se jede jedním pruhem. V Brně na dálnici D1 čekejte omezený průjezd. I tam pracují silničáři obousměrně na opravě silnice, a to mezi kilometry 186,5 a 187,5. Projíždí se bez většího zdržení. Na silnici 44 mezi Jeseníkem a Mikulovicemi dejte pozor při průjezdu Českou vsí. Střetla se tam dvě vozidla, na místě již policie, projíždí se bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 10 až 5 stupňů, ojediněle až na 3 stupně a objevit se mohou i přízemní mrazíky. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na řadě je repríza dopoledního hosta Libora Boučka.
3: Je to bez přehánění jeden z nejsrdečnějších lidí, co znám. Člověk zdravě, někdy možná až zbytečně pochybující, především o sobě. Její zvonivý úsměv a hlas vás v osobním kontaktu donutí přestat předstírat. Je hvězdou, aniž by vyžadovala hvězdný přístup. Je stálicí naší české hudební scény a blízkost k fanouškům, která ji vystihuje, není ani trochu hraná. Má Thálie, Slavíky, dva syny, chalupu, zítra koncert a ano, v neděli bylo 50. Monika Absolnová je hostem Radiožurnálu.
4: Krásné dopoledne.
3: Ano, krásné dopoledne. Co dneska už stihla? Teď je 7:07. Jak to vypadá? Člověk, když vidí divu, hvězdu, pódy, tak si říká, no tak asi byla sklenička šampaňského a přemítání.
4: Bohužel ne.
3: Ne? Tak co si stihla? Ne.
4: Stihla jsem si umýt hlavu a když jdu do rádia a už bohužel se streamuje, že člověk i vědět nemůže se mít nenamalovaný v teplákách. Odvezla jsem kluky do školy, teda jednoho, protože starší má pocit, že už je dospělý, musí jezdit sám.
3: Vlastním vozem.
4: Ne, autobusem. A udělala jsem snídani, normálně bych ji dělala celou, ale moje maminka teď mi se snaží pomáhat, protože prostě cítí ten tlak, což bych se jenom ráda vrátila. Ano, mám teď koncert veliký, pro mě největší, asi jaký jsem kdy dělala. A mamku jsem poprosila před 3/4 rokem, jestli byla tak hodná a to září mi pomohla jako víc, než je obvykle. Ona řekla ano a proto odjela do Egypta. Takže jenom chci říct, že byly chvíle, kdy jsem se starala o svoje dva syny a protože má mamka skvělýho manžela, našeho dědu z Bindu, takže jsem vařila ještě dědovi a organizovala i dědu. Musím říct, že jsem jí proklínala a říkala jsem si, že já sice padám na hubu, ale mojí mámě to k mým 50 nám bude opravdu slušet.
3: Na ten koncert tak pojedeš vlastním vozem, nebo?
4: Přijede Patrik, který mě vozí, jo, a odveze mě.
3: Takže aspoň tady je kus té hvězdnosti, že tě někdo,
4: ano,
3: odveze.
4: Ale původně jsem měla jet jako sama, ale nakonec Patrik řekl, že by to bude lepší, protože pak i odveze ty věci zpátky. Ano, ty se přiznám, že úplně si nepotrpím na nějaký jako hvězdní maníry, ale vzhledem k tomu, že mám 5 dioptrií, tak řidiče na vystoupení mám, protože si myslím, že bych chtěla udržet, jak jste tady hlásili, dopravu, tak aby vydržela dlouho dobrá. Mě se prostě v noci špatně řídí.
3: Ale to se nemusíš omlouvat za to, že máš řidiče. Já si myslím, že to je úplně normální a jak si sama poznamenala, pro další účastníky silničního provozu možná i dobrá zpráva. Monika Absolnová je dnes hostem Radiožurnálu.
5: Radiožurnálu.

0: Monika Absolonová je dnes hostem Radiožurnálu. Těch důvodů je celá řada, pochopitelně jeden z těch nejvýraznějších se odehrál v neděli, ale musím říct, že vypadáš dobře, máš pořád smysl pro pointu, vypadáš i zdravě, nestrácíš tu moudrost, tak to číslo asi jenom nějaký symbol, ne? To nic neznamená.
1: Tak ty si teď, Liborku, řekl moudrost, to mě dost překvapil, ale myslím, že jestli teda nějaká přišla, tak to přišlo až s věkem.
0: Až v tu neděli?
1: Tak jako postupně nějak, ale nic se vlastně jako nezměnilo, ale musím říct, že třeba půl roku před jsem nikdy neměla obavy jako z věku, nikdy jsem to neřešila, přestože jsem jako žena a mohla bych. Řešila jsem to jenom v době, kdy jsem ještě neměla děti, tak v souvislosti s tím, abych stihla mít kluky, nebo tý době jsem nevěděla, že kluky, ale jsem šťastná za to, že mám kluky. A pak jsem to nikdy neřešila. Víš, 40, 45, bylo mi to úplně jako fuk. A přiznám se, a všichni se ptali, tak co bude ta 50? Já jsem říkala, co by bylo? Tak musím říct, že někdy z jara na mě přišla krize a to spíš v souvislosti s určitou konečností, kterou si jako neuvědomuješ, protože když si řekneš si třeba, budu tady třeba maximálně do 80, když pán bude, no a když je ti 20, tak víš, že to je za 60 let, ježiš, to je strašně času, a když je ti 50, tak víš, že to je za 30, anebo taky to může všechno přijít a skončit dřív.
0: No a co člověk udělá? Začne něco měnit?
1: Začneš z toho mít depku. Já jsem z toho měla jako depku. Začneš si uvědomovat to, že na některé věci už prostě nemáš čas, protože nechceš ten čas jako tím časem plejtvat. Že si uvědomíš, že máš čas jenom na určitý lidi, na určitý situace a zbytečně se jako nezaobírat věcma, které vlastně nejsou důležitý. Tak to přišla, jestli to je moudrost, nevím, ale já jsem na tohle jako přišla, doufejme, že ještě včas.
0: Takže to bylo před půl rokem, takže duben, květen. A pak je něco hmotného, co tě z toho vyvedlo, třeba z letargie, nebo bys řekla depku, ale bych řekla letargie, smutek?
1: Ne, jenom jsem si tohle uvědomila, že vlastně chci jako žít. A v souvislosti s tím, já jsem vždycky celý život byla velmi jako praktická a nikdy jsem si nekupovala krávoviny nebo nějaký, jsem nikdy neměla ani hmotný sny. Ale v tu chvíli já jsem si řekla, že až jednou dostavím chalupu, takže si koupím auto prostě bez střechy, malýho, můžu říct značku, přesto nemůžu, dobře, takový malý auto bez střechy. A říkala jsem si, že to jako koupím a až to dostavím. A ne, já jsem říkala, já to možná dostavím, až mu bude 54. A já si to auto koupím teď.
0: Takže jsi koupila auto bez střechy.
1: Ano, měla jsem dělat fasádu. Na to už nezbylo, protože jsem si koupila auto bez střechy.
0: Tak já tu moudrost beru zpátky. Jak je to s dutinami v případě auta bez střechy?
1: Tak dutiny jsou úplně v pohodě, tam je spíš jiná věc, to auto je malinkatý a nízký. A spíš se zádama jsem začala mít jako problémy a přišla jsem za mým oblíbeným panem primářem, hospodárem, že se jako nemůžu hýbat. A on, ty jsi to zase koupila. A já říkám, protože co děláš? A on, ty si to nepamatuješ, před 20 lety jsi měla úplně to samý. A takže jsem zjistila, že vlastně ty záda nejsou z věku, ale z toho auta, který je jako nízký a pro mě asi nevyhovující, ale mě baví.
0: Po druhé beru tu moudrost zpátky. Napadlo tě, to tak jako si já umím vizualizovat a možná i lidé, kteří se dočkají toho věku s nulou na konci, že fakt začnou nikoliv bilancovat, ale přehodnotí spoustu věcí. Napadlo tě, že se člověk musí třeba začít v těch 50 chovat jinak? Ne. Že by si řekla, teď těch 50, to bych měla dělat, ne?
1: Jo, trochu jo, ale bohužel to nenastalo. Jenom si začneš říkat, že jsi v 50 už jako definitivně dospělej, že tam už není jako cesta zpět. Já si pamatuju třeba, když mi bylo 39, že jsem přemýšlela, co budu dělat, až budu velká, a pak mi došlo, že už velká jako fakt jsem. A protože někde uvnitř já prostě jsem dítě. Já to jako si uvědomuju, že mám v sobě pořád tu jako hravost a takovou bezstarostnost. Umím se zapomenout a zlobit v podstatě. A doufám, že mě tohle nikdy nepřejde. Ani v 60, ani v 70. Nicméně jsem si jako uvědomila, že pro ostatní lidi jsi v 50 už dospělej člověk, který má velkou část života před sebou a měl by být jako seriózní. Já vlastně v určitém ohledu jsem velmi seriózní, ale prostě pořád to zlobení tam je.
0: Co na to řekli synové? Co ti řekli? Jak oni vnímali to, že má mě 50?
1: Tak oni na ten víkend byli u tatínka, ale zavolali mi a zpívali by. a rozbrečelo mě to. A pak mi popřál tatínek kluků, což bylo moc hezký, a já mu poděkovala za kluky. Takže si myslím, že to bylo pro oba takový, a on mi taky poděkoval za nějaký věc, že jsem pro něj taky udělala dost, tak to bylo jako vlastně pro mě hodně jako dojemný. A vůbec celý ten den byl velmi jako dojemný, protože od rána já jsem myslela, já jsem byla po nemoci, což se pochopitelně vůbec nehodí před takovýmhle koncertem, kdy jsem měla každý den trénovat. Tak jsem si ten den dala trénink a zkoušku šatů, ale mezi tím vlastně mě doma navštívilo spoustu jako lidí úplně nečekaně. A první byla moje kamarádka Mirka, a pak přišel můj kolega Petr Pěkný se svojí ženou s nápisem vítej, už tě to taky dostalo. Tak vlastně seděli takové jako věci, pak mi kamarádi poslali písničku, kterou mi nahráli ve studiu. A bylo to jako nesmírně celý ten den v takovém jako dojetí. Vlastně se mi ozvalo spoustu lidí, který mám ráda, a nečekala bych, že se jako mě vzpomenou v takovýhle míře, a na Instagram mi napsalo spousta lidí, který třeba ani neznám, a oni mají pocit, že znají mě, a to bylo teda krásné. Fakt to bylo krásné.
0: Já si myslím, že když vidíš, a vrátím se ke klukům, a když je vidíš a promítneš si tu společnou cestu, co máte za sebou, tak musíš být jednoznačně pyšná. A záměrně jsem použil ten nespisovný tvar, takže být pyšná. Monika Absolonová je dnes hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Monika Absolonová je hostem Radiožurnálu. Co vlastně pro 16-letou dívku znamenalo přijít do šatny zpěváku na začátku, řekl bych, té nejúspěšnější muzikálové éry Česka?
1: Hele,
0: a vracím se pochopitelně.
1: Ano, v 16 jsem začínala, to mi bylo 18 a 3/4.
0: No.
1: To jsem byla starší, ale já jsem tý 16 začala zpívat a vlastně jsem měla nějakou představu, že když já se budu snažit a budu nejlepší verzí sama sebe, tak všichni budou nadšený. Tak pochopitelně tak to jako není. Nikdo nebyl nadšený. Navíc v těch 90. letech mě do branže přivedl Michal David. Byl to kamarád mých rodičů. Mnohokrát jsem někde četla, že jsme příbuzní, nejsme příbuzní a nikdy jsme nebyli. Nicméně byl to kamarád mých rodičů, přivedl mě a v těch 90. ten Michal úplně lidi nebyli nadšený, takže v podstatě někdy jsem to, tu nevraživost vůči jeho osobě odnášela já a když jsme vydali první desku a pak druhou, tak mi řekl Moni, já si myslím, že bys měla jít jako už sama, protože ti to moje jméno možná bude ubližovat, což bylo teda velkorysý gesto.
0: Na a přišel muzika.
1: Pro 18-letou holku dost vyděšený, protože já jsem vlastně v té branži nikoho pořádně neznala a přišel, já jsem zpívala na nějaký charitativní akci, tam byl Karel Svoboda, tenkrát majitel, už to můžu říct, kterého rádia, který neexistuje, rádia Vox, a já jsem tam zpívala a on mi řekl, přijďte na konkurs a poslali mi píseň Si můj pán. A já jsem šla na ten konkurs, pojala jsem podezření, že mě chtějí na hlavní roli. A tam jsem přišla, bylo nás tam třeba 4 000 a všechny jsme zpívali Si můj pán, takže jsem pochopila, že ne. No a pak mi dali ten den tam naučit, strávila jsem tam celý den, ještě odpoledne mi dali jako jinou píseň a jsem se to tam nějak naučila, odspívala jsem a vzali mě jako třetí alternaci jedné z nymf. Třetí alternace, nevím, jestli to úplně posluchači znají, to je vlastně alternace, která hraje úplně nejmíň.
0: Ano, když dva nemůžou.
1: Když dva nemůžou, když jsou
0: přichází
1: všichni nemocní,
0: nymfa.
1: Přichází
0: nymfa
1: tady.
0: Monika.
1: Ano. A pak se stalo, že vlastně opravdu se stalo, že jedna z kolegyň ještě měla jiný závazky, takže jsem...
0: Druhou si zamkla.
1: Takže se, já ne. Já jsem nikdy nikoho nezamkla, ale stalo se, že mě někdo zaboušetně omylem. A abych nestihla výstup. Nicméně to jsou začátky, které asi tak jako byly. No, bylo to pro mě úplně jiný svět. Bylo to všichni, byli už dospělí, já jsem byla absolutně nejmladší ze všech jako rolí. A hrála jsem dvě teda nymfy, Větrnou a Hodinovou a byla jsem třetí alternace, takže jsem opravdu hrála, když byli všichni nemocní. Do toho jsem teda byla v maturitním ročníku na hotelové škole. Do toho mi maminka řekla, že to je nejdůležitější, abych odmaturovala a já jsem zase považovala za absolutně nejdůležitější hrát v to divadlo, takže pamatuju si, myslím, že ten dopis mám někde doma, já jsem celý léto strávila na zkouškách a když mi konečně začal režisér Bednárik chválit, tak mi přišel dopis, že nejsem dostačující a jestli se nezlepším, že mě vyhodí.
0: Je něco, co tuhle muzikálovou generaci spojuje? Protože těch lidí, kteří prošli přesně tím, je něco, co vás spojuje i po těch letech, po těch vlastně více než 30 letech?
1: Hele, spojují tě ty zážitky, které tam zažiješ a spojí tě ty chvíle všechny, takže všichni si na mě vzpomenou, že jsem byla prostě, myslím, takový, nevím, jestli se to hodí na Radiožurnál, ale řeknu to tele. Pan režisér řekl vtip, já jsem se smála za půl hodiny, protože mi došel. Zásadně jsem neuměla noty, což se teda bohužel do 50 nezměnilo. Ale máme všichni, já jsem měla ohromný štěstí na později prostě překrásný role, ale na začátku to opravdu tak nevypadalo. A spojit je to, že ty projekty a to opravdu ty zážitky, protože to, že jsi s někým na jevišti a hraješ milence, sestru, bratra, to jsou nezapomenutelné věci. Prostě to živý divadlo vytváří jako neuvěřitelné situace. Pochopitelně všechno naskoušený, všechno připravený, ale vždycky se může něco stát. A to je to, když mi někdo řekne, ty máš ještě trému, přece. Ano, přece. Ale ten faktor toho, že se cokoliv stane, že se něco pokazí, že prostě přestane hrát pult, že se zaseknou kulisy, že někdo zapomene text, že někdo na to jeviště nepřijde. Těch věcí je tolik a já jsem je vlastně všechny už zažila a bylo to krásný, ale bylo krásný potkat spoustu těch nesmírně talentovaných a v mnoha případech strašně hodných lidí. Já jsem za to strašně vděčná, za všechny ty kolegy ve všech těch projektech, který jsem zažila.
0: Říká Monika Absolonová a za chvíli si budeme povídat dál. Love is a word I don't understand. The simplest sound.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
1: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
3: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 4 kolce jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál je 22:30. Zprávy a Lukáš Pastejřík. Letošní rok je zatím třetí nejsušší za posledních 65 let. Míň srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Na sociálních sítích o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nedostatek srážek je podle něj patrný i v oblastech, kde obvykle prší víc. Z horských oblastí je na tom nejhůř Šumava. Nejvíc srážek ve vyšších polohách naopak zaznamenaly krkonošské stanice Dvoračky a Labská Bouda. Ruské vzdušné útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev způsobily dopravní kolaps. Ukrajinské úřady musely uzavřít jižní most přes řeku Dněpr, který je klíčovou spojkou dvou částí metropole. Omezená byla taky doprava na mostech metro a Patona, přes které denně přechází stovky lidí. Ruské údery v Kyjevě nepřežil nejméně jeden člověk a další dva jsou zranění. Podle kyjevského starosty Vitalie Klička se kvůli ruským útokům na městskou infrastrukturu hlavní město ocitá v dramatické situaci. Deník The Wall Street Journal informoval o propuštění 3 výzkumníků americké společnosti OpenAI. Údajně sdíleli citlivé informace firmy s organizací, která zkoumá bezpečnost umělé inteligence. Technologická společnost v posledních týdnech zaznamenala několik případů, kdy se její modely pokusily proniknout do cizích počítačových systémů. Tento týden firma OpenAI oznámila, že kvůli obavám týkajícím se bezpečnosti ruší plánované uvedení nového modelu. Podnik letos nevstoupí ani na burzu. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo kriminalisté objevili po necelém měsíci pátrání ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí dál prověřují. Podle policie už byla nařízená pitva. Podle kriminalistů nebyla matka dvou dětí v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale nevyloučili.
2: Sport.
4: Mistrem Evropy na ploché dráze se v Pardubicích stal Dan Madsen. V závěrečném závodu čtyřdílného seriálu mu stačilo třetí místo. Madsen v celkovém pořadí triumfoval o bod před dnešním vítězem Polákem Janovským. Český jezdec Jan Kvěch dojel ve finále na 4. místě a v hodnocení evropského šampionátu skončil 7.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Slavkova a překážka v Praze v tunelu Blanka. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna dejte pozor před sjezdem na Slavkov. Na 212. kilometru ve stoupacím pruhu stojí dodávka s defektem. V Praze v tunelu Blanka ve směru na Břevnov za nájezdem z Davids jeďte opatrně. Policie tam hlásí nepojízdné vozidlo v jízdním pruhu. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 z Bystřete za sjezdem na Vestec. Na prvním kilometru je hlášen pytel v jízdním pruhu. Vozidla mohou náhle brzdit a vybočovat. Na silnici 28 mezi Louny a Mostem zpomalte za odbočkou na Lipčeves. Došlo tam ke střetu auta se zvěří. U vozidla došlo k úniku kapalin. Stojí na krajnici, na místě zasahují hasiči. Projíždí se bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se ochladí na 10 až 5 stupňů, ojediněle až na 3 stupně a objevit se mohou i přízemní mrazíky. A zítra čekáme jasno nebo skoro jasno ráno, hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje repríza dopoledního hosta radiožurnálu.
6: Hostem je Monika Absolonová. Probírali jsme ten začátek vlastně slavné a úspěšné muzikálové dráhy v Česku, kdy se etablovala de facto v té druhé polovině 90. let. Co bylo tehdy tvojím cílem a možná i cílem té generace? Vydělat peníze, mít slávu nebo odvést dokonale svou práci?
7: Já jsem chtěla být dobrá a přemýšlela jsem nad tím teď v té pauze, jenom chci říct, že mají tady krásný stůl a on různě svítí. A když je zelená vlna, tak svítí zeleně. To mě úplně fascinuje. Tak jenom děkuju za to, že jsem to mohla takhle vidět. A víš, co bylo intenzivní? My jsme jako tenkrát, tam se rozdíl oproti teď, my jsme hráli pondělí až neděle. Sobota dvakrát, neděle dvakrát. Takže ty si v tom divadle v podstatě začal žít. Tím, že skoro po každém představení tenkrát v těch devadesátkách byly večírky, tak to bylo jako strašně intenzivní. A já fakt jenom chci zdůraznit, že jsem šťastná za to, že se z některých mých kolegů stali moji životní kamarádi a kamarádíme se doteď. A to takhle jako se, pak jsem měla druhý štěstí při Kleopatře. To bylo taky zase takový vlastně, Drákula byl první velký český muzikál. Pak to jako začalo, Kleopatra zase odvíralo se divadlo Broadway tím. Zase to bylo strašně intenzivní, že jsme tam všichni jako žili. Ono tě to jako vcucne, ten svět. A i hlavně to nastavení, vím si, že by si každý den tady byl prostě i třeba v rádiu, tak ty úplně k tomu jako přilneš automaticky, protože ty nemáš vlastně jinou ani možnost.
6: Jak těžké je z té iluze toho, že vlastně nic jiného neexistuje, uniknout, protože myslím, že takhle intenzivní práce a na to seriálové uvádění inscenací, tak to člověk jako zavře do bubliny. Jak je těžké z toho uniknout?
7: No až tě ta bublina vyplivne. A to se mně třeba stalo, když jsem byla vyhozena v roce 2010 z divadla a naštěstí vztahy už máme krásný se všema, ale prostě tenkrát to pro mě teda byla ťavka. Nicméně už jsem byla zase ve Stardance, tam já jsem si připadala jak na pionýrském táboře, to mi přišlo úchvatný. A pak najednou, když nemáš tuhle intenzivní věc, tak si připadáš strašně opuštěnej, ale mně přišly jako další nabídky z různých divadel. A byla jsem třeba i v Ústeckém divadle s Funny Girl, tam jsem
6: ostatně
7: tenkrát...
6: První Itálie,
7: bylo to neuvěřitelný. A vlastně pak jsem hrála Fanny v Ostravě a vlastně jsem se tak jako rozmělnila, už jsem nebyla koncentrovaně v jednom divadle a tím pádem mi to dalo nějakou určitou jako svobodu a taky pocit, že nejsi tak závislý na jednom místě. A pak teprve s divadlem Studio 2, kde to jako absolutně miluju, kde jsem dostala první možnost v Děvčátku, což byl vánoční příběh, tak pak přišla Evita a vlastně už to nebyla ta koncentrace, že jsme pořád ta jedna parta, ale je to různorodost a začala se mít i vlastní koncerty, což byl vlastně nápad Michala Hrubýho, našeho pana producenta a on to první moje vánoční turné udělal a bylo třeba půlka, tři čtvrtě sálu, byla na můj vkus to byla přesilovka, nechápu jeho odvahu a teď už já vlastně tomu neříkám, že to je šňůra, protože vlastně, ale já už jedu
6: pět let kontinuálně
7: jedu, ano. Každý Vánoce zhruba od 16. listopadu začínám a končím někdy 2. února do Hromnic, prostě jedu Vánoce.
6: Já se ale zase vrátím do toho divadla. Zmínila jsi Studio 2, což je tvoje domácí scéna, přinesla ti druhou táli, zároveň ti dala i první 100% činoherní příležitost. Jak ty musíš bojovat s tím, že jsi v šatně s těmi lidmi, kteří mají herecké vzdělání, mají za sebou DAMU, konzervatoř, JAMU a jak jsi jako byla přijímána do tohle světa?
7: Přesně, na začátku jako hrozně. Holka, na začátku ježíš vůbec.
6: Cítila jsi to jako fyzicky, jakože fakt nebyla to jenom tvoje iluze, že vlastně tě přijali úplně normálně?
7: No, vždycky tě jako někdo přeskušuje. A ať to bylo, třeba já jsem zkoušela s úžasnýma lidma v Brně, Mary Poppins, a vlastně když jsem tam poprvé měla takovou jako zkoušku, kde jsem přišla v teplákách a vlastně jsem měla první s orchestrem, s účinkujícíma, tak vlastně to jeviště bylo třeba do půlky plný. Ty lidi se prostě přišli podívat na tu Absolonovou a pak se třeba dělo, že já, protože umím žít, tak jsem s nima se veselila a oni nečekali, že ráno přijdu ve 8 na zkoušku a já tam byla. A tím jsem vlastně jako nějak přesvědčila a takhle jsem musela celý život někoho přesvědčovat, takže ano, musela jsem svoje kolegy asi přesvědčit o tom, že něco umím. A nejvtipnější vlastně na tady to jako byla reakce pana Ondřeje Sokola, který ho všichni znají jako skvělýho moderátora, ale on je hlavně fantastický režisér. Absolutně, jako mě se s ním nádherně pracuje a dělali jsme spolu vlastně dvě věci a Ondra říkal, ona tady paní z hotelové školy vám to ukáže, tak to je, já to tak jako beru, vlastně je to jako vtipný, já se vždycky musím jako víc snažit než ostatní, nebo nevím, jak se snaží ostatní, ale já mám pocit, že mi to stojí jako víc úsilí, snažím se prostě odevzdat 100% výkon a pak děj se vůle boží a jsem jako vlastně teď, když to jako zrekapituluju, doufám, že to nebude žít neskromně, tak si uvědomuji, že se mi pár věcí jako povedlo a že někteří lidé se k tomu jako vracejí a to je strašně jako hezký a vlastně mě to moc těší, že se to jako stalo, ale jenom chci říct, že v tu chvíli, když se to děje nebo když se ty představení děly, tak jsem si to vůbec neuvědomovala a vždycky jsem měla stejnou trému a ohromnou zodpovědnost a když se ptal, co mě konkrétně, co jsem chtěla, tak já si pamatuju v tom 95. Lucii Bílou. Lucka byla absolutní superstar a byla nesmírně slavná a my jsme přišli prostě do restaurace a lidi na ní všichni koukali a já jsem tam seděla a říkám, tak tohle bych nechtěla, ale chtěla bych být tak dobrá, abych ty hlavní role taky mohla hrát. To byl můj sen.
6: Už jsi upřímně sama k sobě řekla, fakt jsem dobrá? Už jsi to řekla? Konečně? Někdy?
7: No zpětně.
6: Zpětně?
7: Zpětně.
6: Jako, třeba... Ne, já myslím fakt po nějakým výkonu. Jsi řekla, tak a je to prostě, fakt jsem dobrá.
7: Někdy se povede představení, že...
6: Ne, ty, jestli si ne představení ten celek, ty.
7: To si úplně neříkám. Vždycky je možnost si něco zlepšit. Třeba si řeknu, že jsem něco fakt dobře uvařila. Ale jako, že bych si řekla po představení, tak to jsem byla dobrá, to se ne. Ale cítím to, když se to jako, když to zaklapne, když ty lidi nás chtějí vnímat. A to je pro mě jako největší radost, ať je to koncert, nebo ať je to divadlo, když můžu být součástí toho, že ty lidi v tu chvíli zapomenou na svoje všední starosti. Všichni je máme. A já se přiznám, že miluju tu svoji práci právě proto, že na tom je věště. Já taky musím zapomenout na všechny starosti, které mě třeba v tu chvíli trápějí. Takže za to jsem té svojí práci vděčná.
6: Říká Monika Absolonová i hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Divět. A já se ptám, jestli tě znám. Viděli jsme spolu svět, nebyl jsi sám, teď vzpomínám.

let, jak pořád zní. Začínáš mi šedivět a já vím, že jsi to ty, se kterým chci uletět.

0: slitě znám. Viděli jsme spolu svět, nebyl jsi sám, teď vzpomínám.
1: Píseň z desky Láska začínáš mi šedivět. Interpret je jasný, ten sedí naproti mě ve studiu Radiožurnálu, ale autorem je Albert Černý.
2: Ano.
1: To myslím si, že je možná ještě pořád pro někoho i třeba překvapivé spojení, ale těch je na té desce celá řada.
2: Absolutně, a je to první píseň, kterou někomu dal, a je ten text nádherný a je vlastně neuvěřitelný, že pro mě tak mladý kluk má takový jako přesah, nebo pro mě ten text má ohromnou jako hloubku a niternost a já úplně miluju. A takže moc Albertovi děkuju, Albert je boží.
1: Ano, a nebylo to dáno tím, že by tě viděla, že se blíží 60, že bys byl ten slogan, tak to nebylo, je to daleko hlubší, doporučujeme vyslechnout, když tak zpětně, v případě, že ten pocit nemáte. Já jsem někde četl, že pro tebe, a byla to věta v rozhovoru, že pro tebe na prvním místě jsou vztahy, nikoli v to zpívání.
2: Absolutně.
1: Myslím, že to zaznělo i v tom předcházejícím pasáži našeho rozhovoru. Snaží se vždycky o to, aby se lidi v tvém okolí cítili dobře. Není to zbytečně vyčerpávající a není to trošku kontrapunkt povolání zpěvačky, která má být vlastně tím středobodem a mají se spíš všichni ostatní starat o to, aby se ona cítila dobře?
2: Ne. Pro mě to je jako přirozenost. Já jsem takováhle byla od dětství a já teď se mi asi chce trochu brečet. Já jsem měla úžasný prarodiče z obou stran a děda tady byl dokonce do 97,5. A když jsme se bavili, já jsem říkala, dědo, co pro tebe vlastně v tom životě bylo nejdůležitější? A on, Monečko, nejdůležitější jsou vztahy. A já, přestože jsem to podvědomě někde věděla, tak tím, že to ten děda takhle pojmenoval, tak jsem se to jako došlo k většímu uvědomění. A co je jako důležitějšího, když tady z toho světa budeš odcházet, tak si budeš pamatovat, že jsi dostal slavíka, nebo že jsi dostal medaily, nebo že jsi vyhrál závod, ne. Budeš si pamatovat ty hezký okamžiky. A ty ti vždycky navodějí ty ostatní lidi, takže pro mě tohle je vlastně jako nejhezčí. A nejhezčí je, když někdo z kolegů řekne, pamatuješ si tenkrát, a já si to třeba nepamatuju, když mi to řekne, jak si na to vzpomenu, ale že vlastně se mnou ty lidi mají nějaký hezký jako zážitky, tak za to jsem vděčná. A vlastně jsem vděčná, že já můžu mít s nima ty hezký zážitky. Mě to jako obohacuje, nemám vůbec tady ten pocit a já nedělám to ani z kalkulu, ani z něčeho, že mi to někdo řekl, že já to tak jako vnímám, tak to jako cítím. Vlastně i taky vím, že když já se někde cítím dobře, tak chci být, tak jsem automaticky lepší. A my teď, když jsme dělali ty přípravy na ten koncert, Ivanka Hanichová je choreografka vynikající a udělala vlastně skupinu mladých lidí, kteří tam se mnou jako tančej a oni vlastně, ty jsi viděl, že se cítí dobře a cítíš se dobře, protože se k ním hezky chováš a to, že se k ním hezky chováš, protože oni se taky ke mně hezky chovali. Rozumíš, že to jako roste, já mám pocit, ta energie vždycky se nějak jako vrací. A mám skvělou kapelu, vlastní band, tam já si připadám jako doma, mám skvělý zpěváky, kteří, neříkám vokalisty záměrně, protože každý z nich má nějaký svůj soulový projekt, jedou si vlastní cestu a já jsem vděčná, že tyhle strašně talentovaný lidi se mnou zpívají. Takže je to jako hrozně hezký. Já se jako vážím těch lidí, kteří jsou okolo mě a ještě navíc mám pocit, že s výkonem kolegy roste tvůj výkon, takže čím lepší máš lidi kolem sebe, tím ty se můžeš jako zlepšovat. A to je jako radost.
1: No, ono to souvisí i s tím, že ta mediální zkratka, která se týká tvojí Vánočky, tak ta zkratka je jakoby jasná, pak k tomu přichází recepty a vypadáte jako setkání lidí, že 23. se opravdu u tebe dveře netrhnou a desítky lidí tam proudí a přeju si hezké Vánoce. Ale když se na člověk podívá zblízka, tak je to možná jedno okamžik a moment, kdy je tam každý sám za sebe. Tam se nikdo nepřetvařuje, nikdo nepřichází.
2: Přesně s tomu.
1: Uvědomuješ si ten fenomén toho 23. prosince, že tohle se děje a že fakt se si jdou ti lidé, aniž by přinášeli svoji maníru a aniž by přinášeli svoji masku.
2: No je to úžasný.
1: No.
2: Je to, já jsem za to vděčná. Já prostě jsem fakt sběratelka jako kamarádů a zážitků a jsem vděčná, že ty lidi jako se mnou jdou. A třeba ti řeknu Kačenka Striková, úžasná tanečnice, jak z Drákuly z roku 95, tam hrála Krvinku, tak z Kleopatry 2002, tak teď já jsem se připravovala na ten koncert a Ivanka udělala choreografie a Kačka je u mě doma v kuchyni, kterou ty dobře znáš, prostě mě tam cvičila, tam chodili děti, děda, maminka ne, ta byla v Egyptě a prostě já jsem mezi tím se snažila se to jako naučit, protože pro mě to bylo jako nejsnažší a vlastně to je to, že je to pro ní práce, pro mě taky, ale hlavně je tam to jako přátelství. To, že mi pan profesor Eduard, teda ředitel Ježkovy konzervatoře Eduard Klezla, dává hodiny zpěvu ve 22 hodin, taky není jako normální. Ale prostě já jsem neměla kdy jindy a věděla jsem, že chci být teď v kondici, tak jsem prostě to potřebovala a on to pro mě udělal. A to jsou momenty, kterých já se jako nesmírně vážím. A teď na tom koncertě bude nějaký video důležitý pro mě a tam se sešla elita moderátorů, viď Liborku, a vy jste si našli ten čas pro mě a to je pro mě, jako, to je za mě to nejvíc, co jsem v životě mohla dosáhnout, že ti lidi věnují svůj čas.
1: Protože akcentuješ to, co je přirozené, ale člověk v době bublin a sociálních bublin na to lehce zapomene a upřednostní sebe a ty akcentuješ to setkávání, které je důležité a ta společenskost člověku patří, tak za to velký dík. Monika Absalonová je hostem Radiožurnálu.

0: Monika Absolonová je hostem Radiožurnálu. Zítra má koncert v pražském O2 Univerzu. Leitmotivem toho koncertu, a ty jsi to prozradila, takže to není nic tajného, je věta: jsem Monika, je mi 50 a tohle jsem se dodnes naučila. Tečka. Když jsi viděla tu zkoušku, jsi spokojená a naučila se z toho dost?
1: Takhle, snažila jsem se. Včera jsme měli i s kostýmama jeden ještě na ně došitej. Doufejme, že se dneska došije a že zítra stihnu převlek, protože to jsme teda nevyzkoušeli. Nevím, jestli jsem se naučila dost, ale rozhodně na tady ten koncert jsem se připravovala dost. A já si vždycky říkám, že je to, vlastně to se vracím k tomu na začátku, ty nikdy nevíš, co se stane. Nikdy. Může se cokoliv stát, mě vypadnout text, může se přerušit zvuk. Prostě, ale já vím, že jsem udělala maximum pro to, aby to jako vyšlo jak nejlíp může, tak se budu přát, aby to vyšlo, abych já si mohla říct, dala jsem to nejlíp, jak jsem v tuhle chvíli mohla, aby mi pan profesor Klezla neřekl, že jsem intonačně velkorysá, aby mi Kačenka Striková a Ivanka Hanichová neříkali, že jsem jim pokazila jejich práci. A nejdůležitější pro mě je to, aby ty lidi, kteří přijdou, aby si to jako užili a aby v tu chvíli zapomněli na jakýkoliv starosti. A vlastně je krásný, že přichází na stárnoucí zpěvačku. To je prostě jako krásný. A to jsem chtěla říct, že vlastně ty lidi můžou trávit ten čas úplně jinak. A já jsem hrozně vděčná, že vemou svoje vydělané peníze, za který si můžou koupit úplně cokoliv, a rozhodnou se přijet do Prahy a na ten koncert, nejenom na tenhle koncert, a na jiný představení. Oni, ty lidi, můžou sedět doma zadarmo a koukat na televizi. A místo toho se někdo vypraví, zřídí si hlídání, parkování, musí se oblíct, třeba ženy nalíčit, vyvenčit psa, zřídit si hlídání. A pak na tebe jdou, to je, jako je, pro mě to je velká věc, protože já sama si uvědomuji, že není moc lidí nebo akcí, kvůli kterým jsem jako ochotná tohle všechno podstoupit. Takže to je to, to není přehnaná pokora, to je opravdu vděk za to, že se jako uvědomuji, že s tím lidem stojím za to, a proto je nechci jako nikdy zklamat. To by mě strašně mrzelo, že by si pak říkali, no, mohli jsme být doma, no.
0: Všemu rozumím a myslím si, že tam byl zase lehce ten sarkazmus, a fakt myslím, že nebudou litovat ani vteřiny ti lidé, kteří zítra dorazí. Člověk by čekal po tak velkém koncertu, že bude pauza, ale já to tady vezmu, jo. To je 11. října koncert, 12., 14., 15., geograficky Kamenice nad Lipou, Veselí nad Lužnicí, Blansko, Prachatice a k tomu ještě Judy Havlíčkův Brod, potom Bílina, Jaroměř. Proč nezastavíš v tom říjnu?
1: A teď já budu mít volno. Neděle, pondělí, úterý, středa. Počkej, to mám jako, na mě to je extrémní volno. Navíc budu jako s klukama, budu je vodit na ty kroužky, budu zase ta nenamalovaná máma v teplákách. Jezdím teda zásadně pro ně ráno, když vezu, tak dneska ne, dneska jsem se vypěknila, ale jinak jezdím normálně v županu. Já vlastně jsem tuhle přemýšlela, že mě zastavili policisti, jak se budou dost divit, vypadne paní v pyžamu s brýlema. No a teď už budu jezdit i v županu.
0: Takže 4 dny volna jsou podle tebe dostačující, že to je úplně v pořádku?
1: Myslím, ty jsi úplně zarazil.
0: Já jsem se k tomu jenom dostala. Mám pocit, že těch 50 je prostě a jednoduše jenom lež. Že ti je pořád daleko míň. Ať tě neopouští ta energie, ať se to zítra povede, a díky moc, že jsi byla hostem Radiožurnálu.
1: Čertěve.

0: Radiožurnál je 23 hodin. Lukáš Pastejřík a zprávy.
1: Turek zaslal organizaci Hnutí Duha omluvu za své výroky. Španělští poslanci zamítli vládní návrh na zvýšení ochrany nájemníků. Hokejisté Litvínova prohráli v extralize na ledě vedoucího Třince 2-3. Na poslední příčku tabulky klesla Olomouc. A počasí zítra bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanec Filip Turek za motoristy poslal omluvu za své výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Turek podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha. Pokračuje její mluvčí Eva Pernicová.
3: Filip Turek nám do datové schránky poslal písemnou omluvu, čímž část své povinnosti splnil. Omluvu, kterou má podle rozsudku umístit také na svém Facebooku, zatím nezveřejnil. Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace.
1: Poslanci španělského parlamentu dnes zamítli dva vládní dekrety, které měly zvýšit ochranu nájemníků. Vláda premiéra Pedra Sancheze dekrety navrhla po nuceném vystěhování madridské seniorky z bytu, které vyvolalo masivní protesty po celé zemi. Vládní dekrety měly zajistit snadnější přístup k bydlení, cenově dostupnější nájmy nebo zastavit vystěhovávání z bytů. Dnešní hlasování je pro španělského premiéra velkým neúspěchem a tamní média spekulují o možnosti vyhlášení předčasných voleb. Demonstranti za lepší bytové podmínky zároveň plánují pokračovat v protestech. Dva Češi zemřeli při dopravní nehodě v americkém Wyomingu. Další je zraněný. Informoval o tom mluvčí tuzemského ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle toho se nehodou ve spolupráci s místními úřady dál zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Lanovka na Petřín v Praze od svého spuštění před 10 dny přepravila 115 tisíc cestujících. Dělníci ji opravovali 2 roky. Největší zájem měli lidé minulý prodloužený víkend, kdy se lanovou dráhou svezlo asi 47 tisíc cestujících za 3 dny, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
4: Je vidět, že efekt nového platí, protože před 2 lety, v září 2024, jsme v průměru přepravovali zhruba kolem 7 000 cestujících denně. Teď ten průměr je kolem 11 500 cestujících.
2: Sport.
1: Litvínovští hokejisté prohráli v 7. kole Tipsport Extraligy v Třinci 2-3, když na jednogólový rozdíl snížili až při závěrečné hře bez brankáře. Naopak Třinec ještě v 7 úvodních zápasech nestratil ani bod a vyrovnal 2 roky starý rekord soutěže právě Litvínova. Jak může mít tým s takovou bilancí sebevědomí, říká trenér Litvínova Robert Reichl.
5: Pomůže to pro hlavu, pro to, jak pracují, jak vyhrávají. Určitě to je příjemný a byli jsme tam před 2 rokama. Vím, že tomu stopak si věří, má sílu a i když se nedaří, tak nějak ten zápas vždycky zlomí.
1: V dalších utkáních 7. kola Pardubice přehráli Plzeň, Karlovy Vary zvítězili ve Vítkovicích 3-0, Hradec Králové vyhrál na ledě Kladna 4-3 po samostatných nájezdech, Kometa Brno zdolala Mladou Boleslav 3-2 taky po nájezdech a Olomouc prohrála v Liberci 0-2 a propadla se na poslední příčku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 v Brně a nehoda na 28 u Bělušic. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy dejte pozor na průjezdu Brnem za sjezdem na výstaviště. Mezi kilometry 187 a 186,5 pracují silničáři. Projíždí se pouze levým pruhem bez většího zdržení. A v opačném směru z Prahy na Vyškov za sjezdem na výstaviště pracují silničáři mezi kilometry 193 a 194. Zde se projíždí pravým pruhem a v koloně se zdržíte 5 minut. Na silnici 28 mezi Louny a Mostem zpomalte za odbočkou na Lipčeves. Došlo tam ke střetu auta se zvěří. Vozidlo stojí na krajnici, na místě hasiči likvidují vyteklé kapaliny. Projíždí se kivadlově bez zdržení. V Praze v Čakovicích čekejte dopravní omezení v okolí obchodního centra Globus. Tvoří se zde kolony vozidel vlivem srazu tuningových vozidel.

0: příjezdových komunikací hlídky policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 10 až 5 stupňů, ojediněle až na 3 stupně a objevit se mohou i přízemní mrazíky. A zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: Dobrý večer vám přejeme, radiožurnál posloucháte ve 23 hodin, skoro 6 minut. My jsme rádi, že jste i v takhle pokročilý čas s námi. Před námi poslední vysílací hodina dnešního radiožurnálu. Máme před sebou spoustu písniček, pak další zajímavá témata. Určitě s námi zůstaňte i dál. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
1: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Zemědělce trápí vysoké ceny pohonných hmot. Na některých místech stouply meziročně o víc než polovinu. Jeden stroj přitom může spotřebovat za jediný den až 200 litrů nafty. Regulace cen, kterou vláda včera zavedla farmářům, zatím příliš nepomohla. Zvýšené náklady mají podniky třeba na Benešovsku.
1: S předsedou statku do mašín Janem Bursíkem jsme u čerpací stanice přímo na statku. Vy jste říkal, že i kdybyste teď chtěli natankovat, takže vlastně není co. Tady ta obrovská nádrž.
2: No je to dvoupláštový.
1: Zní to dutě.
2: Standardně by v této nádrži tohle dobou bylo třeba dejme tomu 5000 litrů nafty. Aktuálně tam není ani tisícovka, protože čekám s nákupem na vhodnější dobu.
1: Pokud se podíváme teď na aktuální cenu po tom, co stát zavedl regulaci cen a taky snížil o 2 koruny 35 haléřů spotřební daň, tak poznal jste to?
2: Ano, klesla o 2 koruny 35, ale i tak je to prostě obrovská suma, protože ta cena je tak vysoká, že meziročně to stejně stoplo 55 až 60%, takže je to opravdu velice výrazná nákladová položka.
1: Neplánujete třeba omezovat nějaké práce, které nejsou úplně nezbytné právě kvůli té drahé naftě?
2: Ono už není opravdu kam šát, upřímně řečeno. Samozřejmě se snažíme zbytečně nejezdit, zbytečně nenechávat nastartovaný stroje a tak dále.
1: Za obrovský problém označuje vysoké ceny nafty i podnik ve Zdislavicích. Za 14 dní spotřebují jeho stroje 20 000 litrů nafty. Loni nakupoval touto dobou v průměru za 26 korun za litr. Letos je to ke 40 korunám a ani snížení spotřební daně situaci podle vedení příliš nezachrání. Drahá nafta má dopady i na malé farmáře. Jsem teď v Jeníkově a s traktorem s valníkem, který je plný brambor, přijíždí na statek Tomáš Hájek. Možná na úvod mě by zajímalo, kolik má takový traktor spotřebu.
3: Tak tam může být ta denní spotřeba třeba okolo 200 litrů nafty, no.
1: Tak a vy jste se na mě poctivě připravil, když jsem říkala, že se vás budu ptat na ceny nafty a jak se u vás promítly.
3: Minulý rok byly ty ceny mezi 28 až 26 tady korunama, jo.
1: A když se podíváme na letošní rok, tak tady začaly ty ceny extrémně stoupat tady od srpna, kdy tady máte cenu tady z června, to bylo 27,85 a v srpnu to už bylo přes 36 korun a dostali jste se, tady se dívám, až ke 40 korunám za litr.
3: Nejdražší vlastně byla v září 40,75 halířů.
1: A tedy při té vaší spotřebě za ten rok, tak jaký to bude v součtu rozdíl?
3: Bude tam rozdíl zhruba nějakých 120 tisíc. Peníze to samozřejmě jsou, ale co se dá dělat, no?
1: Promítnout drahou naftu do cen produktů prý zemědělci nemohou, protože ceny si neurčují oni, ale odběratelé. Z Benešovská Věra Hájková, Radiožurnál.

Od kytary se rezavými strunami až po ceny Grammy britský zpěvák Sting má dnes narozeniny, 75 let slaví. Jak vypadala jeho cesta k vyprodaným koncertům, ale i k boji za ochranu klimatu a lidská práva, tak si to připomeneme za chvilku.

0: Za desítky let na hudební scéně napsal množství hitů a pozbíral řadu cen, včetně skoro 20 cen Grammy. Britský zpěvák Sting slaví 75. narozeniny. Býval učitelem, ale během let se z něj stala rocková legenda. A taky letitý bojovník za lidská práva nebo ochranu klimatu.
1: První melodie začal Sting ještě jako malý kluk hrát na postarší španělskou kytaru. Nástroj mu daroval jeho strýc John. Kytara měla jen 5 zrezivělých strun, ale malý Gordon Sumner, jak zní Stingovo občanské jméno, věděl jak na to.
2: Převařoval jsem je ve vroucí vodě, abych je zbavil rzy a oni zněli jako nové.
1: Vzpomínal Sting pro kanadskou veřejnoprávní televizi. Rezavé struny ho dostaly až k hraní na baskytaru v jazzových kapelách. A právě v jedné z nich si díky nepřehlédnutelnému žluto-černému svetru, který mu upletla tehdejší přítelkyně, vysloužil přezdívku Sting, tedy žihadlo. Hudba ale pro Stinga nebyla vždy jedinou prioritou. Proslavil ho taky boj za lidská práva a to se pravidelně propisovalo do jeho koncertů i do samotných skladeb. Třeba jako v písni They Dance Alone. Britského zpěváka k ní inspiroval tichý protest chilských žen za diktatury Augusta Pinocheta. Ženy před vládními budovami tančily tradiční námluvní tanec cueca. Místo partnera si ale na oblečení připnuli fotografie svých nezvěstných manželů, synů, bratrů nebo otců. Během Pinochetovy vlády totiž beze stopy zmizely tisíce jeho politických odpůrců. Ondřej Himer a Jana Stuláková, Radiožurnál.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: 23 hodin a 30 minut. Lukáš Pastejřík má zprávy.
3: Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření potrvají nejméně do konce měsíce. Prezident Petr Pavel příští týden nebude volit do zastupitelstva obce Černouček, kde má trvalé bydliště. Informovala o tom jeho kancelář. Jako důvod uvedla soukromou zahraniční cestu, na kterou dnes Pavel odjel. Prezidenta podle Hradu chyba v plánování mrzí. V pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října, kdy přijme velvyslance. Volby budou příští pátek a sobotu. Do Senátu se letos v Pavlově obvodu nevolí. Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky. Odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordních 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíc hodnota peněz klesla v Litvě. Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové nepříznivá hydrologická situace v regionu.
0: Sport.
3: Sedminásobný vítěz lezecké soutěže Rockmaster Adam Ondra skončil v arku druhý. Ve finále na stěně vysoké 16 metrů prohrál s domácím Italem Filipem Šenkem, který tak nejúspěšnějšímu českému sportovnímu lezci vrátil loňskou porážku v boji o zlato. Mezi ženami ovládla jubilejní 40. ročník závodu Rakušanka Jessica Pilcová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Slavkova a omezení v Brně. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna dejte pozor za exitem 216 Rousínov. Na 212. kilometru zastavilo auto pro poruchu v pravém pruhu. Pozor na vybočující vozidla. Na D1 z Prahy do Vyškova se zdržíte za sjezdem na výstaviště. Mezi 193. a 194. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pouze pravým pruhem, zdržíte se do 10 minut. Na Pražském okruhu připomínáme dopravní omezení v tunelech mezi dálnicí D1 a letištěm. V Cholupickém tunelu je provoz veden pouze tubusem z letiště na D1 a v Lochkovském tunelu se jede tubusem ve směru na letiště. Kolony se netvoří. Na silnici 65 mezi Rádelským Mlýnem a Jabloncem nad Nisou zpomalte za sjezdem z 35. Střetlo se tam auto se zvěří, stojí na krajnici a místo je označeno majáky policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
2: 23 hodin 33,5 minuty, teď další muzika a pak budeme pokračovat. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Kůrovci se letos díky suchu a extrémně teplému počasí daří. Lesy České republiky proto vyhlásili mimořádný audit, který by měl v příštím roce zabránit kůrovcové kalamitě. V reportáži po Davidu Kollerovi povíme další podrobnosti.

0: Mimořádný audit lesních porostů dělají Lesy České republiky. Jedná se hlavně o prevenci před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci důkladněji hodnotí aktuální stav lesů po mimořádně suchém a horkém létu. Například v Nových Hradech na Českobudějovicku kvůli těmto extrémům letos vytěží víc kůrovcového dřeva.
1: Tady vidíte pěkně v tom požerku se nachází několik jedinců, kteří dokončili vývoj.
2: Lesní správce Petr Žemlička v lese u Nových Hradů právě odloupnul kus kůry a pod ním už vidíme, že kůrovec tenhle strom napadnul.
1: Tady, když se podíváte na patu stromu, tak můžete vidět zbytky drtinek, což jsou prakticky pyliny z toho požerku, která vyhazuje samice ven. Tady jsou zřetelné stromy, které už ztrácí jehličí.
2: Sucho oslabuje stromy a tím pádem jsou snazší kořistí pro líkožrouta.
1: Nedostatek srážek nám tady zásadně ovlivnil výskyt kůrovce a druhá věc je ty maximální teploty v létě, které urychlily vývoj.
2: Lesníci z Harvestory budou vidět v lesích určitě při nahodilé těžbě kvůli kůrovce minimálně do konce roku.
1: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku a pochopitelně to bude klást větší nároky na položení obranných opatření první generaci příštího roku.
2: I když tadyhle na tom místě budou stromy pokácené, tak revírník se sem bude vracet a poměrně často, což potvrzuje i Petr Žemlička.
1: No, bude tady neustále probíhat kontrola, protože v těch okrajových stromech okolo ohniska může docházet k opožděnému vývoji a ty znaky napadení se objeví třeba až za týden, za 14 dní.
2: Místa na jihu Čech, kde by se kůrovec mohl na jaře přemnožit, mi vyjmenoval ředitel oblastního ředitelství Lesů České republiky v Českých Budějovicích Kamil Biaček.
3: Kolem těch Strakonic a pak to jsou ty příhraniční oblasti. Problematické samozřejmě i Táborsko, i třeba Jindřichohradecko, kde je hodně soukromých vlastníků a ne všichni se o ten les pravidelně starý.
2: Lesníci provádí intenzivní monitoring kůrovce od poloviny září.
3: Do monitoringu jsou zapojeni všichni venkovní pracovníci, samozřejmě zapojujeme i moderní technologie, jako jsou třeba drony nebo satelitní snímky.
2: Význam tohoto mimořádného auditu Lesů České republiky shrnula mluvčí společnosti Eva Jouklová.
4: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod. Poučení z nedávné kalamity je pro lesníky jasné. Je třeba jednat rychle, důsledně a s využitím všech opatření i kapacit.
2: Audit by měl skončit na konci března. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

Zatím jedinou ženou, která se v tomto století dostala do cíle Velké Pardubické, je Martina Růžičková, a to by druhou říjnovou neděli chtěla změnit Lenka Neprašová. Talentovaná žokejka bude dokonce patřit v sedle Sakamira mezi širší okruh favoritů, a o ženách v téměř výhradně mužském sportu uslyšíte ve večerním radiožurnálu ještě před půlnocí.

0: Na start Velké Pardubické se letos chystá jedna velmi talentovaná jezdkyně. Lenka Neprašová už jela nejslavnější překážkový dostih kontinentální Evropy před 2 lety, ale její cesta tehdy skončila už na 4. překážce slavném Taxisově Příkopu. 11. října jej čeká vrchol sezóny v sedle vítěze z roku 2023, veterána Sakamira.
1: Sakamiro vede před stárem a talentem. Sakamiro si jede pro vítězství ve 133. ročníku Velké Pardubické.
2: Myslím si, že Léňa letos se hrozně jako psychicky posunula. Pro mě je to takovej černý koník do stihu, jo. Oni ho budou mít určitě nachystanýho, protože kdyby tam byla jakákoliv skulinka, že by se nebyli jistí, tak jelikož oni ho mají fakt jako dítě, tak by ten koník tu velkou určitě nešel.
3: Mluvila o Lence Neprašové a Sakamirovi ve vysílání radiožurnálu Sport bývalá jezdkyně Barbora Málková. Ta se kvůli zdravotním problémům do Velké Pardubické nikdy v sedle nepodívala. A tak je stále jedinou ženou, která v 21. století dokončila tento slavný překážkový dostih, Martina Růžičková. A Málková popisuje, proč v tomto sportu dominují muži.
2: Překážkový dostihy jsou sport pro kluky, ale jako přímo ty dostihy, protože vlastně, když se člověk podívá po stájích, tak v 90% to všude dělají holky, který vlastně ty koníky opečovávají, milujou, jezdí na nich, ale ty kluci jsou v těch dostizích potom jako razantnější a podle mě umějí víc zahodit ty emoce, jo, že my holky potom, i když vím, když já jsem jezdila ty dostihy, tak jsem tam mnohdy tahala ty emoce až moc.
4: Je to určitě náročnější jak pro ty kluky, jo, jde to znát, ta síla je tam menší. Ale že by to byla nějaká extra slabina, to se asi říct nedá. Já jsem si to vybrala, já s tím bojuju, tak to je.
3: Doplňuje Lenka Neprašová, která zmiňuje hlavně fyzický rozdíl, ale ani ten nemusí být podle Martiny Růžičkové na škodu.
5: Lenče má neskutečný srdce a má ještě proti těm klukům nespornou výhodu v tom, že až je moc lehká, abych to řekla, že musí se teda hodně dovažovat, nicméně ty kluci, kteří strávějí celý týden v gumových kalhotách, aby spotili váhu, nemůžou pít, nemůžou jíst, pak jdou ještě do sauny, takže ta Lenča si dá knedlo vepřevzelo a frčí. Jo.
3: To říkala Martina Růžičková, která v roce 2014 dokončila Velkou Pardubickou v sedle Rubína a pak dovedla jako trenérka k vítězství Šarmluka a Sexy Lorda. Zatím jedinou vítězkou slavného dostihu na východočeském závodišti je Lata Brandisová. Ta slavila sklisnou normou v roce 1937. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Studentské protesty v Paříži a v okolí hlavního města už způsobily škody v přepočtu za 170 milionů korun. Potvrdila to šéfka oblasti Île-de-France Valérie Pécresová. Studenti i v pátek znovu zapalovali popelnice, vchody do škol a házeli petardy. Demonstrace se odehrávaly u zhruba 600 škol po celé Francii. Ministr školství Édouard Geffré přijal zástupce studentských odborů.
2: Nepolevíme, dokud nebudeme mít konkrétní odpovědi na naše požadavky. Zatím je to takové plácání do větru.
3: Uvedl předseda svazu středoškoláků Rajat Rany, který vyzývá k dalším protestům příštím týdnu. Odsoudil násilí a vandalismus a upřesnil, že se do demonstrací zapojují i radikálové zvenčí. Ministerstvo vnitra odsoudilo několik brutálních útoků na policisty. V Paříži neznámí útočníci pronásledovali policejní stážistku, shodili ji na zem a skopali. Ve městě Belfort zase radikálové do bezvědomí zbyli policistu v civilu. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barely nafty a ropy. Oznámili to po společné videokonferenci vládní představitelé jednotlivých členských zemí. Nařízení začne platit okamžitě a potrvá 4 měsíce s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Světové ceny ropy po oznámení výrazně klesly. Severomořský Brent se vrátil pod hranici 100 dolarů za barel. Lotyši si dnes vyberou nové složení 100členného parlamentu. Za favorita voleb je považována strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Ten se stal premiérem teprve v květnu poté, co rezignovala jeho předchůdkyně. Lotyši mají na výběr z celkem 14 stran.
4: Na poslední chvíli se tématem parlamentních voleb v Lotyšsku staly i ceny pohonných hmot, které už přesahují 50 korun na litr. Dalším tématem je třeba zdravotnictví a dlouhé čekací lhůty na odborná vyšetření i konkrétní lékařské zákroky, stav dopravní infrastruktury nebo národní bezpečnost. V Lotyšsku je asi 1,5 milionu oprávněných voličů. Více než 177 tisíc lidí už odevzdalo svůj hlas předčasně. 5 tisíc z nich využilo možnost korespondenční volby. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Zhruba 1000 aut se v Praze sjelo na nelegálním tuningovém srazu. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Zatím nemusela řešit zásadní problémy. A v ulicích hlavního města to vše sleduje reportérka Laura Hájková.
5: Já jsem teď na Zličině, což je jedno z míst, kam účastníci srazu dorazili. První oficiální lokalitou bylo parkoviště v Čakovicích. Tam se ale kvůli koloně aut mnoho řidičů ani nedostalo. Průjezd na Zličín byl o něco klidnější. Dorazila sem různě upravená auta, která se pokoušejí teď z parkoviště odjet, ale kvůli kolonám to jde velmi pomalu. Na místě jsou taky stovky přihlížejících z různých zemí. Potkala jsem třeba účastníky z Německa. Ti mi řekli, že se jim pražský sraz líbí a překvapilo je, že je tu policie podle nich mírnější. Policistů je tu přitom opravdu hodně. Hlídky kontrolují okolí a situaci monitoroval taky policejní vrtulník. Dnes by se ilegální akce měla přesunout do Brna. Policie hodlá přejezd účastníků dál monitorovat. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.
1: Babí léto má pokračovat i o víkendu. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají až ke 24 stupňům. V neděli pak začne od západu postupně přibývat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku se objeví až odpoledne. Podle meteorologa Štefana Hanžáka se ale v noci na sobotu i na neděli můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy taky mlhy.
6: Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů, ojediněle to může být i kolem 3 stupňů Celsia a objeví se i přízemní mrazíky. Přes den většinou jasná nebo skoro jasná obloha, zpočátku zejména ráno a dopoledne ještě možnost hlavně na severozápadě mlh a nízké oblačnosti.
1: Současné počasí přispívá i k tomu, že se v Česku začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů oslovených Radiožurnálem tomu napomáhají změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazně oteplí. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
7: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
8: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
7: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
9: Například s příjmem potravy nebo s

0: tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
1: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Ministři zahraničí Česka, Rakouska a Slovenska vyjádřili Černé Hoře plnou podporu při vstupu do Evropské unie. Řekli to po společném jednání v černohorském hlavním městě Podgorici. Černá Hora je ze všech zemí usilujících o připojení k 27. v procesu nejdál.
3: Ministři zemí takzvaného slavkovského formátu jednali se svým černohorským protějškem Ervinem Ibrahimovičem přibližně půl hodiny. Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingerová posléze poznamenala, že rozšíření Evropské unie je nejchytřejší možná investice do evropské prosperity, stability a bezpečnosti. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů řekl, že pro Česko bylo při jeho vstupování do unie důležité mít uvnitř partnera, který mu rozuměl. Ujistil, že pro Černou Horu je to právě Česko. Překážkou v začlenění do EU budou pro Černou Horu i spory s Chorvatskem, které po zemi mimo jiné žádá v přepočtu asi 60 miliard korun. Z Podgorice Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je od pátku znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i vaření. Testování vzorků bude pokračovat i nadále, říká technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
4: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Já už doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
2: Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od čtvrtka minulého týdne. Sport. Hokejisté Třince porazili Litvínov 3-2 a i po 7 kolech extraligy jsou stále bodově 100%. Vyrovnali tak 2 roky starý rekordní vstup do sezóny právě Litvínova. Pokračuje autor 2 třineckých gólů Ondřej Kovarčík.
5: Jako každý zápas jsme chtěli jít za 3 bodama a hlavně jsme minulý zápas neměli ty začátky moc dobře, tak jsme chtěli hlavně dobře startovat, jestli se nám povedlo a dařilo se nám to držet skoro celý zápas. Jsme za to strašně vděční a za ten start, vlastně celé léto jsme si to říkali, že ten start potřebujeme chytit a že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
2: V dalších zápasech prohráli Vítkovice s Karlovými Vary 0-3, Kladno nestačilo po nájezdech na Hradec Králové a prohrálo 3-4, Brno porazilo Mladou Boleslav 3-2 také po nájezdech, Liberec vyhrál nad Olomoucí 2-0 a Pardubice přehráli Plzeň 4-2. Tip Sport Extraliga bude dalšími zápasy pokračovat v neděli.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 v Brně a překážka u Slavkova. Na dálnici D1 z Prahy do Vyškova za sjezdem na výstaviště počítejte se zdržením. Na 191. kilometru dojedete do kolony. Mezi 192. a 194. kilometrem pracují silničáři. Projíždí se pouze pravým pruhem. Zdržíte se do 15 minut. Na D1 z Vyškova do Brna dejte pozor za sjezdem na Rousínov. Na 212. kilometru ve stoupacím pruhu pne pojízdné vozidlo, označené je světelnou šipkou, nákladní vozidla vybočují. Na silnici 65 mezi Rádelským Mlýnem a Jabloncem nad Nisou zpomalte za sjezdem z 35. Střetlo se tam auto se zvěří, vozidlo stojí na krajnici a místo označené majáky policie. V Praze v Sokolské směrem na Mnuselský most jeďte opatrně před křižovatkou s IP Pavlova. Střetla se tam dvě vozidla, blokují levý odbočovací pruh a na místě již policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
8: Jak konsolidovat veřejné finance? Může se ještě výrazněji změnit návrh státního rozpočtu na příští rok? Jak účinná je opětovná vládní regulace cen pohonných hmot? Hostem 20 minut, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ekonom Michal Skořepa, předseda výboru pro rozpočtové prognózy a analytik České spořitelny. Rozhovor natáčíme v 15:30. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Vývoj veřejných financí a státního rozpočtu je podle prezidenta Petra Pavla alarmující. Navrhovaný deficit rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun je podle něj mimořádně vysoký a varující do budoucna. Souhlasíte?
9: Souhlasím s tím, že ten deficit je daleko vyšší, než by měl být z různých hledisek. Ono po deficitu nebo po hospodaření vlády můžeme chtít různé věci, z různých pohledů se na to můžeme dívat, z hlediska řešení krizí, řekněme, nebo z hlediska investic do budoucna a podobně. Ale vlastně, ať se podíváme z kteréhokoliv hlediska, tak je to výrazně víc, než by to teoreticky mělo být. To je první věc, ale to je...
8: Vy jste odhadoval nějakých maximálně 370 miliard.
9: Ale tak to byla taková soutěž, hodně střelba od boku, protože tam je prostě velký, řekl bych, velký interval byl k dispozici, co se všecko mohlo přihodit. Ale druhá věc, já bych řekl, nejde jenom o to jedno číslo, které samo o sobě je daleko vyšší, ale ještě pořád není fatální. Ano. Konec konců to vidíme, to vysvědčení nám dávají ratingové agentury, které teď v poslední době jedna nás trošku pokárala, druhá nás naopak skoro se dá říct pochválila, ne za ty deficity přímo, ale celkově
8: možná
9: za
8: to, co se děje. Ano.
9: Takže to samo to číslo jako vůbec není hezké, ale myslím si, že není zas úplně tragické, ale horší je jako ten celkový trend, zejména bych řekl, který se odráží v legislativě, která má za úkol v Česku tahle ta čísla nějakým způsobem hlídat a která letos byla výrazně rozvolněná. A to na mě působí dojmem, že prostě pokud jsme byli schopni tohle udělat, tak do budoucna můžeme být schopni udělat mnoho dalších kroků tímhle směrem a to už by byl průšvih.
8: Den před tímto vyjádřením se prezident na Hradě setkal s experty na veřejné finance, kteří se shodují v tom, že se tyto finance vyvíjejí neudržitelným směrem a situace je vážná. A bylo by podle nich lepší nepříznivý trend obrátit dříve než později. Je to ale za té současné politické konstelace reálné?
9: No tak to asi vidíme všichni, nebo respektive mnozí z nás si přečetli, řekněme, vládní prohlášení, ve kterém je celá řada, řekněme, závazků nebo slibů spíš na té straně výdajové. Dá se skoro až říct paradoxně, řekl bych, že zatím ta vláda trochu v některých oblastech i brzdí, čili myslím si, že to teoreticky mohlo být asi i horší, kdyby skutečně do toho šlápla tak, jak je to napsáno v tom prohlášení. Teď mám na mysli třeba důchodovou reformu, respektive její jakoby revokaci nebo rozmělnění. Tam vidím určité váhání, zaplať pámbu, aspoň v téhleté oblasti, protože ta by byla asi zdaleka nejdražší z toho všeho, co vidíme. Ale jinak zkrátka dobře, je tady nějaké vládní prohlášení, byly tady nějaké předvolební sliby, potřebná část českých voličů prostě s tím souhlasila. Takže v tomhletom smyslu je, ta vláda dostala zelenou a víceméně dělá to, co po ní ty voliči chtěli. A tak z tohohle pohledu se obávám, že to mnoho lepší asi nebude.
8: Prezident navzdory vysokému navrženému schodku ocenil, že plánovaný státní rozpočet je relativně transparentní. Opravdu?
9: To je možná trošičku narážka na to, co se tady dělo během té předchozí vlády toho mandátu, kde panu ministru Stanjurovi a tím pádem potažmo celé vládě se vytýkala celá řada takových jaksi triků různých. Takže v tomhletom smyslu já bych řekl asi, že ta situace je možná o trochu lepší, minimálně když se vrátíme, to si asi mnozí z nás vzpomenou, prostě 40 miliardové v připravovaném rozpočtu státního fondu pro dopravní infrastrukturu, tak to je skutečně jako trik už jako z mého pohledu úplně nepochopitelný, co ta předchozí vláda připravila vlastně v tom návrhu. Čili tam řekl bych tentokrát asi tam takovéhle nonsensy nebo nesrovnalosti nejsou, ale jsou tam bohužel jiné problémy, na které možná třeba i v celku slušně vidět, ale prostě být by tam neměli.
8: Petr Pavel varoval, že pokud se nic nezmění, můžeme poměrně rychle, možná už od konce tohoto volebního období, narazit na pomyslnou zeď. Co by to znamenalo? Co by se dělo potom?
9: No tak těch zdí je několik. Já přesně nevím, jakou měl pan prezident na mysli. Jedna z je ta česká v legislativě, takzvaná dluhová brzda, 55% zadlužení vůči HDP. To je taková zítka, řekl bych, velmi chatrná, která se dá rozkopnout úplně stejně, jako byly rozkopnuty ty dosavadní hranice. A já osobně ani teda upřímně řečeno si nejsem úplně jistý, jestli zrovna tohleto číslo je úplně to nejdůležitější. Z mého pohledu daleko důležitější je názor finančních trhů a investorů, kteří následují v tom mezinárodním srovnání. Zatím vycházíme pořád velmi dobře, když se podíváme na to, co se děje ve Francii, v Polsku, řekněme, ve Spojených státech, tak oproti tomu jsme pořád ještě premianti. Bohužel je to tak, že i ta česká situace, ta česká cesta je v podstatě pořád ještě relativně opatrná, ale prostě přijde čas, pokud my půjdeme dál touhletou cestou, jak jsme se teď vydali, tak prostě přijde čas možná za 5, za 10, za 15 let, kdy narazíme na zeď ne tu českou zákonou, která možná v té době už bude dávno zrušená, protože prostě nikomu nebude vyhovovat, ale pořád tam bude ta zeď, kterou my rozhodně zrušit nemůžeme, a to je prostě názor, postoj těch investorů, kterým jde o jejich vlastní peníze, a ti nám začnou říkat: přátelé, ale to už přeháníte, tady je dluh jako hrom, není dán investicemi, to znamená, budoucí stav české ekonomiky nebude zřejmě tak dobrý, aby ti vaše děti, vaši vnukové byli schopni snadno tenhle dluh zaplatit. My vám přestáváme věřit, my vám půjčíme, ale už ne za dnešních 5%, ale třeba za 10%, a najednou se ten dluh začne zatraceně prodražovat, a to je pro mě ta úplně nejdůležitější zeď.
10: Prezident volá po solidní odborné debatě. Kdo by ji mohl organizovat a kdo by se jí měl účastnit, aby měla smysl? Mohl by být moderátorem třeba právě prezident?
9: Tak já si hlavně myslím, že debata už probíhá do značné míry. Jak veřejná, toho je dokladem tento váš pořad, spousta dalších pořadů. To prezidentovo veto a případně i senátní veto, si myslím, že spoustu lidí upozornilo na to, že tady se děje něco nestandardního, něco, jaksi, kde relevantní autority mají své pochybnosti. Myslím si, že se prostě debatuje. Odborná debata asi by mohla zesílit, to je pravda, protože já třeba i se občas, když se setkám s kolegy, kteří tuhle oblast řeší, tak občas narážíme na to, že některé věci ani sami vlastně nevidíme úplně stejně, že si úplně jaksi nejsme na stejné stránce. Možná, že vycházíme trošku z jiných předpokladů, třeba ohledně kvality českých investic a tak dál. Čili z tohohle pohledu asi tam je určitě nějaký prostor, ale třeba za nějakých 10 dní je debata Centra pro veřejné finance, což je pracoviště v rámci Karlovy univerzity, které teda budu mít tu čest se účastnit, tak zrovna právě by se měly tyhle jaksi předpoklady možná srovnat. Takže já si myslím, že problém není v tom, že by nebyla debata. Problém je v připravenosti českého voliče na tuhle tu otázku základní. Tam vidím velký problém, a to už léta. Já jsem před nějakými 20 lety napsal učebnici finanční gramotnosti a už tehdy tam byla část makroekonomická. Já tomu říkám obecně voličská gramotnost. Prostě když jdeme k volbám, tak abychom měli hrubou představu, co je možné, co není možné, co je dobře, co je špatně, jestli je možné prostě dnes hospodařit na účet budoucích generací do nekonečna, nebo se nám to jednoho dne vymstí. Jestli to náhodou není bezohlednost, prostě dnešní naše běžné výdaje, které těm budoucím generacím vůbec na nic nebudou, oni o nich nebudou vědět, jestli tahle složenka, kterou jim posíláme, jestli si ji prostě zaslouží nebo ne, jestli to jenom nevědomost, že mnozí z nás to jako nechápou, tenhle princip. Že prostě,
10: a nebo sobectví.
9: A nebo je to prostě sobectví, je nám to jedno, protože prostě s námi se taky někdo nemazlil a tak dál. Tam si myslím, že největší prostor, takže vlastně ve školství stručně řečeno. Myslím si, že český volič průměrný prostě nezná tyhle věci, neorientuje se v tom a podle toho to vypadá.
10: Vládní fiskálně strukturální plán počítá v roce 2028 se snížením schodku veřejných financí na 2% HDP, což podle Národní rozpočtové rady v dnešních cenách představuje asi 130 až 140 miliard korun. Je to možné toho dosáhnout?
9: No, možné je to určitě. Možné je lecos. Stejně tak, jako je možné ty deficity zvyšovat, jak to vidíme, tak stejně tak je možné je snižovat. Otázka zní, jestli je to politicky průchodné. A to by možná si myslím i bylo, pokud by prostě ta vláda, kterou máme teď u moci, měla dostatečnou takovou tu politickou odvahu a marketingovou sílu, schopnost prostě těm lidem to vysvětlit. My jsme vám sice něco slíbili, ale teď se ukazuje, klidně to svést třeba i na tu předchozí vládu, i kdyby to nebylo košer, ale prostě na něco to svést a těm lidem vysvětlit, že prostě není možné takhle utrácet, že je potřeba šetřit, je potřeba skrouhnout peníze tuhle tamhle, teď nebudu nic konkrétního jmenovat, abych nějakou zájmovou skupinu zbytečně neroztekal, ale otázka zní, jestli prostě vláda tahleta, jestli já bych jí to hrozně rád chtěl věřit. A paní ministryně financí, kudy chodí, tudy zdůrazňuje, že to je myšleno naprosto vážně, ten obrat prudký. Že ano, ještě letos se bude hodně utrácet, příští rok ještě víc, ale v tom dalším roce už se bude zatraceně šetřit. Ale podle mého názoru, když prostě turista slibuje, že půjde na sever a vyrazí na jih, tak já mu to prostě nevěřím, ten sever. To se můžeme podívat a to jsou úplně podle z mého pohledu zbytečnosti, třeba i symbolické, řekněme dálniční známka, valorizace ceny dálniční známky. Všichni víme, že všechno zdražuje prostě. I ten provoz na silnicích, oprava toho silničního celého aparátu prostě něco stojí každý rok víc. Proč zamrazovat prostě tuhle tu valorizaci? Proč to teda nenechat tím dosavadním způsobem běžet a proč si takhle přikládat dál a dál na ten deficit, aby byl ještě větší?
10: Ekonom Michal Skořepa je hostem 20 minut Radiožurnálu. Dluh vládních institucí v Česku ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně stoupil více než 215 miliard korun na zhruba 3 840 miliard. Míra zadlužení tedy vzrostla asi o desetinu procentního bodu na 43,8% HDP. Vláda opakuje, že v rámci Evropy je to relativně málo. Co vy na to souhlasíte?
9: Tak je to málo. Otázka zní, jestli tohle srovnání je košer. Zaprvé, já bych trošku varoval před tím dívat se na tahle ta mezičísla v rámci roku, protože každá vláda vždycky má poměrně slušný prostor pro to určité věci zaplatit 31. března nebo 1. dubna. Prostě o pár dní jinak a v tu ránu se to ocne v jiném období a najednou prostě ta čísla jsou hezčí nebo horší. Takže já si myslím, že daleko podstatnější jsou vždycky ta celoroční, která jsou k dispozici po skončení toho daného roku, to je první věc. Ale obecně platí, že zatím ta česká čísla jsou pořád ještě velmi pěkná, ale to v srovnání musíme být opatrní, protože my tím, že nejsme v eurozóně, tím nechci říct, že bychom tam měli být, ale jednou z nevýhod toho, že nejsme v eurozóně, je, že jsme tak trošku jako taková malá lodička relativně na tom rozbouřeném moři, kdežto spousta jiných evropských zemí už je schovaná na tom tankeru velkém, který se nazývá euro nebo eurozóna, a v tomhle tom smyslu my jsme trošku jaksi citlivější na ty pohyby nálad na finančních trzích a musíme být opatrnější. Čili srovnávat se s tím, co se děje třeba i na Slovensku, nebo řekněme v té Francii, v Německu, ve Španělsku, v Portugalsku, je trošku jaksi nebezpečné, protože my jsme nahatější na tom trhu.
10: Vy jste na to asi dvakrát narazil. Ratingová agentura S&P před týdnem zlepšila výhled dlouhodobého ratingu České republiky ze stabilního na pozitivní. Díky čemu?
9: Já si myslím, že to bylo proto, že celkově česká ekonomika je ve vcelku velmi slušné pozici, i konec konců sentiment podle různých měřítek, která máme k dispozici, je dobrý, čili panuje tady vcelku dobrá nálada. Teď se můžeme dlouze bavit, proč to tak je, ale prostě i v mezinárodním evropském srovnání vychází, že Česko se cítí dobře v celku, v průměru. Samozřejmě jsou tady lidé, kteří jsou na tom hodně špatně, ale v průměru se cítíme ve srovnání třeba s Němci, kteří jsou vysloveně jaksi v depresi už celých několik let, tak my máme našlápnuto na vcelku slušnou budoucnost. Právě se ukazuje, že třeba i ta naše závislost na Německu není tak velká. Takže to jsou ty důvody a ta fiskální politika, která tady, myslím si, se nikomu nějak extra moc nelíbí na těch finančních trzích, tak je spíš braná, jakože zatím nepředstavuje tak velké riziko, aby bylo nutno tenhle ten vcelku pozitivní celkový obrázek jako skrouhnout na nějaký neutrál. Čili proto tam je ten výhled, že možná ten rating dokonce se třeba i zlepší. Leda, že by ten fiskál začal skutečně haprovat, například by se neřídil tím plánem, kde je to šetření během 2 let, tak pak si myslím, že by ten postoj té ratingové agentury se mohl výrazně změnit.
10: Ona pochválila mimo jiné účinnou měnovou politiku České národní banky.
9: Já si myslím, že Česká národní banka dlouhodobě je, jak si postupuje velice solidním způsobem. Jsou detaily, o kterých se můžeme jaksi bavit a debatovat a kritizovat, ale celkově si myslím, že v mezinárodním srovnání, jak přímo v té měnové politice, to znamená tlak proti inflaci. Přestože jsou tady politické tlaky opačným směrem, tak čo nebo mně přijde, že jim docela velmi pěkně odolává. Tak i třeba co se týče regulace finančního sektoru, tam všude patří vlastně spíš by se dalo říct k maličko konzervativnějším. Takže ano, myslím si, že čo nebo je instituce, na kterou dlouhodobě můžeme být pyšní.
10: A co to tady fakticky znamená, ten zlepšený výhled dlouhodobého ratingu?
9: No tak zejména pokud by se to pak nakonec podařilo, ale i když je tam už jenom zatím tenhle ten takový signál nenápadný, tak pro spoustu investorů...
10: Taková jemná pochvala.
9: Taková jemná, přesně tak, pochvala, zatím není na papíře, na tom vysvědčení, zatím jenom tak proletla tou třídou, tak vlastně pro mnoho investorů je to znamení, aha, Česko možná dokonce bude do budoucna i lepším dlužníkem, než jsme si zatím mysleli. Pojďme zkusit nějaké ty peníze přelít do českých státních dluhopisů nebo třeba i do českých firem. No a jakmile je větší zájem o ty dluhopisy, tak je možnost je prodat za vyšší cenu, neboli za nižší výnosy, nižší úrokové sazby, čili tedy život nám to zlevňuje. Dosavadní kázeň a velmi slušný výkon a pořádek, který tady v mnoha věcech relativně máme, ať se to možná nezdá, tak v tom mezinárodním srovnání to tak je. Tak tyhle ty věci, ta naše dosavadní kázeň vlastně nám zlevňuje budoucí život, protože nám zbytek světa je ochoten půjčovat o něco levněji, než kdyby tady všechno bylo jaksi v rozkladu.
10: Jak se díváte na znovu zavedení regulace ceny pohonných hmot? Je to efektivní nástroj?
9: No tak ten rozsah, v jakém to je uděláno, já si myslím, je relativně symbolický. To je první věc. Čili jako vlastně to opatření, myslím si, že nemá žádnou ukrutně velkou sílu. To je za B, co se týče domácností, tak tam si vůbec nejsem jistý, že něco takového by se mělo podnikat, protože prostě pořád něco zdražuje. Není to tak dávno, co bylo drahé máslo a mléko a vejce a kdesi cosi. Tak teoreticky v tomhletom jaksi vzorci bychom měli začít regulovat, když na to přijde prostě ceny všeho dalšího, to by byl konec prostě tržní ekonomiky. Takže co se týče domácností, tam já bych byl skoro i proti, ale co se týče firemního sektoru, ten bohužel je ve prudké konkurenci se zbytkem, řekněme, Evropy nebo minimálně s okolními státy.
10: Ale i tam jsou ceny pohonných hmot vysoké.
9: Jsou, ale v mnoha případech jsou z různých důvodů třeba nižší a ty místní vlády přikročují, teď myslím čerstvě Polsko přikročilo k nějaké poměrně ostré regulaci, takže tam si myslím je prostor pro docela slušnou debatu, přestože učebnicové vzato by se tohle dělat nemělo, je to chucpe pro správného liberálního ekonoma, prostě ať si to trh zařídí, když je ropa drahá, no tak se bude míň jezdit a tak dále, míň vyrábět výrobky z ropy a podobně, ale prostě v dnešním světě, kde spousta zemí do toho sahá, tak mám jisté pochopení, protože i česká vláda prostě do těchto cen sahá.
10: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s ekonomem Michalem Skořepou. Nejrychleji rostoucím daňovým příjmem pro státní rozpočet byla daň z příjmu fyzických osob. Jak tomu přispělo zvýšení mezd a platů?
9: No tak zásadním způsobem, protože samozřejmě to je hlavní zdroj, pak tam jsou příjmy z podnikání a podobně, ale z hlediska jako čistě objemového je to ten nejdůležitější faktor, takže to, že v Česku relativně svižně rostou mzdy, potom vede k tomu, že relativně svižně roste i příjem z tohoto zdroje. A to nás zase vrací, nebo jak si otvírá to celé nové zajímavé téma českého trhu práce, který je dlouhá léta extrémně napjatý. Česká míra nezaměstnanosti je nejnižší v celé Evropské unii, skoro pořád už někdy od roku 2016 zhruba.
10: Což pro makroekonomiku není úplně ideální.
9: To vůbec není ideální. Já právě říkám, tohle není rozhodně soutěž, kde bychom chtěli tímhle způsobem vyhrávat. A ten trh práce nakonec vždycky na to zareaguje na závěr tím, že přece jenom ti zaměstnavatelé jsou nuceni relativně svižně zvyšovat ty mzdy, což se prostě děje, takže jedním z efektů je to, že tenhle ten zdroj příjmu pro státní rozpočet funguje relativně dobře.
10: A jak se projevily vyšší příjmy z Evropské unie? Ty meziročně vzrostly o více než 18%.
9: No tak to se těžko hodnotí, protože to je takový pítel blech, který se rozběhne v té ekonomice na spoustu nejrůznějších jaksi adres a mám obavu a to je další krásné téma, efektivnost českých investic, že spousta těch peněz, to konec konců už jsou ty pověstné cyklostezky od nikud nikam, že spousta jich pomáhá a spousta jiných prostě nepomáhá a investuje se to jenom proto, dokud nám někdo ty peníze dává, tak pojďme to někde utratit, i kdyby to bylo úplně k ničemu.
10: No často slýcháme, když to teda zjednoduším, že se z dluhu můžeme proinvestovat. Je to pravda?
9: No, tak je to pravda, pokud si trošku ujasníme pojmy. Prostě český státní rozpočet má jednak běžné výdaje a jednak investiční nebo kapitálové výdaje a pokud budeme hodně investovat, to znamená, ta ekonomika bude sílit, bude mít čím dál větší potenciál pro to, aby měla vysoké zisky, vysoké příjmy, vysoké mzdy a tak dále, z toho se pak dobře platí daně, tak pak ano, pak takové to vysoké, kvalitní, dobře udělané investice vedou k tomu, že to zatížení je vlastně pro tu ekonomiku relativně menší, to dluhové. Ale je tady ta běžná část ještě toho rozpočtu a tam je potřeba prostě nežít si nad poměry toho dnešního příjmu daňového, což se bohužel v Česku děje celá dlouhá léta, že se utrácí příliš mnoho na té běžné části, žije se nad poměry nynější. Nejsme prostě ochotni platit tolik daní, kolik si bereme naopak z toho státního a z tohle pohledu prostě můžeme investovat sebe víc, ale pokud prostě budeme hodně utrácet za ty běžné věci, jako jsou platy, jako jsou dotace, jako jsou sociální dávky, tak se z toho nikdy nevymaníme.
10: Bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS a člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš za Piráty kritizují zrušení zakázky na 185 obrněných vozidel za bezmála 25 miliard korun. Je to z pohledu ekonoma správný krok? Je to úspora?
9: To si vůbec netroufám hodnotit, protože to už je hodně odborná věc, to musí zhodnotit někdo, kdo je odborník na tuhletu techniku. Já osobně, co určitě k tomu můžu říct, je, že investice do zbrojení nebo do obrany, řekněme, jsou investice jako každé jiné. Mnozí z nás tvrdí, co to je za investice, koupíme si stíhačku z USA. Je to investice, protože pokud budeme schopni se bránit, tak klesá riziko, že jednoho dne sem někdo vpadne a začne nás okrádat násilím a vlastně naše příjmy prostě klesnou, čili je to investice jako jakákoliv jiná, zvedá očekávaný budoucí blahobyt této země, takže z tohohle pohledu určitě já jsem proto, abychom investovali i do obrany, jsem i proto, abychom investovali v souladu s těmi závazky, co máme z NATO, protože pokud to dělat nebudeme, tak si zaděláváme na nový Mnichov. Vzpomeňme si na ty pocity, které mělo Československo tehdy z Mnichova. Zradil nás, naši spojenci nás zradili. Co se stane příště, až se něco podobného bude řešit? Budou se snažit si najít výmluvu, nikomu se nechce bojovat za někoho dalšího, tak první, co řeknou, no jo, ale vy jste málo jaksi zbrojili, vy jste místo tohoto projídali ty peníze, zatímco my jsme zbrojili, takže najdou si nějakou záminku, aby nám nemuseli pomoct. Takže z tohle pohledu si myslím, že zbrojení je naprosto v pořádku investice. Jestli zrovna se to týká té kauzy, o které jste mluvil, to fakt si netroufám posoudit.
10: No a víme, co bude s těmi nevyužitými penězi, které měly být z větší části původně určeny právě ještě pro letošní rok?
9: To taky nevím, to záleží na možnostech této vlády. Bohužel už ta předchozí vláda se dopouštěla různých triků právě na tomhletom poli, kde prostě třeba chystaná nová pražská nemocnice, jak víme, vlastně má být vojenská takzvaně, aby to budilo dojem, že to jsou výdaje toho správného typu, aby se to dalo započítat do toho závazku v rámci NATO. Tohle je trošku, řekl bych, taková magie rozpočtová, do které já už zase tolik nevidím. A hlavně otázka potom, jak to NATO posoudí. Ono to může být na lecos, co se bude prodávat jako vojenská záležitost, ale zpětně potom ta metodika na to může říct, přátelé, to jste se přepočítali, tady jste zašli moc daleko, ale mezi námi v tomhle nejsme jediní. Jako řada států Evropy se snaží pod hlavičkou na to v fuzovkách prodávat spoustu výdajů, které prostě prakticky vojenské nejsou.
10: Poslední otázka k očekávaným příjmům. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb od příštího roku přinese kýžený efekt?
9: Já si myslím, že ano, a jsem velkým fanouškem tohohle, aby to nevyznělo, že kudy chodím, tudy dštím sílu na tuhletu vládu, tak tenhle ten krok je určitě správně. Je tam velká nejistota, kolik to přesně bude, ale zrovna zase znova Centrum pro veřejné finance spočítalo ten očekávaný výnos úplně jinou metodikou a vyšlo jim shodou okolností velmi podobné číslo.
10: Nějakých 14 miliard.
9: Tak, možná to bude 10, možná to bude 18, ale myslím si, že to bude takhle ve velmi nízkých desítkách nebo vysokých jednotkách miliard, čili záchrana, pomůže to, ale záchrana toho problému s českými deficity to určitě není.
10: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ekonomem Michalem Skořepou, předsedou výboru pro rozpočtové prognózy a analytikem České spořitelny. Moc vám děkuju. Naschledanou.
9: Děkuju za pozvání.
10: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
11: Závěrečná dvacítka za námi tohoto týdnem. Všechny najdete taky v aplikaci Můj rozhlas CZ. Je sobota 3. října, 3 minuty po půl jedné. Teď zprávy a Lukáš Pastejřík.
2: Letošní rok je zatím třetí nejsuší za posledních 65 let. Míň srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Na sociálních sítích o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nedostatek srážek je podle něj patrný i v oblastech, kde obvykle prší nejvíc. Z horských oblastí je na tom nejhůř Šumava. Počet obětí epidemie eboli v Demokratické republice Kongo překročil 4 tisíce. Ukazují to nejnovější údaje konžské vlády. I přes zprávy o mírném zlepšení situace z minulého měsíce se nemoc i nadále šíří po východním Kongu. Epidemie krvácivé horečky, způsobená kmenem viru Bundibugyo, je nejsmrtelnější v dějinách země. Potvrzených případů nákazy virem je víc než 8 tisíc. Argentina spustí jako první země Jižní Ameriky program na získání občanství pomocí investic. Argentinské občanství bude možné získat nevratným příspěvkem ve výši v přepočtu přes 7 milionů korun nebo nákupem státních dluhopisů v hodnotě v přepočtu za víc než 17 milionů korun. Oznámil to argentinský ministr hospodářství Luis Caputo na síti X. A Pražské muzeum Kampa včera otevřelo 3 nové výstavy. Jedna z nich, Za tvar figury, sleduje cestu tvorby sochařky Květy Kovářové, pozapomenuté umělkyně druhé poloviny 20. století. Další nabízí pohled na malíře Milana Kunce. Jehož dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírek po celém světě. Poslední z expozic, Zkázu navzdory, přibližuje snímky 3 fotografů, včetně Mikuláše Metka. Sport. Fotbalisté Jablonce ve 3. kole domácího poháru zvítězili 1-0 nad druholigovou Duklou Praha a postoupili do osmifinále. Jediný gól utkání vstřelil na pražské Julisce v 35. minutě z penalty útočník Lamin Javo. Severočeši jsou tak 15. jistým účastníkem osmifinále.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Slavkova a omezení v Brně. Na D1 z Vyškova do Brna zvyšte pozornost za sjezdem na Rousínov. Na 212. kilometru ve stoupacím pruhu nepojízdné vozidlo. Označeno je světelnou šipkou, nákladní vozidla vybočují. Na dálnici D1 z Prahy do Vyškova za exitem 190 výstaviště počítejte se zdržením. Mezi 192. a 194. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pouze pravým pruhem, zdržíte se do 5 minut. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 dejte pozor na omezení v Lochkovském tunelu. Pracují tam silničáři a provoz je převeden do protisměru. To samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště. I tam je provoz převeden do protisměru. Omezení by mělo trvat do nedělního poledne. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
11: A začíná taky víkend, je sobota 3. října, teď už na hodinách 7 minut po půl jedné, z hudby na úvod, Michal Hruza na pořád.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Dnešní noc začneme jedním příběhem. Pětiletý Jindra trpí leukémií a nutně potřebuje transplantaci kostní dřeně. Tenhle týden nábor do registru dárců zorganizovali i v humpolecké kavárně Čistá duše. S každým nově příchozím stoupala šance na nalezení geneticky kompatibilní schody. A to nejen pro Jindru, ale i pro ostatní čekatele.
1: Vezmete si dvě ty štětičky, do každé ruky jednu. Budete je dávat do pusy na horní rep.
2: V kavárně Čistá duše v Humpolci se dnes neservírují pouze zákusky či káva, ale také odběrové tyčinky. Přemluvit se nechala i vedoucí kavárny Kateřina Vašáková.
3: A jsem ve finále ráda, že ano, že jsem do toho asi šla.
4: Je to trošku nekomfort dočasný, ale zase na druhou stranu to vědomí to, že jakoby pomůžete někomu na celý život. To si v sobě nesete prostě pořád.
2: A tady nám přišel někdo další.
5: Barbara. Protože můžu, jsem zdravá, jestli to někomu pomůže, tak ráda pomůžu.
2: To, co se tu děje, by si možná zasloužilo vysvětlení od někoho fundovanějšího, než jsem já. Proto se obracím na Boniku Bartoňovou z Českého národního registru dárců kostní dřeně.
6: Pořádáme nábory po celé České republice. Mám několik kolegyní, které se starají každá o svou oblast.
2: Ale tady je to vlastně z konkrétního i důvodu, pokud vím.
6: Tady tenhle ten nábor je ještě situovaný vlastně kvůli kloučkovi, Jindříškovi, který mu je teďka 5 let a potřebuje najít dárce kostní dřeně.
2: My jsme teď v kavárně, abych to spíš čekal někde v ordinaci.
6: My se snažíme vybírat si příjemný prostředí a my dneska už neděláme vlastně žádný odběr krve. Dělá se stěr z dutiny ústní. To znamená, že to i v tomhle prostředí vlastně může jít hezky. A za prvý, lidem se hůř chodí do nemocnice, líp se jim chodí do kavárny, takže je větší pravděpodobnost, že za náma přijdou. Můžou si u toho hrát něco dobrýho. Je tady prostě taková pohoda.
2: Do registru dárců se může přihlásit každý zdravý člověk mezi 18 a 35 lety. Z Humpolce Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Závěr 90. let z pohledu hudby, tohle bylo ve vysílání víkendového radiožurnálu Falco, je sobota 3. října, máme pro vás další zprávy, včetně aktuální zelené vlny, poslouchejte nás, uslyšíte ji do 5 minut. Jedna hodina v noci. Ve studiu Lukáš Pastejřík.
1: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat míň studentů, chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Herecká asociace dnes večer rozdá ceny Itálie. Ocenění převezme 20 divadelních umělců. Fotbalový Manchester City se v kauze porušování finančních pravidel Premier League odvolal a počasí dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme.

0: zvládly rostoucí náklady, potřebovali by podle ní zhruba třikrát tolik. Německo dnes slaví takzvaný Den jednoty. Připomíná 36 let od znovu sjednocení země, kdy se po desetiletích rozdělení spojilo východní a západní Německo. Hlavní oslavy letos hostí Brémy.
1: Jejich starosta Andreas Bovenschulte připomněl nejednoznačnost, se kterou je znovu sjednocení v Německu vnímané. Sociální demokrat zdůraznil rozšiřování svobod nebo nepopiratelné zkrášlování měst, které změna přinesla, ale taky dodal, že hodně lidí má podle něj stále v živé paměti vysokou nezaměstnanost nebo ztrátu významu dosavadního života. Znovu sjednocení Německa následovalo necelý rok po pádu berlínské zdi. Ten symbolizoval konec takzvané studené války, vedené mezi západním blokem pod vedením Spojených států a východním blokem podřízeným Sovětskému svazu. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: V Pražském národním divadle se dnes večer předávají ceny Thálie. Prestižní sošky se udělují napříč jevištními žánry od opery a baletu až po muzikál. V činohře na ně mají šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá také ceny za celoživotní mistrovství.
2: Člověče, tam mají ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč.
3: Mezi laureáty je Petr Nárožný z Pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
4: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně. Své půvaby. Své podbříšky.
3: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z Pražského studia Ypsilon. Michaela Pištiláková, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalový Manchester City se odvolal proti verdiktu v rozsáhlé kauze porušování finančních pravidel Premier League. Vedení desetinásobného anglického šampiona se snaží zvrátit rozhodnutí, za kterému můžou hrozit tvrdé sankce.
5: Podle nezávislé komise City přes obchodní smlouvy vykazovalo vyšší příjmy a nižší náklady, než ve skutečnosti mělo. Celkem mělo jít o více než 900 milionů liber. Klub vinu odmítá a tvrdí, že komise při rozhodování udělala zásadní chyby. Odvoláním se teď bude zabývat nezávislý tříčlenný panel. Manchester City zatím žádný trest nedostal. O případné sankci se bude rozhodovat samostatně. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
0: Manchester City po pěti kolech vede anglickou ligu, a to o 3 body před obhájcem titulu Arsenálem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Velkého Beranova a omezení na D2 u Brna. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na 119. kilometru stojí v připojovacím pruhu kamion s defektem a řidič mění kolo. Vozidlo označeno světelnou šipkou. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dejte pozor za nájezdem z D1. Ve směru na Břeclav se pohybuje konvoj několika nadrozměrných vozidel s doprovodem. Na D1 z Vyškova do Brna zvyšte pozornost za sjezdem na Rousínov. Na 212. kilometru ve stoupacím pruhu nepojízdné vozidlo. Označené je světelnou šipkou, nákladní vozidla vybočují. A na dálnici D1 z Prahy do Vyškova za exitem 190 výstaviště počítejte stále se zdržením. Mezi 192. a 194. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pouze pravým pruhem. Zdržíte se už jen do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
8: A začínáte s námi sobotu, je 3. října, 6 minut po 1 hodině v noci. Možná nás teď posloucháte třeba v nějakém taxiku a jedete domů, třeba z hospody nebo baru. Tak už je po půlnoci a proto můžeme říct, že dneska je světový den bez alkoholu, tak nechte se inspirovat.
9: Noční Radiožurnál
6: a Jiří Štefl.

0: Teď pro vás ve vysílání víkendového radiožurnálu máme užitečné informace v případě, že jste si na 3D tiskárně vytiskli náramek, no a teď vás při jeho nošení svědí ruka. Podle odborníků z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy to nemusí být náhoda. Otestovali běžné materiály pro 3D tisk a zjistili, že některé z nich při dlouhodobém používání negativně ovlivňují lidské buňky. A to pak může vyvolat ekzém nebo svědění. Český výzkum publikoval prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports.
1: Jeden z těch materiálů, které považujeme za problematický, je flex. Jsme zjistili, že po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky významně poškozuje. A například u lidí, kteří jsou citliví, může vyvolat svědění nebo ekzém, pokud budou dlouhodobě nosit nějaký řemínek vytištěný z tohoto materiálu.
2: Přibližuje Jiří Dejmek z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, zatímco v nevelké laboratoři biomedicínského centra otevírá skříně, které jsou plné materiálu pro 3D tisk.
1: Tak, tady se podívejte, jenom tyto dvě police jsou různé typy flex materiálu, je to asi 20. Jinak pokud se podíváte do ostatních skřínek, těch materiálů a jejich barev a někdy i vlastností je nepřeberné množství. Všechno jsou to příměsi. A bohužel nám nikdo neřekne, z jakých příměsí to je. Je to obchodní tajemství.
2: Ale právě tyto příměsi mohou mít vliv na buňky. Jenže zatím to nikdo nezjišťoval, protože primárně jde o technické materiály, které jsou určené pro výrobu atypických součástek.
1: My jsme potřebovali materiál, kterého bychom věděli, že neškodí buňkám ve výzkumu, který jsme prováděli. Potřebovali jsme speciální pomůcku, kterou jsme chtěli vytisknout z 3D materiálu, ale nikde jsme se nebyli schopni dočíst, jaký materiál máme použít, aby to ty buňky nepoškodilo.
2: Odborníci testovali 16 variant nejběžnějších materiálů pro 3D tisk. Vytiskli si jednotlivé vzorky a zhruba 10mm kostičky. Teď Iveta Paurová přidává k laboratorním buňkám.
3: Nyní si otevřeme laminární box, tak se nalekněte. Buňkám přidám kultivační médium a následně aplikuji testovaný vzorek.
2: Takže ho tam vlastně jakoby zasadíte do té krabičky, kde jsou ty jednotlivé dírky.
3: Ano.
2: Ten vzorek se ponořil až přímo k těm buňkám?
3: Ne. Testovaný vzorek se buněk nedotýká a je jejich těsné blízkosti.
2: Jak dlouho bude trvat, než budete vědět, co se s tím stane?
3: Buňky jsme umístili do inkubátoru a po týdenní kultivaci si vyndáme již zpracované.
2: Takže to už je jiná krabička, kterou jste tam dali před týdnem.
3: Odsajeme staré médium, odstraníme testovaný materiál a buňkám, které sedí na dně destičky, přidávám fluorescenční barvu a dojde postupné změně z fialové na růžovou.
2: Ale jen u zdravých buněk.
1: Tady vidíte, že část té barvy zůstala fialová. To znamená, že buňka nemetabolizuje, přestalo jí fungovat zažívání, je velmi pravděpodobně nějakým způsobem poškozená, protože byla vystavená toxickému materiálu.
2: Tyto změny pak Jiří Dejmek vidí přímo v buňkách, a to díky speciálnímu mikroskopu.
1: Buňky, které byly ovlivněny materiálem flex, tak pokud se podíváme do mikroskopu, tak vidíte, že mají oteklá játra, rozhodně vypadají jinak než ty zdravé buňky.
2: Pokud se tedy právě z flexu vytiskneme třeba náramek, může se při dlouhodobém nošení objevit na kůži vyrážka anebo svědění.
1: Nicméně je důležité poznamenat, že materiál například typu PLA, což je polymléčná kyselina, a většina ABS a ASA materiálů nevykázala žádné negativní účinky na lidské kožní buňky.
2: Odborníci proto teď budou podrobněji analyzovat pružné flex materiály pro 3D tisk. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Mezinárodní hokejová federace IIHF má nového šéfa. Stal se jim Němec Franz Reindl. Ve druhém kole páteční volby porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu, který následně obhájil post prvního viceprezidenta.
1: Prezident Mezinárodní hokejové federace má na starosti nejen instituci jako takovou, ale řídí taky světové šampionáty, jak vysvětluje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
2: Řídí veškeré šampionáty, nejenom ty, které známe my v té A skupině, ale vlastně po celém světě. Připravuje olympijský turnaj, komunikuje s NHL a s ostatními svazy.
1: Šéf svazu může zároveň ovlivňovat směřování hokeje v jednotlivých částech světa a podporovat jeho rozvoj v regionu, pokračuje místopředseda Českého olympijského výboru Roman Kumpošt.
3: Prezident Mezinárodní federace, sportovní federace ovlivňuje celé dění. Tím, že je třeba Evropan, tak může hodně pomoct třeba vývoji toho sportu v Evropě v tom konkrétním regionu, z kterého pochází.
1: Viceprezident má na rozdíl od šéfa svazu na starosti konkrétní oblasti, například finance federace, jako to poslední 4 roky dělal právě Petr Bříza. Jak se kompetence mezi prezidentem a viceprezidentem rozdělí, záleží především na jejich vzájemné dohodě. I tak je ale role místopředsedy důležitá, vysvětluje Kumpošt.
3: Ten prezident toho viceprezidenta musí respektovat, musí mu naslouchat, to znamená, on svoje mínění k tomu celkovému vývoji samozřejmě může říct.
1: Prezident hokejové federace se volí na 4 roky. Petr Bříza sice nejvyšší funkci v IIHF nezískal, ve vedení federace přesto zůstává. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: CD Gramo Tingle Tango.
1: Dobrý večer.
0: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchý šlitr.
2: Co, že bychom si střihli tu zlomilce v ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
0: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Hovory z Lán se vrací.
4: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
3: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
4: Magda Vašnáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
3: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
4: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů z Lán.
3: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
4: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
5: Na hodinách je 1:30. Teď zprávy s Lukášem Pastejříkem.
6: Britští policisté obvinili 28letého muže z přípravy teroristických činů, včetně útoku na šéfa pravicově populistické strany Reform UK Nigela Farage. Stejný muž je taky obviněný z červencové vraždy političky a členky Reform UK Anne Whitcombové. Soudní líčení je s ním naplánované na středu. Navigace společnosti Google navádí řidiče na pražské letiště Václava Havla po neveřejných komunikacích. Letiště proto doporučuje příjezd po dálnici D7 nebo evropské a dál pokračovat po hlavní příjezdové cestě přes Aviatickou. Jedna z chybných tras vede přes bezpečnostní vrátnici nedaleko terminálu 3 a dál uzavřeným areálem, kde se pohybují i letadla. Letiště se společností Google pracuje na nápravě. Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová bude vyšetřovat obvinění z hromadného znásilnění studentky na Cornellově univerzitě. Ve čtvrtek to podle stanice CNN oznámila guvernérka státu Katie Hochulová s tím, že ztratila důvěru ve schopnost okresního prokurátora na případ dohlížet. A v českém a polském Těšíně začíná mezinárodní divadelní festival Bez hranic. Kromě českých a polských inscenací nabídne i divadelní soubor z amerického Chicaga. Vystoupí taky pražská Laterna Magika s hrou Perpetuum Havel.
3: Sport.
6: Fotbalisté Francie v Lize národů poprvé ztratili body. S Itálií remizovali 1-1. Belgie v dalším utkání elitní divize porazila Turecko 3-0. V druhé lize zaznamenal hat-trick Robert Lewandowski a pomohl k drtivé výhře Polska nad Rumunskem 6-0. V dalších zápasech druhé ligy remizovala Bosna a Hercegovina se Švédskem 1-1. Maďarsko porazilo Gruzii 1-0 a Ukrajina prohrála se Severním Irskem 0-3. Slovensko ve třetí divizi remizovalo na Faerských ostrovech 1-1. Kazachstán ve třetí lize prohrál s Moldavskem 1-2, Kypr porazil Arménii 2-0 a Lotyšsko prohrálo s Černou Horou 1-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Velkého Beranova a omezení v tunelech na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na 119. kilometru stojí v připojovacím pruhu kamion s defektem, řidič mění kolo. Označené vozidlo je světelnou šipkou a nákladní vozidla vybočují do levého pruhu. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 dejte pozor na omezení v Lochkovském tunelu. Pracují tam silničáři a provoz je převedený do protisměru. To samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště. I tam se přejíždí do protisměru. Na silnici 15 mezi Litoměřicemi a Úštěkem zbystřete za Zimoří. Policie tam hlásí ležícího člověka na silnici, hlídka jede na místo. V Praze na ulici 5. května ve směru do centra za sjezdem do Nuslí zvyšte pozornost. Dopravní omezení nejprve v levém a následně po 100 metrech v prostředním a pravém pruhu. Projíždí se bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno ráno, hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. A teď uslyšíte reprízu pátečního dílu pořadu Co se děje se světem, moderuje Jan Pokorný.
1: Dobrý den. Ten, který v roce 2022 napadl Ukrajinu, znovu promluvil. Rusko je prý připraveno na rozhovory o míru na Ukrajině a co nejdříve je ukončit, ale za podmínek přijatelných pro Rusy. Na moskevské schůzce Valdajského diskuzního klubu to řekl prezident Ruské federace. Ten, který na začátku zdůvodňoval vpád na Ukrajinu územní snahou demilitarizovat a denacifikovat Ukrajinu. Jaké podmínky má teď? Dnes na dálku zdravím Vlastislava Břízu, experta na bezpečnost a mezinárodní vztahy Univerzity Karlovy. Toho času v zahraničí. Dobrý den.
8: Dobrý den i vám.
4: Co se děje se světem?
3: Události končícího týdne v kontextu.
1: Voláme vám, jak už jsem říkal, do zahraničí, jste v členském státě NATO. Měl jste čas povšimnout si, co se v tamních médiích objevilo z toho včerejšího vystoupení ruského prezidenta na schůzce takzvaného Valdajského klubu v Moskvě?
8: Máte pravdu, čas jsem měl. Nebyla to nicméně žádná zásadní zpráva, která by byla přímo na první stránce zdejšího tisku. Na druhou stranu to nebyla okrajová záležitost, protože vždy, když Vladimír Putin přijde s tématem jaderných zbraní, což se i na okraji tohoto Valdajského fóra stalo, tak to prostě musí být důležité pro jakýkoliv členský stát NATO. Takže ano, i zde tato zpráva proběhla.
1: Putin připustil použití jaderných zbraní přinejmenším v jednom konkrétním případě po útoku na ruskou exklávu Kaliningrad, respektive při pokusu státu na to ji blokovat. O co tam jde?
8: A to je pravdu. On přímo explicitně konstatoval, že kdyby došlo k přímému útoku na Rusko, přičemž výslovně zmínil onen Kaliningrad, by se, a cituji, nevyhnutelně a okamžitě otevřela otázka použití všech zbraní, které má Rusko k dispozici. Tady vidíte zase, že on prostě nemluví přímo explicitně, pošleme jadernou zbraň na Brusel, na centrálu NATO, či kamkoliv jinam. Od toho má jiné lidi, především v ruské televizi, či svého mluvčího, respektive Národní bezpečnostní radu v čele s ex-prezidentem Medveděvem, který je v tomto ohledu mimořádně explicitní. To znamená, on nám opět dává najevo a všimněte si, kdy to přichází. Přichází to vždy v situaci, kdy se Rusko v něčem nedaří. On totiž během toho projevu i připustil, že ukrajinská strana má určité úspěchy, co se týče dálkových úderů proti Ruské federaci na zpracování ropy. A následně přesně přešel k tomuto. Není to tak dávno, co se Rusko takzvaným non-paperem vyjádřilo státům NATO k tomu, že má obavy z hrozící eskalace kolem své kaliningradské državy. Že NATO údajně chystá blokádu, jak pozemní, tak námořní. A v ten okamžik, kdyby tam měla nastat, tak Rusko to veme jako svoji existenční hrozbu a bude schopno připravit, respektive použít jakýkoliv zbraňový arzenál. Co je ještě zajímavé, znalci ruské literatury a dramaturgie jistě znají termín Čechovova puška. On to použil záměrně. To je vlastně terminus technikus, nebo chcete-li terminus dramatikus, jakési dramaturgické pravidlo, které je připisované Antonovi Pavlovičovi Čechovovi. My ho známe všichni ze školy, jeho dílo Tři sestry byla jako povinná četba. Nicméně on konstatoval, že když zbraň v prvním dějství visí na zdi, nakonec v nějakém dějství vystřelí. Tak toto charakterizoval i Vladimír Putin, kdy vlastně nepřímo mluvil o jaderné zbrani v tom smyslu, že když dojde k nějaké eskalaci, tak je připravený použít. On nakonec to zmírnil tím, že se tomu všichni musíme vyhnout. Ale vidíte, že to bere nesmírně vážně.
1: On používal i obrazných věd, například řekl, že zákony boje o přežití platí nejen v divoké přírodě, ale i v sociálních společenstvích a Rusko prý může být nakonec donuceno ke krajnímu řešení. A to vše ve chvíli, kdy musíme zůstat u těch uměleckých příměrů, protože ukrajinská operace Vivaldi je téma na samostatný rozhovor. Připomeňme, že Ukrajincům se povedlo leccos utajit, leckde nepřítele zmást, třetí sbor ukrajinské armády předvedl znovu svou sílu a tvořivost, ale taky válečný marketing. Co zatím tou operací Vivaldi Ukrajina získává?
8: Pojďme si říct, co to vlastně je, protože není tak často zmiňována v českém mediálním prostoru. Jedná se o protiofenzivu ukrajinského třetího armádního sboru na Donbase, konkrétně u Limanu. Podstatná je proto, že zatím dokázala otupit tu severní čelist ruských kleští. Já to vysvětlím. Víme dobře, že ruská strana poslední měsíce říká, že jejím hlavním operačním cílem je zisk Donbasu. Proto, aby to tak uskutečnila, tak musí eliminovat takzvaný pevnostní pás. To je systém velmi dobře opevněných měst, které jsou spojeny mezi sebou zhruba 50 kilometrů dlouhým pevnostním pásem, který je budovaný Ukrajinou již od roku 2014. To znamená více než 12 let. Ruské federaci se ho nepodařilo doteď dobít, takže zkoušejí nový taktický manévr obejít ten pevnostní pás z jihu a ze severu, aby se následně ruské armády v týlu setkali a uzavřeli ony kleště. Ta severní čelist právě měla jít kolem Limanu. Ukrajinská strana se rozhodla, že tomu zabrání. Proto připravili operaci Vivaldi. On ten poetický název ale v sobě skrývá i faktický obsah Vivaldi a jeho čtyřiroční období. Vlastně mají parafrázovat to, že operace Vivaldi v ukrajinském pojetí má mít čtyři fáze. V tuto chvíli máme za sebou fáze 3, čtvrtá nás ještě čeká. Co je na té operaci zajímavé, je nikoli fakt, že se Ukrajině již do dnešního dne podařilo dobít podle jejich zdrojů zhruba 176 kilometrů čtverečních, ale že dokázala tu severní čelist těch ruských kleští opravdu zastavit a tím významně zpozdit, zpomalit nebo otupit, chcete-li, uzavření těch ruských kleští kolem toho pevnostního pásu. Zásadní ještě je jiná věc. Ukrajina se poučila ze své neúspěšné ofenzivy z roku 2023, kdy tenkrát zvolila takovou taktiku, že jednotky vlastně útočily do předem připravených pozic. Rusové, v čem jsou dobří, co se nedá zpochybnit, je vždy budování obranných postavení. Takže měli v té době připravené skvělé minové pole, výborně skoordinované dělostřelectvo, vrtulníky operovaly nesmírně precizně. Proto ta operace v tom roce 2023 nevyšla. Ukrajina se poučila a teď to dělá úplně jinak. Ona si je zaprvé vědoma toho, že nemá tak velkou dostatečnou lidskou rezervu a zároveň prošla významným procesem robotizace, automatizace. Takže nejprve v té první fázi dokázali Ukrajinci Rusům štípit falešný obraz bojiště, zastavili postup a zlikvidovali infiltrované skupiny v té oblasti. Následně, a to je to hlavní, rozbili ruskou logistiku, ale tím, že jí vlastně armádu oslepili, odřízli a zmátli za pomoci vysoce robotizovaných prostředků. Oni dokázali eliminovat ruský elektronický boj, dokázali eliminovat ruské elitní dronové jednotky, aby následně, a to bylo, dneska se ukazuje, že to je asi první opravdu použití tohoto typu zbraní v boji, kdy těžké drony dokázaly donést do týla nepřítele pozemní drony, které vypustily ty automatizované systémy, které operovaly po zemi.
1: Kolomety na kolečkách, abychom si to nějak...
8: De facto se to tak dá říct, ano. A dokázali napáchat velké značné škody. A teprve potom v té třetí fázi udeřili na skutečný cíl, když zmátli ruskou obranu a klamem dokázali stáhnout ruské rezervy jinam. A v tu chvíli byly použity především ty lidské zdroje. Takže je vidět, že na to šli obráceně. Opravdu. To je ten klíčový rozdíl. Nejdříve oslepili, odřízli a zmátli, teprve poté udeřili.
1: Když se vrátíme k tomu, co říkal Vladimír Putin, on mluvil i o tom, a to souvisí s tím, jak jste popisoval operaci Vivaldi, že Ukrajina a její západní sponzoři, především samozřejmě ti v dnešní Evropě, mají přijmout odpovědná rozhodnutí a to na základě, cituju, reality přímo v terénu. Jenže realita v tom terénu je sporná, Putin spíš myslí tu ruskou realitu, nikoli v tu ukrajinskou.
8: Je to tak, tomu asi není moc co dodat, ale to je vždy ten úhel pohledu, který ruská strana si drží, ten svůj, podle toho určuje i svoje cíle.
1: Dohody podle Putina musí zohledňovat i otázky spojené s ruským jazykem nebo vztahy s pravoslavnou církví. Proč teď mluví Putin o pravoslavné církvi na Ukrajině?
8: Já si myslím, že to je vlastně jakoby další bod, kdy on chce zanést svár uvnitř ukrajinské společnosti, chce zase odklonit tu diskusi od podstaty právě k těmto zástupným cílům. Očekávejme opět apely na utlačování ruské menšiny, na to, že právě ta ruská pravoslavná církev na Ukrajině již nemá takovou roli, takové kompetence, i ona právě je ostrakizována. To vlastně všechno souvisí s tou ruskou taktikou světu vštípit ten fakt, respektive ruský úhel pohledu, že Ukrajina sama o sobě není jednotná, že je rozdělená a že ta ruská část společnosti, respektive proruská část společnosti by ráda měla větší práva, no a za to ruská strana bojuje. Takže to je opět zase určitý úhel pohledu, nebo chcete-li dneska moderní říkat slovo narrativ Ruské federace.
1: Na dálku mluvíme v rozhovoru projektu Co se děje se světem s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky z Univerzity Karlovy.
3: Co se děje se světem?
1: Přicházejí další zajímavé zprávy. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte přebírá za NATO takzvanou Westfálskou mírovou cenu. NATO a mírová cena, jak to jde dohromady?
8: No, dohromady to jde, protože síla se přece nevylučuje s mírem. Ostatně takto je ta i Westfalská mírová cena pojata. Dostávají instituce, které přispívají ke stabilitě a bezpečnosti. To ale neznamená, že musí být vždy pacifistické. Naopak, v případě vhodného použití, respektive projekce síly či přípravy síly, mohou způsobit to, respektive docílit mírového uspořádání. To je i ten důvod, proč právě NATO, proč právě Mark Rutte.
1: My jsme mluvili o té operaci Vivaldi, tam jenom je potřeba zdůraznit, že operaci provádí třetí sbor ukrajinské armády, což je mimořádný sbor, který má velké zkušenosti a skvělého velitele, který má pravděpodobně i nějaké politické cíle, ale to teď není podstatné. Je to jednotka, která má i svoje marketingové oddělení. Když se podíváte, Vlastislave Břízo, jak je vnímána Severoatlantická aliance i v těch členských zemích? Není zatím marketing to, co chybí Severoatlantické alianci?
8: Vy jste řekl zajímavou paralelu. Máte pravdu, to jsme v té operaci Vivaldi nezmínili. Vidíte, jak se ta válka změnila. Děkuji za to, že jste to zmínil, akcentoval. Opravdu, třetí armádní sbor má vlastní PR a marketingové oddělení, které čítá desítky osob. Ale ono de facto působí až samo o sobě jako influencer. Když se podíváte, tak tuším, že na síti Telegram má kolem 280 tisíc followerů, kteří sledují dnes a denně to, co se se třetím armádním sborem děje. Ano, ale přesto si troufám tvrdit, že si nemyslím, že by na to mělo podobně, řekněme, ovlivňovat veřejné mínění z hlediska influencerů. Je to prostě organizace, která sama o sobě má přispívat k zajištění míru, k zajištění demokratických hodnot a projekci síly, nikoli k tomu, aby propagovali a prezentovali svoje případné vojenské úspěchy. Tam bych byl opravdu zdrženlivější. Myslím si, že výborným představitelem na to je současný generální tajemník Mark Rutte, který tu práci plní skvěle a on do jisté míry právě zdrženlivě, pragmaticky a uměřeně naplňuje ambice a cíle Severoatlantické aliance. Ostatně sám Mark Rutte je zajímavá osobnost. Pochází z Holandska, kde mu drtivá většina obyvatel říká familiárně Marku, protože on vlastně i v době, kdy byl i premiérem Nizozemí, tak vyznával civilní charakter vládnutí. On do práce jezdil dokonce na kole. Zajímavostí ještě je ten lidský charakter, ten rozměr. On dodnes dodržuje každý čtvrtek, kdy chodí na večeři se svojí maminkou. A snad ještě zajímavost, kdybyste byli v Holandsku, jakože tu možnost jsem měl účastnit se večerní diskuse doslova do písmena nad pivem s běžnými obyvateli, tak oni ji vždy odlehčeně končí tím, jaká je vlastně sexuální orientace Marka Rutteho. Tady vidíte, že on je vlastně vnímán velmi pozitivně, že prostě se řeší i takové detaily z jeho života, že to není ten odosobněný prezident, který má daleko k lidem.
1: Když se podíváme na Severoatlantickou alianci a uděláme trochu úkrok stranou, tak vedle ní jsou další děje. Co to je, Vlastislave Břízo, program britského jaderného odstrašení?
8: No, v rámci Severoatlantické aliance, pane Pokorný, mají jaderné zbraně tři státy. Spojené státy, to je v rámci Severoatlantické aliance NATO jediná jaderná supervelmoc. Potom je to Velká Británie a Francie. Oni mají opravdu významně méně jaderných hlavic, dokonce řadově, nejenom násobně. Nicméně hrají důležitou roli z pohledu odstrašení. Mezi nimi je ale velký rozdíl. Ještě k té Velké Británii. Ona má jednu jadernou složku, to jsou britské ponorky na jaderný pohon, které jsou schopny odpalovat balistické rakety strategického určení opravdu s velkým doletem přes 5 500 km. Oni jsou původně americké rakety Trident. Ten dosah se opravdu blíží 9 000–10 000 km, takže ty zbraně jsou mimořádně účinné. Co se týče začlenění do NATO, to je podstatné. Británie a Spojené státy jsou součástí velice důležité plánovací komise pro použití jaderných zbraní. To znamená, že sice britské jaderné odstrašení je národní, ale explicitně zasazené do obrany NATO, podobně jako americké. Ten rozdíl proti francouzskému je, že to samozřejmě národní je taky, ale Francie zůstává mimo jaderné struktury NATO, to je podstatné. Přesto však přispívá k odstrašení, protože když by mělo dojít k útoku na NATO, tak to není tak, že jaderná plánovací komise musí jednomyslně rozhodnout o použití jaderných zbraní. Každý z těch tří států, každá z těch tří metropolí, Paříž, Londýn, Washington, si vyhrazuje právo jaderné zbraně použít po svém účelu během politického rozhodnutí. Takže vytváří takzvanou strategickou nejednoznačnost. A každý protivník vlastně neví, zda-li někdo proti němu použije jaderné zbraně jako celek nebo jednotlivě.
1: Říká Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky z Univerzity Karlovy.
3: Co se děje se světem?
1: V pondělí to bude 90 let od narození prezidenta Václava Havla. Pane Břízo, když použijeme tohoto výročí pro účely projektu Co se děje se světem, jak vy posuzujete roli Václava Havla při, řekněme, zařizování členství České republiky v Severoatlantické alianci?
8: Zásadní, podstatná, ba si troufám použít slovo kruciální, nebo chcete-li rozhodující. Ono je zajímavé, jak Václav Havel za tu vlastně dekádu od roku 89 do roku 99 zmiňuji proto, protože jsme se stali součástí Severoatlantické aliance, tím bych to vlastně uzavřel, jakým prošel názorovým vývojem. On vlastně na začátku byl velice zdrženlivý. Pravda konstatoval, že Varšavská smlouva je odnoží sovětské armády, zatímco NATO slouží jako nástroj obrany západních demokracií. Nicméně nebyl tak explicitní hned na přelomu roku 89-90 nenávistní vůči Varšavské smlouvy. On předpokládal postupnou transformaci obou těchto uskupení, kdy buď víceméně se přetvoří na něco, co bude jednotné, nebo se postupně vykrystalizují v jiný celek. To se nestalo a Václav Havel velice rychle pochopil situaci a v roce 91, to si myslím, že je klíčový rok pro vaši otázku, protože v roce 91 jednak bylo dokončeno stahování sovětských vojsk z Československa a druhak, tuším, že 1. července dokonce, ale neprosím, nechytejte mě za slovo, v Černínském paláci předsedal dokonce Václav Havel rozpuštění Varšavské smlouvy. Takže Varšavská smlouva byla rozpuštěna v roce 1991 v Praze, kdy předsedal v Černínském paláci tomuto uskupení Václav Havel. Takže je vidět, že jednoznačně on se i zapříčinil k tomu, že Varšavská smlouva vlastně přestala existovat. Mimochodem, jenom krátká vsuvka, že právě sedím, jak jsme říkali, v členském státu NATO nade mnou turecká stíhačka, takže je vidět, že ten systém vlastně kolektivní obrany je vysoce aktuální a funkční dodnes, proto se omlouvám možná za výpadek zvuku. Ale vrátím se zpátky k té otázce. Završením byl rok 99 a i NATO samo o sobě přiznává, že zásadní úlohu v něm sehrál Václav Havel. Při tom prvním rozšíření o ty první tři státy východního bloku hrál Václav Havel klíčovou úlohu. Dodnes, když se zeptáte ve Washingtonu nebo i v západní Evropě, tak si vzpomenou na jednoho politika ze střední východní Evropy a tím je Václav Havel. To si myslím, že je vlastně všeříkající.
1: Na dálku jsme mluvili s Vlastislavem Břízou. Děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Naschledanou.
8: Moc díky, krásný, díky našim posluchačům.

0: Na víkendovém radiožurnálu z hudby taky skupina Bastille, za chvíli třeba Michael Jackson, nebo taky dvojice Suchý šlitr, protože můžete vyhrát nové CDčko, Gramo Tingle Tangle, rozhlasový pořad z 60. let minulého století. Teď ale zprávy. Dvě hodiny v noci. A u mikrofonu je taky Lukáš Pastejřík.
1: Ministerstvo financí chystá změny ve vymáhání dluhů za sociální a zdravotní pojištění. Jižní Korea je připravena zavést proti Ukrajině neupřesněná opatření kvůli vyzrazení údajné dohody o vojácích z KLDR. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají v Oviedu s mistry světa ze Španělska a počasí dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
3: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
1: Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Ministerstvo